Láska je nenávist a nenávist je láska. Jedeme na veselku kočí bičem práska. V červené sametové halence podobáš se Evě i Marii.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil lev,

nádherný večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě žil. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo, jak v tvým klínu spím. Však z poslední

jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětskej pokoj k smíchu, po večeří v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený jak klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov prvojáka. Když se mě je rozrytá, polibky děl,

křížek nemůžu lhát a utíkat jak malej kluk. Ať jinej zabuší u vašich vrat,

Lež kdo cokoliv zví, rány se zajízví, budeš jako táta. Spinkej, synáčku, spi, zavři očička svý, máma vypere plenky. Odrosteš sunaru, usedneš u baru, u trochu jiné sklenky. A že zlé chvíle jdou, k vojsku tě odvedou, zbraň dají místo dláta. Chlast místo náručí, couvat tě naučí a budeš jako táta. A že zlé chvíle jdou, k vojsku tě odvedou, zbraň dají místo dláta. Chlast místo náručí, couvat tě naučí a budeš jako táta. Spinkáš, synáčku, spíš, nouze vyžrala spíš a v sklepě bydlí.

heat.

Kdybych ho neměl, žálem bych skonal, nic chloubného bych žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko PC, telátko DC, telátko AT3, telátko na B3, telátko milostné, telátko radostné, telátko dajné a nepoddajné. Sudku latý, Hristu pije, tu je kára, tento rije. Sudku latý, Hristu pije, tu je kára, tento rije.

asi budu monotematický dneska. Něžná i proradná, krutá i bezradná, plamen i červánek, ďábel i beránek, cukr i sůl. U vůně hřebíčků, u rytmu střevíčků, císař dnes mi slíbil, za tanec přislíbil, království půl.

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo prastaré říkadlo, dějiny když tvoří se, pro hlavy na míse, nemá se štkát.

odešli, jenom roj komárů dopíjí z pohárů, krůpě je vína. Salome, trochu si pobledla, Salome, v koutku si usedla, víčka má šedivá, nikdo se nedívá. Salome, pláčeš.

konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákají. Já jsem ale pro ně stará páka. Tak

Více, jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33, 33. 33.

vítr vane pouští. Po písku žene klobou, zahnal ho do houští. Starý a černý klobouk, kde pak je ta hlava, která klobouk nosila?

váha bez stopy. Starý klobouk ve ksoví. Nikdo nic nepovídá.

skelety sťatých, z pohledy svatých, od orloje. Prach dní v pokřiku dlasků skryl stopy svazků polosvité. Prach dní zahladil stezku, z kamene stezku pozemité, pozemité. Zem zrůd koktavých zkratek, svobodných matek, bezdětných vdov. Zem zrůd zlomené vůle, cizácké zvůle, siláckých slov.

prolhaných knih. Zem zrůd z panštělých vosků, zem z babělých mozků a odvážných břich. Do listů jív kyselý sníh zvolna se vpíjí, nehybný čas rezavých trav.

polovině dní. Čas hrůz, blábolu snobů, znecněných hrobů, znectěných věd. Čas hrůz, bez lesích svahů, najatých vrahů, popravčích čet. Čas hrůz, špíny a vředů, omamných jedů, otrockých mas. Čas hrůz, vězničních dvorů, znamení moru, na dlouhý čas, dny ztrát v noci tě budí, propadlé hrudi ještě se dmou, dny ztrát, drogy a pití, ortely žití, vyřčené tmou. Dny ztrát, reklamních šotů, marného potu, zmarněných snah. Dny ztrát, 100 hlasů ze 100.

zlomený vaz skloněných hlav v lavině dní. Lze žít, jen abys přežil, zatímco zežil, sají ti krev.

jíst chleba z plev. Lze žít bez zdí a hrbů, s malostí blbů nesoutěžit. Lze žít, se lží se měřit a znova vždy věřit. A znova vždy věřit.

0: Takajči nemá právo kritizovat Putina za návštěvu Iturup. Premiérka Japonska má dost odvahy přednášet Rusku o tom, že japonské pocity byly raněny, přestože Tokio nese odpovědnost za krev ruských civilistů tím, že podporuje kyjevský režim, píše publikace Strategie kulture. V Soutě se sešly stovky migrantů, kteří protestovali a požadovali azyl, informovala agentura Reuters. Irán se připravuje na obnovení konfliktu se Spojenými státy, píše The Wall Street Journal. Rusko se záměrně nezúčastňuje Davovského fora, uvedl poradce prezidenta Ruska Kobjakov. Formulace, že Rusko bylo vyloučeno z akcí, jako je Davos, je nepřesná. Davovské fórum není olympiáda ani Eurovision. Zda se tam zúčastníme nebo ne, je pouze naše rozhodnutí. Rusko může pomoci uspokojit potřeby Thajska v oblasti energetické bezpečnosti, uvedl vicepremiér a ministr zahraničí království Shihak Phungkeo. To je Thajsko, ne Tajvan, Thajsko. Kalas uvedla, to je ta chytrá paní tady v Bruselu.
1: Ta je nejchytřejší.
0: Že v nadcházejícím podzimním období plánuje představit zemím Evropské unie nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku.
1: Ano.
0: Obchodní obrat mezi Čínou a Ruskem dosáhl v prvním pololetí 159 miliard dolarů v prvním pololetí. Konflikty a klimatické změny vedly k výraznému nárůstu nákladů na námořní a říční přepravu na klíčových trasách, včetně Panamského průplavu, řeky Rýn, Rudého moře a Černého moře, píše FT. Uživatelé zařízení Android z více než 26 zemí, včetně Ruska, byli napadeni novým špionážním programem Dragon Doll. Tento program se maskuje jako aktualizace prohlížeče Google Chrome, uvádí RBC. To je maskovaný útočník. Rusko budoucnosti by mělo být zemí velkých rodin, uvedla dětská ombudsmanka Lvova Belová v rozhovoru s generálním ředitelem agentury TAS Kondrašovem. Předseda vlády španělské Ceuty Jean Vesus Vivas pohrozil centrální vládě Španělska soudem, pokud se situace s migrační krizí ve městě během 30 dnů nezlepší, píše El País. Rusové budou od 1. října moci vstoupit na území Belgie, Nizozemska a Lucemburska pouze s biometrickým cestovním pasem.
1: Biometrickým asi ne.
0: No. Ale to mám dobrou zprávu, že automobilová asociace FIA potvrdila, že Bělorusové a Rusové už nejsou vyloučeni z automobilových soutěží.
1: Myslím, teď z Dakaru jsem nějak slyšela, že nejsou
0: vyloučeni. No i z Dakaru tím pádem. Tam se psalo, že zase jsou kamazy ve hře, ale ani z mistrovství světa třeba, že jo, závodů automobilových soutěží a podobně. Čili na mezinárodní úrovni zrušili sankce. To je zajímavé, jako, jo? Když tady Evropa šílí, tak prostě někde se rozhoduje úplně jinak.
1: No, když to posun.
0: Indonésii se počet obětí zemětřesení zvýšil na 68, informovala agentura Reuters s odvoláním na Národní agenturu pro zmírňování následků přírodních katastrof země. Lotyšsko žádá z rozpočtu Evropské unie 7 miliard eur, aby pokrylo dopady přerušení vazeb s Ruskem, uvedl premiér země Kulbergs. Takže cože to tady vlastně čteme? Že Lotyšsko žádá po Evropské unii je vlastně reparace.
1: Tak.
0: Za to, že bylo donuceno přerušit vazby s Ruskem. No to tak je, ne? Jestli to chtějí odškodnění.
1: No to je bezva.
0: Ne? Dobrý. Ale no, to musí přijít, že jo, ze všech stran. Ruská federace povolala velvyslance Japonska poté, co Tokio protestovalo kvůli návštěvě Vladimíra Vladimiroviče, ale na velvyslanectví uvedli, že se nebude moci setkat s ministrem zahraničí 14. nebo 17. srpna, prohlásil Lavrov. Japonský velvyslanec má přijít na ministerstvo zahraničí, kde s ním budou jednat o protestech v souvislosti s Putinovou návštěvou ostrova Iturup a o jeho přístupu k práci v Rusku, uvedl Lavrov. Zničíme je. Spojené státy zaútočí na Omán, pokud tato země bude bránit řešení konfliktu s Íránem, prohlásil Trump.
1: Rozsekají je
0: prej. To by mě zajímalo, jak Omán může bránit řešení konfliktu s Íránem, když Američani nejsou schopni navrhnout Iránčanům podmínky, s kterými by prostě souhlasili.
1: No tak Omán jako bude rozsekané a bude to úplně jednoduchý. Oni teda už nemají čím to rozsekat, ale vyhrožovat můžou. Že? A nebo, počkej, prohlásí, že Omán je americký.
0: To je možný.
1: Tady už jako je všechno možný.
0: Účast na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě je prestižní záležitost pro zahraniční hosty, uvedl poradce prezidenta Ruska Anton Kobjakov. Spojené království se snaží eskalovat konflikt na Ukrajině tím, že povoluje Kyjevu používat britské bezpilotní letouny k útokům na území Ruska. Ale to není pravda, že jo? Musí se to říct tak, že ne, že povoluje Kyjevu, ale že povoluje a provádí.
1: Provádí, přesně.
0: Jo, provádí britskými bezpilotními letouny útoky na území Ruska. Netanyahu se dohodl s Radou pro mír na vytvoření dvou pracovních skupin pro sektor Gazy. První skupina se bude zabývat odzbrojením a demilitarizací města, druhá otázkami hygieny, čisté vody a dalšími problémy veřejného zdraví obyvatel Gazy. Tedy oni je odzbrojí, aby je mohli umýt. Pochopil jsem to dobře.
1: No, hele, tam, z toho to tak jako vypadá. To je zvláštní, viď? Jako.
0: Oni provádějí normálně sprostou hnusnou genocídu.
1: Ale oni je nejdřív umejou, aby byli čistý.
0: No, to je fakt dobrý, jako, to je prasárna. No, tak to takhle
1: já ti zavřem. Nevím. To je jako docela...
0: Dáme si písničku, já ti pustím jednu písničku, ta se ti bude strašně líbit.
1: Bude se mi líbit, jo.
0: Jasně, to se bude líbit víc než cokoliv jiného. Budeš unešená, budeš uchvácená, budeš wow, prostě úplně bez sebe. Nevěříš?
1: Hele, já si to poslechnu a pak se uvidí.
0: To tady nejde.
1: Jo, tobě nejde. No, vidíš, a já toho ne, využiju.
0: Počkej, já ne, že mi to nejde. A ti chci říct, že tady nejde jako to.
1: To.
0: Bych to řekl. No. Já to musím tady pustit ještě jednou, já myslím, že to mám člověče připravený. A ono ani prdky.
1: No a tady u nás začíná lítat v okno. Protože tady asi se schyluje k nějaké bůřce. Tak uvidíme. Ta
0: okno. No tak pěseňka se jmenuje Babičko, už mi nevolej. Jo?
2: Babičko, už mi nevolej.

0: Jo, takže
1: To bylo dobrý.
0: SSák zůstane SSákem, jo?
1: Ano. A na
0: Zajímavé.
1: Reichstagu pověsej tu správnou vlajku.
0: Ano. Jo. Takže já jsem rád, že ta lidová tvořivost pochopitelně se neustále víc a víc šíří internetem a že pochopitelně to všecko spěje ke zdárnému konci. Nevím, proč mám tě z toho takový hřejvej, příjemný pocit.

0: tady měli ten ukrajinský jaksi ukrajinský parametr, tak já se vrátím ještě i k tomu, co jsme tady se bavili o o tom Hormuzu, tak to jsem chtěl říct.
1: Teď jo, já jsem se prosím tě dívala na mapu a stále je Hormuz iránský, jo.
0: Fakt, jo?
1: Kdo
0: by to byl řekl?
1: Google Maps je stále iránský.
0: Jo, to víš, jo. To i zůstane tak. No, pustíme si Zaurálka, který si myslím docela pěkně vystih tu záležitost toho pokrytectví. Protože to tak ve světě je. Tady všichni se vrhli na řešení věcí, které nejsou až tak úplně, bych řekl, ne v pořádku, ale a teď nechci jako říct, že někde to je důležitější, to je méně důležité. Jo. Ale pojďme si to poslechnout. Pro něj hraje. Pa čemu? Až to slučilos. Wow. No jasně. Už to vidím. Tak, ještě jednou.
1: Pokus číslo 2.
2: Stydím se za českou politiku, stydím se i za tyto české politiky s tím, co tady předvádějí.
3: Proč?
2: Protože nedokáží reagovat ani na to, když ministr financí Smotrič řekne, že Gaza bude totálně zničena a lidé budou donuceni k vystěhování. Když prostě máme tady vládu, která má mezi sebou extrémisty, kteří říkají věci, které připomínají nacistické výrazy, jako a česká vláda na to nedokáže zareagovat. Jako tady nějak nikdo nechápe, že my pokládáme za přítele dneska Benjamina Netanyahu a k tomu se hlásíme, odsuzujeme Vladimíra Putina, ale já znám dobře Benjamina Netanyahu, který mi neustále opakoval, budoucnost patří takovým politikům, jako je Vladimír Putin, jako je Erdogan a jako je Donald Trump a říkal mi, od těch se uč. Podporujeme Izrael, ať se tam děje cokoliv. Ať se tam vraždí děti, ať se tam vraždí ženy. Podívejte se, tady tihle politici, kteří tady vystupují, odsuzují to, co se děje na Ukrajině, to je podle toho, co máme čísla 12. Politici, kteří tady vystupují, odsuzují to, co se děje na Ukrajině, tam je podle toho, co máme čísla 12 000 civilních obětí, jak na území větším než Francie. Na území Gazy, které je veliké jak Praha, je podle odhadu 53 000 obětí, podle Lancetu 67 000 obětí, mezi tím většina žen a dětí. A co my děláme? My vlastně tady vedeme tady tyto nesmyslné řeči, vlastně svět je pobouřen, česká televize vysílá v podstatě naprosto jednostranně jenom obrázky z Ukrajiny. Když se podíváte na zahraniční televize, tak zjistíte, že tam každý den se dovídáte o zvěrstvech na západním břehu Jordánu. Tam se dovídáte o tom, jak jsou tam lidé neuvěřitelně šikanováni, jak tam dochází k násilí ze strany osadníků. Dokonce, kdyby vás to zajímalo, tak tam jsou křesťanské osady. Ti křesťané jsou tam, kdyby nám byli blízcí. Křesťané jsou omezováni základním životem.
3: Kontroluje někdo tady, jiný než ne, politici. Bavte se o tom, prosím, co
2: já tvrdím, jak že česká televize
3: řeší.
2: Neinformuje o tom, co se děje v Gaze, že je to tady naprosto jednostranné a tady vidíme tato alibistická vystoupení někoho, kdo nedělá nic.
3: A my vždycky zveme obě strany a myslím si, že tohle vydání
2: já
3: je toho
2: nevšiml,
3: příkladem.
2: Já jsem si nevšiml, že by tady existovala základní proporce v tom, kolik je mrtvých tam a kolik je mrtvých tam. Tady je to naprosto zkreslené.
0: To, o čem mluvil Lubomír Zaurálek, tak to bylo na adresu vyjádření dvou politiků. Mm-hmm. Jedním z těch politiků je prázdnuše a druhý je Tajvanec. Jo?
1: Mm-hmm.
0: Tyhle ty dva blbečci, o těch byla řeč. Jo? Takže To byly ty, který on kritizoval, jo? Že to jsou ty politici. Ona jako evropská europoslankyně a on jako
1: předseda
0: Senátu. Jo? Tak takováhle verbež tady je.
1: No tady ty verbeže je, pane, jo.
0: Takže myslím, že to docela dobře zhrnul.

0: A udělal to dobře, jo, protože si to zaslouží pozornost. Na Ukrajině, nevím, jestli do toho počítal těch 14 nebo 15 tisíc mrtvých od roku 2014. Co pak?
1: To nevím, no, to těžko říct.
0: Nechutná ti to? To? Mám tady návštěvu, víš teďko?
1: Já jsem pochopila, že tam, má návštěvu, že tam máš návštěvu.
0: Máme tady malou moderátorku, Elišku.
1: A něco jí nechutná. Něco není dobrý.
0: Aha. My půjdeme do školy totiž, že?
1: No, tak to jako budu chtít vidět aspoň ze záznamu.
0: To, vysvědčení?
1: Vysvědčení ne, ten první den ve škole ne.
0: To říkáš?
2: Můžu už tam plátok.
0: Co si můžeš? Můžeš, běž. Já ti pak zase řeknu, jo? Tak utíkej.
1: Můžu taky. No.
0: To víš, to jsou povinnosti.
1: Můžu taky.
0: Ne, ona je, no protože ona je vyspinkaná, víš? My jsme byli v Praze na otočku dneska.
1: No, to jsem slyšela, ano.
0: No a Eliška spinkala 2,5 hodiny v autě, takže
1: má takže naspánu. Tím pádem, jo.
0: Přijeli jsme v 8 večer.
1: A takže bylo pravý poledne.
0: No já bych si šel akorát tak lehnout.
1: No jo, to já taky, no.
0: No ale víš co, pořád si uvědomuju jednu takovou věc, kterou nejsme schopni docenit a tohle to jsou takový, jak bych to řekl, jako Zaorálek. Já vím, že on jako mluví, říká se o něm, že jako říká to, co lidi chtějí slyšet nebo tak, ale on říká spoustu těch věcí, které jsou pravda. A když si představíš, že by tvoje dítě mělo vyrůstat a mělo by být třeba 8 nebo 12 let ve sklepě strávit svého života, to je...
1: Ne, to je strašný.
0: To je případ dětí, to je případ dětí na Ukrajině. Respektive v těch takzvaných zbouřeneckých lokacích, kde jakoby ta byla Luganská republika a Doněcká republika, kterou oni ostřelovali, nacističtí, banderovští hajzli odstřelovali civilní obyvatelstvo. Pozabíjeli nějakých 8 tisíc dětí. A když ty rodiče chtěli ty děti, to jsou ruskojazyční Ukrajinci, tak když je chtěli ochránit, tak je prostě drželi ve sklepě. Tady se bavíme o tom, že doba covidu, kdy děti nemohly chodit do školy, poznamenala tu jednu generaci. Jo? Děti nemohly chodit do školy, ale mohly být doma na přes internet komunikovat s lidma, mohly chodit až na nějaký týdny, tak mohly chodit po ulici, mohly chodit prostě běhat venku, jít do lesa se podívat, prostě tam ty děti to nemůžou. Děti v tom pásmu Gazy, jenom protože to jsou Palestinci, obyvatelé území, na kterým se roztahuje Izrael, tak
1: nemůžou taky.
0: Tak nesměj, a vraždějí je tam systematicky. A celý svět na to kouká, jako že to je cajk, jako že to je v pořádku.
1: Že to je v pořádku, ano.
0: Protože to je Izrael a to jsou chudáčci.
1: A ten je nedotknutelný.
0: Ano, nedotknutelný Izrael, protože oni můžou všechno a ostatní nesmějí nic. To je prostě takový svinstvo. A vždycky prostě, když máš to dítě na klíně, tak si to uvědomuješ, že bohužel na tom světě nemají takovýhle luxus všichni rodiče a všechny děti. Jo. Že spousta rodičů o své děti přišla, nebo jim byli zmrzačený, byli jim unesený a podobně. To je civilizovaný svět 21. století, bože můj, jako jak tohle to, a my chceme na západ, my patříme na západ podle idiotů,
1: jo, to jo,
0: který
1: to
0: neznají, víš, to může říct idiot, který nezná historii a kulturu národa, jo. A takovýhle idioti, neználci, blbečci a povl a verbež sedí někde na místech, která patří mezi místa, odkud se řídí stát. Jak může někdo toto, já jsem dneska měl takový pár rozhovorů a jsme se bavili o tom, kolik doktorů bylo zabito svýma kolegama, jo. Byl tam případ, že nějaká zdravotní sestra celý život se věnovala lidem a protože má nějaký problémy se zádama, tak jí dělali odběr z myšního moku, dělali odběr z myšního kanálu, pochopitelně jí napíchli míchu, ona ochrnula, respektive necítí nohy. Šla, zlomila si kotník a ani to necítila, prostě má ty nohy takhle jako to. Pak se ukázalo, že ta doktorka, která to dělala, tak na to neměla vůbec atestaci. A pak to přikryl doktor, který měl atestaci, tak to podepsal za ní, že to dělal on, jako jo. Že jí zmrzačil on v podstatě. A to je zdravotnictví. A já na to říkám. Ale to je proto, že když to zdravotnictví se transformovalo v tenhle ten strašný hybrid a v tuhle tu zrůdu, jo, tak ty doktoři, kteří měli o tom jasno, co se děje, prostě mlčeli. Nechali to zlo, aby se takhle rozvíjelo. Výsledek je, že tito lékaři potom jsou zavražděni vlastníma kolegama jakožto produktem té transformace v tu zrůdu, jo, toho zdravotnictví. Společnost může nadávat, jako, ale nikdo, nebo ti, co nadávají, nebo tak si málo uvědomujou, že tady byly nějaké volby a že ten Fiala byl zvolený a tyhle ty hajzlové. Jak je možný, že ta společnost byla schopna zvolit takovouhle verbež, jako? Proč? Protože byla k tomu přizpůsobena,

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Kterému si samosprávy přijdou pokaždé, když se jim nechce sáhnout na vlastní rekordní zůstatky. Peníze vybrané od občanů mají občanům sloužit, ne ležet na účtech. A pokud mají obce a kraje připravené smysluplné projekty, mají investovat. Teď je na to nejen prostor, ale také nejvyšší čas. Já jsem dnes informovala vládu, tak jako bývá každý rok zvykem, o vývoji a trendech hospodaření obcí a krajů.
3: Za mě toto je něco, co nechápu úplně přesně a jako snažím se v tom najít nějakou logiku, jo. Protože neposypané silnice, nemáme na to peníze. Rozsekané silnice, nemáme na to peníze.
4: Máme peníze.
3: Objížďkové trasy buchví jak dlouho někde, protože se něco rozbourá a nemáme na to peníze. Tak mě řekni. A to jako v Praze vůbec. Jako.
4: No, v Praze to je drama.
3: Takže Praha má na účtech 230 miliard korun. To je, úhrnem to bylo nějakých 630 miliard, který tam někde ležejí. Člověče, proč o tom mluví ministryně financí? Já bych prostě, ne aby občané se skládali, ne aby se občané skládali na stát. Já bych teďka udělal to, že bych jim to skrouhnul, nechal bych jim prostě 10% z toho, nebo 20% z toho, co mají na účtech. Nadbytek, jako, jo, o kterým tady mluvila, tak já bych jim z toho vzal 80% s tím, že bych jim vystavil nějaký cenný papír, jakože třeba si to město koupilo jako od státu něco, jo, a že stát se zavazuje potom to zase od nich vykoupit nazpět. Až bude líp, jo, protože to si přímo o to říká. My tady máme prázdnou kasu a v krajích leží peníze. No to je divný, ne?
4: Ale proč tam leží?
3: No proč tam leží?
4: To je jak si to chce, proč tam leží?
3: Když pořád ty kraje křičí, že nemají peníze, protože... že jo?
4: Tak ale z těch peněz musí plynout nějaký úroky.
3: Počkej, a teď je otázka. Jsou tam ty peníze? Jsou v těch bankách?
4: A nebo tam nejsou?
3: Nebo tam mají bejt?
4: No jo, ale to my dva teďka takhle nezjistíme, chápeš to?
3: No, chápeš, v těch krajích se přeci mění vedení, že jo? V mnoha krajích se mění vedení. Očekával bych, že když jeden hejtman tam nasyslí peníze, tak ten druhý...
4: A druhý to uvědí.

0: vidí, tak, tak to rozfofruje. To
1: buď rozfofruje, nebo jo, ale oni jako kdyby si slej ty peníze, ať je u té moci kdokoliv.
0: No, tak potom to jako může být trošku jinak. Pak je to jenom tak, že by tam ty peníze měly být.
1: To je otázka. Co ale z toho vlastně není nakonec bude?
0: Já si ale myslím, že tadyhle ty instituce musí být auditovaný. Ty jsi se nám nějak zakuskal.
1: Kdo by jako auditoval? Ministerstvo vnitra? S vykulenou čivavou, na kterýho leze jedna kauza za druhou, rozkrádačka za rozkrádačkou, kriminální průšvih za kriminálním průšvihem, nebo ministr přes justici, ministr spravedlnosti, který se spolučil v organizovaný zločin s prodejcem drog a buchvíčeho ještě.
0: No hele, já si to jdu zjistit, protože já jsem se tímhle teda nikdy nezabýval. Audit hospodaření.
1: No teda říkala, že na účtech ležejí peníze, jo. No ale to by museli potvrdit ty banky, že jo.
0: Nebo no tak to je.
1: Asi to je z těch výpisů, by hele, to asi mohlo být, ne?
0: Takhle. Když se dělá audit firmy, vztáhnu to na normální firmu, tak ty si musíš jako auditor vyžádat od banky takzvanou konfirmaci ke konci roku a ta banka ti musí vystavit, že ta firma má u ní takový a takový účty s takovýma a takovýma zůstatkama. Plus nějaký ostatní třeba finanční nástroje a podobně. Takže pokud tam ty peníze leží, tak musí existovat takováhle konfirmace. Jo?
1: Hele, a neděláme to příliš složitý, není to vlastně úplně jednodušší?
0: Mm-hmm.
1: Není to jednodušší, není to jednodušší v tom, že ty investice váznou na tom, že se dělá všechno pro to, aby ty zakázky vyhrály ty správné firmy a ty správné firmy
0: to bude další.
1: A ty správné firmy nemají dostatečnou kapacitu na zhotovení.
0: Možná bych ani neřekla, že nemají dostatečnou kapacitu, ale vysvětlím to na příkladu praktickým, který se týká tady u nás ulice Za rohem.
1: Tak se jmenuje ta ulice Za rohem?
0: Ne, myslím si, že se tak nemenuje ta ulice Za rohem, ale je to ulice tady u nás Za rohem. Počkej, já ti řeknu, jak
1: jedno,
0: se ta ulice...
1: Radši neříkej, nikdo nemusí vědět, kde bydlíš.
0: Jasně.
1: Kde se nalezá vaše vila.
0: No,
1: s třemi koupelnami, jedním bazénem s protiproudem.
0: Ano, ten byl v neděli. Ten byl v neděli. No, takže ta ulice. To už minimálně 3 roky kutají ze všech stran. Nejdřív zprava, pak zleva, pak ze spoda, pak ze zhora, to si nedělám srandu. A momentálně zhruba tak už od ledna předělávají dlažbu, takový ty malý kostičky a tak. Jako. A upřímně máme srpen, udělali půlku ulice a teď jako jsou tak v polovině ty druhý půlky. A za mě osobně si myslím, že se to natahuje proto, aby se tyhle zakázky předražovaly a pak se z toho ty peníze takovýmhle způsobem vytahaly.
1: Takže je to rezerva na předražené zakázky,
0: ano,
1: aby bylo co rozkrádat, myslíš?
0: Mm-hmm. No tak když si vím, když jsme to sami říkali, ten rozpočet na ten úplně novej, nejnovější most v Praze, který je nakonec úplně k ničemu, protože po něm můžeš takokrát chodit pěšky na kole nebo autobusem, ale auto tam věc nesmí, tak byl 1 miliardu a ten most stál 2. Takže jako co?
1: Asi musí být bytelný, aby unesli lidi na tom kole, ne? protože oni počítali, že tam budou jezdit lidi na kolách a mezi tím se rozmohly elektrokola, ty jsou těžší, že jo?
0: No, no.
1: To bude asi ono, člověče.
0: Takže já jsem přesvědčená, že je to dvojí pravda i v tom, že čeká se na ty správné firmy, ty pak ale nemají tu kapacitu, protože prostě jako jsou zaháčkovaný třeba na jiný práci. Tak se to natahuje, natahuje a natahuje a ty peníze tak jako různě se tam převalujou, tam a zpátky, tam a zpátky. Hele, kdo ví? Jo?
1: Hmm.
0: Ale v každém případě je to pěkný průšvih, jo.
1: No, no, tak jsou to umrtvený peníze, který... A to, pozor, ale to je, jak bych to řekl, to není nějakých 630 miliard, který jsou zakonzervovaný jakoby v těch bankách. Jo. No to tam zaznělo. Prostě kdyby se ty peníze proinvestovaly, tak by se projevily, vlastně těch 630 miliard by se z nějakých 73% vrátili zpátky do té kasy. Ve formě daní, jo. Protože ty peníze by se proinvestovaly,
0: ty firmy by,
1: ty firmy by platily odvody, ano, za zákaz, ano, za svoje, ano, zaměstnance, nakoupili by materiál, tam by bylo DPH. Šlo o 630 miliard máme nižší HDP, to znamená, že o to víc bychom museli odvíst jakoby do NATO, že jo? Nižší HDP, ale pochopitelně ukazuje nějaký problém v neodebraných energiích. A tak. Čili pro investovaných 630 miliard by znamenalo obratově v tom, co by se odehrálo, tak pochopitelně obrovský vítr, protože to není o 630 miliardách, to je o tom, že by to rozproudilo tu ekonomiku. Vybralo by se o to víc na daních, o to víc by se někam mohlo poslat víc peněz a ty peníze by se znova zrcadlily, oni by zase vydělávali, jo?
0: No jo, ale tady třeba někdo nechce, aby se vydělávalo, že jo?
1: Myslíš, že to je jako na úrovni krajů zaškrcená ekonomika?
0: Hele, netroufnu si to takhle říct.
1: A teď si vem, úplně... že ty peníze ztrácejí kupní sílu, jo? To je další jakoby efekt.
0: Hele, Martin mi tady ještě teďka poslal, my si tak jako píšem, víš, takový jako zprávy mezi jednotlivým...
1: Mezi manželi je úplně normální.
0: Mezi manželem asi píšem, že ty peníze by měly ležet na účtě v bance bez úroku, a že tím se teda jakoby hraje na ruku těm bankám, že jo?
1: No to je totiž přesně to, co jsem teďko ještě mi jako tady brnklo v hlavě, že to je ve prospěch bankéřů. A teď je.
0: No.
1: Teď si dáme, abych to řekl, kasičskou otázku. Za kolik a pro koho tam ty peníze ležejí. Protože kdybych byl bankéřem, tak bych ty peníze chtěl mít, jo. Ne? Protože když máš 2 koruny, jakoby aktivum, tak můžeš půjčit 100 korun.
0: Mhm.
1: Podle zákona jsi úplně ready, v pohodě, tomu se říká bankovnictví částečných rezerv, to už jsme se tady jako školili s našimi posluchačima.
0: To už jsme si vysvětlovali, ano, známe, ano.
1: Takže pro banku to je obrovský aktivum, který v podstatě na základě kterého může tvořit. To znamená, že máme to krát 49, tak když si vezmeš jenom takovou malou matematiku si dáme. 630 miliard. Počkej, já to naladím.
0: Ježiš, ty nuly nechtějí po mně.
1: To je jednoduché, já ti to řeknu, se neboj, to zdáme jako 630 miliard. Krát 49 a jsme na čísle. Banky můžou rozpůjčovat 30 bilionů 870 miliard.
0: A komu to budou, prosím tě, pěkně jako půjčovat?
1: Třeba státním podnikům, jestli máme ČEZu, vládě. To není blbý, ne?
0: Zajímavý.
1: Pro 31 bilionů to umožňuje bankám v úvěrových momentech to rozpůjčovat. A teď pozor. My víme, jak to funguje, potom se vydají jaksi hypoteční zástavní listy, to přijde do banky jako aktivum a jede to znova. A čí jsou ty banky?
0: Ty banky nejsou naše.
1: Až na FIO banku, ty banky nejsou naše. To znamená, že těch 630 miliard umožňuje zahraničním bankám
0: vydělávat,
1: ano, neskutečný peníze. Jako když to začneš pitvat a když se tím začneš zaobírat, tak prostě zjistíš, že opravdu velkým motivem, jak to přišlo Martinovi, může být i to, že když to leží v té bance, tak tam můžou být různé typy služeb pro ty, kteří se o to zapříčinili, nebo kteří se o to zasadili.
0: Jo.
1: Ale to jsou spekulace, protože my tady většinou ty konspirační teorie, že jo, a tak dále.
0: Ale tohle jako odpálila Schillerová, to jako my jenom už se dopátráváme a myslím si, že se to třeba jako dozvíme časem. Uvidíš.
1: No já bych, no to, takhle je. To může být začátek velký kauzy, jo?
0: Ale prosím tě, tady v té republice už je tolik velkých kauz, že já už ani nevím.
1: Ty odmítáš kauzu.
0: Ne, já už si to budu muset napsat do deníčku, abych je všechny nezapomněla.
1: No, asi tak.
0: Asi tak.
1: Asi tak. Mohli by se něco přečíst třeba, aby jsme tady pořád jenom nepouštěli ty věci. Otvírám web Necenzurovaná pravda. Kypr, Slovensko, Česko. Strnad inkasuje několikrát za stejnou službu. Včera se Thomas Paukner zabýval i poměrně mocným zbrojařem napojeným na politiky. A to nejen u nás. Zásadní otázkou je, kde se právě nachází vrtulník. To je otázka.
0: To je velká otázka.
1: Slováci platí přes 9 milionů eur za pohotovost Strnadova vrtulníků, který se ale nachází na Kypru. Tam za stejný stroj platí jak Bismet. Češi dopadli nejlépe, což původně nebylo v plánu. Dnešní investigace navazuje na zjištění investigativního centra Jána Kuciaka ze Slovenska. Tamní novináři totiž v červnu roku 2025 odkryli, že si Česká republika i Slovensko pronajímají totožné stroje Jaroslava Strnada dvakrát a dvakrát za ně také platí. A vypukla kauza. Dodavatelem pronajatých strojů, které měly být v pohotovosti na dvou místech najednou, byl totiž Jaroslav Strnad a jeho společnost Heli Company. Stejná firma dodává hasicí stroje a jejich pohotovost také České republice. Po vydání reportáže ICJK tedy Kuciaka, Jána, došlo obratem k revizi smlouvy a Strnadová Helicompany do slovenského kontraktu dodala náhradní vrtulníky. Konkrétně šlo o dva stroje UH-60L, z nichž jeden měl podle ICKJ registrační značku OM-BHD a druhý OM-BHE. Slovenské ministerstvo k věci uvedlo. Byly doplněny další dva vrtulníky UH-60L Black Hawk, které můžou z technických příčin nahradit původný vrtulník. A já dodám, ak by operoval v České republice. V České republice se nic nestalo. Kauza nevypukla a fakt, že si dodavatel České hasičské pohotovosti nechával proplácet jeden vrtulník dvakrát od dvou států, kde měl držet pohotovost, byl politicky zcela ignorován. Naopak, i po tomto skandálu došlo ze strany České republiky k prodloužení smluv s Jaroslavem Strnadem na další roky. Česká i slovenská smlouva přitom sdílení vrtulníku s jinou zemí kategoricky vylučuje. Dodavatel má jasně dané období pohotovosti a reakční čas 45 minut při akutní hrozbě požáru. Jsou tady smlouvy jak ČR 1, tak smlouva ČR 2, smlouva Slovenská republika. Na co již investigativní centrum Jána Kuciaka nepřišlo, je kyperský kontrakt Strnadovy Helicompany. Ten celé anabázi dodává nový a poměrně kontroverzní rozměr. Opakuje se totiž totožný trend. Vrtulník OM-BHD, který slovenské ministerstvo vnitra zmiňuje jako primární stroj v pohotovosti, je totiž zároveň ve stejném čase požární pohotovosti v obou zemích pronajat kromě Slovenska také Kyperské republice. Kypr si od Jaroslava Strnada v roce 2026 objednal 4 vrtulníky pro pohotovost v sezóně požáru. Jde o 2 stroje EH-60A a 2 stroje UH-60L. Je tady ten kontrakt v angličtině. Registrační značky strojů. V roce 2026 je tedy situace následující. Česká republika si od Jaroslava Strnada pronajímá 2 stroje UH-60A. Jeden drží pohotovost v Mělníku, druhý v Přerově. Smlouva 1 OM-BHB, smlouva 2 OM-BHK. Slovensko si pronajímá jeden stroj UH-60L se značkou OM-BHD. Důkaz, jeden vrtulník, dvě krajiny, píše Kuciak. Kypr si pronajímá dva stroje EH-60A a 2 stroje UH-60L. Mají značky OM-BHD, OM-BHC, OM-BHE a OM-BHA. Jaroslav Strnad vlastní pouze 6 strojů, nikoli 7, které aktivně pronajímá. Tím, že je slovenský vrtulník OM-BHD na dvou místech vzdálených tisíce kilometrů od sebe zároveň, existuje vážné riziko. Seznam Strnadových strojů tady je nutné vyfiltrovat Helicompany. Například nyní v době psaní textu je stroj pronajatý Slovenské republice na Kypru. Je tady je zdroj. I další vrtulník UH-60L, který má mít Slovensko v záloze, jde o značku OM-BHE, je momentálně na Kypru, odkud by jen těžko splnil reakční dobu 45 minut nutnou pro dodržení smlouvy. Stanovisko slovenského ministerstva vnitra pro ICJK přitom jasně uvádí, že pričom prioritně pre Slovenskou republiku byl určený vrtulník UH-60L Black Hawk s poznávacou značkou OM-BHD. Na Slovensku se však nyní nenachází žádný stroj z flotily Jaroslava Strnada. Slováci přitom za pohotovost i nyní platí v rámci 9-milionového kontraktu. Stačí si výše uvedené registrační značky zadat do bezplatné aplikace flicktradar24.com a kdokoliv si může ověřit, kde se stroje nachází. Je paradoxem, že se díky práci ICJK vyměnili české vrtulníky za ty kyperské a je to Slovensko, které dnes platí až 9,3 milionů eur za pohotovost vrtulníků, které se nachází na Kypru. Původní plán byl podle reportáže ICJK jiný. Sdílet se měly právě české stroje. Buďme tak rádi, že se alespoň na Slovensku zachovala skutečná a poctivá investigativa, díky které se však bohužel celá anabáze omniprezentních vrtulníků obrátila proti samotným Slovákům. Tímto textem má investigace činnosti Jaroslava Strnada alespoň na čas končí a příštími tématy budou skutečný vládce Ministerstva životního prostředí, aktivity Michala Strnada a holdingu CSG společně s nákupy policejního prezidia. Třeba se mi dnešním textem podaří Slováky pořádně nažavit, aby své vrtulníky vrátili zpět do vlasti, nebo si pronajeli takové, které neodletí na Kypr v době největšího ohrožení. Tak.
0: No, tak to je taky pěkný.
1: No jo.
0: Tak prostě jako, proč něco nepronajmou dvakrát, když to jde, že jo?
1: Tak.
0: To je šílen.
1: Hele. Takhle, co z toho stříká, jako jo? Co z toho stříká? Je tady vidět, že někteří nemají zábrany, protože mají dobré krytí. Asi tak, no? bych to okomentoval.
0: Asi tak by se to dalo říct, ano, ano.
1: A víc tomu nemusíme mluvit.
0: Ne, vůbec.
1: Pak se dozvíš, že oni ty vrtulníky mají takovou jednu malou, ale fakt malou slabinu.
0: A to jakou?
1: To se ukázalo při požárech v Řecku, kdy na předměstí Aten de facto hořelo. Oni tam ty vrtulníky, co to tam měli hasit, jo? A ty letadla, oni...
0: A oni jsou jenom do určitých stupňů, že jo?
1: Do určité teploty.
0: Ano.
1: A člověče, ono v létě v tom Řecku je horko.
0: Trošku.
1: No, a tak to tam zachrňovali Rusové.
0: Mhm.
1: Tam někdo plival po těch Rusích... že tam lítá jako ruský letadlo. A ten někdo zapomněl, že to ruský letadlo tam zachránilo Atény, jo. Že to mm-hmm. ruský letadlo může lítat a hasit do teploty 42 stupňů. A oni s ním lítali, protože prostě viděli, že to je důležitý, tak s ním lítali při teplotách 45 stupňů. Což už byla to jakoby technická hrana, jo, toho letadla.
0: No.
1: Hasili tam v kuse 100 hodin, protože to letadlo prostě lítalo 100 hodin v kuse. Akorát ho natankovali a to. A to letadlo, jako ono se vrhne k moři.
0: A nabere.
1: Pokud jsou vlny maximálně 120 cm, tak za 14 vteřin nabere 12 kubíků vody, 12 tun, 12 kubíků vody a to prostě tam pak masivně vypustí na ten požár. Jo. To je takový množství vody, který opravdu je schopno už něco dělat. 12 kubíků, když to chrcne na jedno místo skoro, tak...
0: Tak to už může trošku něco uhasit.
1: Tak a protože to letadlo se točí v podstatě a to natankování v fúzovkách nabrání vody je otázka 14 vteřin, no tak pochopitelně ten hasící účinek je značný. Takže Řekové děkovali Rusům za to, že jim zachránili Atény. No? Ne Antény, Atény.
0: Atény, já slyším dobře.
1: Ne, to je kvůli nám.
0: Atény.
1: Nevíš, kdo z nahluchlých nás poslouchá.
0: No, to by mě teda hodně zajímalo. Kdo z nahluchlých. No, tak to víš.
1: Dobrá zpráva je, že doktor Rainer Filmich byl propuštěn.
0: Jo, propustili ho.
1: Jestli se nepletu. Já to přečtu radši. ať neřeknu nějakou blbost. No, vyšlo najevo, že byl mučený. Opět to necenzurovaná pravda. Doktor Reiner v filmech byl mučen nejméně 6 měsíců ve věznici Rossdorf. Před pár dny jste si zde mohli přečíst o žalobách, které podal Reiner v filmech nejen ve věci zmanipulované kauzy a únosu, ale i takzvané bílé mučení, jemuž byl podroben ve vazební věznici v Rossdorfu. Německo již stále více připomíná to ze 30. let, kdy se šlo také velmi tvrdě právě proti disentu a jakékoliv vládní opozici. Pokud to srovnáváte s tím, jak jsou soustavně plněny psychiatrické léčebny muslimskými vrahy, je jasné, že dnes je v Německu vražda, a to i ta masová, často považována za menší prohřešek než odpor k nespravedlivému systému. I když do věznice nelze vidět, mnohému naznačovalo i to, jak bylo s Filmichem zacházeno v době, kdy byl převážen k soudu. To bylo patrné na záběrech pořízených během soudního procesu. Byl spoután nejen na rukou, pouta řetězem přitělaná k pasu, ale i na nohou, tedy tak, jak se spoutávají jen ti nejhorší teroristé a ne někdo, kdo je obviněn z údajného finančního deliktu. Je tedy pravděpodobné, že ve vazební věznici se k němu nechovali lépe. Níže následují zhrnutí toho, jak byl Reiner Filmich ve vazbě šikanován a mučen. Doktor Reiner Filmich byl podroben dlouhému seznamu trestních opatření, která spadají pod definici takzvaného bílého mučení. Od června 2024 do prosince 2024 byl umístěn do samovazby, což je v naprostém rozporu s pravidly stanovenými Organizací spojených národů, týkajícími se zadržování a izolace. Během těchto 6 měsíců mu nebyl dovolen žádný kontakt se spoluvězni. Uvedeným důvodem pro to opatření bylo, že Filmich dával spoluvězňům právní rady, což vedení věznice nemohlo tolerovat. Byl nucen jíst sám, trávit svou denní hodinovou vycházku venku v naprosté samotě a nesměl používat posilovnu. Dokonce i jeho používání telefonu bylo omezeno a telefonovat směl pouze tehdy, když se ostatní vězni vrátili do cel. Někdy si musel vybrat mezi sprchováním a hodinovou venkovní aktivitou. Navíc mu byla často odepřena lékařská péče. Od 10. června 2024 byl doktor Reiner Filmich doprovázen ozbrojenými bezpečnostními pracovníky v obrněných vozidlech z věznice k soudu a zpět. Kromě pout připevněných k opasku mu byly také nasazeny okovy na kotníky a byl požádán, aby si oblékl neprůstřelnou vestu, kterou však odmítl nosit, načež byl nucen podepsat prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti. Po každém soudním jednání byl také podroben úplné tělesné prohlídce. Dne 2. září 2024 se doktor Reiner Filmich dozvěděl smutnou zprávu o smrti své matky. Věděl, že je to jen otázka času, a proto ještě před její smrtí požádal vedení věznice o převoz dobrém, aby se s ním mohl rozloučit. Věznice by mu tuto žádost schválila, ale pouze pod podmínkou, že bude během návštěvy v poutech a okovech doprovázen ozbrojenými dozorci. Reiner, který nechtěl vystavit svou matku dalšímu utrpení během jejich posledních společných chvil, tyto podmínky nepřijal i za cenu toho, že už matku nikdy neuvidí, nebyl ochoten vystavit dalšímu utrpení z pohledu na jejího syna v řetězech. Ani se nesměl zúčastnit jejího pohřbu. Během dlouhé přestávky ve slyšeních mezi zářím a říjnem 2024 se Reinerovy podmínky ve vazební věznici zhoršily, když byl do cely vedle té jeho přemístěn mladý muž s vážnými duševními problémy. Podle Filmicha existovalo mnoho prázdných cel, které mohly být tomuto mladému muži přiděleny. Tento vězeň, pravděpodobně trpící schizofrenií, křičel, plakal a mluvil sám se sebou ve dne v noci. Zesiloval hlasitost rádia a často házel předměty na zeď, oddělující obě cely. Od té chvíle bylo podle Reinera nemožné v noci spát a přes den se soustředit na obhajobu. Vedení přes den se soustředit na obhajobu.

0: justičního omylu, kdy tajná služba vykonstruovala a použila případ proti Rainer Filmichovi k umlčení jednoho z nejdůležitějších hlasů odboje. Připomínám, že nedávno žádalo propuštění ve dvou třetinách trestu, ale neúspěšně. Lze tedy pochybovat, že bude úspěšný i co se týká žaloby na špatné zacházení. Pokud se ani později nepodaří prosadit předčasné propuštění, Rainer Filmich by měl být propuštěn až koncem roku 2027. Tak takhle to je ve skutečnosti.
1: Tak je tam stále.
0: Je tam stále. Myslím si, že to je jako na odstrašení, jo?
1: Jo, aby byli všichni hodní.
0: Jo, aby... A také z toho vyplývá, kdo že vlastně tahal za ty nitky, jo?
1: No.
0: A teď už to... No ne, že, to mus, že za ty nitky covidu tahali agentury, vojáci, že to byla vojensko-agenturní v podstatě akce.
1: Práce. A že jeho prostě zavřeli, aby by ti všichni ostatní jako si uvědomili, že by tam mohli skončit taky.
0: Ano.
1: No jo.
0: Představ si, to by se tím mohlo možná, a tebe se to netýká,
1: ne.
0: Představ si, že ve Švédsku schválili zákon, že když odporuješ manželce, tak ti hrozí až 4 roky vězení.
1: Já nemám manželku. Já mám manžela.
0: Tak, schválně. No, a pak tady máme jenom ještě poslední informaci. Nevím, jestli pro pláč nebo pro zasmání. Muž ze Znojemska 3 roky zneužíval nevlastní 11letou vnučku. Od soudu odešel s podmínkou. Chápeš?
1: Bože!
0: A teď se podíváme do skutečné civilizace.
1: To je strašný.
0: No, když z něčeho hrůzy strašného uděláš de facto netrestané pravidlo, čeho asi tak docílíš?
1: No, nechci ani domýšlet, čeho jako docílím.
0: Teď se podíváme do země BRICSu, no, jako. Teď se podíváme do země, kde si opravdu v těchto věcech nedělají vůbec žádný jako ty, toto prostě tam
1: servítky si neberou.
0: Čína vyslala jasný odkaz. Traja muži, kteří znásilnili děti, byli popraveni a jejich případy byly zverejněné. Tečka. Jo? Když mi můj kolega závodník vyprávěl, když byli v Číně, to je pravda minimálně 20 let, že viděl veřejnou popravu v Číně, prostě borec prodával drogy, byl přestižen, odveden na náměstí, protože byl přichycen jaksi při činu, tak tam byli svědkové, ty to potvrdili. Úředník rozhodl a na místě ho popravili.
1: Tady by leželo mrtvol.
0: Jo, takže a jako je asi se s tím vypořádávají. U nás ne, u nás pochopitelně to musí posoudit řada psychologů, jestli teda a nakonec se zjistí, že vlastně on za to nemůže. No a ta 11letá vnučka, protože. Jo, tak ta se s tím musí ve svém životě vypořádat, protože jako, on dostal podmínku, to znamená, že on i klidně může zneužívat dál, že jo.
1: No a tak ještě možná jako, že řeknou, že ona si o to řekla sama a pak dědečka udala. Hele,
0: tak tuhle
1: jako
0: tu větu ani neříkej, protože já jsem něco takového zažil.
1: No.
0: Já jsem něco takového zažil, nebudu to rozvádět, a ten, kdo pochybil a s nezletilou, jak si se stýkal pohlavně, tak protože ona řekla, že

0: byla do něj zamilovaná, no tak odešel jaký s podmínkou, že jo. No a právě tahle ta věta tam jako zazněla, no. Asi tak. No, máme 11 hodin, to téma přitvrdilo, teda musím říct. Když nevím, dneska jsme měli hodně zajímavých témat. Možná, že někomu se tajil dech. Ale člověče, ona je ještě jedna, to jsem zapomněl málem. On ten Black Hawk pro Ukrajinu, jo?
1: No.
0: Ono to je ještě zapeklitější, než by si zřekla, jo? Vznikají pochybnosti o osudu vrtulníku Black Hawk Čestmír, na který veřejnost vybrala 72 milionů korun. Podle dostupných informací a leteckých registrů měl být stroj nadále veden u společnosti Slovak Training Academy a využíván k pronájmu pro hašení požáru v Evropě. Klíčové body podezření. Vrtulník se měl podle registru v roce 2026 stále nacházet u původního provozovatele. Stroj je spojován s hašením požáru v Bulharsku, Španělsku, Černé hoře a Francii. Chybí jasné důkazy o přítomnosti konkrétního stroje, registrace OMBHB na Ukrajině. Existuje podezření, že helikoptera na Ukrajinu vůbec nedorazila, přestože byla jako dar prezentována. Takže teď si to spojíme, ano? Takže vrtulník, ano, který je trojnásobně pronajímán na Kypru, na Slovensku a v Čechách, nakonec existuje díky tomu, že se na něj složila veřejnost s tím, že bude na Ukrajině. A tomu říkám parádní číslo. Blbeči se složí na vrtulník, ano, vychytralý ano. Zbrojař, ten vrtulník, na který se složili, nepošle na Ukrajinu, ale pronajme ho třem zemím k okamžité pohotovosti. Klobouček. Tady říkám klobouček.
1: Hele, a možná, že ještě potom z Číny koupil ty nafukovací vrtu.
0: Ne. To ani neříkej.
1: Ne, to ani neříkám.
0: To je něco strašného, tyjo.
1: To je něco děsivého.
0: No tak já si ale myslím...
1: Ty hele,
0: no.
1: To už jako fakt jako ty naše konspirační teorie, jo. No, tak...
0: A Gutin by tam mohl ve Spelagiu zpívat, člověče, na tom dní nezávislosti toho 21. Ukrajiny. No jo, člověče, no.
1: Co má být vlastně 24. No, dobrý.
0: Asi tak. No nic, pojď se rozloučit.
1: No tak jo, no, tak přátelé. Myslím si, že to nabírá čím dál tím větších obrátek. Budeme to sledovat. Uvidíme, jak se nám to do příštího týdne zase rozvine. Užívejte si trošku snížené letní teploty. Nás tady v Praze teda nám ku podivu trošku hodně prší. Nevím, jak tam u vás v Prostějově, ale tady teda jako během našeho vysílání, tak asi nevím, budu mít tady mokro.
0: Nevím, jak je v Prostějově.
1: Nebo
0: u nás, ve tam studené loučce.
1: Směrem. No, u vás ve studené loučce neprší. Ale tady pršelo docela hodně během vysílání, tak se půjdu podívat, kde tady máme zase všude mokro. No nicméně, mějte se všichni moc krásně, užívejte si zbytek léta, zbytek teplých dnů, opatrujte se, dávejte na sebe pozor, pilně sledujte zprávy a uslyšíme se zase za týden. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc.
0: To jsi se ale krásně rozloučila, opravdu. Musím tě pochválit. Já jsem tady mluvil taky o tom, že jsme byli na olympicích, víš?
1: Ano.
0: No.
1: To jsme byli.
0: Vznikla taková poptávka po jedné písničce. A já ji teďko hledám, protože bych rád splnil to přání. Víš? A tak ještě... To hledám.
1: Ještě, no, ještě to hledá. Tak Tak
0: My jsme
1: hele,
0: si zaspívali, že jo?
1: Jo,
0: A
1: my jsme si dobře zaspívali, bylo to moc hezký.
0: Obáť.
1: Bylo to fajn. Bylo
0: obáť.
1: To super.
0: To jsme si zaspívali.
1: Bylo krásně teplo, bylo to skvělý. Olympici byli výborní, atmosféra byla skvělá. Myslím si, že takový koncerty jsou super.
0: Že jo?
1: Jako,
0: Ale já si myslím, že jo. Já ta písnička, jo. Snad jsem to já, víš? To je písnička o té paranoje, kterou má ten stárnoucí chlap. Když se v noci probudí a kouká na tu svou výrazně mladou od sebe jako partnerku, tak mu tak blízká hlavou, jestli ten úsměv, jo, když ona jako v noci spí, tak jestli ten úsměv jako je proto, že ona myslí na něj.
1: A nebo na někoho úplně jinýho.
0: No právě. A on se ptá, snad jsem to já, víš? No já to nemůžu najít. No jo, tak...
1: Tak to u nás nepřipadá v úvahu, protože já nejsem výrazně mladší.
0: Co, nejsi výrazně mladší?
1: Než můj muž.
0: No tak, že jo.
1: U nás je to trošku naopak.
0: Jako, jak myslíš naopak?
1: Tak já jsem starší než Martin.
0: Jo.
1: No.
0: To tě ale neopravňuje k pochybnostem.
1: Počkej, tak já se na něj podívám v noci, když bude spát.
0: Já to musím, já to budu muset asi jako připravit, koukám. A já jsem našel jinou písničku, tak dáme
1: Takže
0: si...
1: Takže do příště.
0: No do příště a já zatím dám jinou písničku, takovou méně známou. Takže my se teď s vámi, přátelé, loučíme, děkujeme za přízeň. Já společně s Míšou tady, no a budeme se těšit na pátek. Takže pro teď je to všechno. No a od mikrofonu tady z Midgardu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální pondělní stream, je 13.7. a já tady mám letapáni 2026, 20.06, vidím tady čas, a já tady mám vzácného hosta, pana profesora Staňka. Krásný dobrý večer, pane profesore, vítejte.
1: Krásný dobrý večer všem lidem dobré vůle.
0: Přátelé drazí, napište nám rovnou, jestli nás slyšíte, vidíte v pořádku, jestli všechno je OK. Někdy to prostě trošku zlobí ten éter, ten internet a tak. Pane profesore, máme po summitu v Ankaře zajímavé setkání. Vůbec to nevypadá, jakože přes prázdniny by měla být nějaká, řekněme, okurková sezóna, jak se vždycky říkalo. Dřív naopak pořád se něco děje a kdo se v tom má vyznat, no? Tak jsem moc rád, že jste tady a že nám trošku do toho vnesete světlo.
1: Dobře, můžeme začít?
0: Je to vaše, pane profesore, já se moc těším.
1: No, první věc, kterou bychom dneska definovali pro dnešní svět, je to svět podivností. Protože na jednu stranu prezident Trump mluví o tom, že zničí Irán, že zautočí a s nesmírnou silou, kterou ještě nikdo neviděl. A na druhé straně slyšíte informace, že Katar a Pakistán intenzivně pracují na pokračování diplomatických jednání. Izrael podepíše předběžnou dohodu memorandum s představiteli libanonské vlády, ale zároveň drží obsazená území na libanonském území a libanonská vláda se chvíje pod nápory masových demonstrací, které odmítají tuhletu zrádcovskou dohodu. Pak máte další zvláštnost. Ruské jednotky postupují na celé linii frontu, ale najednou zjišťujete, že nedokážou vyřešit problém na Krymu. A tak tež dostanete informaci, že 58 gubernií z 86 z Rusku již má zásadní problémy s benzínem a Rusko, které bylo nazýváno tankovací stanicí pro svět, najednou dováží benzín z Kazachstanu a podobně. Máte další zvláštnosti, kdy summit v Ankaře byl velice mohutný a najednou zjistíte, že se v podstatě téměř na ničem nedohodli, kromě toho, že poskytnou Ukrajině 70 miliard tento rok a 70 miliard příští rok, ale zároveň se vyčlenilo 5 zemí, které nebudou přispívat na tuhle tu sumu. No a aby to bylo přímo ještě dokonalejší, tak se podíváte na mapu Evropy a najednou zjišťujete, že problémem není si jenom teplota, ale především obrovské sucho, které obchází celý evropský kontinent. Máte oblasti, kde na mapě je sucho již přímo krvavě rudé. Vidíte, že ve Francii musí omezit činnost jaderných elektráren, protože není dost vody na chlazení. Pak najednou zjistíme, že vlastně ta kombinace extrémních teplot, teď tenhle ten týden má být ve Španělsku až 45 stupňů, 40 stupňů ve Francii, v Itálii a podobně, tak je to kombinováno s obrovskými extrémními výkyvy počasí, kdy máte bouře a krupovití a máte obrovské slejváky a podobně. A na druhou stranu máte oblasti, kde nespadne ani kapka. No a normální člověk by předpokládal, že Evropská unie, jelikož jde jí o jednotlivé obyvatele členských zemí, se bude snažit vyčlenit prostředky na řešení důsledků přírodních změn a najednou zjišťujete, že žádné dost prostředky na přírodní změny nejsou, ale desítky a stovky miliard se budou valit do zbrojení, do vybudování válečné strategie, infrastruktury, válečného Schengenu a všechno ostatní. No a nejlepší na tom všem je to, že najednou zjišťujete, že vzniká série ohnisk, konfliktu a podobně, které i když je hodně horko, tak začíná vytvářet ještě větší teplotu. A už to není jenom Blízký východ a ukrajinský konflikt, ale je to například i otázka Jihočínského moře, je to otázka Indopacifického regionu, je to otázka Grónska a dalších oblastí, které se stávají ožehavými centry problémů a bojů. A tohle to všechno vyústuje do dalšího zvláštního pohledu. Člověk by očekával, že vzhledem na přírodní změny, zemětřesení, tajfuny, tornáda, obrovský nástup fenoménu El Niño, celkové extrémy v počasí, objevování se invazivní druhů. Připomínám, že například v Evropě se teď masově rozšiřuje dvojrohej klíšť, který je přinášením 30 nemocí infekčního typu, nejenom encefalitidy, a dokonce už se objevuje i v celé Evropě, i v Německu, i v Polsku, i v Čechách, i jinde, a vytváří obrovské biologické problémy. Najednou zjistíte, že řecký rybáři mají problém, protože požadují od řecké vlády kompenzace, jelikož se v oblasti Řecka objevila speciální ryba, která paradoxně tlamou připomíná člověka s velikými zuby, a tahle ta jim požírá ryby a trhá sítě a podobně. Předtím bydlela v úplně jiných částech světového oceánu, najednou se vyskytuje u Řecka. Na poslední fór najednou zjistíte, že nedaleko Chorvatska odfotili vorvaně. No a vorvaně, jak je známo, je spíše ryba, která, savec, který se vyskytuje spíše v chladných mořích. No a tohleto všechno vytváří takový zvláštní pocit totálního chaosu, podivností. No a k tomu samozřejmě přistupuje i další série podivností. Je vlastně ten Hormuzský průliv otevřený nebo ne? Jedna strana prohlásí, že je otevřený, druhá, že ne. Jedna strana prohlásí, že ta druhá strana nemá právo vybírat poplatky a oni jim to ukážou. A ta druhá strana celkem logicky, vzhledem na lodní trasy v teritoriálních vodách, prohlásí, že má právo kontrolovat tu námořní dopravu. No a největší vrchol všeho ostatního je několik geniálních logických závěrů. Jelikož se výrazně znížil vývoz močoviny přes Hormuzský průliv, je to kolem 25%, tak se obávají státy z nedostatku produkce umělých hnojiv, jelikož nemůžeme zrušit sankce vůči umělým hnojivům z Běloruska a z Ruska, no tak bude méně těch hnojiv. No a pak Evropská unie odporučí zemědělcům, aby hnojili kravským hnojem, jenomže drobně předtím v rámci Green Dealu zapomněla, že hodně zdecimovala stáda krav, no tak se přijde ke geniálnímu závěru. Konec konců v Číně stovky let hnojí lidskými exkrementy a močem, tak proč bychom to nedělali v Evropské unii? Ale vrchol dokonalosti tohoto všeho zmatku je konstatování, že se zavádějí dynamické ceny elektřiny, které znamenají, že máte sledovat jako občan výkyvy cen, kdy například nejnižší ceny elektřiny jsou v čase, kdy je pokles odběrového diagramu, řekněme ve 2 v noci. Nejlepší by bylo prát ve 2 v noci. No, ale najednou zjišťujete, že Evropská komise přichází s geniálním nápadem, jelikož není dost elektrické energie pro cloudová úložiště dat a umělou inteligenci, tak se uvažuje nad tím, že bych v noci obyvatelstvu elektřinu vypínali. No, normálně selský uvažující člověk se chytá za hlavu a říká si, ale tohle to přece není možné. Ale ono to možné opravdu je. No a v tomto ohledu se dostáváme do úplně specifické situace, kdy všichni předpokládají, že mír dosáhnete válkou. A nejlepší by byla zničující válka, nepřítele. No a to pak se dostáváme už dál k rozvinutí známého římského řečení, když chceš mír, připravuj válku, tak možná ty elity v Evropské unii jsou klasicky vzdělány a znají tohleto římské řečení. No jenomže vzhledem na ty objemy investic do válečných systémů mám velikou obavu, že skutečně s nějakým mírem nepočítají. Přesně jako v tom summitu v Ankaře jedinýkrát nepadlo slovo mír, ale za to mohutně bylo skandováno představiteli jednotlivých zemí slovo válka, jako kdyby šlo o počítačovou válku, kterou konec konců můžete znova opravit stisknutím klávesnice reset a jedeme na novo. Jenomže tohleto by znamenalo totální válku zničujícího typu. No a musím otevřeně říct, že souhlasím s některými představiteli jiných zemí, které konstatují, že ruská ústupčivost vlastně podněcuje tyhle ty agresivní nápady. No a klasická otázka prospornosti dneška, vemete pobaltské tygry, Lotyšsko, Litvu, Estonsko. Najednou zjišťují ke své hrůze, že zavedení sankcí a opatření proti tranzitu tovaru, ruského tovaru přes tyhle ty přístavy ochudilo obrovským způsobem rozpočet, že změny energetických sítí a odpojení se od Ruské federace způsobilo obrovskou katastrofu a najednou tyhle ti pobalští tygři zvou jako ratlíci, ale zároveň zjišťují, že jejich ekonomika jde do kopru. A paradoxně, čím více je ekonomických problémů, tím více se uvažuje o zřizování dalších obrněných divizí, například Bundeswehru v Litvě a podobně. No a vrcholem všeho snažení o mír je rozhodnutí finského parlamentu o tom, že je přípustno umístit jaderné zbraně na území Finska několik desítek kilometrů od ruské hranice. Konec konců je to přece projev snah o mír. A kdyby někdo měl pocit, že jaderná puma není nástrojem míru a že tu jadernou pumu nenese v zobáku mírová holubice, tak prosím vás, je třeba ho označit za konspirátora a putinovského agenta a zařadit ho na nejnovější seznam na Slovensku, list agresora, který vytvořili progresivci na Slovensku, včetně Ukrajinců, kde zařadili některé lidi, které jsou určeni k takzvané eliminaci. Kdyby vám to něco připomínalo, tak podobnost je země historicky úplně náhodná. A nejlepší na tom všem je to, že tahle ta zuřivost, ta polarizace, to vyhrocování vášní, ta nenávist mezi progresivci, kteří se považují za lepší lidi, a těmi ostatními, kteří jsou jenom degeneráti, dezinformátory a podobně, tak je nejlepším způsobem vzniku občanské války se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Přičemž paradoxně bezpečnostní orgány se tváří, jako kdyby tohle to neviděli. A tak se pak dostáváte k situaci, k zajímavé úvaze. Skutečně se ten svět zbláznil, je skutečně na hraně nějakého šílenství kolektivního typu a pak tomu přistoupí představitelé AI a prohlásí, no, všechny tyhle ty problémy vyřeší umělá inteligence. No, ale jelikož vidíme stále výrazně, že umělá inteligence dokonce lže, podvádí a podobně, vznikla otázka, má vědomí, nebo jenom kopíruje to, co je obsaženo v tisících knih, studií, materiálu a podobně, no tak pak se nemůžeme divit, že ta umělá inteligence převezme všechny lidské způsoby jednání a bude dál lhát a zavádět a bude tvrdit, že člověk je velice křehká bytost a v nejlepším případě by bylo eliminovat ho a podobně. Jenomže pak najednou zjišťujeme, že ta umělá inteligence nemá vůbec chuť řešit lidské problémy. Řešit problém chudoby, nezaměstnanosti nebo celkového destruktivního působení v oblasti vzdělávání nových generací a podobně. No a tohle to všechno pak jako poleva na dortu i s tou pověstnou třešničkou vytváří velmi zvláštní další dojem. Úplně se přestalo mluvit o organizovaném mezinárodním zločinu. 90. leta, tak do roku 2005 jste mohli číst množství zpráv, analýz a studií o tom, jak je globalizován nadnárodní zločin, jak jsou rozděleny jednotlivé sféry vplyvu, obchodní aktivity a podobně, jak dokonce probíhaly provázanosti mezi zvláštními službami jednotlivých zemí a organizovaným zločinem. Najednou zjistujeme, že vazba mezi P2 italskou a mafií a dalšími složkami italské společnosti vlastně neexistuje a byl to výmysl, jo, 80. leta. No a najednou zjišťujeme zvláštní věc, jak vlastně tohle to všechno promícháno ovlivňuje současný svět. No a pak vzniká poslední zásadní otázka, jelikož vidíte, jak ti lidi hloupnou přímo v reálném čase, nejsou schopni elementárního logického uvažování, už takzvaný základní selský rozum se stává přímo vzácností, no tak si pak položíte otázku, a pro Boha skutečně ten svět je nějaký podivný. A najednou zjišťujete, že paradoxně teď Pentagon uvolní další desítky záznamů, zpráv, výpovědi a podobně o letajících talířích, o problém UFO a podobně. No a vy si položíte otázku, jo, UFO, fantastický. Jo, mimozemšťané, super. Otázka dalších věcí. No a jak je to ve skutečnosti? No a pak k tomu přistoupí poslední inkoukruh informací a najednou zjišťujete, že projekty, které měly dávno skončit, nadělej pokračují dál. Jako je MK Ultra, Majestic, jako je Monarch ovplyvňování lidské mysli a podobně, které měly formálně skončit 75., 82., 86. A podle toho, jak se vyvíjí vývoj na planetě, najednou zjišťujeme, že ty projekty ovlivňování lidské mysli, myšlení, masa a podobně pokračují dál. Dokonce v novém technickém hávu s dokonalým vybavením. No a jako poslední poleva na dortu, najednou přijde memorandum od Palantíru a jeho šéfa v 22 bodech. No a když to promítnete do reality, najednou zjišťujete, že máte před sebou klasický obraz technofašismu, propojení korporací, státu a jistých stran. A velice vám to připomíná opakování historie z Itálie 30. let, kdy právě Mussolini vytvořil tenhle ten takzvaný korporátní fašismus. I když musíme říct jednu zvláštní věc, v čase vlády Mussoliniho byla mafie nejvíce okleštěna a měla veliké problémy. Na druhé straně ale propojení velikých italských firm, fašistické strany a vlády bylo velice pevné a kompaktní a něco podobného se nakonec rozvinulo i v hitlerovském Německu. Znamená to, že se historie znova opakuje, že memorandum Palantíru, které otevřeně mluví o technofašismu a o tom, jak umělá inteligence a vybrané elity budou ovládat svět a jak se propojí velké korporace, vládní struktury a zvláštní skupiny ovládající AI, vytvoří přece rozumně spravovaný svět. A tohleto všechno se vám děje souběžně. Ale já vím, že teď je léto, takže hlavní problém je kam jít na dovolenou, nejít tam, kde vás oškubají jako kachnu a jak se ještě pochlubit před známými, já jsem byl přece na Kilimandžáru. Vidíte, mám selfiečko. A v této době otravovat lidi takovými složitými, nepodstatnými otázkami, jako je bude válka, nebo nebude válka, se jaksi nepatří. Ale jelikož nejsme až tak imunní voči těmhle těm jevům, tak si dovolujeme posluchače upozornit i na tyhle ty momenty.
0: Pane profesore, člověku zůstává až rozum stát, takhle jak to, když to poskládáte dohromady. Já bych si chtěl vlastně, že jo, kdysi už v poučkách dávných říkali, že fašismus je odpověď kapitalismu na krizi, že to je vlastně přirozený jev. A teďka tyhle ty, řekněme, elity, který teda tady vykládají, jak budou spravovat pomocí AI ten svět ku prospěchu, to bude ku jejich prospěchu. Nebo ku prospěchu nás všech?
1: No, neblázněte. Vždycky to bylo k prospěchu vybrané elity lidí. Někdy se tyhle elity zaštítovali tím, že jsou Bohem vyvoleni, aby vládli a ti ostatní nemají boží povolení, takže musí poslouchat. Konec konců o vyvolenosti Bohem mluví američtí představitelé, představitelé Izraele a nejnověji dokonce ukrajinský představitelé tvrdí, že jsou vyvoleni Bohem, aby plnili svou roli a misijní činnost. No, na druhé straně, jak si máte takové podivnosti, jako prezident Trump prohlásí, že Spojené státy jsou nejvyšším vývozcem ropy na světě. Ale zároveň jsou významným dovozcem ropy. No kurňa, jak je to možný? No odpověď je velice zvláštní v detailech. Většina amerických rafinerií budovaných v posledních 10 až 15 letech byly budovány na zpracování těžké sladké ropy. Tu těžkou ropu jim dodávaly arabské země, proto ten problém s Hormuzským průlivem, Venezuela a několik dalších zemí. Ale Spojené státy, které těží ropu z ropní písku a vlastní ložicek, těží lehkou ropu. A ta lehká ropa je vyvážena ze Spojených států do celého světa, proto jsou největšími vývozci. Paradoxně, druhý jev, Spojené státy a hlavně Evropská unie přemýšlí nad dalším balíčkem sankcí. Možná to bude tak, jako v Číně, 324. vážné varování Spojeným státům, tak to budou ty sankce. No a paradoxně v čase největšího rozjímání o sankcích dovoz evropských zemí ruského LNG stoupl o více jak 60%. No, samozřejmě logika by velila, jak je to možné. Ale vidíte sami, že i možné to je. No a teď přichází v tomhle tam vším marazmu pan prezident Trump s návrhem dalších sankcí, vysokých, 100, možná 150% celních sankcí, vůči zemím, které kupují ruskou ropu a ruský plyn. Znamená to, že tedy zavedou tyhle ty mohutné sankce voči Francii, Belgii, Holandsku a některým dalším evropským zemím, které extrémně zvýšily dovoz ruského LNG. Znamená to tedy, že tyhle ty sankce budou zavedeny voči té Francii? A nebo je to, jak se říká, selektivní přístup? Kdo je srdcí mému milý, se říká selektivní přístup, kdo je srdcí mému milý, tak tomu sankce nezavedu, a který je srdcí mému nemilý, tak tam hodím 500% sankce. A tohle to fakt ještě naráží na další věc. Někdo prohlásí, že je císařem světa, planety. A on morální závazky nemá žádné a řídí se vlastními morálními kritérii. No a pak někdo jiný prohlásí, ale prosím vás, ta americká armáda má rakety a střelivo maximálně na 3 týdny. No tak jak si to dohromady nejde? No a pak sledujete například zbraňové systémy a zjistíte, že Číňané nesmírně intenzivně budují obrovskou námořní flotilu a Spojené státy, které nejsou schopny obnovit ani vlastní stávající flotilu, vyměnit rakety Minuteman 3M za rakety Sentinel a mají obrovské problémy s rozvojem hypersonických zbraní, tak prohlásí, že oni dobudou celý svět. No tak řekněte, jakou to má logiku, tohleto? Nebo jsme se rozhodli, že logika již není žádoucí disciplína jednání lidí a vlád a představitelů a všeho ostatního? A jsme pouze svědky absolutní zhloupnutí celého světa? Ale víte, co mě nejvíc štve? Že tohleto si ti politici můžou dovolit z pragmatického důvodu. Většina lidí, těm je to jedno. Ty to nezajímá. Ty zajímá nejvíš, kam půjdou na dovolenou a kde bude nejlevnějc. Ale to, co se může stát s nimi a s jejich dětmi a s jejich rodinami, jako kdyby se jich netýkalo. Právě proto platí ta stará teze. Politici si můžou dovolit jenom to, co jim dovolíme. A já se ptám, kde je odpovědnost. Odpovědnost za důsledky svých činů. No a pak máte tady další takové zvláštnosti. Mluvčí ruského prezidenta říká nějaká vyjádření, sám prohlásí pro francouzskou švýcarskou televizi, že je jeden z největších podporovatelů dohod a zmluv se Západem, a načež jiný vysoce postavený představitel ruského státu prohlásí, že dotyčný hovorce ruského prezidenta říká bláboli. No víte, když jsem to čet poprvé, tak jsem si říkal, možná je to chyba v překladu. Není to chyba v překladu. A já se ptám, skutečně, dokdy v tom Rusku bude klid? Nebo například teď ta cenzura, která říká, že vlastně jakékoliv úvahy o tom, že Rusko nevítězí, jsou vlastně rozvracením jednoty ruského národa. Nezdá se vám to zvláštní? A pak se ptám, jaká je cenzura? Cenzura dobrá nebo špatná? A nenávist je dobrá nebo špatná? Nenávist vůči Rusku a tak dále je správná a pozitivní? Nenávist proti imigraci a zbrojení, to je špatná nenávist. Tu třeba tvrdě postihovat. No a když to vezmete kolem a kolem, tak se jenom ptám, když se i v Evropské unii rozšíří takzvaný myšlenkový zločin. Zákon, který platí ve Velké Británii. Když stojíte na chodníku a kolem vás jde demonstrace proti imigraci, tak vás policie může zatknout a odsoudit na 3 až 5 let nepodmíněně, protože tím, že jste se nepostavil té demonstraci a v myšlenkách jste je podpořil, vytváříte takzvaný myšlenkový zločin. No a jistě jste si všimli úvahy o tom, že můžeme díky umělé inteligenci odhalit trestní činy před tím, než se stanou. Dokonce můžeme odhalit nesprávné myšlenky lidí, než je začnou realizovat. No a to vám pak nenápadně okamžitě napadne známý sci-fi film Minority Report o takzvaném systému Prekrim, kdy umělá inteligence na základě vyhodnocení vašich myšlenek, vystoupení na sociálních sítí, jednání, fyziologických předpokladů, společenského zařazení a podobně, odhadne správně, ještě předtím, než pomyslíte na trestní čin, že ho chcete spáchat, tak okamžitě vyšle policejní jednotku, která vás zatkne. Je to přece v důsledku boje za, proti zločinu, je to v důsledku ochrany humanity a společnosti. A to, že možná byste myslel na nějaké nespolečenské kroky, tak přece tím, že vás preventivně zatknu, vyřešil jsem problém společenské krize. Když tohle to bude někomu připadat jako zvrácené, rád bych vás upozornil, vážení, na speciální programy Palantiru nebo některých dalších, Antropik a podobně, kteří tyhle ty metody pre Krymu, nemyslím tím poloostrov Krym, tak vytvořili a již testují. No a pak se dozvíte, že vlastně umělá inteligence skutečně vyřeší všechny tyhle ty problémy a umělá inteligence bude vládnout spravedlivě a jasně. No a pak jako taková drobná douška najednou zjistíte, že od minuloročního léta v Číně již platí systém, kdy každý rozsudek soudu na jakékoliv úrovni je přehodnocen umělou inteligencí a když umělá inteligence dospěje k závěru, že rozhodnutí soudce je nesprávné, tak platí rozhodnutí umělé inteligence. No a když jste, máte pocit, že jste se ocitli ve světě, který se zbláznil, tak bohužel s pravděpodobností hraničící s jistotou vám musím říct, že jste se nezbláznil, pouze ten svět se zbláznil.
0: No, je to krásný, jakože předáme zodpovědnost teda strojům a celkově je to takový nějaký podivný. Pane profesore, já teda tady přihřeju polivčišku kolegovi ze zakázaného vzdělání, kde zakázanévzdělání.cz vyšla knížka, která se jmenuje Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Pan Michňuk v originále napsal. A je tam strašně zajímavý to, jak za posledních 100 let, nebo ještě další čas trošku, vlastně klesají nároky na výsledky ve škole a tady k tomu píšou, přemýšleli jste někdy o tom, jak přes školství lze nenápadně likvidovat společnost, národ i celý stát? Tomuto globálnímu trendu se věnuje tato kniha. Rozsáhlá publikace mapuje dlouhodobý vliv nadnárodních organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, Světové zdravotnické organizace, UNESCO a dalších, dnes již velké části privatizované dalším subjektům, na tom, jak oni ovlivňují vlastně to vzdělávání ve světě a jak právě vytvářejí, jak to říct, co vytvářejí? Vytvářejí nesamostatné, nekriticky myslící jedince.
1: No, jedna klasická ukázka, pane Bureš. Poslední průzkum ve Velké Británii ukázal, že u dětí od 10 do 15 let 43% dětí neumí číst knihu. 61% nerozumí obsahu textu, který přečetli. No a jistě chápete, že všechny neurologické studie ukazují, že když čtete knížku, tak váš mozek je aktivován, cvičen, vytváří si virtuální obrazy reality a podobně a posilní rozvoj neuroplastické mapy a senzorické propojení. A když ty děti neumí číst tu knihu, no tak je to velký problém. Další problém, hlavně u mladé generace, scrollování. Scrollování, které vedlo k tomu, že dnes pozornost velké části mladých se soustředí maximálně na 3 minuty. Co můžete nastudovat za 3 minuty? Vlastní hloupost? Nebo vlastní selfiečko? Nebo něco jiného? A tohleto scrollování se stává dneska. Všimněte si, jste normálně v restauraci a vidíte, lidi scrollují. Jste v tramvaji nebo ve vlaku a velká část lidí scrolluje. Ale scrolluje tak, že už čte jenom nadpis toho článku, už ani ten obsah toho článku nečte. Ale máme přímo super úrodu expertů, odborníků, jehlasných super, kteří sice tomu prdlají zrozumí, ale jejich vlastní ego a vytváření mediálního prostoru s ní vytváří super odborníky na všechno. Od jadrové energetiky až po pěstní klíny na detailce. A vy si pak začnete klást otázku, skutečně to vzdělávání degraduje? Protože řeknu to otevřeně, když jste psali rukou, tak nejenom jste rozvíjeli jemnou motoriku, ale rozvíjeli jste taky neurální synaptická propojení ve vašem nervovém systému. Když jste měli ty známé, vám ještě dobře známé dílny na základní škole, tak jste se naučili chopit kladiva, kleští, znali jste, co je to oblík, znali jste, co je to freska a podobně. Zkuste se zeptat dnes těch mladých lidí, co jim říkají tyhle ty odbornosti. A další věc, ukazuje se velice jasně, že neschopnost chápat souvislosti, tu architekturu souvislosti, to se stává dneska klíčovým fenoménem, který školstvo bohužel neučí. Budou je učit o tom, jak chápat LGBT, jak chápat a odstraňovat dezinformace. Ovšem, kdo jim řekne, že ta dezinformace má být odstraněna? Ne oni sami, jejich kritické myšlení, ale četli to přece na YouTube. No a teď to máte klasickou ukážku. Proč bychom dneska ještě dělali diplomové práce a podobně? To je přece přežitek. Jsme v éře umělé inteligence, takže zrušíme i diplomové práce, zrušíme ročníkové práce jako zbytečný balast. Konec konců i tak ti mladí to zadali umělé inteligenci, která to udělala perfektně, dokonce zabezpečí citační index. No a tohle to všechno vede k prvníkrát k lidské historii, k zajímavému zjištění mezinárodních průzkumů. Dochází v posledních letech k výraznému poklesu průměrné inteligence o 7,5 až 12 bodů podle jednotlivých zemí. Poprvé s překvapením zjišťují psychologové a pedagogové, že lidstvo hloupne. Ale může si to dovolit. Má přece umělou inteligenci, která za něj promýšlí všechno. Když něco neznám, tak se zeptám umělé inteligence, tam mi odpoví. Přičemž podle dalších průzkumů ve Spojených státech velká část odpovědí umělé inteligence je buď částečně nebo úplně nepravdivých. A to nikomu nevadí. Nevadí skutečnost, že dneska více jako 20 milionů mladých ve Spojených státech se umělé inteligence ptá, s kým mají chodit, s kým nemají chodit, na která střetnutí mají jít anebo nemají jít. A skutečně začnete si klást otázku, že vlastně kam směřuje to, co bylo základem lidské společnosti. Komunikace mezi lidmi. Protože když komunikujete mezi lidmi navzájem, tak váš mozek eviduje nejenom to, co říkáte, ale eviduje tisíce signálů, které vysílá vaše tělo. Všechny ty neverbální znaky komunikace, ty jsou klíčovým parametrem, který vytváří obraz o tom druhém. No a jak si budete vytvářet ten obraz o tom humanoidním robotu? Teď jsem viděl materiály o tom, že Číňané vytvářejí duplikáty zemřelých příbuzných jako humanoidní roboti, kteří se správají, kteří se chovají přesně tak, jako vaši zemřelí příbuzní. A ta čínská firma se hodla do konce roku ještě rozvinout přímo dokonalé kopie vašich zemřelých. No není to skvělé? Představte si ten biznis, potkáte babičku, která zemřela před 10 lety a budete ji mít doma. A dokonce bude řízena umělou inteligenci jako humanoidní člověk. No a není to přece nádherné? No a za chvíli dostoupíme k stavu, kdy robostitutky, tak jak se začínají jevit jako hlavní exportní artikl v Japonsku, stanou hlavními partnery mužů. No a dokonce to budete mít zdůvodněno, protože v Číně například, vzhledem na populační vývoj, chybí kolem 18 milionů žen a jsou muži, kteří nikdy nebudou mít partnerky. No tak budou mít teď robostitutky, budou mít robotické humanoidní partnerky. To je přece v duchu humanity nejlepší způsob. Samozřejmě pak můžete udělat druhou věc, kterou chce dokonce rozběhnout už i Ukrajina. Vyrábět 20 tisíc humanoidních vojáků umělé inteligence ročně. Takže když bude někdo tvrdit, že už není třeba vojáků, budeme mít humanoidní roboty, kteří jsou sami řízení rojovým způsobem a kteří budou plnit vojenské operace, tak už daleko od toho nejsme. A to jsme ještě nenašli ani obrovské množství programů, které DARPA financuje a které směřují nejenom k virtuální realitě a modelování vojenských operací pomocí umělé inteligence, ale skutečně směřují k vytváření armád humanoidních válečných robotů, až to někomu začne připomínat známý film Terminátor. No, akorát už nám bude chybět jenom ten Skynet, ale když se podíváme na plány Pentagonu a prezidenta Trumpa v oblasti umělé inteligence, s ministrem obrany Hexetem, tak myslím si, že není jsme daleko ani toho spuštění toho Skynetu. Takže to bude další zajímavý vývoj. No a když to vezmete, tak propojení jednotlivých modulů umělé inteligence, které pracovaly pro jednotlivé zbraňové systémy, námořnictvo, letectvo, pozemné síly ve Spojených státech, a byly to jednotlivé umělé inteligence Thalasa, tak teď použití zvláštní nové generace umělé inteligence Mythos a Grok má umožnit propojení umělých inteligencí jednotlivých zbraňových systémů a vytvářet komplexní modelové scénáře příštích válečných operací. No a jelikož tam budete posílat roboty a ne vojáky, tak odpadne hlavní zádrhel amerického Pentagonu, obrazy mrtvých amerických vojáků, odvážené vrtulníky, kde jsou těla umístěna v černých měsích. To přesně, co rozložilo americkou společnost při obrazcích z vietnamské války. No skvělá budoucnost, ne?
0: No doufejme, že ty roboti budou aspoň z recyklovatelných materiálů, aby nedělali uhlíkovou stopu. To by Greta nepovolila takovýhle věci. Pane profesore, já jsem se ale dozvěděl teďka, když jste tohle načal. Teď nevím, který noviny to psali, ale jako myslím, že to bylo fakt z mainstreamu. Kde se teda chlubili, že, jak jste říkal, že teda umělí vojáci, autonomní a tak dál, se sami budou rozhodovat o tom, jestli zaútočit nebo nezaútočit. A vyloženě jako tam chybí ta pojistka toho člověka, jako jo. To je docela výrazná změna, ne?
1: Musím upozornit, že dlouhá léta v úvahách okolo umělé inteligence, autonomních zbraňových systémů a podobně platila dlouho směrnice Pentagonu, že posledním červeným tlačítkem spouštějícím systém musí být člověk. To platilo dlouhá léta. Před 2 roky tahle ta směrnice byla zrušena. Zavádí se systém autonomního fungování, například robotických dronů, které jsou řízeny umělou inteligencí, jsou vypuštěny z letadla a pak se sami rozhodují, které cíle, který dron, jakým způsobem má zničit. Humanoidní roboti jsou cvičeni tak, aby se sami rozhodovali, jaký druh zbraní použít na zničení protivníka. Není jsou cvičeni na to, že jde o protivníka lidského. Naopak platí ekonomie války, abyste použili na nepřátelský cíl nejlevnější zbraňový systém, který ho dokáže zničit. V tomto ohledu všechny programy a umělé inteligence rozvíjená pro humanoidní vojáky je právě klíčovým parametrem. A dokonce teď už máte systémy například námořních dronů, vývoj speciálních projektů v rámci DARPy, kdy jsou řízeny i tyhle ty drony pomocí umělé inteligence bez jakéhokoliv vplyvu člověka a oni se sami rozhodují, jakým způsobem zautočit na nepřátelská plavidla, flotilu a podobně. No a když k tomu vezmete i skutečnost, že teď již máte drony, které na základě skenování a snímání prostředí si sami určují cíl, a už ani nepotřebují k tomu systém satelitního snímkování, vyhodnocování pomocí speciální programu druhu vojenského objektu a podobně, ten dron díky umělé inteligenci je schopen analyzovat, jestli jde o vojnové vozidlo, nebo je to nějaké civilní vozidlo, je to rizikové, nebo není rizikové a podobně. Což dokonce připustili i ukrajinští operátoři, kteří se nyní zaměřují především na útoky na civilní objekty a civilní vozidla. A toto všechno pak vede k zajímavé skutečnosti. Právě ukrajinské bojiště ukázalo obrovskou novou roli dronů ve válečných operacích a musím otevřeně říct, že v tomto ohledu se Ukrajina dostala hodně daleko, i když se teď pozornost soustředuje například na přípravu výroby raket Flamingo a podobně. Ale hlavním nástrojem Ukrajinců jsou drony. A tyhle ty drony a dronové války se ukázaly jako nesmírně účinné. Protože když pošlete 500 dronů na nějakou rafinerii, tak i nejdokonalejší protivzdušná obrana sestřelí 450 dronů. Ale 50 dronů se dostane až k cílové oblasti. A v nejhorším případě pro útočníka stačí zásah trosky dronů, které zasáhnou technologické zařízení. A tohleto všechno mění charakter válečného konfliktu. Už to není válka vycvičenosti jednotlivých speciálních oddílů, ale je to schopnost sledování, kombinace družicových i reálních snímků, vyhodnocení rychlé situace, nasazení útočných flotil předtím, než protivník využije metodu rychlého přesunu na nové pozice, aby unikl útoku našich dronů. A tohleto všechno se teď již stlačilo například na období, kdy satelit snímkuje povrch planety k vydání povelu k útoku na 10 až 15 minut. To znamená, v té nové válce jsou to nejenom drony, ale obrovská flexibilita pohybu v prostoru. Ta se stává největší ochranou, větší jako všechny ty zvláštní konstrukce kolem tanku nebo obrněných transportérů ze sítí a podobně. Rychlost, manevrovatelnost a změna polohy se stává klíčovým parametrem ochrany proti dronovým útokům. Na druhé straně se však ukázalo právě na příkladu Krymu, kdy Rusové stále nedokázali zvládnout ochranu svých komunikačních a hlavně dopravních tras na Krym, kdy máte cesty smrti, kde je problém v tom, že velká část vozidel přepravujících pohonné hmoty, potraviny a podobně se na Krym ani nedostane, protože je zničena drony ukrajinských ozbrojených síl. To znamená, mění se i otázka chápání samotného zázemí. A to jsme ještě není v situaci, ve které použití bomb například FAP s takzvaným modulem korektivního upravení letu musou zházovány letadly 50-80 km od frontové linie a letí klouzavým způsobem na cíle zásahu s tím, že tyhle ty cíle zásahu můžou být 30-50 km za frontovou linii. Čili je otázka klasické dělby frontová linie, linie kontaktu, jak se teď říká nejnověji, se ve skutečnosti už mění a hloubka zázemí, které je napadáno pomocí dronu, se počítá na desítky a stovky kilometrů. A tohleto všechno je ještě hrozné právě proto, že tady dokonce ten operátor toho dronu vidí, jak ten dron zasahuje to civilní auto s osádkou. Čili jako kdybychom se vrátili od anonymního zabíjení, kde když schodíte pumu, tak ten letec nevidí ty roztrhaná těla obětí na zemi. Ale dostáváme se k situaci, kdy opět vidíme tvář nepřítele a zničující nasazení zbraně, která ho eliminuje. Z tohoto hlediska se to zabíjení opět stává ne anonymním, ale stává se konkrétním. A tohleto všechno mění i psychologický rozměr války. Na jednu stranu vidíte, jako všechny nové technologie umělé inteligence umožní podstatným způsobem zvýšit údernost, přesnost, neopakovatelnost zásahu a podobně, ale na druhé straně, jako kdybyste se znova vracel k tomu, co bylo typické pro středověk, kdy při té válečné srážce jste viděl nepříteli přímo do očí. To teď se děje i nyní. No a samozřejmě to je u dronů, ale pak tady máte rakety a hypersonické rakety a vesmírná zařízení a útočné flotily na projektech X-47 amerických a podobně. No a z tohoto hlediska, jako kdyby se kompletně vytratilo lidství. I když vím, že to je paradoxní lidství ve válce, ale jako kdyby ten rozměr lidské oběti, zabití toho protivníka se všemi psychickými důsledky pro

0: to je zničení celé planety, tak dronové války, války současnosti nás znova vedly k tomu, že může to být děsivá válka, ale nebude ohrožena celá planeta. A v tomhletom ohledu právě mnozí odborníci jako profesor Merzamer a další konstatují, že jsme se znova dostali na výrazně znížený prach citlivosti zahájení válečných operací ve velkých válečných konfliktech. A když tohleto vezmete do úvahy, pak je vám hodně těžko a ousko kolem srdce, protože pak ti váleční stváči můžou velice rychle spustit tenhle ten sebadestruktivní proces.
1: Pane profesore, já tady poděkuju tady našemu divákovi Pavlovi Sichrovi. Pavle, děkuji ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za to, že využíváte Superchat a díky za ty lajky, které jste dali, 564 hned na začátek. Tak přidejte další. Vy, kteří byste chtěli využít tady QR kód třeba na podporu tohoto kanálu, tak samozřejmě můžete. Máte ho teďka tady vedle obrázku pana profesora. A já se zeptám ještě na jednu věc. Mně totiž, dobře, jsem obyčejný, bezvýznamný, bezprizorní konspirátor a tak dál. Ale ve vztahu s tím Krymem. A administrativa tady vlastně Zelenskýho, ale i předtím Porošenka a tak dál, všichni tvrdějí, jak ten Krym chtějí zpátky, jak tam to obyvatelstvo pod tím ruským jaha trpí a jak se všichni těší domů zpátky pod tu Ukrajinu. Tady nám to cpou od rána do večera. Jak si teda mám vysvětlit, že úplně bez uzardění tohleto obyvatelstvo, které je tak strašně miluje, tady zasypávají dronama, likvidují civilní cíle, ať to jsou vlakový nádraží s vlakama osobníma plný lidí, ať to jsou autobusy dětí, ať je to například civilní muzeum prostě, jo. Samozřejmě vypínají elektřinu, jo, a tak dál, útočí prostě na rozvodní sítě a podobně. To, jako má to obyvatelstvo Krymu, který teda tak strašně trpí pod tím ruským jaha, jako přesvědčit o tom, že návrat do Ukrajiny je pro ně jako pozitivní, nebo já vůbec nechápu, jak ještě dneska někdo může mít takovou drzost po tom všem, co těm lidem na Krymu dělají, jako ještě někdy mluvit o nějakém návratu Krymu jako zpátky.
0: No, odpověď je jednoduchá. Podívejte, to referendum, které vedlo k tomu, že se stali součástí Ruské federace, 97% lidí hlasovalo pro připojení k Ruské federaci. Druhá věc, převážná část obyvatelstva Krymu jsou Rusové. Třetí věc, Krym byl vždy velice zvláštní postavení, nejenom z hlediska turistického ruchu, jalské konference, rekreačního centra, které ten měl Stalin na pobřeží, Feodosie a podobně. Ale uvědomme si jednu věc. Krym byl vždy osinou v zadku Angličanů. Od krymské války 1866. A na tohleto pokoření Angličané nikdy nezapomněli. Ale teď jsou tak lstiví, že ten návrat Krymu chtějí ne kvůli Ukrajině, ale kvůli sobě. Proto ten útok i na tu panorámu krymské války v Sevastopolu. A další věc, která je, tak uvědomme si jednu základní skutečnost. Krym i za druhé světové války hral obrovskou roli v celé jižní oblasti a válečné operaci v jižní části Ruska. Dobývání Sevastopolu Němci bylo přece obrovskou epopejí. Dobývání Oděsy, kterou v podstatě nikdy hitlerovci přímo nedobili, protože oděské podzemí jim vždycky jako osina v zadku vězelo a kazilo jim plán. Tak tohleto všechno je jasnou ukázkou, že ten Krym byl vždy ruský a že ten Krym nikdy nechtěl být pod tím, co se nazývá banderovský režim. No a proč se to tak děje, tak já se vás zeptám. Proč jsou najednou Ukrajinci tak překvapení, že Poláci reagují nesmírně alergicky na UPA, a ukrajinské a podobně, tak jak to udělal Zelenský s tím, že čestný titul UPA, A jako kdyby

0: Poláci měli zapomenout na ten volyňský masakr, kde se počet zabitých Poláků odhaduje mezi 100 až 142 tisíci. A to, jako mají Poláci zapomenout na ty šílené vraždy, které tam páchali banderovci za druhé světové války. A oni si myslí, že budeme velký kamarádi, protože polský ministerský předseda prohlásí, že přece musíme podporovat Ukrajinu. Dokonce i on musí přehodnocovat kopec věcí, protože ta zuřivost v polském národu vůči popírání volinského masakru a podobně už přesahuje všechny hranice. A proto Navrocký musí dělat to, co dělá, kdy skutečně stáhne to veliké vyznamenání pro Zelenského a podobně. A Zelenský a ostatní ukrajinští představitelé jsou překvapeni reakcí Polska. Podívejte se teď na ty památní oslavy připomínky volinského masakru, které probíhají v Polsku. To si opravdu některý blbec myslí, že Poláci na to zapomenou? Že na to zapomněli? A poučení pro nás. My jsme zapomněli na Slovensku to, co dělali banderovci v 46. a 7. Nebo máme tak krátkou paměť? A víte, to je otázka, která skutečně bude hrát obrovskou roli. Máme historickou paměť? Pamatujeme si všechno, co se dělo? A nebo se budeme tvářit, že už jsme na to zapomněli a ono to vlastně ani nikdy nebylo? To přepisování historie je šílené. Jenomže to přepisování historie začíná na školách. Znova se vracíme k tomu vzdělávání. A jestliže začneme žáky učit úplně jinému obrazu historie, které popírá skutečnost, pak se můžeme divit, že tihleti indoktrinovaní žáci najednou budou pohlížet na ukrajinskou UPA jako na osvoboditele a banderovci byli skvělí bojovníci a spolu s nacistickými SS dělali velice záslužnou práci. To máte stejně tak, jako v západních médiích se zásadně neukazují jakékoliv nacistické symboly na Ukrajině. Prý tam žádný nacismus není. No tak se podívejte na ta tetování a na ty obrazy a na ty nášivky a na to všechno ostatní. A to není jenom Ajdar a některé další speciální oddíly. Bohužel tahle ta indoktrinace různými historickými, pahistorickými fakty zasahuje především mladou generaci. A podívejte se na tu výchovu mladé generace na Ukrajině. Proti Rusům, proti ostatním a tak dále. A to vymítit bude veliký problém. Právě proto někteří kritici v Rusku říkají, že bohužel Rusko sice uskutečnilo denacifikaci v Německu, ale nikdy neuskutečnilo denacifikaci na Ukrajině. A podívejte se na ty faklové průvody Lvovu, na oslavu UPA a podobně. No a toto všechno pak vytváří takový zvláštní dojem, který se pak promítá do toho, že Polsko prohlásí, když se nevyrovná Ukrajina s volinským masakrem, nikdy členem EU nebude. No a tyhle ty historické reminiscence budou hrát obrovskou roli i v příštím uspořádání vývoje. A musíme si otevřeně říct, že to, co dělá Ukrajina nyní, je rozhodně varováním pro další státy před možnými důsledky vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Ještě když to vemete tak, že Evropská unie se nyní transformuje na válečnou unii, transformuje se na podobu NATO. A v tomto ohledu se dokonce objevují úvahy o tom, že ukrajinská armáda jako nejbojovnější a nejzkušenější válečná síla by měla být základem společné armády evropských zemí. Dokonce viděl jste materiály, kdy ukrajinští generálové by měli velit společným vojenským jednotkám NATO a Evropské unie. Asi proto, aby uskutečnili takové oběti, jaké teď utrpěla ukrajinská armáda. A ty miliony mrtvých mají být teď ve vazbě na obyvatele Evropské unie?
1: No tak vy sám, pane profesore, jste taky tenkrát upozorňoval na ty materiály Evropské unie o tom snižování populace, že jo, na 50%. Tam vlastně nebylo specifikované, jakým způsobem se to má udělat, že jo. Ale...
0: A která populace?
1: No, bohužel, jako je to prostě neuvěřitelný. Na druhou stranu jsou mentálně jako ty ukrajinské elity v pořádku, když jako takhle provokují, přece nejsou úplně debilní, s prominutím. Dobře, Zelenský je feťák, jako jo, ale má kolem sebe tým jiných dobře placených, zlatými záchody vybavených specialistů, který přece musí jako říct, hele, jako když budeš ty Poláky tímhletím způsobem provokovat, tak si nepomůžeš, naopak je to kontraproduktivní. Teď ho přece k tomu nikdo nenutil, aby tam s podstama pohřbíval to Melníka a další prostě tyhle ty nacistické dobytky. Teď jako nikdo jim nedržel pistoli u hlavy, musíte to udělat, jinak nedostanete dotace přece. Co tohle je?
0: No, odpověď je jednoduchá. Odpověď je jednoduchá, protože uvědomí si jednu základní věc. Proč, když mám nedostatek vojenské síly, tak v případě obklíčení, hrozby obklíčení, stáhnu vojenské jednotky na připravené pozice, protože musím uchovat živou sílu armády. Ta živá síla armády je důležitější než všechny dodávky tanků a raket a všeho ostatního. Protože když mám živé vojáky, platí stále Klausewitzova teze, obsadil jsem území jenom tehdy, když tam vkročí noha pěšáka. To stále platí, i když máte rakety a drony. A proč tedy ty ukrajinští generálové nechávají v těch obklíčujících kapsách umírat desítky tisíc ukrajinských vojáků? Nepotřebují tedy tu lidskou sílu, nebo si opravdu myslí, že výroba 20 tisíc humanoidních robotů jim nahradí nedostatečné odvody civilního obyvatelstva do armády? No je pravda, že potom TCC nemusí nikoho lovit, protože pak stačí zvýšit produkci humanoidních robotů v podnicích a závodech. Ale na druhou stranu, víte, to je taková série podivností, jako například až teď konečně si Rusové uvědomili význam Oděsy a Izmailu pro transport zbraní a všeho ostatního ze západního světa na Ukrajinu. Až teď začali důsledně bombardovat přístavy v Oděse, Izmailu a podobně. To těch 5 let to neviděli? Nebo si mysleli, že přesun těch zbraní ze západní Evropy na Ukrajinu probíhá čím podzemními tunely? Víte, tam je množství podivností v téhleté válce. A kdybychom je začali rozebírat, pak by vám nestačily ty 2 hodiny a podobně. Jako například Ukrajina vyvážela obily, získávala za to desítky miliard dolarů a Rusové ten vývoz obily ponechávali v klidu. Ale přece ty desítky miliard šly na nákup zbraní. Čili jak na jedné straně se říká, že musíme Rusku omezit příjem tím, že omezíme stínovou flotilu a omezíme produkci a vývoz ropy a benzínu a všeho ostatního, tak přece stejným způsobem musí myslet na to, že když Ukrajina vyvážela obilniny, potraviny a podobně, tak získávala miliardy dolarů, za kterými platila za zbraně. To je přece jednoduchá elementární logika. A tomu ruskému vedení to dochází až teď, po 5 letech, No a taktéž musíte si uvědomit jednu věc. Žádná politická elita není homogenní. Ani ta elita na té bankové na Ukrajině není homogenní. Jsou tam různé proudnice, které jsou skryty pod povrchem jednotlivé linie. No a když už je nespokojenost národa příliš veliká, tak uděláte takzvané vypouštění páry, to znamená vyměníte vládní strukturu a vládní elity. To je přesně to, co dělá teď Zelenský nyní. Odvolal šéfku ministerskou předsedkyni, chystá se odvolat další radu ministrů a podobně. A tím doufá, že nespokojenost národa se utlumí. No a na druhé straně máte podivné snímky, kdy vidíte na jedné straně odvlečení lidí pomocí TCC a na druhé straně vidíte ty diskotéky a ten poklidný život v Kyjevě, té mladé generace, té zlaté mládeže, jak si tam spokojně užívá všech slastí a radostí života. No a to je takový zvláštní jev. Pro ty lidi na frontě je to životní zkušenost. A pro ty lidi, kteří neslyší výbuchy, dopady granátů, neslyší dopady FAB, tak je to něco vzdáleného, jako počítačová hra. A tohle to všechno pak vytváří ten psychologický rozměr války. Proto technologie PSIOPS, čili psychologické úpravy vědomí populace, se stávají nesmírně důležitým předmětem všech válečných operací.
1: Děkuju, pane takže profesore, takhle. Děkuju moc. Terezie se ptá, pozdravujem pána profesora a pana Bureše a celou sešlost příznivců. Velmi by mě zajímalo hodnocení pana profesora tady tiskové konference těch tragédů Trumpa a Zelenského a dalších. Tam já bych zdůraznil v Ankaře zajímavé námluvy, řeknu to takhle, mezi Trumpem a Erdoganem. Co to má znamenat? Je to jako nějaký výstřelek proti Izraeli, jakože Bibi Bacha? A nebo tak, přátelé, první hodinka pryč. Moc vám chci všem poděkovat za vaši podporu, za to, že budete i sdílet třeba tohleto video, za lajky, který dáváte a za všechno.
0: Ano, už jsme zpátky. Tak. Takže není to taková zvláštnost, kdy například Ruská federace má smlouvu o válečné pomoci s jedinou zemí, se Severní Koreou. A ta Severní Korea se nachází pod Čínou, že? No, to je taková první zajímavé zvláštní zamyšlení. No a Turecko má jednak obrovskou armádu, jednak má obrovské bojové zkušenosti, protože dlouhá léta vedlo válku s Kurdy, která mnohokrát byla přímo klasická válka, nejenom takové nějaké pošťouchávání. A další věc, jedná se taky obrovský biznis. Když Erdogan nakoupil systémy S-400 v Rusku, tak Američané zastavili prodej F-35 pro tureckou armádu. Najednou po těch námluvách mezi Erdoganem a Trumpem, najednou se potvrdilo, že budou dodány F-35 turecké armádě. A kromě jiného máte další paradox. Zase výhoda pro Trumpa. Kdyby Izrael příliš tlačil, tak si vzpomeňte na vyjádření jednak Netanyahua. Po Iránu dalším cílem bude Turecko a vyjádření Erdogana, že největším nepřítelem Turecka je Izrael. Je to hra, kdy lidově řečeno ten nejsilnější Trump použije rivalitu Turecka a Izraele proti sobě navzájem, aby sám zůstal stranou. Ale formální podporováním jedné nebo druhé strany, druhé straně ukázal, aby byla opatrná. A teď si vemte představu Erdogana, který stále má představu turkického sultanátu. Turkického sultanátu, který by zahrnoval turkické obyvatelstvo ve Střední Asii, nejenom Azerbajdžán, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadžikistan. No a to by bylo přece obrovské, ne? Bylo by to lepší než původní velká říše turecká s centrem v cílem v Istanbulu před první světovou válkou, ale tohle to by bylo, jak se říká, v mocensky volném prostoru. Protože ten jižní blok středoazijských zemí zatím s Ruskem tak šel jak vajatá zvláštně. No a samozřejmě by to znamenalo tvrdou srážku s představou Velkého Izraele od Nilu po Eufrat, kterou má zase představu Izraela a Netanyahu. No a tihleti dva protivníci, kdyby se dostali do konfliktu, no tak kdo by byl arbitrem? Nebyl by to náhodou pan prezident Trump? A už jsme zapomněli, že Izrael instaloval protiletecké rakety na Cypru, což Turecko okamžitě pochopilo jako válečný akt proti Turecku, protože tyhle ty rakety mají dopad na 2/3 tureckého území. A byla to náhoda ze strany Izraele, že rovnou na Cypru umístil izraelské rakety na řecké části Cypru. Čili opět jsme svědky šachových partií, kdy jedna strana útočí na druhou, ale nepřímo, zprostředkovaně, přes různé dohody a tak dále. A kromě jiného pro Trumpa je nesmírně důležité, aby někdo nadále kupoval F-35, protože mnohé země, například v Evropské unii, nakonec od toho nákupu F-35 ustoupily. No a přece jenom ten biznis pro letecké válečné průmysly je nesmírně důležitý. Martin Marietta potřebuje taky vyrábět pro někoho F-35. Takže to jsou taky zase obchodní zájmy, které vytváří další proudnice pod tím povrchem jednotné spolupráce. Na druhou stranu vidíte, jak najednou Trump našel zalíbení v prezidentu Zelenském a najednou říká, tak je to v pořádku, zapomeňme na ty šťouchance, které byly v lednu a teď budeme společně pracovat proti Rusku. No a tohleto všechno vytváří ten zvláštní dojem, který je ještě umocněn tím, že pan prezident Trump jeden den prohlásí jedno, druhý den prohlásí druhé, které popírá to prvé, a třetí den prohlásí třetí, které popírá první i druhé. Takže ta neodhadnutelnost jeho směřování, jeho záměru je více než zřejmá. No a k tomu přistupuje obrovská proizraelská lobby v americkém kongresu a senátu, kde dokonce někteří tvrdí, že až 90% senátorů a kongresmenů je přímo navázáno na proizraelské skupiny finančníků a podobně.
1: No tak ono, kdyby to bylo jenom ve Spojených státech, tak by mi to až tak nevadilo. To, že to máme v České republice, nemlich to samý, to už je věc, která je k zamyšlení. Ale pane profesore, jak se v takovýhle situaci jako zachová Rusko, protože čím dál víc jsou slyšet různě hlasy, teďka to byla ta, ve švýcarských novinách, slyšet paní, jejíž jméno jsem zapomněl.
0: Je to takové arménské jméno.
1: No, tak
0: ano, vím.
1: Tak, že prostě, kdyby to záleželo na ní, tak prostě té Evropě už to tam, jako už to do té Evropy nasype včera. Ale těch militantních hlasů je čím dál jako víc, jo. Čím dál víc hlasů v Rusku, nechci hodnotit, jestli oprávněně či neoprávněně, vlastně vyzývá k tomu, aby už jako byl té Evropské unii udělen dostatečný štulec, aby si uvědomili odsaď pocaď. A tak by mě zajímalo právě nakolik je tohleta věc jako pravděpodobná, jestli to je jenom zase nějaká další červená linie, která zase se nějak jako posune, nebo už teda jim dochází trpělivost a že se ten medvěd teda ožene tou packou nějak.
0: No, první věc, kterou je dlužno si uvědomit. V roce 22 při zahájení speciální válečné operace prezident Putin pohlásil, že to je proto, aby se chránili ruští obyvatelé kdekoliv po světě, osobitně na území Ukrajiny. No a teď ta ochrana už neplatí, takže když Ukrajinci zabíjejí ruské obyvatelstvo na Krymu nebo i v samotném Rusku, to už ta teze neplatí. Pak je tady další otázka. Otevřeně se píše v ruském tisku o tom, že existuje takzvaná strana podle dohody. Strana, která za každou cenu je ochotná uzavřít smlouvy se Západem a ukončit ukrajinský konflikt, aby se dostala k penězům, které má na Západě. Pak tady máte vyjádření jednoho známého ruského oligarchy, který se ze Švýcarska vrátil do Ruska a která vydal prohlášení o těch čtyřech alternativách pro vývoj v Rusku, a který říká, že všichni oligarchové by se měli vrátit ze světa zpátky do Ruska a použít své zdroje pro rozvoj Ruska. Platí to tedy, nebo lidi jako byli Berezovský a další najednou prozřeli a vrátí se do Ruska a svůj majetek použijí pro rozvoj Ruské federace? A pak tady máte další otázku. Kartapolov a další představitelé tvrdé linie. Přičemž pronikají informace o tom, že i v samotných ruských válečných kruzích narastá nespokojenost s tím umírněným postojem, s tím stále se ohánějícím duchem Anchorage, které dokonce Lavrov řekl, že duch Anchorage je mrtvý, protože nevěří Západu a neuzatvoří žádnou smlouvu se Západem, protože se jim nedá věřit. A pak máte prohlášení pana Peskova, které prohlásí, že všechno je v pořádku a probíhají jednání a ve výstupí pan Kiril Danilova prohlásí, že připravujeme obrovské projekty na těžbu ropy, plynu, vzácných surovin v Arktickém oceánu společně s Američany a podobně. A jak to potom chcete sladit s tím, že teď Trump chce zavést obrovské sankce na každou zemi, která bude obchodovat s Ruskou federací? To je jako to ruskému vedení nedochází, že skutečně s tím Západem se nedá dohodnout a že budou znova obelháni jako s těmi minskými dohodami? Skutečně to nedochází té vrchní vrstvě? A jedno uvedení. Teď jste měl obrovskou kauzu z útoky na ruské tankery v Azovském moři. Rusko poslalo 21 tankerů, aby převezli benzín a naftu na Krym přes Azovské moře. No a najednou se zjistilo, že ukrajinské drony zautočili na 14 z nich a Češi je poškodili. A vznikla zásadní otázka, já to zacituji doslova. No kdyby se tohleto stalo za Stalina, tak všichni odpovědní jsou postaveni okamžitě ke zdi, anebo minimálně jsou v gulagu. A co se stalo na ruské straně teď? Svým způsobem nic. Jo, prohlásilo se, že to je důsledek nízké koordinace mezi jednotlivými odpovědnými rezorty. Cituji tu doslova. A vyvodili se z toho nějaké závěry? No zatím ne. No tak se pak mnozí lidé v Rusku ptají, proč jsme tak míru milovní? Proč pořád i za cenu vlastního utrpení hovoříme o duchu Anchorage? Když náš vlastní ministr zahraničí prohlásí, že duch Anchorage je definitivně mrtvý. Nezdá se vám, že to jsou různé proudnice pod povrchem ruské politiky? A že skutečně v téhleté situaci, a zacituji profesora Merzhamera nebo Robertsa, ústupčivost Putina a ruského vedení vede jenom k sesilování agresivních útoků Západu i Ukrajiny samotné. To je doslova ústřetovost k agresorovi. A znova si položíte otázku, jak je to vůbec možné? Kdy už bude dost? Jo, řeknete, že teď Rusové zintenzivně bombardování Kyjeva a západní Ukrajiny a výrazným způsobem zautočili znova na Oděsu a na Izmaela a podobně. Ale samotní ruští odborníci konstatují, že tyhle ty operace se nedotáhnou do konce. Jo, zautočí na mosty v oblasti Dněpru, ale klidně nechají, aby přišly opravárenské čety a ten most opravili a znova byl funkční. Jako kdyby někdo neměl odvahu a dovedl válečné operace ke svému konci, důslednému konci. A vy si pak položíte otázku, v čem je ta nedůslednost? Mávání jaderným kijem a odstrašujícím jaderným potenciálem se ukazuje jako neúčinné. Protože všichni na tom západě i ti velitelé NATO říkají, no Rusko se nikdy neodváží použít jaderné zbraně. Takže my si můžeme dovolit využít naši taktickou převahu v konvenčních zbraních. A ruská vláda vytyčí další červené linie, které jsou opět překročeny a opět se nic neděje. Vždyť přece po tom útoku na rezidenci prezidenta Putina měla přijít okamžitě válečná odpověď. Na ty útoky drony přes území pobaltských zemí měla přijít okamžitě odpověď. Přes to zabíjení civilistů měla přijít okamžitá odpověď. A odpověď nepřichází. A řeči o tom, že přece my jsme lidumilní a my nebudeme zvyšovat civilní oběti a podobně, když vidí, že druhá strana klidně obětuje vlastní obyvatelstvo tím, že rozmístní válečné zbraňové systémy uvnitř obytných oblastí a vůbec nedbá na ztráty vlastního civilního obyvatelstva. Ale vy jste lidumilnej, vy nebudete útočit na tyhle ty zbraňové systémy, lebo jsou prostředí civilních obyvatel. No a to je zvláštní věc, která provokuje stále více a více Rusů. A k tomu přistupuje pak ta zvláštnost, teď prohlásí, že každý, kdo na sociálních sítích kritizuje nečinnost, tak rozvrací jednotu ruského národa. A ještě se začíná zavádět stále větší cenzura. No tak pak si položíte otázku, kurňa, v čem je problém? Jak se říká, v čom je jádro pudla? A tohle to všechno si klade už nejenom generalita alebo veľká časť vojenského velení, ale kladou si i poslanci Ruskej dumy, predseda branného bezpečnostního výboru a podobne. A na tyhle ty otázky pořád nedostávají od vrchního ruského vedení odpověď. To, že prezident Putin svolá zasednání bezpečnostní rady a tam slyší odpovědi od Gerasimova o tom, jak se vyvíjí pozitivně situace na frontu, jak všude postupují, ale já se ptám, a jak co udělali pro ochranu obyvatelstva. Vždyť vemte jenom, ukrajinský útok na Ust-Lugu, která byla hlavním terminálem pro vývoz ropy do evropských zemí a LNG, tak drony to těžce poškodí a nepřijde žádná odpověď. Když jenom instalace kulometu na ropné tankery Ruské federace potřebovala půl roku zadržování tankeru, než se konečně někdo zpamatoval. Tak pak si položíte otázku, je to záměr, náhoda nebo nedůslednost.
1: No, až by se mi, bych nepodceňoval tu pátou kolonu, která tam asi je, tak jako tam byla dřív, že jo, těch západníků takzvaných, takže v tomto asi je to jako jedna z těch faktorů, ale teď ten Putin může ve finále prohrát volby, jako.
0: No, to je další věc. A skutečně řekl bych takhle, to, že utlumíte informace o nespokojenosti části obyvatelstva, neznamená, že ta nespokojenost tam nebude. Druhá věc je, že skutečně teď ty útoky, a jestliže začnou útoky pomocí těch raket Flamingo, i když víme, jak se montují jinde a tam se dá akorát cedulka Made in Ukraina, tak to pak ještě zásadním způsobem vyhrotí situaci. A když se opět nebude nic dít, no tak to už pak začnou různá pnutí a to už pak si vzpomenete na Prigožinovu vzpouru a začnete se ptát, jestliže už tehdy nedozrávala situace k některým opatřením. No a tvrzení o tom, že jakákoliv kritika vede jenom k ohrožení jednotnosti ruského národa, tak dlouho neobstojí. Taktéž. Víte, proto se nenáhodou, i když to teď někteří představitelé ideologičtí odsuzují, připomíná situace v roce 1917, kdy Brusilová ofenzíva mohla pokračovat dál na západní frontě a zatačit Němce podstatně dál, ale přišel pád cara, přišla prozatímní vláda a pak došlo k velké říjnové revoluci, a Rusko nakonec podepsalo ponižující Brest-Litovský mír. No a ty analogie, i když budou někteří ruští historici přímo zúžit, že to není pravda, to tak není, na druhé straně je množství ruských historiků a analytiků, kteří říkají, ta podobnost je čistě náhodná, ale hodně velká. A skutečně ta strana podle dohody je ochotná přistoupit na jakýkoliv kompromis, i když může ohrozit bezpečnost Ruska. A já se ptám, to rozmístňování jaderných zbraní na hranicích Ruské federace, například ve Finsku alebo v Pobaltí, ty útoky, které provádí v podstatě Ukrajina jedině s pomocí Spojených států, jejich informačního zázemí a všeho ostatního. Není to ohrožení státnosti Ruské federace? A není to naplnění toho základního bodu jaderné doktríny Ruské federace, tak jak byla upravena před rokem a půl? O ohrožení státnosti Ruské federace, oprávňující použití taktických jaderných zbraní, anebo útočných prostředků analogických jaderným zbraním, anebo o informace o tom, že máte burevestník Poseidon, Peresvet a další, stačí k tomu, aby to zastrašilo Západ? Když vidíte, že je nezastrašilo nic, ani ten Poseidon, ani ten Burevestník, ani ten Sarmat, ani ostatní. Řeknete si, jo, to jsou samovrahové, oni půjdou, i když máme tyhle technologie do války. Jenomže ukazuje se, že mávání tímhletím jaderným kijakem bohužel dnes nestačí jako varování pro své nepřátele. A ta Ankara je klasická ukázka. Pokračování v obrovských válečných přípravách, pokračování v nalévání desítek miliard na posilnění a obnovu ukrajinské armády jakožto hlavného úderného kladiva vůči Ruské federaci. A všechny ty řeči o tom, pamatujete se, když jsme mluvili, že prezident Trump požaduje, aby evropské země převzali polovinu nákladů Spojených států za NATO? No tak to máte teď. To je jeden ze závěrů právě Ankary, kdy se požaduje 5% národních důchodů, aby se dalo na zbrojení. A když to uhrně sečtete, tak je to přesně těch 500 miliard, půlka toho, které dávají Spojené státy na NATO ročně. A já se ptám, skutečně všichni budou souhlasit s tím místo másla, kanóny a střelivo a drony a celé populace v těch zemích Evropské unie budou mlčky hledět na to, jak jsou eliminovány a jak se postupně přes povinnou vojenskou službu dostanou do mlínku na maso a skončí tam, kde končí velká část ukrajinské armády. Víte, děsné na tom je to, že lidé jako kdyby si to nechtěli uvědomit, protože teď hlavním problémem přece není tohleto, ale kam půjdu na dovolenou a kde můžu ušetřit a kde by bylo skvěle jít all inclusive, abychom ještě ušetřili na jídle. A jestliže tohleto přízemí bude převažovat nadále, tak jak se říká, potěš pámbu.
1: Tak, teď nevím, snad se slyšíme?
0: Ano, slyšíme.
1: Teď jsem si vzpomněl, když jste mluvil o tom duchu Ankary, ne Anchorage, ale Ankary, tak jeden, nebo ne-li možná jediný premiér, nebo vystupující ve svém projevu použil slovo mír, Andrej Babiš. To jenom tak jako na okraj. On mluvil jako poslední, protože my jsme ty rebelové nebo ty špatní, který dávají nejmín zatím na tu válku. Pane profesore, pojďme obrátit list, protože tady nás tady píše Beatmaster. A děkuju ti, Beatmastře, za příspěvek. A ptá se, zdravím, pane profesore, často zmiňujete obrovskou moc vědomí a až nadpřirozené schopnosti některých lidí. Mají tento potenciál v sobě všichni lidé, anebo jen vybraní jedinci?
0: No, podle všech analýz, část těch schopností, například ty 21 smyslů a podobně, mají všichni lidé. Ale pak je tady ještě jedna skupina lidí, kteří mají další schopnosti. A zatím se ukazuje, že ta se týká části lidí. Ale klíčovým parametrem je aktivace těch schopností. A tady se dostáváme do velmi zvláštní situace. Protože aktivace těch schopností závisí na poznání. Na tom chápání světa kolem sebe. A svého času jsem přemýšlel nad tím, máte 5 civilizačních modelů, umocněných taky náboženskými principy a společenskými smlouvami. Máte něco, co by propojovalo všech těch 5 civilizačních modelů a mohlo by být něčím jako společnou základnou pro jednotlivé civilizační okruhy? A když to analyzujete, zjistíte jednu zvláštnost. Tím, co propojuje jednotlivé civilizační okruhy, je poznání sebe sama. To máte identifikováno v doslova v těch přikázáních, súrách a v desateru a podobně, ale vždycky tohle to směřuje jedinému. Musím poznat sám sebe. Když poznám sám sebe, chápu svou roli ve světě, chápu náplň svého života i to, proč jsem tady. A zajímavé, že všechna ta náboženství, ty civilizace vždycky diskutují o tom, proč jsem tady. Co je klíčová otázka? Jaký smysl má existence nyní a teď? No a jedna ze zajímavých věcí je, že když začnete komplexně přemýšlet, tak najednou zjistujete, že dostáváte odpovědi na tyhle ty klíčové otázky. Ale pak musíte použít tu technologii architektury souvislosti a komplexního chápání světa. A bohužel z různých důvodů převážná část populace nechce přejít k tomuto myšlení. Možná nemají předpoklady, možná jsou líní, není pravda, že nemají informace. Ty informace může získat každý, podobně jako získávám já. Jenomže problém není získat informace, ale to, co ty informace vám zobrazí, jak je vsadíte do architektury souvislostí, jak pochopíte jednotlivé procesy, které probíhají kolem vás, jak odhalíte ty proudnice, které jsou skryty pod povrchem řeky. No a tady se ukazuje jedna zajímavá zvláštnost. Jestliže u těch smyslů je dokážete aktivovat poznáním a podobně, tak tu schopnost komplexního holistického pohledu na svět, podle mých zkušeností, ta se týká relativně malé úzké skupiny lidí. Neumím vám odpovědět na otázku, jestli je to vrozeno, nebo je to prostě pochopením souvislosti. Ale ta skupina lidí, která je schopna tohoto komplexního holistického pohledu, je relativně velice úzká. Já nemám rád, když se řeší o vyvolených a povznesených a kastách a podobně. Já říkám, všichni lidi mají potenciál to pochopit a poznat. Jenomže někteří říkají, no víte, já mám tolik běžných starostí života, já nemám čas se tomu věnovat. Další říkají, jo, to je super zložitý, no kdo by s tím takhle pracoval? Dokonce pro mě největším šokem bylo to, když se mladým kolegům ukazoval, jak je možné pochopit architekturu souvislostí ve finančním a ekonomickém světě. Oni řekli, jo, ale to je tak složitý, kdo by to takhle složitě chápal a pracoval s tím. Čili je to ochota poznat. A právě proto říkám, že to poznání je nejvýznamnější fenomén. Poznání je základ toho, co ve vazbě na architekturu vašeho vědomí, na vaši neuroplastickou mapu a neurální propojení vašeho mozku jako hardwareu je základem. Ale když ten hardware nenaplníte informacemi a nenaplníte pochopením souvislosti, tak i když máte ten hardware vybavený a připravený na to, tak v podstatě zůstane intaktní poznání. A v tomto ohledu skutečně pochopení těch souvislostí je nesmírně důležité. A já se vždycky na to dívám takhle. Jestliže naposledy holistický přístup byl prezentován v renesanci, a takový Leonardo da Vinci byl skvělým příkladem holistického komplexního pohledu na svět, od anatomie až po architekturu a zbraně a malování a kulturu a všechno, tak díky internetu, informacím a dokonce umělé inteligenci opět můžeme vytvořit holistický pohled na svět. No a já si kladu otázku, proč to neděláme? Proč nadále se soustředujeme na detaily, které rozpitváváme? A jako kdyby nám holistický princip unikal. No a klasická podoba je teď, na co je zaměřen výzkum v medicíně. Na dvě oblasti. Na dlouhověkost a nové objevy fungování informační architektury lidského organismu. Ale opět u dlouhověkosti zaměříme se na genetiku, stravování, pohyb a nemateriální faktory, jako je láska k lidem, dělání toho, co vás naplňuje a podobně. Ale jako kdybychom se neuvědomovali, že právě ta dlouhověkost je odrazem komplexního holistického přístupu k fungování našeho organismu. Aktivování samoopravných mechanismů i všeho ostatního. No a totéž, co máte ve vazbě na lidský organismus, tak máte i ve vazbě na svět kolem nás. A léta výzkumu mě dovedla k zajímavému poznání. Máte vesmír jako nesmírně složitý komplexní svět kolem celé planety, sluneční soustavy, galaxie a podobně. Pak máte lidský organismus, který je vesmírem sám o sobě. Jsme jedineční, dokonalý organismus. Ale paradoxně poslední výzkumy ukazují, že stejný vesmír je každá buňka vašeho těla. Všechny ty architektury, které jsou v buňce složeny, nejsou to jenom mitochondrie, jsou to jemná vlákna, která přesouvají proteiny v rámci vaší buňky. Jsou tam systémy vaší DNA, jsou tam telomery, jsou tam všechny ostatní věci, které radikálním způsobem zobrazují i tu buňku jako nesmírně složitý vesmír. A to znamená jedno, musíte hledat průřezový způsob uchopení světa kolem sebe. No a zatím bohužel podle mých zkušeností, tak lidi, kteří jsou schopni tohle to udělat, tak zatím je jich nesmírně málo. Ale promiňte, neumím odpovědět na otázku, jestli že to je tím, že jsou líní použít tu vlastní výbavu, vědomí jeho architektury, nebo skutečně proto, že to vnitřní vybavení, ta vnitřní architektura, která je dostali do výjimku, se týká iba velice úzké skupiny lidí, ale rozhodně to nejsou představitelé Světového ekonomického fóra, nebo elit, nebo lidi z GAVI, asociace a podobně. To, aby bylo úplně jasno. Tihle ti lidi s tímhletím, o čem mluvíme, nemají nic společného.
1: Pane profesore, my jsme tady, nebo vy jste tady nakousnul i ty různý programy na ovládání mysli a tak jako vědomí lidí a tak jako změněný stavy a podobně. A dřív třeba jsme, myslím, tady se i jako otřeli o to, že děti mají daleko větší schopnost jako vnímat i jinak věci kolem nás, než potom dospělí. A jak to vlastně je třeba s tímhletím jako mimosmyslovým vnímáním a dalšíma jakoby věcma, jestli i tyhle věci podlíhají nějakému, řekněme, tréninku, a teoreticky to má ve výjimku každý, anebo prostě to, co se, a pak teda platí, že to se nepoužívá za krní a prostě nám to jakoby zmizí, anebo je to nějak jinak, nebo...
0: No podívejte, výzkumy takzvaných mimosmyslových schopností dětí, například ty vhledy do minulých životů a podobně, se ukázaly nesmírně zajímavé od 6 do 15 let u těch dětí. Pak najednou tyhle ty schopnosti, jako kdyby se ztratili, vypařili se, byli pryč. Vznikla diskuze, jestli je to proto, že ten systém společnosti prostě vás bude utloukat do té doby, až opustíte tyhle ty své schopnosti. A nebo je to dáno pouze tím, že pak přijde adolescence, puberta a podobně a vy tyhle ty mimosmyslové schopnosti ztratíte. To je první otázka. Druhá otázka je, že vlastně tyhle ty schopnosti můžete rozvíjet, ale je to hodně namáhavé. Vyžaduje to nesmírné množství času. Vyžaduje to změnu architektury vlastního myšlení. A ještě k tomu přistupuje další fenomén, a to je skutečnost, že jste jiný, ale ta masa kolektivu vás začne utloukat, začnou vám říkat, ale vy jste nějaké divné, my vás ostrakizujeme a vůbec my vás nechceme do party a prostě jste jiný. Děsíte nás a nechceme vás. A tohle to bohužel již v tom školském kolektivu platí podle průzkumu na 90% dětí. A aby se přizpůsobili, no tak začnou dělat to, co dělají ti ostatní v té střídě, v té skupině a pak ty děti jako kdyby to ztratili. Co se týká zakrnění toho, co nepoužíváme, ono to není tak jednoduché. Podívejte, léta se tvrdilo, že slepé střevo, to je takové reziduum, takové nějaké pozůstatek a vůbec k čemu nám to je a když vám to odstraní, je to skvělé. Jenomže najednou se zjistilo, že 70% imunitních buněk vzniká ve slepém střevě. Takže asi to nebude reziduum, které mělo zmiznout a zakrnět a je to dál. Podobně, jako se ukazuje množství orgánů v lidském těle, které jsme nechápali a najednou zjistujeme, že mají obrovskou skrytou funkci. Vemte jenom týmus. Najednou zjišťujeme, že má obrovskou roli nejenom v imunitním systému, ale i ve vazbě na emocionální stav, na metabolické procesy, strukturu mitochondrií a podobně. A my jsme si mysleli, no týmus, co tak ten může dělat, že jo. No a největší objev, který máme, tak je objevení toho druhého nervového centra kolem trávicího traktu, které je ještě 1,5× větší než vlastní mozek, ale kde máte vysokou koncentraci jedné skupiny takzvaných astroneuronů, které jsou schopny snímat informace, které jsou ve vašem mikrobiomu a trávicím traktu. A dnes poslední výzkumy říkají, jo, mikrobiom to není jenom trávení, enzymy a podobně, ale určuje to i imunitní systém a dokonce určuje to váš emocionální stav a způsob myšlení. A tyhle ty výzkumy, jestli vezmete soustavu Mayo Clinic nebo Čínskou akademii věd nebo Stanfordskou lékařskou fakultu, ukazují, že to, co jsme si mysleli, že známe, je najednou úplně jiná součást jiného funkčního systému, o kterém jsme vlastně si vůbec neuvědomovali. A tohle to všechno znamená obrovský posun medicíny. A já vám řeknu otevřeně, že když se díváte na objevy medicíny posledních 10-15 let, tak ve skutečnosti se nyní díváme na lidský organismus a člověka úplně jinýma očima. Je to úplně nová paralaxa. Zmínili jsme úhel pohledu na člověka, na jednoho člověka, kterého jsme viděli předtím jako určitou jednotu jenom metabolických procesů a DNA a nějakých dalších věcí, bílkovin a podobně. Najednou zjišťujeme, že to je nesmírně složitý vesmír, který je ovšem v dynamické rovnováze. A tohleto všechno mění náš pohled na lidský organismus, mění náš pohled na fungování člověka, poruchy toho fungování, jenomže pak se dostanete na nenápadný tenký led. Pharma biznis jako jeden nejvysilnější biznis na planetě nepotřebuje zdravého člověka, potřebuje nemocného člověka. A nemocný člověk potřebuje léky. A ty léky dodá pharma biznis. Takže i kdyby člověk byl zdrav, tak někdo, a v tomto případě bohužel je poplatná i velká část lékařů, tak prohlásí, že máte zlej cholesterol, potřebujete statiny, nemáte funkční metaboliku, máte stukovatele a játra, máte tohleto a tohleto a na to můžete být klidnej, protože máme tenhle ten medicínský lék a tenhle ten a tenhle ten, no a protože to máte celý život, tak celý život budete užívat tyhle ty léky. A bohužel dnes skutečně ten farmabiznis skutečně vydělává majlant právě na tom, že bude tvrdit, že všichni jsme nemocní, i ti zdraví jsou nemocní. No a právě proto pro ně bylo nesmírně nebezpečné tvrzení o samoléčení a schopnostech lidského organismu, takže v historii byl jediný mezinárodní lékařský kongres na téma samoléčení, v 76. a od té doby byl zakázán. Takže tam máte tu ukázku toho, jak se díváme na svět. No a teď si představte, že skutečně vidíte ty schopnosti samoopravných mechanismů výzkum profesora Oshimu a Suzukiho z Japonska a vy si položíte otázku, no kurňa, proč nefungují? No a přijdete k tomu zajímavému zvláštnímu jevu. Medicína se nezabývá příčinami nemocí, ale léčením. Na příčinách nemocí nevyděláte. Na léčení vyděláte majlant. Právě proto nejste pacient, ale jste klient.
1: Vážení přátelé, v tuto chvíli vás ještě tady nasměruju na web petrbudeš.tv.cz, kde mimo jiné v kolonce e-shop můžete najít knížku tady pána profesora Staňka a Jana Moudrého Digitální svět a lidské tělo, kde je spousta těch informací o nás jako o lidech a o zdraví a tak dál k dispozici. A výhledově bude i dvojka, ale na to máte ještě čas. A ještě mezi tím připravujeme jiný bombónek. Každopádně využijte toho, jukněte a jinak spousta jiných dalších titulů. Jiří Jarošný Kelly, třeba Zámky plné nacistů, Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, Inventura, Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, to je ekonomická věc, kam jsme došli od roku 89 do současnosti. A dvě slnka, pan profesor a Tibor Eliot Rostas, pak tady máme Kancléře tří prezidentů a Dějiny píšou vítězové, to je další ekonomická věc Schulze a Ungermana. A jak to tenkrát bylo a proč, to se zabývá materiálem od roku 19, od druhé světové války vlastně do roku 90, kde jsou všechny informace o tom, jak jsme si vedli jako Československo. Pak určitě máme ještě Dilema civilizací a Podivná odysea života pana profesora Staňka. A pokud chcete někomu dělat radost, třeba knížkou receptů od Mirka Suchopára, který sjezdil svět a dal dohromady recepty z cest, anebo Ivan Kratochvíla, jeho pohádková knížka o Skříku Dobřejovi. To je tak pro děti na Vánoce. To, co tady máme ještě v těchto horkách, je maďarský sprej Rix, který v současnosti tady máme proti popáleninám, spáleninám a tak. Takže toť jsme zatím jediný, kdo ho dodávají a máme ho za zaváděcí cenu, takže toho můžete samozřejmě taky využít, protože vedra ještě budou. Tak toť k tomu, to je takový malá vsuvka, malé okénko. My bychom se možná, pane profesore, mohli ještě u toho zdraví chvilku zastavit. Protože ve zdravém těle zdravý duch a tak dál. Co bychom, ku příkladu teda já se přiznám, já jsem tady objevil Ameriku v uvozovkách, pořídil jsem si tady kyselku, která se jmenuje, no, která je tady z Teplic, a bílinská kyselka. A musím říct, že mi to docela pomáhá jako v těchto vedrech doplňovat minerály. Chci se zeptat, protože někdy se tady v televizi a různě člověk dozvídá, nebo na internetu, tam se vůbec člověk dozví věci, kolikrát, že jenom pít vodu, jako do sebe lejt litry vody a nic, tak je mírně řečeno kontraproduktivní, že vlastně z těla můžete odplavit jako až příliš mnoho minerálů třeba. A tak jak to vlastně udělat, aby jsme třeba i v těch vedrech prostě zvládli tenhle ten těžší čas jako bez ztráty kytičky?
0: No, první věc, která je, no podívejte, například citronová voda je nesmírně dobrá. Skutečně platí, že když máte obrovské množství vody a potíte se, tak tělo vylučuje minerály a pak se může objevit nedostatek soli a podobně. Proto ty beduíni například nosí sebou sůl, protože potřebujete doplnit zásoby soli, aby to odpařování a dehydratace nebyla nadměrná. Druhá věc, která tady je, skutečně je třeba si kombinovat tu vodu i s ovocem. Vemte jenom skutečnost, že ten melon obsahuje obrovské množství tekutin. Nemusíte vypít 5 litrů tekutiny, když si dáte melon. Ten melon sám o sobě vám dodá značné množství nejenom tekutin, ale především různých antioxidantů, stopových prvků a podobně. Právě proto se doporučuje ten červený melon. Třetí věc, musíte si uvědomit, že jedním z klíčových parametrů je spánek. Dnes dokonce máte množství studií, které ukazují, jakým způsobem spánek ovlivňuje imunitní systém, trávicí systém, schopnost odstranění dlouhé únavy a podobně, co jsou přesně fenomény těchto extrémních teplotních výkyvů. Uvědomme si, že když máte venku 35 nebo 40 stupňů, tak teď největším hitem jsou klimatizace. A rychle schladíte místnost na 18, 20 stupňů a podobně a podobně. Ale všechny výzkumy vám ukazují, že vnitřní teplota místnosti nesmí být větším rozdílem než 8 až 10 stupňů v vnější teplotě. A když máte venku 40 a v místnosti si dáte 18 nebo 20 a vyjdete ven, pak utrpíte teplotní šok. Pak to už není problém vody, tekutin v těle, ale ten obrovský teplotní šok, který zasáhne všechny vaše metabolické procesy. A skutečně ten spánek je nesmírně důležitý. Samozřejmě, že když je venku 38-40, tak problém není jenom v teplotě. Ale například teď jsou varování, červená varování v celé Evropě i včetně České a Slovenské republiky na obrovské dusno. Výrazné odparování vody při těch teplotách způsobuje značný obsah vlhkosti vo vzduchu. Ale my jsme není na to zvyklí. Jo, v tropech, kde máte skutečně, nebo v Japonsku, kde máte vlhkost 80%, tak jsou na to zvyklí, ale my nejsme na to zvyklí. To znamená, potřebujete si uvědomit, že jsou fáze dne, kdy není třeba být venku. A kdy přece jenom ta nižší teplota v místnosti je klíčovým parametrem k tomu, nejenom abyste snížili úbytek minerálu, ale taky abyste zabezpečili fungování lidského těla. No a právě proto ta doporučení, abyste řekněme mezi 10. a 4. odpoledne nebyli na přímém slunci, nebyli venku a tak dále, jsou významná. A kromě jiného dochází k řadu procesů, které uvolňují kysličník dusnatý, kdy dokonce rostliny mění strukturu produkovaných látek do ovzduší, ty zase interreagují s dalšími složkami ovzduší a vzniká takzvaný nebezpečný dusík. Samozřejmě, když máte ještě další

0: potlačení různých efektů, které souvisí s podcením, únikem minerálů a podobně. No ale to hlavní doporučení je skutečně v tom období mezi 10. a 4. nebo mezi 11. a 4. abyste nebyli venku na přímém slunci, protože pak hrozí nejenom riziko teplotního úpalu, ale další rad problému klinického typu, kdy skutečně ty důsledky můžou být hodně nepříjemné. No a jeden z paradoxů je, jo, tak se schladím s mrzlinou, jo, dám si mraženou polárku. A najednou zjišťujete, že důsledkem té mražené polárky je bolest hrdla, zápal hrdla, máte dokonce problém někdy s doslova s křípkou a podobně, což je absurdní vzhledem na tu teplotu, která je venku. Jenomže to je právě ten obrovský teplotní šok, který zasáhne mandle a další ústrojenství v krku a najednou zjišťujete, že máte bolesti krku a kašlete a máte zapálené mandle a podobně. Čili střídmost, první zásada, druhá, doplňovat tekutinami ty minerály a stopové prvky, které ztrácíte podcením. A třetí, například ten citron nebo další ovoce jako meruňky nebo broskve nebo další druhy jahody a podobně, ty jsou nejenom zdrojem tekutin, ale taky různých antioxidantů, minerálních látek, stopových prvků a podobně. No a samozřejmě mimořádně pozitivním je červený meloun, na které když si dáte, tak doplňujete nejenom tekutiny, ale i minerální látky a prvky. Problém těchto teplot je v tom, že narušují nejenom dynamickou rovnováhu, ale i chemickou rovnováhu, metabolickou rovnováhu a podobně a způsobují extrémní energetickou zátěž těla. A pak ty vaše mitochondrie produkují energii ne kvůli tomu, aby vaše tělo fungovalo, ale by zvládly teplotní zátěž toho organismu. Takže proto doporučuji skutečně vyhýbat se přímému pobytu na slunci v tom období, používat množství ovoce, vlažných minerálek a podobně, ale skutečně buďte rozumní i v používání klimatizací a zmírňování toho teplotního šoku, když vyjdete ven. Jednoduché zásady, které umožňují, aby i to teplo vám neuškodilo a pak po té čtvrté, abyste si klidně mohli sednout na verandu a užívat si letního dne.
1: Děkuju. Určitě je úžasný v tuhle dobu třeba pozorovat to, co dokážou stromy a co dokáže například les, jak extrémní vliv má na klima, na to mikroklima kolem nás. A vy máte taky, že jo, spousta vzrostlých stromů a pak je to daleko příjemnější, než být na nějakým rozpáleným betonovým sídlišti. A bohužel je to potom hodně znát. Tady mám další otázku od Tomáše. Tak proč se lidi celého světa, kteří mají selský rozum a chtějí mír, nespojí proti těmto války chtivým bláznům?
0: Odpověď je prostá. Platí staré římské divit et impera. Rozděl a panuj. Nejjednodušší způsob, jak je poštvat jednotlivé skupiny společnosti proti sobě. Všimněte si tu obrovskou polarizaci například v Čechách a na Slovensku. Jo, progresivci, ty jsou lepší lidé. Ty mají nárok jediný na pravdu. A všichni ostatní jsou nepřátelé, dezinformátoři a podobně. Pak tady máte další teze rozdělení společnosti. Migranti a původní obyvatelstvo. Ty diskuze o tom, jak jestli dochází k výměně obyvatelstva v Evropě a bílé obyvatelstvo je nahrazeno jiným obyvatelstvem. No co to znamená? Vyhrocují se vztahy mezi imigranty, kteří jsou nepřizpůsobiví, a původním obyvatelstvem. Znova to rozdělím. Další věc. Chudí a bohatí. Znova rozdělím společnost na skupiny, které jsou štvány proti sobě. A výsledkem je pak to, že ty jednotlivé skupiny nevedou válku proti tomu, kdo je jejich společným nepřítelem, ale vedou válku mezi sebou navzájem. Až vám to připomíná 30-letou válku, kdy protestanti a katolíci se vzájemně vyhlazovali a nakonec se skončil tu válku ne Westfalský mír v roce 1648, ale skutečnost, že ti měšťané a ty zemědělci se spojili proti všem armádám, i katolickým, i protestantským, protože všechny ty armády je

zlikvidovali, zabíjeli, okrádali a podobně a už toho ty všichni lidé měli dost. Tak se postavili proti těm armádám a bylo jedno, jestli jsou to katolické nebo protestantské. Ale problém je v tom, že současnost umožňuje podstatně větší štvaní lidí proti sobě navzájem. Použijete sociální sítě, uděláte na internetu doslova autodafé toho, koho chcete zlikvidovat. Všimněte si, stačí pár článků na YouTube a najednou jste dezinformátor, zvrhlík, nebezpečná osoba, společenské nepřítel číslo 1 a podobně. A ten mediální lynč, to je další forma. Přijde vám tam takový časopis N a podobně a najednou zjistíte, že nejste žádný odborník, ale jste dezinformátor, lhář, podvodník a nevím, co ještě. Problém ale je v jiném. A problém je v tom, že mnozí i ti, kteří vás znají, se za vás nepostaví. Nepomůžou vám postavit se tomu mediálnímu lynči. A to pak znamená, že převládá tam, no mně se to netýká. Já konec konců jsem jiný a jinde. A víte co, dejte mi pokoj. Já si potřebuji odpočinout po denním schonu. No a právě to rozdělení společnosti, ta atomizace, která tady probíhá a která je posilňovaná tím, že přece co je nejdůležitější, mé ego, které je klíčové, tak vede k tomu, že celá ta společnost je atomizována. A ještě ty atomy poštvete proti sobě. A samozřejmě, kdo má z toho největší profit, jsou elity, které vytváří ten rámec vzájemného nenávidění a bojování a podobně. No a dalším efektem je samozřejmě to, že když jste poštvali skupiny proti sobě, no tak ideální je, kdyby byli i vybaveni informačními technologiemi, zbraňovými systémy a podobně. A taková občanská válka, to je přímo skvělý biznis. Vyzbrojíte obě strany a čekáte, jak se vzájemně vyžladí. Protože vítězem jste vy, elita. No a bohužel ty elity jsou školeny, to není jenom Aspen Institute a podobně. Vytváří se u nich myšlenková schémata a narrativy, které pak realizují, když jsou povyšováni na klíčové státní funkce a podobně. A pak nejenom zjišťujete jednu zvláštnost. Jako kdyby jich stejným povojničkem povíjela a tou hloupostí vybavila. A všechny ty elity najednou mají stejné znaky, stejné schopnosti myšlení, stejné doslova odmítnutí skutečného světa a jejich představa o virtuálním světě, ve kterém žijí. No a logickým důsledkem pak je to, že pro ně obyčejní lidé neznamenají nic a protože oni se cítí vyvolení, oprávnění, a ještě bohužel kompetentní k tomu, aby vám vládli a vedli vás, no tak pak se vytvoří ta struktura společnosti, kterou vidíte kolem sebe, každý z nás. No a to je věc, která povede k zajímavému závěru. Jedna věc je, že příroda může být hodně naštvaná. Příroda je schopná obnovit rovnováhu. Podívejte si nejnovější výzkum. Mangrové pralesy byly zlikvidovány kolem jihovýchodní Asie, Afrického pobřeží a podobně. Výsledkem bylo zasolování půdy do hloubky území i vodních zdrojů při mořských bouřích a podobně. A najednou poslední studie zjišťuje, že se mangrové pralesy obnovují a ještě ve větším rozsahu, než byly původně. Příroda obnovila dynamickou rovnováhu mezi mangrovými pralesy, zasolováním vody a půdy ve vnitrozemí a podobně. Nemějme představu, že jsme vládci planety. Ty řeči o tom, že my poručíme větru, dešti, že my poručíme geologickým procesům, prosím vás, vidíte teď, kdy například atlantická kontinentální deska se rozpadá, puká, praská, vznikají nové podmořské vulkany, ale hlavně dochází k výrazným změnám seismicity území v rámci Atlantského oceánu. Najednou zjišťujete, že objevujeme další vrstvu pod zemskou kůrou, která má specifické vlastnosti a umožňuje podstatně rychlejší driftování kontinentálních desek. A najednou zjišťujeme, že to, co jsme si mysleli, že všechno známe o struktuře planety, poznáme i fungování jednotlivých částí a subsystémů, je malou částí nesmírně složitějšího systému. A kdybychom to chtěli ukončit, tak stačí, když si uvědomíte, že průměrná hloubka

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné?

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: Tak já vás všechny zdravím a vítám vás u dalšího pořadu. Doufám, že jsme v éteru, protože mi to tady píše, že máme nějaký problém s daty, tak doufám, že to máme všechno v pohodě. Tak vítám vás tady na Midgardu v druhém pořadu a to je jsou pokřivená zrcadla s Míšou. No a když jsou pokřivená zrcadla s Míšou, tak asi musí být taky Míša, že? Tak Míšo, vítám tě, zdravím tě, ahoj. To vypadá, že se nám Míša tady nějakým způsobem asi se nám vypla, nebo restartuje počítač, nebo co nám to tady píše, problém se není do toho. Míša ano. Už nám zezelenala, tak by jsme tě mohli slyšet.
1: No, slyšíš mě?
0: No, slyším tě dobře.
1: No, já tebe taky. Já jsem tě slyšela i předtím. A pořád, jako.
0: To je zvláštní.
1: Jenom ty my jsi tebe... byl offline.
0: No, my tebe teda vůbec. Ništa.
1: Ništa. No,
0: já se jenom zeptám, no. Jestli mě může Pavel potvrdit, že nás slyší, protože Pavel asi tak jeden z těch, který ještě neodešel od mikrofonu. Tak Pavle, poprosím tě, jestli nás slyšíš, tak mi to potvrď, nebo jestli nás neslyšíš, tak nám to asi nepotvrdíš.
1: Pavle, zvedněte ruku, jestli nás slyšíte.
0: Mě to tady ukazuje, že jsme v pohodě, ale píše mi to tady zvláštní věci, tak já nevím.
1: No, byl jsi offline. Dvakrát jsem ti zkoušela volat zpátky a byl jsi offline.
0: Víš, já viděl tebe zase červenou. Takže
1: no,
0: nevím.
1: To jsme dvojka.
0: To jsme dojíká, no. Tak teď teoreticky by to mělo být. Já se podívám, jestli nám někdo z našich posluchačů něco napsal. Tady nám taky nikdo nepíše, jak jsme na tom.
1: Takže nám, já to nemůžu zjistit, protože my máme ještě
0: jo,
1: nějakou
0: Pavel
1: návštěvu.
0: Píše, Pavel píše, že už to jede, tak jo. Jsem rád. No, u tebe všechny okruhy. To... No ale Pavle je zajímavý, že mi píše problem sending data to server. A píše mi to souvislou řadu tady, nevím proč, celou dobu. Takže jediný, co bych mohl ještě zkusit, že bych vyhodil. No když to jede, tak to jede, ne? Tak co?
1: Tak, jo, nebudeme, tak když to jede,
0: tak to nebudeme škrábat. Nebudeme to škrábat.
1: No. Nebudeme se v tom jako papat.
0: 21.11 a máme 21.14. Tak to by tak odpovídalo tomu, že už ten problém tady máme vyřešený. Pravděpodobně to vypadá, že nešel internet.
1: Tak. No byl jsi offline, takže asi jo, no.
0: Jak já? Ty jsi byla offline, protože já neměl internet. No nic, povídej, přeháněj, jak jsi se měla uplynulý týden, protože já o tobě vím, že jsi řádila v těch Luhačovicích. Tam...
1: Jo, já jsem řádila. Já jsem se dopoledne tak trochu flákala, tak trochu... odpočívala a odpoledne jsem řešila věci do práce, abych já se úplně tak jako nezameškala a tak jako, ale mezi tím jsem stihla nějaký procházky, nějaký odpočinek, nějaký kafičko, tak prostě jsem si to přizpůsobila.
0: Měla jsi nějaký procedury?
1: Ano, měla jsem masáže, ale dneska v lázních to není žádná hitparáda. Masáže se z původních 30, pak 20 a nyní 15 minut.
0: Co se stvrklo na 15 minut?
1: To je prostě o ničem, jo. Ty staroušci, kteří jdou na takovouhle masáž, tak to jako upřímně... Nevím. No, pak takový jako, že pomoct dát ruku nebo dát aspoň zábranu, když vylejzáš z vany, která je v mém případě skoro někdy větší než já. Aha. Tak to taky úplně nefunguje, jo.
0: To vypadá jako, že jsi nespokojená.
1: To úplně nemůžu říct, protože i přesto přeze všecko prostě já jsem si to tak nějak jako porovnala v té hlavě, že mě vlastně nic nescházelo, ale spíš jsem to brala s odhledem na ty staroušky, které tam kolem mě byly, tak nejsem úplně jistá, jestli jako ty lázně pro ně v takovém módu, v jakém to teď předvádějí, jako
0: prostě lázně se svrkly.
1: Vyhovuje.
0: Lázně se svrkly.
1: Hodně se
0: na
1: nějaký
0: slabý odvárek.
1: Jestli můžu porovnat, když jsem třeba před 25 lety byla v Karlových Varech na desetinedním lázeňském pobytu, tak to se nedá naprosto jako srovnat. A není to o tom, že jsou to Vary nebo Luhačovice. To ne, to jako tenhle moment není. Je to spíš celou tou dobou, celou tou situací a ono je to, myslím, Lázně Luhačovice AS a já si teď úplně nejsem jistá, jsem na tu strukturu jako nekoukala, jo. Ale myslím si, jestli to není státní, jo. Jestli tam nějaký podíl státu nebo něco takového. Hele, určitě to není v soukromých rukách, jo. A jo, všichni jsou milí, usmívají se, ale všechno je to asi jenom tak do výše pracovní doby a do výše platu. Za mě jako, já jsem nic nepožadovala, já jsem byla ráda i za to, co mě bylo poskytnuto, takže pro mě to byl obrovský relax.
0: Tak ty jsi skromná holka z vesnice, že jo, to je jasný.
1: Kterou si tam chodili uklízečky, kterou si chodili uklízečky obhlížet, protože nevěřili, že do jednolůžkového pokoje se jí vejde i pracovna, jo. Takže jako vešla, no.
0: Já bych tě hnal. Já bych řekl, tak jestli tady chcete relaxovat, tak tady nebudete do toho tahat práci, jako.
1: No. Tak abych se z toho pak nezbláznila, tak jsem to tak jako proložila. Ale tak jako, hele, i tak, jako pro mě to bylo. Bylo krásný počasí.
0: A kolikátý to je stupeň v alkoholismu, tohleto?
1: Já nevím, kolik to má stupňů, jako.
0: No, já si myslím, že už je to pokročilý stádium.
1: To už bude na chocholouška. Možná na nějaký prášek. Co na to bereš?
0: Pokročilý stádium, protože to mě trošku připomíná, když jsem byl v Bulharsku na dovolený a tam teď jsem vysílal, že jo, tak to taky...
1: No.
0: Jsem si říkal, nakonec, proč si neudělat pauzu. No.
1: A teď my jsme spolu taky vysílali tam odsad, že jo? Tak jako... Dobrý. Hele, všechno jsem zvládla. Zvládla jsem kafíčko, zvládla jsem vycházky, zvládla jsem Charlieho, zvládla jsem všechno.
0: Počkej, a ty jsi taky byla na nějakém koncertě, jsem slyšel.
1: Ano.
0: To se šuškalo až v Otrokovicích a ve Slušovicích, všude tam.
1: Hele, byli jsme s Nadějou na na Noidovi.
0: Noidbar, tam. No.
1: Jo, řekl to správně, já jsem to trošku jako
0: jeden z bývalých partnerů Lucie Bílé.
1: Ano.
0: On je takový, ale... on se narodil trochu jako čert, vypadá.
1: No, člověče, víš, že jo. Jako trošku máš možná pravdu. A byl takovej dost divokej, no. Byl takovej divočejší,
0: ale... prosím tě. No a jaký zpívá on repertoár? Já vím, že je vidět takhle v televizi, v nějakým tom pořadu, tam jako mají takový zpívánky.
1: Jo, tak to nevím, to protože já v televizi nemám, tak...
0: No a to někde... Čeče u Boučka, nebo tam někde.
1: Jo, to může být. On něco tam říkal, že jede na snídaní s novou.
0: Jako zpívá, jo. Zpívá jako všechno možný. A tak
1: všechno
0: na tom
1: možný,
0: koncertě
1: to si
0: zpíval
1: řek...
0: co teda jako za písničky?
1: Všechno možný, to je právě to. Všechno možný. Hele, on tam předváděl
0: muzikálový, ne? On asi zpívá v muzikály hodně.
1: No on hlavně zpívá s tou skupinou Dimitry, tak to je hodně těžký rok. To je jako takový, to jsem loni viděla ve Slušovicích na Sud festivalu a to už mi jako asi moc jako přes drápky nešlo, no. To už bylo na mě moc, to já takovouhle hudbu úplně nemusím. Ale tady byl s jinou skupinou, s nějakou svojí a hráli, hele, I moravský písničky zaspíval, pak je zaspíval v rokovém provedení. Ale bylo to takový jako,
0: Hele, a on měl
1: no,
0: nějaký těžký
1: všeho.
0: rok, nebo co si to o něm říkala, že měl těžký rok?
1: Těžký rok je roce k. Neměl těžký rok, ale hraje těžký roce k.
0: Že u toho nemá těžký pokonda, to ten jako...
1: Jo, bylo to fajn, bylo to prostě takový jako rozptýlení, že jo.
0: No tak já
1: Takže
0: doufám, že dneska nebudeme mít žádné rozptýlení tohoto typu, už dneska jedno bylo.
1: Ano.
0: My když jsme vysílali s Jiřím, tak jsme taky měli docela rozptýlení, protože jsme nakopli nějaký velice citlivý téma a poprvé byl výpadek jedné fáze rázový a potom vypadly všechny tři fáze v celé obci. Jako, jo.
1: Ale počkej, to ti teda jako něco musím říct, jo. Protože my, když jsme spolu v úterý vysílali tam odsaď, tak tam vypadávala elektrika. A pak následující den vypadla v celém hotelu, jo.
0: To s námi nesouviselo tím pádem. Tady u nás teď to... jako v celé vesnici funguje elektrika od pátku úplně bezproblémově, jo.
1: Jo,
0: to
1: jo,
0: je
1: jo.
0: V ten pátek.
1: Já se přiznám, že jsem ten pátek neodposlechla ještě, protože jsem si poslouchala tvoje včerejší pondělí, ale musím si to teda jako vyposlechnout, když se tam teda...
0: Pondělí bylo hustý, veď, včera.
1: No, pondělí bylo včera hustý. Já jsem ho poslouchala dneska, protože jsem včera byla cvičit.
0: Jako to už doma si byla cvičit.
1: Jo, my jsme se vrátili v neděli, víš, my jsme se vrátili v neděli k večeru, protože kluci za mnou jeli vláčkem v sobotu ráno, přespali tam do neděle a v neděli jsme všichni tři jeli domů.
0: Vlakem.
1: Spolu. Ne, autem, který jsem tam měla.
0: Jo, ty jsi tam měla auto k dispozici.
1: No jasně.
0: No a kluci odjeli jak domů?
1: No tak kluci přijeli vlakem a
0: ne,
1: se mnou
0: jako
1: jeli
0: předtím,
1: autem.
0: No ty jsi přijela sama.
1: Ne, to
0: jako
1: já jsem jela sama. Já jsem jela na Moravu
0: ty
1: sama.
0: Ty jsi
1: no.
0: sama trefila z Prahy až do Luhačovic?
1: No jasně.
0: Bez
1: to,
0: navigace?
1: Jako do... Jo, to už dávám bez navigace. To už
0: no,
1: jako...
0: Připadáš jako tažná hrdlička teda v tom případku.
1: Ne, Luhačovice už jsme jeli tolikrát, že asi jako bych tam tak jako trefila.
0: A jezdíš
1: i bez mapy.
0: Přes Dolní Dvořiště nebo kudy jezdíš?
1: Ne, jezdím normálně Brno, pak jedu na Zlín a pak ze Zlína na Luhačky, takhle.
0: Takže nejezdíš
1: jo,
0: přes Linz, jak tam tudy.
1: Ne, já jezdím horem. Já jezdím tudy.
0: Dobře. No.
1: Ale nejhorší je Brno. Nejhorší je Brno, kvůli tomu jsem jela v 5 hodin ráno, abych Brno nějak minula, a, nebo ne minula Brno, ale abych jako se tam vyhla zácpě. Stejně se mi to úplně nepodařilo, ale tak bylo to jenom 20 minut, tak jako
0: já jsem
1: to
0: byl,
1: jenom jako.
0: Já jsem byl dneska na otočku, jsem byl, jak je Sacka,
1: v
0: kostelní Lhotě jsem byl.
1: Uh-huh.
0: No a v Hrušoví, to je mezi Mejtem a Litomyšlí, tak v Hrušoví byla kivadlová doprava, protože oni tam připravovali průjezd původní silnice pod přemostěním dálničním, který tam už dobudovali. Takže se tam jezdilo takovou okličkou a dneska, počkej, kolik bylo hodin? Dneska v 16 hodin, dneska myslím, že v 16 hodin to pustili, ale celý den se tam jezdilo na kivadlo. A mě bylo divný, že mě to z Litomyšle hodilo na Choceň, a abych se ty Hrušovy víceméně vyhnul a vyjel jsem v Hrušový v podstatě na konci vesnice, takže mě to docela dobře minulo. A když jsem jel zpátky, tak právě říkali v rádiu, že ještě 50 minut a pustí to tam. A viděl jsem, jako, že už tam mají nový úsek. Jako...
1: Jo, že už to bylo krásné.
0: No, takže nebude trvat dlouho, člověče, zprovozní tunel, který tam se dneska objíždí, takže jedeš dálnici, sjedeš, objedeš tunel, který není dodělaný a jedeš dál. No a brzy to bude tak, že prostě pojedeš okolo Vysokého Mýta, už pojedeš po dálnici a budeš pokračovat okolo Litomyšle a vlastně vyjedeš až u Svitav, jo. Kde už tam zase to bude chvíli trvat, než to protáhnou, ale to už je velký kus jako dálnice, takže budujou, no.
1: Oni, hele, je to, já jsem dneska byla v Litoměřicích a jezdím tam už leta letoucí, jo. A snad se mi za tu dobu, jen 10 let, a snad se mi za tu dobu podařilo 2x nebo 3x tu dálnici tam tím směrem tu D8 projet, že by tam nebylo nějaký omezení, jenom 2x asi, jo.
0: No ty tam je zase u toho, že jak se odbočuje na Terezín.
1: Jo, jo, no, tak no ten tam most já právě celý, kousek tak tam zatím. Se, no, no, ano. Ano, jo, jo, tam je šikana, že jsem dneska tak jako přemýšlela, jestli vůbec jako tam
0: a
1: odbočím.
0: On je to vlastně svedený, on je to svedený až na odbočku na Lovosice. Skoro no, už tam. No. Jo, D8 tam fotku, tam pořád mají co
1: dělat.
0: Jo,
1: tam je to. A prosím tě, ta je zacpaná pak z druhé strany. Úplně neznámo proč, protože tam není nic na tom úseku, když se jde od Prahy a furt je tam zácpa.
0: Tak kde myslíš?
1: No, jedeš pak zpátky, jedeš zpátky.
0: Když už, jedeš zpátky, už... tak před Prahou.
1: No, tam
0: se to vždycky zastaví, nikdo neví proč, a pak se zase rozjede.
1: No, ano, ano.
0: Pak se to zase zastaví, nikdo neví proč.
1: Já nevím, to jsou
0: to
1: takový...
0: To je takový pulzní, to je pulzní příjezd do Prahy.
1: Hele, já jsem odpozorovala, že normálně je zvláštní, jak psychologicky působí na řidiče, že jedou po té dálnici a nahoře jim to nahlásí, že by mohla být, ono už tam není, že je zácpa, ale mohla by být zácpa, jo, nebo
0: myslíš,
1: prostě
0: jako na nějakých
1: kolona,
0: navigačních tabulích, jo?
1: Jo, na takových těch kolonách, na takových těch cedulkách, co jsou přes celou dálnici a oni v tu chvíli, ty jo, jak když střevíš do Brabců, a v tu chvíli ta zácpa se udělá.
0: No,
1: já
0: víš,
1: nevím, jestli...
0: Myšlenka...
1: Jaký ps...
0: no. No. Jak se to říká, zácpa otce myšlenky, ne?
1: No, no, to je jako asi tak, jako. No, no.
0: Takže tam je, no. Jako, sjeďte na benzínovou pumpu a dojděte si na Vecko, protože budete mít zácpu, jo.
1: Jo, jo, to vyhlásilo auto.
0: Jo, jo, jo.
1: Pauzička na kávu, již jste dlouho, můžete mít jako špatné soustředění a tak, jako, no, tak to se mi taky stalo.
0: No tyhle ty hlášky v autě prostě miluju, to je jako...
1: Jo, já taky,
0: nejlepší,
1: jo.
0: Já teda nevím, jak vypadám, jo, po většinu dne, dneska jsem byl zaunavený, ale... Byly dny, sedneš do auta, rozjedeš se a po 5 kilometrech tý auto zahlásí, aby si vzdala pauzu na kafe, že jsi nesoustředěná, že jsi unavená, že už řídíš příliš dlouho.
1: Jo, jo, jo.
0: No, tak asi to auto je jako takový chytrý docela. Dneska už ty auta jsou hnusný šmíráci. To jsou...
1: No hrozně, proto radši
0: nejhorší,
1: jedním tím starým.
0: Nejhorší je, že to auto to pochopitelně ukládá, že jo, různě, a ty máš
1: no,
0: nehodu,
1: ano.
0: A oni řeknou, no ale vám to před, mi 5 minut před nehodou vám to řeklo, že jste unavený, protože vypadáte nesoustředěně, tak asi jste se nesoustředila, no. To je šmírácký auto.
1: Jo. Šmíruje to všechno.
0: A víš, jak se to spraví, taková věc?
1: Ne.
0: No tam máš takovou kamerku a ta tě sleduje, že jo? Oko velkého bratra.
1: Uh-huh.
0: Vezmeš černou lepicí pásku.
1: A zalepíš ji.
0: A přelepíš ji. No a tuhle příplatkovou výbavu tím pádem vyřadíš z provozu. Uh-huh. To... To je...
1: Hele, to je
0: Víš, jak
1: všude.
0: vyřeší pilot, dopravního letadla, když mu tam pořád bliká kontrolka, že má málo paliva?
1: No, tak to by mě teda hodně zajímalo.
0: No, vezme pásku a přelepí to, nebo vytáhne, čárovku.
1: Jo, tak to, hele, asi bych nechtěla být v tom letadle, teda, jo, jako osobně, jako, to bych asi jako...
0: Jasný je, že pochopitelně ty, co mají slabší nervovou soustavu, tak dotankujou, ale fronťáci to normálně zalepí a letí dál. No, tak dáme se do práce, děvče, prostě ty půl hodiny, nic, jako... mám tady od boženky, tady máme pochopitelně práci, takže nebudeme se tady flákat. A jsem s ní, že? Prostě. No. Absence ambicí na dominanci odlišuje BRICS od EU a NATO. Kdyby si nevěděla.
1: Jo, já to eviduju od minulého týdne, se na to soustředím.
0: Tak jo, jdeme na 15. září. Tak, 15. září roku 921, to se nemůžeš pamatovat tohle, svatá Ludmila je na příkaz své snachy Drahomíry uškrcená podle legendy vlastním závojem na Tetíně. To byly poměry, to ti řeknu, ta politika byla krutá už tenkrát.
1: Co víš, no.
0: 15. září 1420 leta páně Vyšehrad začaly obléhat oddíly pražských, orebských, žateckých, lounských a táborských husitů. Já jsem rád, že i naši kluci ze Žace se zúčastnili. A už nepíšu, jak to dopadlo teda. 1655 Ferdinand III. Prohlásil Olomouc pevnostním městem. Roku 1847 v Praze, 15. března, poprvé osvětlilo ulice 200 plynových lamp. Do té doby byly používány výhradně lampy olejové. Tento den je považován za vznik plynárenství v českých zemích. 15. března 1859 papež Pius IX. Blahořečil Jana Sarkandra. 1907 Eskamoter a mistr magie Dismas Schlambor alias Viktor Ponrepo otevřel v bývalé kavárně u Modré štiky v Karlově ulici v Praze divadlo živých fotografií, čímž se stal provozovatelem prvního stálého českého biografu v českých zemích. To je tam u vás, ne, někde?
1: Jo, jo, to je na Starém městě, ano.
0: 1920 po včerejším odstoupení vlády Vlastimila Tuzara jmenoval prezident republiky vládu úřednickou, vedenou Janem Černým. 1956 byla založena společnost Saska v budově nakladatelství Olympia v Klimenské ulici v Praze. O 20 let později, 1976, na Mezinárodním studentském veletrhu v Brně v tehdejším pavilonu P výstaviště se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 105-120. A v roce 2002 začala vysílat televize Očko. V roce 2005 v Praze začala soutěžní část mistrovství světa v Orbě za účasti týmu z 29 zemí. Mě tam skočilo v Obrně, čověče. A ze světa 15. března 1621 Riga byla dobyta švédskými oddíly. 1655 Nové Švédsko se stalo součástí Nového Nizozemí. 1821 15. března Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras a Nicaragua společně vyhlásili nezávislost na Španělsku. 1916 první světová válka. Angličané v boji poprvé v historii použili tanky. Rakousko-uherské námořní letectvo jako první dosáhlo na moři potopení ponorky letadlem. Ponorka si pluje a že jo, hlídala si hladinu a zapomněla, že může přijít to nebezpečí také ze vzduchu.
1: Ty brďo, a no, bylo to.
0: 1920, polsko-sovětská válka, začala bitva na řece Němen. Uh-huh. 1935, německý říšský sněm v Norimberku přijal dva ústavní zákony. Zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti. To jsem tady četl v jednom pořadu právě, tady ty zákony. To bylo, jak fašizovali v podstatě a začali ovládat ten veřejný prostor v Německu. 1946 Bulharské národní shromáždění vyhlásilo Bulharskou lidovou republiku. 1950 Korejská válka. Americké jednotky pod vedením generála Douglasa MacArthura Artura uskutečnili vylodění u jihokorejského přímořského města Incheon. 1976 vítězstvím Kanady ve druhém finálovém utkání nad Československem vyvrcholil první ročník kanadského poháru v ledním hokeji. 15. března 2000 v Sydney byly zahájeny 27. letní olympijské hry. 2008, krátce po půlnoci, Lehman Brothers oznámilo žádost o ochranu před věřiteli. A odstartovala se vlastně ona rádoby krize, kdy bankéři vymetli všechna aktiva, která byla toxická, vymetli pokud možno ze svých bank, nadspali to do několika bank, jako byla třeba Lehman Brothers, a tyto banky poslali ke dnu. Čím se velké banky očistily na úkor těch malých? Zaplatil to kdo? Zaplatil to klient hlavně.
1: Obyčejný člověk.
0: Obyčejný člověk. No mimochodem, víme, AIG, to je největší zajišťovna na planetě, že jo? AIG je také matkou, myslím teď, abych nekecal, ježek má se jmenuje, ta pojišťovna, Amsiko. Myslím, že
1: aspoň
0: to tak bylo,
1: ano.
0: Že? Tak to bylo za Obamy, tuším, a Obama, aby zachránil největší zajišťovnu, která zajišťovala banky a pojišťovny, tak z peněz daňových poplatníků nakoupila Amerika jako stát 80% akcí této banky. 2017 sonda Cassini po 20-leté misi řízeně zanikla v atmosféře Saturnu. Tak jako banky, tak i sondy končí v ohni. Když se chce. Lekce dějin 15. září 1956 první na světě sériově vyráběný proudový dopravní letoun Tu-104 uskutečnil svůj první pravidelný let na trase Moskva-Omsk-Irkutsk. Předtím lítali jenom letala, jenom a pouze vrtulová letadla. No a tady byl první proudový dopravní letoun. Vidíš? A zase Rusové, oni Rusové ovládali tenkrát kvalitně výrobu proudových motorů. A představ si, že ty Američani, jo, ještě 6 měsíců předtím, než doletěli na měsíc, neuměli vyrobit proudový raketový motor, neuměli vyrobit tak, aby raketový motor neuměli vyrobit, aby doletěli vůbec na oběžnou dráhu, a 6 měsíců motivačních jaksi pobídek stačilo k tomu, aby doletěli až na měsíc.
1: No, to víš, snažili se chlapci. To nebylo
0: existují
1: jen tak.
0: Takový, jako... Existují takové tři základní pohádky celosvětové. Ta první je, Američané vystoupili a dobili měsíc.
1: Ano.
0: Druhá pohádka, Kolombová se zase nenachází doma. Třetí pohádka. Američané dnes odtajnili, že mají také na oběžné dráze svoje zbraně. Ale neřekli, jaký.
1: A ještě tu o té červený karkulce.
0: No jo, dneska zveřejnili. Počkej, dneska to zveřejnili.
1: Co já mě? Vím, já jsem...
0: Dneska to zveřejnili, to... že když tam mají Číňani a Rusové, tak oni tam mají taky.
1: No mají je tam všichni, že jo, no jasně. No. To nemůžou být pozadu, chápeš to?
0: Ale neprozradili jaký, protože aby jim no se střelili Iránci asi.
1: To musíme být potichu, musíme dělat jako, že ne.
0: Aby nespadli, ne. Aby nespadli. No nic. Byla to skutečně průlomová událost, zatímco zbytek světa ještě letal v letadlech s pístovými motory. Sovětský svaz jako první otevřel éru proudové civilní letecké dopravy. Letoun, vytvořený v konstrukční kanceláři Tupoleva, překonal více než 4500 kilometrů za necelých 7 hodin. Rychlost, o které se dříve dalo jenom snít, Tu-104 se stal symbolem technologického pokroku země. Během let provozu tyto stroje přepravily zhruba 100 milionů cestujících a dokázali, sovětská letecká technika je schopna nejen dohánět, ale i předběhnout dobu, tedy myšleno jako západ. Připomínáme si tento den nejen kvůli letadlu. Mluvíme o lidech, kteří v poválečných letech dokázali vznést zemi do nebe a učinit z ní jednu z předních leteckých velmocí světa. Agenturní zprávy. Kvůli dobrým vztahům s Moskvou se Západ dopouští vůči řadě zemí hrozeb, ale nemá pochybnosti o tom, že energetický dialog s Ruskem je pro jeho spojence normální, což připomíná moderní zahraničně politický vtip, uvedla Maria Zacharovová. Kanada má v úmyslu se zapojit do úvěrového programu Evropské unie pro Ukrajinu, píše Financial Times.
1: Kanada jako na tom je moc dobře, aby mohla někomu. to už jsou, hele, já už jako chvílema nevím, jestli jako si děláš srandu, nebo to myslíš vážně.
0: Tady to píšou. Dokonce připravili 15 medvědů, speciálně cvičených na ruskou, na rusko-ukrajinskou frontu.
1: Medvědovu.
0: Jasně, medvědy.
1: Kanadský medvědy.
0: Kodiak, to děláš. Když se styčí, tak má 3 metry 80.
1: No, dobrý. No tak jo.
0: Se koukni na plíšky, tam to rozebírej.
1: No tam to je, to máš pravdu, no. Tam no. To je, no. Ach, bože.
0: Ale zajímavý je ten první odstavec, jo. Kvůli dobrým vztahům s Moskvou.
1: Ano.
0: Se Západ dopouští vůči řadě zemí hrozeb, ale nemá pochybnosti o tom, že energetický dialog s Ruskem je pro jeho spojence normální, což připomíná moderní zahraničně politický vtip. Odborníci IAEA na Záporožské jaderné elektrárně jasně vidí, že právě ukrajinské odzbrojené síly útočí na elektrárnu a na město Energodar, prohlásil ředitel Zaje Černičuk. Černičuk. Čimičuk. Japonsko si udržuje účast v ropných a plynárenských projektech v Rusku, uvedla Maria Zacharovová. Ukrajina zmařila návštěvu ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA Rafaela Grossiho na Záporožské jaderné elektrárně, protože se bojí pravdy o útocích ukrajinských ozbrojených sil, uvedl ředitel elektrárny Černičuk. Některé čtvrti Energodaru jsou v důsledku útoku ukrajinských ozbrojených sil tak zničeny, že připomínají Mariupol v roce 2022, uvedl ředitel Záporožské jaderné elektrárny Černičuk. Rusko předčí Ukrajinu a Spojené státy v produkci levných technologicky vyspělých zbraní, píše The Wall Street Journal. To už ale přeci víme, ne? Tak jako, proč nám to píšou?
1: No jo, no tak jako, víš co, aby jsme to nezapomněli. Vem to takhle.
0: Aha. Lavrov na summitu BRICS překvapil novináře svou silou. Proklestil si cestu a odtlačil novináře, kteří mu překáželi během bilaterálního setkání Putina a Modiho. Žádná ruská střela nespadla na území státu NATO, zdůraznil poslanec Andrej Kolesník. Perspektiva zániku lidstva v důsledku umělé inteligence je nejasná, ale škody jsou pravděpodobné, prohlásil Medveděv.
1: Tak to je teda. Ale tak jako ten asi o tom něco ví, no.
0: Spojené státy by v případě úspěšného vyřešení ukrajinského konfliktu mohly pomoci s obnovou země, uvedl zdroj agentury TAS. Tak samozřejmě, teď tam mají svoje, ty ne, svoje provozy a mají tam svoje zájmy, mají tam svoje suroviny. Cena plynu na burze v Evropě během obchodování překročila $1000 za 1000 kubických metrů, což je poprvé od prosince 2022, uvádějí údaje londýnské burzy. Bývalý zaměstnanec společnosti Anthropic a Open AI Coxon porovnal vývoj pokročilé umělé inteligence s příchodem mimozemšťanů. Podle mého názoru, říká, je představa, že se jedná o mimozemskou inteligenci, kterou plně nechápeme, docela děsivá, a to i bez jakéhokoliv konkrétního scénáře. Tady se trošku musíme zastavit. Víš proč?
1: No. To mi teda řekni.
0: No, protože tak, jak byla doba covidová, smyšlenou záležitostí, která byla operací tajných služeb
1: nebo,
0: a vojáků, tak jedna z jakoby klíčových událostí, která by měla uvrhnout svět pod nadvládu NVO, byl, nebo je plán, jakože nás tady začnou okupovat
1: mimozemštění. Tak o tom už se mluví dlouho, že jo? Tak jako i Trump kolikrát už jako trošku nastínil, ale kde se to vykukuje mezi řádky, mají to v plánu, tak jako oni mají více těch záložních plánů.
0: Když jako, že mimozemštění mají v plánu sem nás přijet okupovat.
1: Ne. Tajné služby mají v plánu nás zastrašit mimozemšťanama.
0: Ale ona to je pravda. Všimni si, že už nás tady desítky let okupují mimozemšťané.
1: A my o tom nevíme.
0: Kteří sem ale od nikud nepřiletěli. To jsou mimozemšťani, kteří se tady už roky rodějí.
1: Vylíhli.
0: No, já jsem to nechtěl tak říct, ale je to tak.
1: Vylíhli se to, no.
0: Nové modely ruských bezpilotních letounů, promiň, Geraň, změnili leteckou válku na Ukrajině a vymazali hranici mezi drony a řízenými raketami, uvádí FT. No, dopověz to.
1: Ne, já jsem jenom chtěla říct, že jako jak to tak kolem sebe pozoruju, tak mám pocit, že snad 80% toho všeho jsou ty mimozemšťani tady.
0: No hlavně třeba někteří mimozemšťani si dají sluchátka do uší nebo přímo na hlavu, koukají do mobilu a vlezou pod tramvaj, že jo?
1: No, tak já jsem dneska na takovýhleho jednoho ráno tady v 6 hodin troubila, protože šel po kraji chodníku u nás, ne, tady u nás v ulici, ale když se vyjíždí pak nahoru na Bělehradskou, tak tam je taková fakt velmi příkrá ulička, kterou ještě do všeho rozkopali. Tak, no hele, jako nepochopíš, jo. Po kraji chodníku, celý chodník prázdnej, sluchátka na uších.
0: A neví o světě.
1: No vůbec, ani nezareagoval, nic.
0: Velvyslanci Evropské unie se nedohodli na prodloužení sankcí proti Rusku, které končí v úterý, informuje portál Politico. Tak to je co?
1: Oni se nedohodli na prodloužení sankcí. Jo.
0: Jo.
1: No, tak ono jako
0: Teď
1: tím
0: si vím,
1: trošku
0: že ty
1: teče.
0: sankce třeba skončej. A v Rusku si to ani nevšimnou.
1: No,
0: Všichni,
1: možná, že
0: kteří
1: se...
0: si... No, povídej.
1: No, možná se jako záměrně nedohodli, protože
0: No
1: to
0: jasně,
1: začíná
0: aby
1: být...
0: se odblokovalo. No.
1: No jasně, tak to je jako...
0: Všichni,
1: No,
0: kteří si vybrali evropské hodnoty, se stali služebníky Evropské unie. Lotyšsko a další země, které zavedly sankce proti Ruské federaci, ztratili vlastní průmysl a suverenitu, uvedla Maria Zacharovová. Vidíš, tady vedeme diskuzi na úrovni mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí. Vedoucí představitelé Walesu, Skotska a Severního Irska podepsali memorandum o právu na vystoupení z Velké Británie. Podívej se na to. Oni s nima
1: no.
0: nechcou bejt?
1: Jo, odmítají, veď?
0: Oni chtějí asi do Evropské unie. Ruská vláda zavedla dočasná omezení vývozu kyseliny sírové. Nařízení podepsal premiér Mišustin. Tak to Rusko už je tak na kolenou,
1: že ani kyselinu
0: omezuje
1: sírovou.
0: Vývoz kyseliny sírové. Nejenom, že nemají benzín, nemají naftu, nemají
1: ale
0: nic.
1: Ale už ani kyselinu.
0: Nemají nic, rozumíš v tom Rusku? Už ani tu kyselinu sírovou tam nemají. Kancelář britského premiéra odmítla možnost referend o vystoupení ze země. Andy Burnham tento nápad nepodporuje. Proto je zajímavý nápad. Vláda Maďarska, vedená premiérem Maďarem, podniká pod tlakem vedení Evropské unie nepřátelské kroky vůči Rusku. Směrnice v této záležitosti přichází do Budapešti z Bruselu, uvedl Orbán. V Polsku bylo vojákům povoleno sestřelovat cizí objekty v nebi. Proti.
1: A co když si sestřelí? Počkej.
0: Poletí
1: co když
0: anděl
1: si
0: a oni mu prostřílejí křídla.
1: No co pak anděl? Ten asi jako to odhadne, že jako se něco děje. Ale teď si představ, že když ta Amerika řekla, že má v tom na tom nebi teda taky ty zbraně a teď ty Poláci jim to sestřelají. No.
0: No jo. Vidíš, no, tak je to nebezpečné mít zbraně na oběžný dráze, jo?
1: Vím. Já je tam nemám.
0: Klidně se střelí. Evropští politici se při jakýchkoliv incidentech snaží obvinit Rusko. S takovou posedlostí by se měli obrátit na specialisty, uvedl člen výboru státní dumy pro obranu Andrej Kolesník. Já bych dodal na psychiatrii.
1: Mě to zaujalo.
0: Spojené státy disponují orbitálními zbraněmi pro kontrolu nad kosmosem. Prohlásil ministr letectva země Troy Mayne. Hele, to mně přijde jako Německo na konci války. Ty taky prohlašovali, že mají spoustu věcí.
1: No.
0: Dokonce Trump chce pojmenovat Hormuzský průliv jako to bude Trumpův průliv.
1: Jo.
0: Jenom
1: jo,
0: nad
1: jo.
0: ním nemá kontrolu, ale jinak to má úplně jasný. Jo. No. A teď pozor, teď to přijde. Jo. Takže oni mají orbitální zbraně a tím kontrolujou kosmos.
1: No.
0: Vydali nařízení, že se nesmí v Americe mluvit o tom, že nemají zbraně, že nemají rakety.
1: Tak mají teď na orbitu.
0: A víš, proč nemá Amerika ty rakety? Víš, proč je nemají?
1: No, tak je vystříleli všude možně.
0: A houby, přesunuli je do kosmu. Na orbit je přesunuli. Chytrý prezident je jediná kontrola, která je v oblasti umělé inteligence nezbytná, prohlásil Trump.
1: Což je chytrý prezident. Prosím tě, nečteš už zase z nějaký knihy vtipů, jako.
0: Ne, to už... fakt, to jsou agenturní zprávy, to jsou přímo od agentur. Chytrý prezident je jediná kontrola, která je v oblasti umělé inteligence nezbytná, prohlásil Trump.
1: Chytrý prezident.
0: Ozbrojené
1: jo,
0: síly...
1: Jo, tak to řekl Trump. Dobře.
0: No ne, tak jako...
1: Já si to musím poskládat.
0: A podepsal výnos o tom, že mu patří Hormuz. Bych dodal.
1: Bože můj.
0: Ozbrojené síly Ruska pokračovaly během dne v útocích na železniční infrastrukturu v západních regionech Ukrajiny. Informovalo ministerstvo obrany. Množství protileteckých systémů, které jsou k dispozici po celém světě, nestačí k uspokojení potřeb Ukrajiny, prohlásila bývalá prezidentka Estonska Kersti Kaljulaid. Takže když by všechny protiletecké systémy světa se dali na Ukrajinu, tak to stejně nestačí na uspokojení korupčních potřeb Ukrajiny. Asi tak
1: no,
0: jsem
1: já tě nevím,
0: to pochopil.
1: Jako. To tak, to je... Víš co, to je taková černá díra, že to už ani se nedá nazvat černou dírou. To už je systém černých děr.
0: Jo, mají pod kontrolou kosmos, mají černý díry pod kontrolou. Absence ambicí na dominanci odlišuje BRICS od Evropské unie a NATO. Summit BRICS proběhl ve velmi dobré atmosféře vzájemného respektu a snahy o spolupráci ve všech oblastech. Jsem přesvědčen, že BRICS má dobrou budoucnost. Je to budoucnost vznikajícího multipolárního světa. Ve skutečnosti je to taková struktura, která sdružuje národy, které se chtějí navzájem chápat, realizovat vzájemně přijatelné a prospěšné projekty, o kterých se vlastně mluvilo na tomto setkání na nejvyšší úrovni, řekl předseda výboru Rady Federace pro zahraniční záležitosti Grigory.

0: Tož potřebujeme, no, tak když dneska válečný, jako sůl.
1: Ty váleční štváče, který se tady v Evropě jako roztahujou a jediný, to, v tomhle tom Babiš mluví jako velmi, velmi jednoznačně. Všichni mluví akorát o válce, ale o míru nemluví nikdo. No, to prostě tak je. Prořád jenom válka, válka, válka, zbrojit, zbrojit.
0: Když se oni mír nás nevydělává. Jo?
1: No, to je samozřejmě.
0: Já ti řeknu, víš, kdy vydělával mír? Víš, kdy vydělával mír? V době studené války.
1: Jo.
0: To se zbrojilo, aby byl mír, jo, protože jo, fungovala jo, doktrína zastrašování.

0: jak dneska moderně říkají. No a od té doby se vymýšlí pořád nějaký nepřítel pro ty zbrojaře a musí se zbrojit, no. A jestli chceme žít v míru, musíme si ho vybojovat.
1: Jasně, a navíc na Ukrajině se bojuje za nás za všechny.
0: Když zabijeme všechny, co nás můžou ohrožovat, tak budeme žít v míru. To je absolutně debilní myšlenka tohleto. Protože potom ti, kteří zabili ty ostatní, tak se pozabíjí mezi sebou.
1: Aby si ukradli co nejvíc.
0: Nechci být zlým prorokem, ale... No, na sklidněnou si teďko pustíme doktora Davida Ivana v Evropském parlamentu.
2: Je to drzost, když unijní instituce a jejich představitelé si berou do úst slovo demokracie, tedy vláda lidu, zatímco nerespektují zájmy lidu jednotlivých zemí, které se musí podřizovat manipulacím zásadně narušujícím demokratickou soutěž. Jestliže podporují špehování občanů a cenzuru a na druhé straně financují politicky jednostranné sdělovací prostředky a parazitní tzv. Neziskové organizace. Jestliže sankcionují země, které si zvolily jinou cestu než tu nařízenou z Bruselu, a to podle gumových kritérií tzv. Evropských hodnot. Jestliže podporují ukrajinský režim, který zakázal všechny opoziční strany a drží za zdmi 20 000 politických vězňů a oslavuje nacistické pachatele genocidy, staví jim pomníky a pojmenovává po nich ulice a vojenské útvary. Toto chcete chránit? Nakonec vám to nebude nic platné.
0: Myslím si, velice kvalitní vystoupení.
1: Jo.
0: Vůbec se s tím nemaže. Já jsem rád, že retorika se prudce proměňuje. My jsme o tom dneska mluvili i s Išou v pořadu, že se tímto prokazuje vlastně ta změna vlastně, nebo ten přerod toho světa do těch nových realit a že v podstatě některé věci, které se odehrály za oponou, tak přinesly tyhle ty změny a že třeba konkrétně ve vztahu Česká republika, ale i Slovensko, tak se tam projevují ty věci, které budoval už Karel IV., když budoval projekt Ráj, tak to se dneska všechno v rámci té aktivace a propojení těch mystických věcí, tak se to pochopitelně projevuje pozitivně v tom, jak se starý zlý, militaristický, nacistický a satanistický svět, jak se proměňuje.
1: No.
0: Že to jsou, a teďko to bude velice překotné, kdo si poslechnete včerejší pořad komentovaného čtení, tak je tam velmi dobrá zhrnující analýza toho, co se odehrává momentálně na Blízkém východě, kdo tam tahá za nitky a kdo řídí a šéfuje v úvozovkách osvobozování Blízkého východu od parazitů typu USA a další. Jo. Takže doporučuji, poslechněte si to a budete mít výrazně jasněji. I ty, Míšo, si to poslechni.
1: Já to mám rozposlouchané. Já jsem někde v polovině.
0: Jseš v polovině. Uh-huh. Tak jo, pojďme se ještě zamyslet s Milošem Zemanem. Pojďme se zamyslet nad některými věcmi. Tak jak Ivan David v podstatě říká, koho ta Evropská unie podporuje, koho si pěstuje, jo? A oni tak jako, i když je to odvážný, já si myslím, že jako ta retorika před 3 lety, jako neumím si to představit, že by tam tyhle ty věci padaly, třeba to, co tam nanáší třeba Luboš Blaho a Mazurek, jo, Uhrík. Kluci do toho Slováci řežou fest. Za nás tam taková nálož není. Ale jsem rád, že v rámci těch různých uskupení, které tam jsou, a těch frakcí, takže jsme tam dobře zakomponovaný. A jsem rád, že V4 prudce nastartovala. Ty výstupy, které jsme si tady i říkali, i jste si je mohli poslechnout třeba od Andreje Babiše z nějaké tiskovky a podobně, to jsou, myslím si, velmi dobré, nechci použít signály, jo. To jsou velmi, velmi dobře zadělané záležitosti na buď vymezení Evropské unii a komisi teritoria, kde si bude moct hrát na svém písečku a jaksi uzavření se před těma jejich debilníma rozkladnýma nařízeníma. No a nebo to jednoznačně bude zpět k rozpadu. Já osobně si myslím, že Evropská unie se musí rozpadnout, protože došly peníze.
1: No já jsem o tom přesvědčená taky, no. Že to musí taky, prostě viď? Jako... Jo, jo, jo. Já to teda jako tak nějak jako čekám každým dnem, jo. Ale zatím se to neděje.
0: No to nebude, no, Míšo, tak... ale tak, že najednou ráno píp ve zprávách.
1: Rozpadla se
0: unie. Přinášíme vám zprávy 20. září 2026. Evropská unie ukončila svoji činnost. Úředníci se rozjeli do svých domovů a budou si hledat uplatnění na místních trzích práce. Jo?
1: Ne, tak takhle ne, no.
0: To asi ne, vy.
1: Ne, budou odpadávat ty jednotlivý státy, no.
0: Třeba takovej.
1: Ale zas bylo by to krásný.
0: Třeba takovej, Zdechovskej.
1: No.
0: No to si řekneme potom.
3: Takže budu jenom opakovat to, co jsem říkal několikrát veřejně. A to je paradoxně citace zprávy BIS. Takže tato zpráva mimo jiné říká, cituji, neexistují žádná svědectví ani důkazy, že se ti dva ruští agenti pohybovali v areálu, muničním areálu Vrbětice. Tečka. Konec citace. Na jedné straně tedy tvrdím, že to tyto dva lidi vyhodili do povětří, a na druhé straně přiznávám, že tam zřejmě nebyli. Pak z toho vyplývá, že to mohli odpalit na dálku, ale to tam předtím museli instalovat výbušninu, takže stejně tam museli být. Proto si myslím, že to bylo nevěrohodné.
0: Chceš říct, že Miloš Zeman jako bývalý prezident, já mu říkám pořád prezident, že nám tady právě teď oznámil, že Čuk a Gek nebyli nikdy ve Vrběticích, respektive četl nám ze zprávy BIS, že Biska ve své zprávě napsala, že oni tam nikdy nebyli?
1: Biska ve své zprávě napsala, že nemají důkazy o tom, že tam byli.
0: A teď říkali teďko ve všech důkazech, ve všech debatách Saša Vondra a další, no, Vrbež se tady zaštítovala tím, že to bylo i ve Vrběticích. Takže my tady vlastně máme...
1: Shodli.
0: My tady máme tajné služby. Já už teď vím, proč oni jsou tajný, jo? Oni jsou tajný, protože se tají pravdou. Takže tajné služby říkali, že v Iráku jsou chemické zbraně. Posléze se ukázalo, že tam žádné zbraně nikdy nebyly. Tajné služby tvrdili, že ve Vrběticích to nebylo, že se rozkradený vojenský arzenál maskoval výbuchem, ale že to provedli ruští agenti. A ve své zprávě sami napíšou, že tam ruští agenti neexistují důkazy a neexistují jakékoliv svědectví, jakákoliv svědectví o tom, že by tam kdy nějaký ruský agent byl. A v Lipsku na letišti byl nalezen ruský dron a proto je jasné a jednoznačné, že to udělali Rusové. A dokonce bych řekl, že protože Nord Stream byl částečně vlastněný ruskou firmou, tak je evidentní, že Nord Stream si vyhodili do vzduchu Rusové, že jo?
1: No to je úplně evidentní.
0: Je to jejich trubka? Je to jejich trubka, ne?
1: Tak si to vyhodili oni.
0: Tak je to
1: svojí
0: jejich.
1: Svojí trubkou. No, dyť jo, jako. Dyť to máš, jako. Dyť, hele, nejdřív bylo Německo. Tu dron, tam dron, tu výbušnina, tam výbušnina. Teď zase začínají s Polákama, že jo. Zase Poláci, tuhle mají nějaký dron, tamhle mají nějaký dron. Teď jim to tam flákli někde Rusové do nějaký lokomotivy, nebo co to bylo. A ono teda tom nemělo tak bej. On tam měl jet nějaký vlak s nějakýma prominentama a do toho to měli fláknout. Ale on měl zpoždění. No.
0: To jim zachránilo život.
1: A víš, kdo v tom vlaku jel?
0: Já jsem to čet. Byli to nějací britští papaláši.
1: Ale počkej, nejenom to.
0: Kdo?
1: Tam jel i Lipavský.
0: Ne.
1: Jo.
0: Ne, on jel jiným vlakem.
1: Ne, jel tímhle. No ne tím, co rozbourali, ale tím spožděným.
0: Hrdina.
1: No.
0: Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat.
1: Tak, abyste jako věděli.
0: Prasátko ne? Lipavský jel vlakem, na který byl spáchán atentát.
1: Ano.
0: Ještě
1: ano.
0: Štěstí, že měl spoždění.
1: No.
0: Není to možný. To není možný.
1: No. Anděl strážný ho zachránil, rozumíš?
0: Myslíš pirátský anděl strážný? Nebo?
1: No jasně, to určitě. Petovaný.
0: Vyprašovaný.
1: Víš, a to je jako otevřeš ten internet. A to je dnes a denně, jo, jako fakt, jako Německo, Polsko, Litva, Lotyšsko, ve Švédsku je dron a tak dále. A furt,
0: všude
1: a furt
0: jsou drony.
1: Tam... No.
0: Já jsem byl na operaci s kolenem a měl jsem taky dron v noze.
1: Počkej, to si ty trošku, Peťo, poplet, to nebyl dron. To byl dren. Ne, byl to dren a pěkně to bolelo.
0: To je jedno, tak je to od D.
1: Tak je to od... A je to hnusný.
0: A jo. Dneska od dron pomálu, aby si zakopla všude možně, viď?
1: Jo, to víš, no, jako já chodím opatrně při zdi, krčím se, co kdyby náhodou.
0: Tady co kdyby náhodou? Co máš na mysli, kdyby náhodou?
1: Já nevím, jako
0: chceš
1: rozumíš.
0: Chceš tím soudružko něco naznačit?
1: No přiletí dron a co budu muset třeba skopnout nohou, jako ten v tom Lipsku.
0: Hele, Míšo, já nechci být impertinentní, jo. Ale šance na to, že ti přiletí k tobě zrovna dron, je asi takové, jako že tam přiletí vrána nebo čáp, jo.
1: Já už si z toho dělám legraci.
0: Pám, že jsi se neurazila, jako.
1: Ne, prosím tě, vůbec, jako.
0: Ale protože máme těch pohlaví docela hodně, jo?
1: Ne, počkej, my máme jenom dvě.
0: Já už to vidím, jak na té klinice asistované reprodukce, prostě. Mají takový ten formulář a tam ta budoucí maminka, jako, zaškrtává, jo? A tam je otázka, jako, jestli si přeje po tom zásahu těch odborníků na tu asistovanou reprodukci, tak jestli si přeje, aby k ním přiletěl čáp, vrána nebo dron?
1: No.
0: No, i to říkám.
1: To já ti můžu říct, že někteří odborníci na tuto tematiku určitě řeknou dron. Ježišmarja, mě z toho tečou slzy.
0: No ale poslouchej, teď vnoříme se spolu do historie, jo? Chceš?
1: Tak jdem na to.
0: Pamatuješ si, jak ti bylo v roce 2014? A oni mi neříkají, že ti bylo 14, že jsi oblízala diskotéky.
1: Ale prosím tě, v roce 2014 bylo našemu Tomášovi 3 roky, takže jako jsem určitě neoblejzla. No, 3 roky, no.
0: A když byl v kočárku?
1: To už ťapkal.
0: A když byl v kočárku, tak s tím jeho maminka přijela na zahradu a byla
1: ne,
0: drzá.
1: Ne, počkej, to nebyl, ale počkej, to byl ten druhej. Když byl v kočárku ten druhej.
0: To byl ještě jiný zase, jo?
1: No, já mám 2.
0: O bože. No nic, tak...
1: O bože, no.
0: Tak se spolu zastavíme v roce 2014. Mm-hmm. Na Primě běžely zprávy. Ty zprávy,
1: to je možný.
0: Ty zprávy byly hrozně zajímavé. Minimálně byly dost zajímavé z dnešního pohledu, kdy víme, jaké máme evropské hodnoty, kdy víme, že volby pochopitelně nikdo neovlivňuje, kdy víme, že svět je hrozně spravedlivý a kdy víme, že všechno je tak, jak má být, tak si pojďme poslechnout, co nám říkali tenkrát v televizi, protože nevím, buď tenkrát, nebo teď někdo lže, já jenom nevím, kdo, člověče.
4: Americký miliardář George Soros ovlivňoval volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Vyplývá to z e-mailů, které zatím neznámí počítačoví piráti zveřejnili na internetu.
5: Je to tak, Soros má obrovský vliv a za pomocí nevládních organizací, advokátů a novinářů chtěl, aby strany, které kritizovaly Evropskou unii nebo její migrační politiku, získaly ve volbách méně hlasů. Na dokumenty se teď podívejte spolu s Patrikem Kajzrem.
6: Počítačoví piráti na stránkách DC Leaks zveřejnili více než 2,5 tisíce dokumentů. Jde převážně o e-maily, ale také o projekty různých nevládních organizací, které George Soros podporuje. V roce 2014 před volbami do Evropského parlamentu vznikla řada projektů, která měla zabránit stranám, které kritizovaly Unii a její imigrační politiku, získat více hlasů. K ovlivňování veřejného mínění chtěli využít i profesionální novináře. Píše to ve svém projektu i organizace EU Observer, propagující dění v Evropské unii.
7: EU Observer vybral zkušené lokální novináře, aby se účastnili předvolebních kampaní a vedli rozhovory s cílem podpořit určitý názor v 16 zemích Evropy.
6: Soros ovlivňoval veřejné mínění takto. Z jeho nadace šly peníze na projekty v sociálních médiích, využíval právníky i novináře a tyto skupiny měly ovlivnit evropské voliče. Třeba právě na projekt EU Observer a ovlivňování novinářů dal Soros přes 130 tisíc dolarů.
8: Obecně vidím jako zásadní problém, že se mnohé podobné osobnosti nebo skupiny snaží vládnout světu bez mandátu k vládnutí. Druhá věc, která mě na tom trápí, je ta, že to má obrovskou podporu mainstreamových médií.
9: Já si myslím, že má 2 hlavní cíle. Jeden je vydělávat peníze a další je ovlivňovat politiku.
6: Soros dává peníze i na různé projekty v Česku, a to hlavně právě na propagaci Evropské unie nebo na pomoc menšinám. Před lety tady ale narazil, když chtěl vybudovat otevřenou univerzitu. Tehdejší premiér Václav Klaus byl proti. Soros ho pak nazval tím nejhorším, co stělesňuje západní demokracie.
10: Pan Soros je zlo. A pan Soros cokoliv řekne špatně, cokoliv dělá je špatně.
6: Ale zpět k ovlivňování voleb do Evropského parlamentu. Z dokumentu vyplývá, že pro Soroše v tomto roce bylo prioritních 5 zemí. Francie, Maďarsko, Řecko, Itálie a Nizozemsko. Celkové výdaje Sorošovy nadace na evropské volební projekty v roce 2014 činily přes 6 milionů dolarů. Patrik Kajzer, Prima FTV.
0: To byl zlomeček, podle mýho. Toho, na co oni přišli, co od tady narazili, já jsem slyšel úplně jiná čísla. No ale mluvilo se o tom normálně ve veřejných médiích. Představ si to.
1: To víš, no.
0: Byla jiná
1: to
0: doba.
1: Dřív, jak... byla jiná doba, no, dřív se leco spustilo, a přeci i ten dokument o té Ukrajině, jak se kradly ty orgány z těch mrtvol a tak.
0: Jako to natočili Němci, tak, jo.
1: No, tak jako prostě tak je, no. A teďka jako, teď budou tvrdit, jak jako jsou všichni čistí, jak Lilie, jak to není pravda. Tak se tehdy spletli.
0: Počkej, oni neříkají, že to není pravda, oni říkají, že to je ruská propaganda.
1: No, to je ještě lepší. Všechno je špatný. Kdo nesouhlasí s hlavním proudem mainstreamu, tak je propagátor Ruska.
0: No, to tak mají nastavený. Pokud se ti něco nelíbí, tak je to proto, že jsi zasažena ruskou propagandou, kterou navíc ještě šíříš.
1: No, ta mě asi praštila přímo do hlavy teda.
0: Nerouhej se, nebo ti fakt něco přiletí. No. Jak jsme se bavili o tom rozkladu Evropské unie, že se to musí rozpadnout. Budeme chtít od Ukrajiny peníze zpět. Hodně peněz, avizuje šéfka AFD. Nejen zastavení veškeré pomoci Ukrajině, ale i vrácení peněz, které již Berlín Kyjevu poskytl. Požaduje protestní strana Alternativa pro Německo. AFD, která nedávno drtivě vyhrála v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. A celkově v zemi získává rostoucí podporu. Pozici strany o víkendu potvrdila spolušéfka strany Alice Vidělová. Vyzvala také k deportacím ukrajinských mužů v odvodovém věku. Se tady pokouším s tím popojet. Tito Ukrajinci se musí vrátit, zejména mladí ukrajinští muži v odvodovém věku, mluvíme o počtech v řádu 100 tisíců. By se měli jednoduše vrátit domů, řekla v sobotu Vídelová v pořadu rakouské stanice AUF 1. Zastavíme také veškeré platby Ukrajině a veškerou podporu války a budeme po Ukrajině požadovat také značné částky zpět. Avizovala také Vejdlová. Z její strany přitom nejde o nový požadavek. Už letos v lednu prohlásila, že chce, aby Ukrajina vrátila Německu 70 miliard eur, což je 1,7 bilionu korun, a navíc zaplatila opravu plynovodu Nord Stream, který před ruskou invazí dodával plyn z Ruska do Německa a kvůli jehož zničení Německo stíhá skupinu Ukrajinců. Levný plyn z Ruska od váženého prezidenta Putina. Před několika dny pak mezi Vidělovou a kancléřem Friedrichem Mercem CDU proběhla vypjatá výměna názorů, když spolušéfka AFD požadovala, aby německá vláda ukončila podporu Kyjeva a zavázala se k mírovým jednáním, tak jako USA s tím, že Německo potřebuje levný plyn z Ruska. Poslanec AFD Jürgen Kögl pak v souvislosti s šéfem Kremlu mluvil o váženém prezidentovi Vladimíru Putinovi, který prý pro NATO nepředstavuje žádné nebezpečí, podotkla stanice Deutsche Welle. Merz požadavky vehementně odmítl. Podporujeme Ukrajinu a budeme ji podporovat i nadále, protože brání i naši svobodu, vzkázal kancléř. Německá vláda podle oficiálních údajů od začátku ruské invaze 24. února 2022 poskytla Ukrajině bilaterální civilní pomoc ve výši více než 43,3 miliardy eur a na nadcházející roky poskytla nebo vyčlenila přibližně 57,6 miliardy eur na vojenskou podporu. Není však zřejmé, jak velkou část této pomoci již Ukrajina reálně dostala. Jak je to s dávkami? V Německu pobírá sociální dávky více než milion Ukrajinců. Je to skutečně neuvěřitelné a z finančního hlediska už to není dlouhodobě udržitelné. prohlásila nyní rovněž Vídelová. Toto tvrzení spolušéfky AfD se však zdá být značně nadsazené. Německé úřady sice k letošnímu květnu evidovaly 1,17 milionů Ukrajinců, tedy 1 170 000 Ukrajinců. Sociální dávky však podle statistik pobíralo jen 652 800 z nich, včetně dětí. Strana AfD nedávno drtivě zvítězila v zemských volbách v Sasku a Anhaltsku s 43,8% hlasů. Další vítězství jí průzkumy předpovídají nadcházející víkend v Mecklenburgsku, předním Pomořansku. Celkově tato strana vede i v celostátních průzkumech. Agregovaný Wahltrend, který počítá průměr ze 7 průzkumů z 20. srpna až 8. září, přisuzuje AfD 28% hlasů, za ní následuje CDU-CSU s 20,5% hlasy, procenty, Zelení se 14,6%, SPD s 12,7%, přičemž Levice s 11,5% je poslední stranou, která překračuje 5% hranici. Tak, to je všechno. To ale budou mít asi hlavu v pejru, protože jsem viděl na mainstreamu, že jim tam přisuzovali, že jsou třetí, jako celostátně. No tady z toho článku vyplývá teda úplně něco jiného.
1: No, já myslím, že už tam mají možná nějakou jako poplášek, že už jako řešej, co bude.
0: Myslíš,
1: no,
0: že už to demokraticky řešej?
1: To je otázka, no, kde budou nějaké první jako řešení. Mě by spíš zajímalo, jak to chce ta Alice z těch Ukrajinců dostat.
0: No, tam za prvé není... to zastaví, za druhý to můžou právě pobírat v různých surovinách, že jo? To může být spláceno.
1: Jo, no tak to asi jo, no, ale víš, kolik už tam stojí takhle v řadě těch, kteří to chtějí pobírat v těch surovinách?
0: Těch už tam je. Tam dost.
1: No, tak jako Amerika, Velká Británie.
0: Tutti frutti, Arizona, tak počkej.
1: Texas.
0: Já ji fandím, protože minimálně rozkladný prvek naprosto fantastický, protože náckům by to skřížilo plány. O tom ani potom, jako jo.
1: Jo, určitě. No právě to je to, vlastně jak si představuješ, že se ta Evropská unie rozpadne. Jo, jako... Jaká je ta představa tvoje o tom, jak se to rozpadne?
0: Moje představa? Moje představa je taková, že nebudou schopni se na ničem domluvit. Tak jako se nedokázali domluvit na prodloužení těch sankcí proti Rusku, tak budou mít čím dál tím větší problém se dohodnout na čemkoliv. A vem si, že... kdyby Evropská unie byla oficiálně zrušena, tak se všichni nadechnou a všichni můžou začít fungovat. Myslím teď jako průmysl.
1: No. Jo, já tomu rozumím. No.
0: Takže ono jde o to, aby vlastně se totálně zastavily všechny schopnosti se dohodnout o něčem. No a pak je to jasný. Pak už není co řešit.
1: No, tak jo, tak budeme to pozorovat.
0: To je paráda, ne?
1: No, za mě určitě, jako. Tak už je to neudržitelný takhle samo o sobě, že jo? Ježišmarja.
0: Neudržitelný. Já myslím, že už je to pacoš na přístrojích a ty přístroje začínají selhávat, dochází prout.
1: No, ten brzo taky dojde. No. To je pravda, no. už ten plyn, že jo, že se vyhrožuje, že v zimě nebude plyn, že nebude čím topit.
0: To nevyhrožuje, to je realita.
1: Jo, no tak já to tak nějak jako tuším, že to je realita.
0: Víš, proč je to realita, Míšo?
1: Tak ty zásobníky jsou nějak jako úplně nedoplněný.
0: No to už jenom, to je takhle, to je důsledek toho problému. Kdyby ty zásobníky se chtěly naplnit a bylo je čím naplnit, tak by se dávno naplnili, ale...
1: Ono není čím je naplnit, ano.
0: Dneska stav je takovej, že dneska už není zablokovaný jenom ten hormuz jako takovej. Oni dokázali zablokovat tu další úžinu.
1: Ano, ano.
0: To je ten něco. Já se snad budu muset na to podívat, abych tady neplásal. Máš to tam někde po ruce? Jak se to vyslovuje?
1: Nemám. Nemám, ale můžu to někde najít.
0: Jako. Já právě včera jsem o tom hodně mluvil v pořadu. Takže ten kontrolují ty povstalci, kteří jsou vlastně spojencema IRGC, těch milicí, což jsou iránský vojenské síly. A to znamená, že Irán dneska zablokoval tok zboží okolo světa. Protože už se dá proplout jenom s tím Suezským průplavem.
1: No a ten brzo jako...
0: A on je mělkej a má malou kapacitu. Tu kapacitu snižujou zejména tankery, který prostě... Ten tanker je naložený a má nějaký ponor a on nepropluje. Takže on musí přirazit tam na takový special point před tím průplavem. Tam se vyprázdní do zásobníků, čili tam to, co veze, tak z něho vypumpujou.
1: On de facto propluje.
0: On propluje, takže nemá takový ponor a zase ho natankujou.
1: No to je šílený.
0: Kapacita je maximálně 8 tankerů denně.
1: No tak pak mají být tankery, že jo?
0: Takže oni zastavili rotaci zboží. A teď to ještě chvilku bude mít nějakou dohru, protože rafinerie a tak dál pojedou z něčeho, co mají. A jak to řekl správně Andrej Babiš, ta otázka už dneska nestojí, jako kolik to bude stát. Ale jestli to tam bude vůbec. To je ten problém. Jestli vůbec to tam bude.
1: A to jsem zvědavá. Na koho pak si budou stěžovat? Proč není plyn?
0: Potom přijdou, budou mačkat čepici a prosit Vladimíra Vladimiroviče, aby to do té trubky, aspoň do té, co funguje, do toho Nord Streamu, aby to pustil pro tu Evropu. No. Budeme to mít výrazně levnější. No a co se týká ropy, no tak to bude přes Slovensko a Maďarsko, ta distribuce. No a to všecko bude záviset na libovůli Vladimíra Vladimiroviče. Takže ne, že oni budou dávat proti Rusku sankce, ale oni budou rychle odblokovávat ty sankce a možná, že to, že se nedohodli na těch sankcích teď momentálně...
1: Tak je první vaštovka.
0: To může být první jako signál toho, že ty země už to nechtějí podporovat, protože vidí, že budou muset vyjednávat s tím Ruskem o dodávkách. Hmm. A tady buďme rádi, že ve V4 máme Slovensko, kdy Robert Fico prostě dělá politiku na všechny čtyři strany, jak on říká. No a že využijeme tu pozici Slovenska v náš prospěch. To nám může zachránit, jak se říká, víš co?
1: Pozadí.
0: Nemyslíš prdel.
1: Ne, vůbec ne, bych pozadí. Si nedovolila jo, nic takového říct. Jako.
0: Takže ono je to, jak bych to řekl, je to vlastně jednoduchý. Chtěli tohle... izolovat Rusko, chtěli izolovat Rusko a sami se dostali do izolace.
1: A víš, jak se tomu říká? Kdo jinému jámu, jámu sám, do ní sám.
0: A ne, kdo jinému jámu, jámu, až se ucho utrhne.
1: Jo, jo.
0: No hele, dáme si jednu debatu.
1: No jsem s tím.
0: Ta debata dneska už je, to video z té debaty už je dneska virální na sítích.
1: Jo, jo, já už asi tuším, co.
0: Dělaj to takhle. Musíme si říct, co umí Piráti.
1: Loupit, vraždit.
0: No, Piráti vzešli z Antify. To jsou...
1: Už jenom ten název.
0: No, no, už Antifa, že jo. Tak Antifa to jsou vlastně, to jsou vyznavači chaosu. Čili to jsou, to je ta nejhorší verbež, která existuje, protože oni programově jsou založený na destrukci. Jo. A já jsem si toho všiml, že oni jsou trénovaní, že když v nějaké debatě někdo chce vyjádřit pravdu o nich, nebo prostě to, co jim se nelíbí, tak oni do toho furt melou. Melou do toho blbosti, nesmysly a melou a vlastně znemožují vůbec slyšet, co ten dotyčnej říká. Tady musím říct, že prostě Macinka ho tvrdě vyškolil, jo.
11: Ostatní, to vás vyškolili. Jako...
12: Víte, v čem se odlišujeme, pane Hřibe, v jedné věci. Zatímco já jsem 30 let, než jsem šel do politiky, tvrdě pracoval, podnikal. Státu jsme odváděli, státu jsme, nechte mě domluvit. Státu, nechte mě domluvit. Státu, nechte mě domluvit. Nechte mě domluvit.
13: Pane Hřibe, prosím, když budete mluvit jeden Reichla, nebudete se rozumět.
14: Odváděl jste těžce nemocné lidi s jmenovýma
12: buňkama, pane Havlíčku. Budete chvíli mlčet?
14: Vy jste podváděl těžce nemocné lidi k podvodných kšeftech, neetických obchodech s jmenovými buňkami, pane
13: Havlíčku.
14: Vy byste měl chodit kanálem.
13: Pane
14: předsedo. Vy jste podváděl těžce nemocné lidi.
13: Pane předsedo Hřibe, prosím, pojďte zkusit i vy respektovat pravidla té debaty. Pane Havlíčku, vy pojďte prosím.
12: Tak ještě jedno. Zatímco já jsem 30 let tvrdě pracoval, zaměstnával tisíce lidí, odváděl do státního rozpočtu stovky milionů korun. Stovky milionů korun. Vlastnili jsme 70 společností v průmyslu, to jste si zapomněl ověřit. A po 30 letech jsem vstoupil do politiky jako člověk,
13: Počkejte, já jsem vám dala prostor říct svůj názor, nechávám reagovat na Havlíčka. Pane Macinko, prosím, pojďte to zkusit vydržet, děkuju.
12: Takže ještě neuvěřitelné.
14: Protože já mluvím pravdu, pane Macinko.
11: Držte hubu, když mluví ostatní, to vás nechovali jako...
13: Pánové,
14: vy
11: se chovejte slušně.
13: Pánové,
11: Karel Havlíček dostane slovo, 5 minut vás poslouchá a vy tady furt melete.
13: Pánové, já v tuto chvíli zastavím debatu. Ne, já se nezlobím, ale prosím, pane Hřibe, prosím.
14: Já vidím, že nečekáte, protože skáčete do řeči.
13: Pane Hřibe, prosím. Naposled vás, prosím, o to žádám. Děkuju. Pane Havlíčku, prosím, dořekněte.
12: 30 let odvádím desítky a stovky milionů do státního rozpočtu, tvrdě pracuji a šel jsem do politiky jako zabezpečený člověk. Zatímco vy jste tam šel s holým zadkem, od té doby, co jste tam, s celou vaší partou, jste se nasáli na veřejnou sféru, sajete z té veřejné sféry a vy jste ještě nejenom podváděl, vy jste se choval na magistrátu jako podvodník a nekompromisně jste odrbával magistrát, okrádal jste magistrát.
13: Pánové, já se omlouvám, já zvýším hlas. Pane Hřibe, prosím, jestli nebudete respektovat pravidla té debaty, já ji s váma nemůžu v této sestavě v 6 lidech dál vést. Děkuju.
12: Já,
13: pánové, chápu emoce, budou volby, 30 dní do voleb.
0: Co dodat? Já jsem rád, že ho konečně Macinka pojmenoval.
1: Jo, ten mu
0: říkají drží hubu, protože asi ho nevychovali správně. Havlíček mu řekl, že prostě přišel s holou prdelí a kde můžou tam ukradnout, co se dá, co není přivařený, vysávají to tučmají znovu. Vyhulený palice, rozumíš? A tenhle ten dobytek tady bude kritizovat někoho druhýho, který aspoň tady zaplatil nějaký prostě obrovský peníze na daních a tak dále, a tak dále. A šmejd se nenechá umlčet, jakýmkoliv způsobem ho nelze zastavit, protože on furt do toho musel mlít, ale pozor, to byly věci, které jsou žalovatelné. Proč na něj Havlíček nepodá trestní oznámení, že veřejně lhal, že on něco ukrát a já nevím, co všechno. Jestli ten Havlíček, já vím, že se s tím nechcou mazat, ale oni by je měli zaměstnat tím, aby chodili po policajtech a vysvětlovali, co kde řekli. A dokud tohle to neudělají, tak oni vždycky budou do těch debat vnášet tyhle ty hejty svoje, pomluvy, nálepky, nepravdivý nějaký obvinění. Prostě teď mu to Macinka řekl natvrdo a teď je zapotřebí, aby je prostě vždycky po té debatě, aby šel trestňák, co tam ten Hřib všechno jakoby tomu Havlíčkovi řekl, co není z toho pravda. Protože pokud to ten Havlíček neudělá, tak to asi pravda je.
1: No, to by se dalo taky takhle pojmout.
0: Je to logický, ne? A oni jsou schopni s tím ještě pracovat a řeknou, no, kdyby si byl Havlíček jistý, tak na mě podá trestní oznámení. Proč na mě nepodal trestní oznámení? No, protože ví, že to je pravda. To je pravda.
1: Je to hrozný. Je to fakt hrozný.
0: Tady by to chtělo, víš, toho, jak mu se to jmenovalo, ten, jak ty karty vydával, ten... Strategická komunikace.
1: Foltín. Strategická komunikace.
0: Stratko. Takový ten divný člověk. Jak říkal Babiš, takový divný člověk, co nás stál 170 milionů.
1: On je divný.
0: Vy v Praze máte velkou zkušenost s pirátama?
1: Jo, já dneska, když jsem projížděla, jsem si jako říkala, tyjo, normálně to není možný. On jede v protisměru po cyklistický stezce. A ono to jde, jo. Takovýhle cyklostezky u nás máme.
0: Jako v protisměru, jo?
1: Ano. Ano, máš jí po pravý ruce, tu cyklostezku, a ten cyklotista jede po té pravý straně proti tobě.
0: To je boží.
1: No, to je úplně prostě jako... A dneska jsem se taky jedno vychutnala v italský. Prostě jedu u kraje chodník, u kraje silnice. Prostě neuhnu. Byl šílenej, vyjel na chodník.
0: Na kraji silnice stalo se bezpráví.
1: No, to se stalo, to je pravda.
0: To Míša o smrti cyklisty vypráví.
1: Ty člověče, ty jsi se dal na poezii, no to je konec.
0: Já to budu si nějak sepsat, ale mě to vždycky napadá těsně, než usnu, takže v tom je to nebezpečí. Aha.
1: No, to nevím.
0: ještě si pustíme jednu debatu, která právě souvisí s tím, že ta slavná opozice nejenom, že lže přímo do očí, ale ještě si vymýšlí spoustu čísel, jo. No a to by nebyl Miroslav Ševčík, aby si toho, že mají vylhaný čísla, tak aby si toho nevšim, že? Zrovna on. Tak pojďme na to.
15: To jste řekla.
16: Třetí nejrychlejší zadlužující ekonomika.
15: Třetí, tak třeba tak Německo z čtvrtletí, když jste končili vy do teďka, tak se zvýšilo zadlužení o 0,9% ve vztahu HDP, u nás kleslo, jo? Pokud je Belgie, tak se zvýšilo zadlužení o 1,2%. Kdybyste chtěla se podívat třeba na Francii, tak to je 2%. Na Itálii, kdybyste se chtěla podívat, tak je to 1,8%. Kdybyste chtěla Rakousko, tak je to 2%. A kdybyste chtěla Finsko, tak je to 1,2% nárůst. U nás došlo k poklesu v tomhle čtvrtletí, které je naposledy vykazováno. Neříkejte takové blbosti tady těm lidem, protože mě donutíte, abych si chystal ty čísla pořádně a vždycky vám to tady omlátím po hlavě. Paní kolegyně, prosím.
0: Nutíte mě k tomu,
1: tam stojí ta blbka. Abych si ty čísla chystal pořádně a omlátím vám to tady po hlavu.
0: Ano, a omlátí to po hlavu. A ty tam blbka stojí, rozumíš, a není schopná ani píp, protože ji nachytal se staženýma kalhotkama, jak se říká, že jo? Jak se to říká? Říká se to tak, ne?
1: No, ono se říká se staženýma kalhotama, ale tak...
0: No, měla šaty vzal... červený.
1: No, tak to je blbý, no.
0: Tak jediný, co si mohla stáhnout, tak možná šálu do očí, ale... Tak, teď si dáme ještě na dobrou noc, tak si dáme jeden článek. Summit BRICSu jednoznačně potvrdil jednotu mezi lídry, rozpracovanost obrovského množství projektů, které jaksi garantují značné rozvojové trajektorie v mnoha odvětvích. Jednoznačně to potvrzuje, že hodnotový svět BRICSu je někde úplně jinde než upadajícího kolektivního západu a že víceméně to bude BRICS, který převezme tu planetární většinovou tvorbu HDP, protože v těch zemích BRICSu extrémním způsobem rostou ekonomiky. A naši puňťové, poskoci, lokajové západu a ksi vymýšleči všemožných zkazek na chtěné propagandistické téma, tak vymýšlí něco, jak by to aspoň schodili, jo. Tak já přečtu článek, který si mi poslala.
1: Ano.
0: Putin při focení na summitu hledal lepší místo, pak zavrávoral. Společné focení účastníků summitu skupiny zemí BRICS v Novém Dýlí v Indii provázely rozpačité momenty. Ruský prezident Vladimír Putin se nejprve snažil dostat do prostřed snímku a když jej následně jeho indický protěšek Narendra Modi přitáhl za ruku, šéf Kremlu lehce zavrávoral, než znovu našel balanc. Videozáběry, které původně odvysílala ruská státní televize, vzbudily pozornost i na sociálních sítích.
1: Putin. Já jsem to viděla. Já jsem se na to speciálně podívala.
0: Putin se evidentně snažil dostat do středu záběru a vypadal znatelně nesvůj z představy, že skončí vedle iránského prezidenta Masuda Pazeškiána. Ani se na svého blízkého spojence nepodíval. Popsal například na síti X kanál, jo, kanál Nexta, který záběry rovněž zveřejnil. Šéf Kremlu se tak k iránskému prezidentovi otočil zády, přešel na druhý konec pódia, kde se objal s jeho africkým prezidentem Cyrilem Ramaphosou. Nakonec se strategické místo uprostřed podařilo zajistit, ale ne bez dramatu. Modi Putina zatáhl za ruku, což způsobilo, že Putin zakopl a málem ztratil rovnováhu. Popsala pak Nexta moment těsně předtím, než šéf Kremlu na společné fotce skončil mezi egyptským prezidentem Abdelem Fatahem Sísím a Módím, který z druhé strany držel za ruku čínského prezidenta Xi Jinpinga. Skupinu BRICS tvoří Brazílie, Čína, Egypt, Etiopie, Indie, Indonésie, Irán, Rusko, Saudská Arábie, Jihoafrická republika a Spojené arabské emiráty. Summit v Novém Dýlí se konal 12. a 13. září. Podle tvrzení mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, na něm lídři Číny a Indie ruskému prezidentovi nabídli pomoc s ukončením války na Ukrajině, kterou Moskva svou invazí před několika lety rozpoutala. To je všechno.
1: No, to je všechno. To je, proto jsem ti to postihovala.
0: Ne, to je všechno, oni, jako, rozumíš. Jako nic tam nedohodli.
1: Já vím, oni tomu...
0: Nic přesně, tam nedohodli.
1: Oni, ani ten článek ani nebyl o tom, že by tam něco dohodli. Nebo nedohodli. Oni museli přiznat, že ten BRICS byl, protože už je to tak neudržitelný, že oni musí o tom mluvit. Ale tak to aspoň jako zdehonestujou. A já jsem se schválně na to video dívala dvakrát, no. Protože jsem si říkala, já na to se sakra musím přijít, jako co tam dělají. Jo. Tak prostě se tam jenom tak špičkovali, kdo si kam stoupne. Je pravda, že ten Modi toho Putina za tu ruku vzal, ale to jenom z toho důvodu, aby ho přitáhl k sobě blíž, jo. Ale on fakt nezakop, jo.
0: No ne, počkej, oni ty kluci se mají tak, jako oni se tak, jak bych to
1: oni
0: řekl.
1: Oni se špičkujou. Oni,
0: ne, oni to si pleteš. Je, ne, to si
1: jako
0: pleteš.
1: Jako kamarádi.
0: Oni se, ne. Oni se vlastně nenávidějí. Chápeš? Pak se držejí za ruce.
1: Jo, dobře, no. Tak
0: založili to... komunitu LGBTQ+. Proto se držejí za ruce. Chápeš? Ne, začali vyznávat evropské hodnoty.
1: No to jo, ty určitě. Jako. Ať si to, víš co, ať si to každej pustí a ať se na to podívají, jako... Ne, já jsem říkala, ne, tohle si fakt pustím, ať vidím, jako o čem tady jde řeš.
0: A důležitý bylo, že se k tomu Iráncovi otočil zády, jako.
1: Ano, ano.
0: To,
1: ano.
0: Oni musí vykřesat ze všeho aspoň jiskřičku naděje.
1: Tam, když vezmeš ten článek, tak to je opravdu jedna je perla vedle druhý.
0: To je, no. To je prostě bahno, no. Novinářský. Ale důležité je, že celý svět se dozvěděl díky Martinovi Dohnalovi, že se Rusko otočilo zády k Iránu.
1: Mm-hmm.
0: Už nejsou spojenci. Jo. Protože Putin se k němu otočil zády. No, Martin Dohnal v zahraniční redakci deníku Právo působí od roku 2016. Věnuje se zejména dění ve Spojených státech amerických. Je to vidět, z toho článku to úplně čiší.
1: Z toho článku to normálně úplně jako sála. Martin Dohnal, to je prostě, to je dárek.
0: No jinak, kdyby si chtěla jako v Iránu cestovat letadlem, jo?
1: No, to radši nedělej, prosím.
0: To nedělej, tady píšou, člověče, že cestující v Iránu dvakrát neodletěli. Na potřetí se letadlo začalo rozpadat. Nervy drásející okamžiky zažili v pondělí cestující v letadle mezi iránskými městy Mašhad a Kermanšah, když stroj Boeing 737 tamních aerolinek upadlo, co? To je americký výrobce. Pozor.
1: No to je v pořádku, že je to americký
0: krátce výrobce. Krátce po startu praskla pneumatika.
1: Praskla, ale oni...
0: Rozpadající se letadlo mělo prasklou gumu, rozumíš? To je novina, syna. Já ti řeknu, kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat. A víš, kdo napsal ten článek? Jaký Martin?
1: To je s tím letadlem?
0: Vlastně.
1: No, vidíš.
0: O rozpadajícím se Boeingu.
1: Ten člověk, jako ten tam bude jako placený zlat. ten v té redakci.
0: Měl prasklou pneumatiku. Normálně letadlo chtěl vzít, tomu tam měl prasklou gumu.

0: Máme za 3 minuty celá.
1: No, tak to nám to zase teda dneska uteklo, co?
0: To jo.
1: No tak uvidíme, no, jak se to bude vyvíjet dál.
0: No, bude se vyvíjet dobře. Víš?
1: No to, v to doufám, nebo jsem o tom přesvědčená, jako.
0: Bude se to vyvíjet dobře, to jsem... protože... Protože svět se vydal správným směrem, tak bych to řekl. A já jsem rád, že my, Česká republika, Slovensko, takže Česko-Slovensko, že jsme ti, kteří se budeme významnou měrou podílet na nejenom rozpadajícím se íránském letadle, kterým praskla guma, ale že se budeme podílet také velkou měrou na rozpadnutí Evropské unie, kde už prostě kdejaká guma se snažila rozhodnout o válce a ještě se to těm gumám nepodařilo. Tak.
1: Což je dobře.
0: Asi tak nějak. No nic, Píšo, no tak pojď se rozloučit, no.
1: No, tak jako jo, tak přátelé, tak přeji vám nadcházející krásné dny. Počasí má být ještě tak jako pořád kolem 20 stupňů. Pozor na občasné ranní mlhy. Dneska jich teda bylo tam tím směrem k Litoměřicům hodně, tak bacha na ně. Mějte se všichni moc krásně, berte to všechno s nadhledem, hlavně se z toho nezblázněte,
0: teď
1: protože...
0: Teď jsem se upřímně.
1: Čekal jsi, že řeknu něco jiného? No to taky ne, to taky nedělejte. Užívejte si sluníčka, užívejte si krásného září a zachovejte nám přízeň. Těším se na příští týden v úterý. Loučím se s vámi se všemi a loučím se i s tebou, Petře.
0: Děkuju, že jsi se tak krásně rozloučila a že jsi taky na mě myslela, že mi přeješ to klidný stáří. Takže jsem rád, že jsi dneska opět byla se mnou, že jsme tady v dobré náladě probrali velice vážná témata. Budu se těšit s tebou za týden a pochopitelně s ostatními posluchači v pátek s Jirkou. No a držme si palce, protože je to jízda. No a těch věcí se děje tolik, že je dobré se v tom fakt jaksi umět zorientovat a vyzobat si to, co do sebe zapadá a nechat stranou to, co je vymyšlené a to do sebe nezapadá. Mějte se krásně, řadu věcí si můžete dohledat a my se s vámi rozloučíme jednou písničkou a potom předáme Jardovi. Takže od mikrofonu společně s mým hostem Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.

zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu třetí části čtyřdílného cyklu Československá námořní plavba.

stručně shrnu, co jsme slyšeli ve druhém díle československé námořní plavby. Začal jsem vzpomínkami lodního kuchaře Jiřího Franka na Mexiko. Československé loďstvo se začalo budovat ve druhé polovině 60. let. Tuto etapu charakterizovala legendární loď Vítkovice. Srpnové události roku 1968 se zajímavým způsobem promítly na československých lodích. O rok později ztroskotala na Bahamách loď Pionýr, kterou kromě Američanů zachránila i loď Blaník. Druhý důstojník František Ptáček vzpomíná na Tichý oceán, který není tak tichý, jak se může podle jeho názvu zdát. Československá námořní plavba se rozvíjela dál v 70. a 80. letech. Lodní kuchař Jiří Frank závěrem vzpomínal na epizodu z návštěvy sicilské Augusty.

arabští bárkaři. Ulepený binec. V roce 1979 vypukla po íránské revoluci druhá ropná krize. Situace se zhoršila v roce 1980, kdy začala íránsko-irácká válka a jejich vývoz ropy se snížil, což ovlivnilo celosvětové dodávky a cenu ropy. Československá námořní plavba se s ropnou krizí vyrovnávala dodávkami paliva ze Sovětského svazu. Ze zmíněného Egypta pochází také historka, kterou znovu vypráví zmíněný kuchař Jiří Frank. Po proplutí Gibraltarským průlivem se naše zaoceánská loď dostala do Středozemního moře. Pokračovali jsme Sicilským průlivem až do přístavu Port Said v Egyptě. Tento přístav je vlastně severní terminál Suezského průplavu. Od 19. století sloužil jako hlavní základna pro lodní dopravu a středisko obchodu s egyptskou bavlnou. My zde tankujeme palivo a volno využíváme k prohlídce přístavu. Našim pohledům Port Said připadá jako typické město arabského světa. Všechny lodě, které sem připlují, musí přirazit k návěstním bojkám, kde dostanou pořadová čísla. Bez tohoto zařazení nemůže žádná loď proplouvat Suezským průplavem. Plachetnice by kvůli složitému manévrování a závislosti na větru mohly ohrozit plynulý průjezd kanálem a proto jim sem byl vjezd zakázaný. Před zahájením plavby si naši loď prohlédla komise důstojníků odborníků, která v přístavu zjišťuje způsob plavby, ponor a tonáž nákladu lodi, která chce průplavem proplout. Na základě těchto údajů určí poplatek za průjezd kanálem. Lodě vytvoří konvoje, každý o počtu asi 30 lodí pro plavbu jedním směrem a ty se navzájem setkávají v širokém prostoru u města Ismailia. V pohybu se najednou míjí asi 60 lodí. Stačí porucha jedné lodi a všech 59 ostatních musí čekat, než se závada odstraní. Každá loď při cestě kanálem musí vzít na palubu takzvaného bárkaře, což je skupina 6 Arabů, kteří se naloďují i se svým člunem. Tito bárkaři jsou na lodi z jediného důvodu. Kdyby se stalo něco s naším motorem, takže by se loď musela uvázat ke břehu, podle místních zákonů nesmíme na vodu spustit člun naší lodi. Člun v případě potřeby spustí bárkaři a loď ke břehu uvážou. Ač to se nikdy nestalo, bárkaři s námi pluli pokaždé. Během plavby se ti naši Arabové zdržovali pod celtovým přístřeškem na palubě, kde také spali. Ovšem stravovali se s posádkou, i když podle mých zkušeností konzumovali hlavně sladkosti a samotný džem. Z domova si k jídlu přinesli pouze oblíbenou baklavu, což je nesmírně přeslazený dezert. Aby byl ještě sladší, namáčeli si ji do syrupu. Kromě toho s sebou měli už jen sušenky, které používali jako lžičky na džem a domácí arabský sýr, který byl nejspíš částečně v rozkladu, takže dost zaváněl. Poměrně nás udivilo, že i ten ovčí sýr si naši návštěvníci namáčeli do sladoučkého datlového syrupu. Na hygienu bárkaři zrovna moc nedbali, a tak jejich místo na palubě bylo zanedlouho ulepené džemem, syrupem a přeslazeným čajem. Nasládlý zápach v tropickém horku přitahoval hmyz z celého okolí a ten pak otravoval celou posádku. Když je službu konající důstojník upozornil na nepořádek a zápach, bárkaři začali hystericky křičet, jako by jim někdo chtěl ubližovat. Důstojník to vzdal. Začali jsme se radit, co s našimi hosty labužníky uděláme. Spásný nápad dostal motorář. Vyhlásíme cvičný požární poplach a proudem vody celý ten smradlavý bordel smeteme přes palubu. Pak se jim omluvíme. Nějak to do konce průplavu vydržíme. A to se opravdu stalo. Po dohodě s kapitánem jsme v pravé poledne vytáhli hadice a bez ohledu na bárkaře jsme začali pobíhat po palubě jako při cvičném poplachu. Arabové nechápavě zírali. Na příkaz důstojníka silný proud vody začal kropit palubu.
postupně se přibližoval ke stanovišti bárkařů, kteří v rychlosti popadli deky, polštářky, suvenýry, konvičky na čaj, hrnečky a utíkali na druhou stranu paluby. Mezitím motorář celé místo řádně spláchl. Arabové utvořili hlouček a velice hlasitě se rozčilovali. To jim ale nebylo nic platné. Nakonec začali vyhrožovat, že si budou stěžovat. To můžou, tak maximálně Neptunovi, utrousil kapitán a bez mrknutí oka jim dál vysvětloval, že poplach je poplach. Mně jako kuchaři vzkázal, abych bárkařům jako kompenzaci za utrpěné příkoří před jejich odjezdem věnoval 3kilovou plechovku višňového džemu a sklenku medu. Pozoruhodné na tom bylo, že i když Arabové opustili loď hned druhý den ráno, dokázali na svém přiděleném místě paluby za tu krátkou dobu upatlat, co se dalo. Zůstala po nich pouze prázdná plechovka od džemu a sklenice od medu. Dodnes nechápu, jak se jim to podařilo tak rychle sníst. Tito bárkaři trávili na naší lodi maximálně 2 dny a 2 noci. Vše záleželo na čekací době a případném zdržení konvoje z důvodu opravy některé z lodí. V arabském světě obecně platí, že všichni mají vždycky na všechno dost času a s ničím nespěchají. Navíc se kanálem pluje pouze ve dne, v noci lodě stojí. I když měli Arabové na palubě vyhrazené místo, pohybovali se po celé lodi. Navíc jsme si všichni museli neustále dávat pozor, aby nám nic neukradli. Chodili za námi do kajut i jídelny a vlezli by i do lednic, kdybych je nezamykal. Navíc nám stále vnucovali suvenýry a pohledy. Každý z nás si aspoň jeden koupil. Nejvíce byly v kurzu různě barevné sedačky zvané bonbonky, vyrobené z velbloudí kůže a samozřejmě vodní dýmky. Další specialitou byly záhadné masti a kapky na povzbuzení mužské erekce. Aplikaci těchto zaručených vymožeností ovšem popisoval každý Arab jinak, a tak vyzkoušení těchto látek by bylo nejspíš dost riskantní. Tito bárkaři se stejně jako všichni rození egyptští obchodníci rádi dohadovali a hádali, ať šlo o sebe menší částku. Smlouvání bylo prostě jejich koníčkem, který navíc ovládali opravdu mistrně. Jeden Arab nám pořád ukazoval nějaká dobrozdání, že je odborníkem na čištění uší. Chytal nás za ruce a stále se dožadoval toho, abychom si od něho nechali vyčistit uši. Nevím, jestli někoho k svému zákroku získal, ale jeden palubák si během další plavby stěžoval na bolesti v uchu. Třeba chytil průvan.

Japonské intermezzo. Čím je nějaká destinace exotičtější, tím nás více láká. Loď Vítkovice takové vzdálené kraje navštěvovala. Nechme opět mluvit druhého důstojníka Františka Ptáčka. Po mnoha prázdných dnech na širém oceánu jsme dorazili s lodí Vítkovice do Tokijského zálivu. Je to jedno z nejvíc frekventovaných míst na světě a pokud se týká hustoty obyvatelstva, mají zde asi světové prvenství. Uvážíme-li, že jenom samotné Tokio reprezentuje v době dějově současné asi 12 milionů lidí, kteří ke své existenci spotřebují kvanta potravin, surovin, spotřebního zboží a energie, je celkem samozřejmé, že průlivem Uraga Suido proplouvá každých 5 minut jedna loď. Podle přísně stanovených předpisů a pravidel, jako po dálničních nájezdech rozdělených separačními zónami, projíždějí tudy obrovské nákladní kolosy i malé pobřežní bárky, transoceánské lodě pasažérské, rybáři i motorůvky místní osobní dopravy. Přístavy Yokosuka, Yokohama, Kasarazu, Funabashi, Chiba a další zajišťují svým vysoce výkonným vykládacím zařízením a precizní organizací hladký průběh tohoto fantastického provozu. Metalurgické závody, rafinérie nafty, elektrárny, petrochemické kombináty, to všechno jsou střediska, která přijímají ve velkém dovezené suroviny a chrlí do světa vyprodukované hodnoty práce. Místo obráběcích strojů, šlechtěných ocelí z poldiny hutě nebo škodováckých turbogenerátorů vezeme sem ze země slávů náklad uhlí. Topiči elektrárenští s ním přiloží pod kotel a na prahu jedné noci zazáří tokijská Ginza vábničkou neonů, na prahu druhé noci zbude jen hromada popela. A ráno připlují další lodě s uhlím, koksem, rudou, srezavým kovošrotem, s houskami surového železa, protože stále ještě žijeme v době železné, kdy každá civilizace potřebuje především ocelový základ a energii a to ostatní už si nějak udělá. Stojíme v přístavu průmyslového centra Kawasaki a dva 20-tunové jeřáby odlehčují našemu nákladu. Snadno nabírají drobný uhelný granulát, sypou ho do sběrných trychtýřů a složitý systém dopravních pásů spěchá s tím černým potokem na vzdálenou hromadu. Je pozdní odpoledne a zítra ráno to všechno skončí. Neptejte se nás tedy, jaký je rozdíl mezi divadlem No a divadlem Kabuki a jak se nám líbí aranžování květin Ikebana. Od šéfa strojovny a jeho zástupce se také nedozvíte, jestli jsou v Japonsku hezký holky. Ti totiž dole ve strojovně režírují drama jednoho půl dne a jedné noci, nazvané podpísťáky a jiná obcování s mašinou. V konečných fázích cesty několikrát v podpístových prostorech hořelo a proto je nutné všechny vyčistit a provést další důležité opravy dřív, než siréna ve fabrice odhouká nový den. V ansámblu strojovny jsou tentokrát v rámci komplexní brigády zastoupení i palubáci, aby se rukou společnou ve dvou směnách všechno zvládlo a alespoň na chvíli se každý mohl podívat ven, jak vypadá Japonsko. Takže to nejde jenom tak jednoduše, jak si to možná mnohý civilista představuje, uvázat loď a hurá do přístavního baru. Jsou zde ty kopky tajemné mezi klikovou hřídelí a vložkami válců, které ještě neměly čas pořádně vychladnout a už se tam musí vlézt a zahájit gruntování. Vtěsnat se vedle písnice do zdvihového prostoru a zbíječkou vytloukat zapečený karbon ze sacích a výfukových kanálků, vyčistit a vybrat veškeré to karbonové bláto a mazutové odpady, umýt naftou, vytřít do sucha a to všechno ve 40-stupňovém vedru a v naftosféře, prosycené smrdutými výpary. Nejlépe na tom byl 185 cm vysoký robustní palubák zvaný drobeček. Jelikož se do podpístového prostoru nevešel, nemusel se akce zúčastnit. Jel tedy hned odpoledne na průzkum do Tokia. Vykládka lodi se odbývá na malém ostrůvku Ogishima, který je úzkým kanálem oddělený od továrních objektů. Z
Spojení s břehem zajišťuje ve dvouhodinových intervalech rychlý motorový člun a výstupní nábřeží je v Yokohamě. Když se dostává ven na vandr několik opozdilých poslužbáků, je už Tokijský záliv ověnčený kaleidoskopem neonů a girlandami světel. Záblesky majáků a bojí, lodě kotvící na rejdách a vzadu nad Tokiem 333 metry vysoká tokijská televizní věž s kaskádou výstražných červených signálů jako jehla zabodnutá do klubka hvězdné galaxie. Půl hodinka strávená v motorovém člunu na cestě do Yokohamy. To je první chvíle klidu a uvolnění v tom velkém příjezdovém náporu. V dojezdovém dnu se totiž vždy najde nějaká práce navíc, kterou je třeba vykonat po noční službě a na spaní potom mnoho času nezbývá. A tak zde tentokrát přicházím na randevu s Japonskem po 30 probdělých hodinách, poněkud apaticky a bez cestovatelského nadšení prvňáčků. Jako náměsíčník kráčím dlouhou obchodní ulicí Isezaki-cho a poslední živnostníci přede mnou zavírají. Je pozdní sobotní večer a v malých pouličních jídelnách probíhá proces přijímání kalorií, v lepších podnicích se servíruje a prostírá. V minibarech a v nobl klubech reprodukovaná hudba, hlahol a smích svědčí o dobré náladě. Na mnohých dveřích hlásají nápisy For Japanese Only, že tam nemají zájem o cizí návštěvníky. V malé útulné restauraci se alespoň na chvíli stávám součástí Japonska. Několik ojedinělých japonských slov a hned je blíž od člověka k člověku. A řeknete-li Čeko, na televizní obrazovce vzpomínek každého Japonce stále ještě se objeví reflexivní obraz Věry Čáslavské, královny gymnastiky a olympiády 1964. Čauslavska. Tahle zaklínací formule je stále ještě propustkou pod vnější dekorum úsměvů do studánky lidských srdcí. Že spokojenost prochází žaludkem, dám si alespoň symbolicky jedenkrát tempuru, obalované ráčky v těstíčku a na digestiv čpáneček horkého saké, aby se líp komunikovalo s místními štamgasty. Miniaturní vodotrysk v zeleném koutku vegetace si brumlá pralinkovou písničku a exotické ryby v akváriu, tak jako zakleté princezny, mají smutné očíčko. Z hlubokého podvědomí vyplouvají na povrch vzduchové bublinky vzpomínek ke konfrontaci známých míst. Vždyť právě tady jsem seděl před 14 roky při své první návštěvě Yokohamy. Snad to není ani tak dávno. Když odečteme ty tisíce námořních mil na širém moři, máme všechny přístavy srovnané v řádku v kontinuitě týdnů a dnů. Ne, že by v restauraci už zavírali, ale každý musí poznat sám, kdy je třeba zvednout kotvu a vydat se na zpáteční cestu. Před půlnocí je Isezaki-cho takřka opuštěná. Jen v postranních uličkách se ještě otvírají dveře klubů a barů a stylové hostesky v kimonech vyprovázejí rozjařené konzumenty. S úsměvem a s ohleduplnou trpělivostí ze sebe sundávají jejich chtivé ruce, které se nemohou rozloučit a hluboce se uklánějí ještě za odjíždějícím taxíkem. Zákazníka je třeba si vážit, i když je opilý, jak zákon káže, čím víc, tím větší je z něho úroda. V podchodu u nádraží jsem potkal jednoho bílého představitele evropského kontinentu. Měl tam u stěny vystavené nějaké obrazy a prodával je. Pravděpodobně tam v podchodu i nocoval. Když jsme se vzájemně odhalili, kdo je kdo, vyšlo najevo, že jsme vlastně staří známí přes flekovské pivo, na které ten pán láskyplně vzpomínal. Byl to Španěl a u nás kdysi nějaký čas studoval filmové umění. V současné době trampoval po světě a živil se všelijak. Svět už je dnes plný souvislostí, nečekaných náhod a setkání. S půlnočním motorovým člunem se vracíme zpátky na loď. Každý si něco přináší, co stačil ukořistit v těch několika hodinách krátkého japonského zastaveníčka.
poznatky, dojmy, rádio, magnetofon, zlatý císařský palác, dřevěnou panenku Kokeši, vzpomínky a suvenýry pro radost nebo kult věcí, kterými se většinou měří lidská hodnota. Několik hodin jsme byli současníky japonské země, teď v kolektivu jsme zase součástí odloučené jednotky daleko od domova. A domov se hlásí a doléhá do našeho světového tuláctví. Tam někde, do modré schránky na rohu ulice, vhodili lidé psaníčka ze dvou stran, z jedné smutná, z druhé veselá. A tady, ve velké dálce, ta poselství přijímáme. Přišel velký balík lodní pošty a každý v něm dostal nějakou zprávu, třeba z už hodně starého data. Teď, v prázdné chvíli návratu, kdy už je Japonsko pokořené naší triumfální přítomností, dospěl čas k důvěrnému svěřování malých lidských problémů. Láska a věrnost, stesk a žal, zhroucené naděje, výčitky, velké čekání. Jednomu se hlásí bývalá žena s existenčními problémy, jinému zase nevychází rozvodové řízení, třetímu spadla zeď, o kterou se opíral a je doma nežádoucí. Silný letecký motor rychločlunu točí své spolehlivé obrátky a ti, kterým se jistoty rozsypaly, tady, na druhém konci světa, diskutují o dalším smyslu života. Pojmy o dálkách se tříští a prolínají. Tokijský záliv, stará Yokohama, vesnička pod horami v rodném údolí, pošlapané chodníky velkoměst a polní cesty českého venkova, všechno to semele lodní šroub. To je jeden z obrazů vzpomínek a neskutečných zážitků druhého důstojníka Františka Ptáčka z lodi Vítkovice, která tentokrát zakotvila v Japonsku.

pašování zbraní na československých lodích. 60. a 70. léta. Od samého počátku československé námořní dopravy počítala země s možností, že její lodě budou přepravovat speciální náklad, především zbraně a vojenské vybavení. Přestože jeden z hlavních obchodů s dodávkami zbraní uskutečněných v 50. letech, konkrétně zbraně pro Alžírskou frontu národního osvobození, unikl na veřejnost, transporty byly nejen politicky žádoucí, ale také ekonomicky efektivní. Námořní plavba tedy hrála při vývozu vojenského materiálu důležitou roli. Jednou se dokonce podílela na dopravě čerstvě vytištěných bankovek pro Kubu. Loď Republika tehdy vezla papír, který byl deklarovaný jako fotografický. Ovšem ve skutečnosti šlo o nové kubánské peníze, které platili po později provedené reformě, kvůli které se na Kubě věšeli milionáři. Vedle toho československé lodě vykonávaly velké množství dalších přeprav mezi cizími přímořskými zeměmi se ziskem pro Československo. Nejvíce vydělával export zbraní do Libye, Egypta, Sýrie a Iráku, avšak když časem poptávka klesla, klesly i zisky. Například podle archivů STB došlo v roce 1963 ke stížnosti německého zastupitelství, že lodě Pionýr a Jiskra nevozily nic jiného než zbraně. Těmto nákladům zbraní se mezi námořníky přezdívalo prskavky. Například loď Blaník při jedné plavbě vezla 4 raketomety a 5000 tun munice do Bengází a Tripolisu v Libyi. Také loď Jiskra alespoň 13 posledních let své kariéry pouze s vojenským speciálem. Místa určení byla střídavě Latakije v Sýrii, Alexandrie v Egyptě nebo Bengází a speciálně Tripolis. Dokonce jedna československá loď vezla na Kubu do vojenského přístavu Mariel 20 tun plynu, který byl deklarovaný jako herbicid. Ve skutečnosti šlo o plyn, jako byl cyklon B, jen jinak pojmenovaný. Toto množství by stačilo na otrávení celé Kuby a poloviny Ameriky. Kubánci tehdy šíleli, protože náklad byl omylem vyložený dříve, než to mohli zkontrolovat. Na některých lodích se pašovalo ve velkém a nemuseli to být pouze zbraně. Klasicky to byla loď Košice, která jezdila linku Hamburg-Murmansk. Transfery zbraní, vojenského vybavení a materiálu probíhaly nejen mezi Československem a Irákem, ale také v oblasti Levanty a později v Indii. Levanta geograficky zahrnuje východní část Středozemního moře. Ovšem dokumenty československé námořní plavby do této oblasti zahrnovaly i Libyi a používaly tento termín při označování nejdůležitějších dopravních linek pro československé lodě ve Středomoří. I když jsou záznamy o vojenských nákladech v 70. letech 20. století poměrně nejasné, je možné získat alespoň některé ilustrativní údaje. Nejpřesnější informace o dodávkách speciálního nákladu pocházejí z roku 1973, kdy 5 lodí v některé části roku přepravilo následující procento vojenského nákladu. Blaník 12,04% z celkového přepraveného nákladu. Brno 26,11%. Kryváň 32,84%. Mír 39%. A Jiskra 49,93%. V následujících letech byla situace podobná. Záznamy potvrzují, že ještě v roce 1980 minimálně jedna loď pravidelně přepravovala tyto speciální materiály do Levanty. Země příjemce těchto nákladů se v dokumentech nespecifikují. Jedinou poznámku o určení v oblasti Levanty lze nalézt v dokumentaci lodi Jiskra. Bývalí námořníci připomínají, že Jiskra převážela zbraně a vojenský materiál především do Libye. Převáželi jsme tanky do Libye na lodi Jiskra. Pro Kadáfího. Několik set tanků.
dělali jsme si legraci, že každý zemědělec tam musí mít tank, aby mohl zorat své pole. Těch tanků tam bylo opravdu hodně. A pak jsme také vezli munici. To byl hlavní důvod, proč Jiskra dosahovala mimořádně dobrých výsledků a její provoz se mnohonásobně vyplatil ve srovnání se všemi ostatními loděmi flotily. V září 1980 se loď prodala. Loď Kryváň byla jednou z pěti, která vozila zbraně do Libye. Stalo se to v roce 1981 v libýském přístavu Tripolis. Jedna panamská loď, plující pod tchajvanskou vlajkou, kotvící vedle Kryváně, přivezla do Libye vojenské džípy. Její velitel požádal velitele lodi z Kryváně, aby jim při vykládce džípů pomohl, aby džípy při vykládce vytáhl. Velitel lodi Kryváň pověřil tímto úkolem tři námořníky. Jeden z nich narazil do boku lodi a poškodil jeden z džípů, čímž způsobil škodu přibližně 150 až 200 dolarů. Námořník byl zadržený libyjskou policií, která požádala velitele lodi o zaplacení kauce 20 000 dolarů, jinak bude námořník stíhaný a loď zatčená. Velitel lodi kauci odmítl s odůvodněním, že celková cena džípu byla přibližně 5 000 dolarů. Proti zadržení námořníka protestoval československý konzul v Libyi. Na základě těchto kroků byl námořník ještě téhož dne propuštěný z vazby a vrátil se na loď. Bývalí námořníci často připomínali další zmíněnou loď Brno jako loď, ze které emigrovalo nejvíce námořníků. Jeden z vypravěčů měl však na loď Brno i jiné vzpomínky. Na extrémně dlouhé čekání lodi na přístavišti v irácké Basře na přelomu let 1979 a 80. Loď Brno se vydala na plavbu do Iráku a kotvila na rejdě v Basře. Kotvila tam 120 dní. Měsíc na cestě tam a měsíc na cestě zpátky. 120 dní kotvení plus přístav. Jednu plavbu absolvovali za 6 měsíců. Během kotvení se zbláznili. Vedro, tropy, došly jim cigarety, došel alkohol, nebylo nic. Docházelo jim jídlo, zelenina, mléko, všechno docházelo. Loď má zásoby na 6 měsíců, ale základní potraviny a zeleninu je třeba doplňovat. Cigarety pro posádku. Námořníci neměli co kouřit a najednou tam byli skoro 5 měsíců. Takže posádka byla nervózní. Říkali, že spolu nemluvili, že byli vyčerpaní, když celou tu dobu kotvili. Šli dokonce tak daleko, že si vyměnili manželky. Na další epizodu se zbraněmi vzpomíná i druhý důstojník František Ptáček. Jedna z našich námořních lodí měla krátký výstižný název Mír. Tentokrát se ale při jedné konkrétní cestě naše lodička Mír částečně zpronevěřila svému míru milovnému jménu. V Polsku jsme naložili hlavní náklad pro Perský záliv a následovalo krátké zastaveníčko v jugoslávském přístavu Ploče, později přejmenovaném na Kardeljevo. To byl tehdy jakýsi legální přístav pro export Dangerous Cargo, choulostivé náklady. Do jednoho našeho lodního skladiště bylo přiloženo několik tun munice a snad i zbraní pro Etiopii. Byla to sice legální zakázka pro vládní vojsko, žádný podraz pro případnou revoluci, ale přesto svou individuální účastí na tomto transportu se každý z nás potenciálně spolupodílel na utrpení a umírání, které tato munice někdy způsobí. Ať už to bude při potlačování vnitřních rebelí nebo v soubojích s externím nepřítelem. Tentokrát jsme připluli do Asabumy. Dnes tu dominují už mostové vykladače na několika přístavních hrázích. Místo průzračné vody s mořskými kolibříky, intenzivní paprsky tropického slunce vytvářejí na hladině duhové spektrum mastných olejových a mazutových skvrn. Jediné, co se nezměnilo, to je polední pauza, kdy je od 11 do 3 hodin přerušená veškerá činnost. Všichni černí Habešané se schovávají do stínu před škodlivým slunečním zářením a posilují svou imunitu poledním spánkem. Tak jako kdysi v naší armádě pod vrchním velením generála Čepičky, vojáci povinně po obědě vyspávali na kavalcích v kostkovaných nočních košilích.
Mimo areál přístavu se toho ale příliš nezměnilo. To samé espresso, kavárnička u Lolo Brigidy, kde si tehdy čtvrtý strojní důstojník Béďa Hubáček suverénně objednával. Signora Uno Cafe a Grande stokrát. Vykládka několika desítek tun strategického materiálu příliš dlouho netrvá. Několik postradatelných maníků se vypravilo i v tom poledním vedru na krátkou poznávací výpravu. Mezi nimi také paní Kačenka Michálková, které nesmělo nic uniknout, toho času opět na pasažérské spolujízdě s šéfem elektroresortu Josívkem Michálkem. Těch 45 stupňů ve stínu byla pro její subtilní povahu příliš silná dávka. Omdlela bez potlesku na otevřené scéně před jedním periferním bungalovem, z kterého jí přispěchala na pomoc habešská paní máma. Pošimrala ji pod nosem nějakou agresivní bylinkou, přinesla sklenici vody a mokrý ručník a ve stínu domovního přístřešku poskytla tak lékařskou první pomoc zdravotní sestře paní Michálkové. Odlehčení o těch několik desítek tun nemírového arzenálu a snad i o tíhu svědomí dopluli jsme do íránského přístavu Choramšar. Tam se jednalo o vykládku hutního materiálu, který nikomu neublíží. Válečný konflikt mezi Íránem a Irákem byl v té době už minulostí, a tak naše železo tam snad bylo použité při rekonstrukcích toho, co zničili dělostřelecké šrapnely. V mírové misi lodi Mír jsme na druhém břehu, u sousedů v přístavu Basra, vyložili zbytek nákladu podobného charakteru. Jedna cesta končí, další putování začíná.

do daleké Brazílie. Druhý důstojník František Ptáček se vedle lodě Vítkovice také plavil na lodi Košice, která také zamířila do Brazílie. 30metrový Ježíš Kristus na vrcholu Korcovada rozpíná své paže nad zálivem Rio de Janeirským, oběma rukama žehná svým pravověrným brazilským křesťanům. Ovšem na odvrácené straně, ze zadu, jakoby jenom rezignovaně a bezmocně rozpažil nad kriminalitou a prostitucí hříšného velkoměsta. Nad emocemi karnevalových dnů a prohýřených nocí, kdy prý je všechno dovoleno. Zelené pahorky brazilské pokračují od zálivu do vnitrozemí k městům Petropolis a Terezopolis a zelené tramvaje bez oken. V podvečer ověšené svými regulérními i černými pasažéry spěchají k okrajovým periferiím. Na autobusovém nádraží stojí v té době na nástupištích víc než 100metrové zástupy abonentů čekajících na odvezení do svých vzdálenějších domovů. Až neuvěřitelně klidně si ti temperamentní Brazilané čtou v řadě noviny a knihy a vůbec je snad nedeprimuje to dlouhé čekání. A jsme to my, suchozemští mořeplavci a objevitelé, kteří jsme tentokrát zakotvili v zátoce pana Magellána s lodí Košice pod velením dnes už legendárního velitele kapitána Rusňáka. Ale ku podivu, nikdo nás nadšeně nevítal, žádné vivat, žádné hurá. V Brazílii bylo krátce po politickém vojenském převratu a nový režim nebyl právě přátelsky nakloněný k národu českému, k jakýmkoliv červánkům východu. Ta umírněná oficiální hrdost byla vynahrazená snad teprve o něco později v některém přístavním baru, kde se na případného abonenta z lodě Košice, který tam přišel zaplatit svou daň z blbosti, usmívali tamní šikézní dámy. Tak kdysi své pochybné přístavní známosti tituloval také legendární steward Ríša Bušek. Na našem zastupitelském úřadě měli smutek. Jeden z tajemníků ambasády byl prý údajně přistižený při nějakém podvratném spolčování s místní opozicí a byl vypovězený. Naše loď čekala sice 10 dnů na kotvišti, ale několikrát denně bylo spojení s břehem přístavním hydrobusem. Na vyslanectví nás varovali před osamělými vycházkami a tak jsme zpočátku převážně navštěvovali jenom jejich imunitní rezidenci. Tam jsme se mohli svléknout do plavek a na nepříliš vzdálené světoznámé pláži Copacabana si užívat rybí veselosti, tak jako vodník Krapítko, pohádkový tokumpán Křemílka a Vochomůrky. Pláž Copacabana nám brzy zevšedněla. V Riu je přece mnohem víc jiných atrakcí k vidění. Lidé na ulici se neptají, co jsi za člověka, a je jim jedno, odkud přicházíš. A tak jsme se s Pepou Titičem vypravili nejdříve na Pao de Azucar, cukrovou homolku. Skalnatý, homolovitý útvar v zálivu nedaleko Korcovada, lanovkou zpřístupněný jako turistická atrakce. Odtud je možné obdivovat okolní panoramata. Z této rozhledny jsme se dívali na svou lodičku, jako by to bylo nějaké cizí, anonymní plavidlo. Pohledného černovlasého Josefa Titiče, jménem i vizáží jakoby jeho Evropana, požádala taky pohledná eurobrazilanka, aby ji vyfotil s její společnicí a s monumentem Ježíše v pozadí. Když jsme potom vyzradili své inkognito, vyšlo najevo, že dědeček té slečny byl kdysi vlastně naším spoluobčanem pocházejícím z Chebu. Pravděpodobně to nebyl žádný dobrý Čechoslovák, ale sudetoněmecký emigrant. A ta její postarší společnice. Kdysi chůva, v době dějově současné v pozici bodyguarda, bdící nad neposkvrněností její mravopočestnosti. Následně jsme také my dva jednu setinu vteřiny pózovali s atraktivním pozadím a bylo nám slíbeno, že příští den můžeme dostat fotku, pokud přijdeme na mezinárodní letiště. To naše kouzlo nečekaných náhod. Ana Maria Raminha Carneiro de Moray měla totiž za týden cestovat do Kalifornie na studijní pracovní pobyt u Fruit Company a chtěla se s předstihem podívat na letadlo, kterým poletí. V jednom periferním kině byl na programu poměrně nový velkofilm Kleopatra.
Liz Taylorová na vrcholu své slávy svým erotickým šarmem udivovala pouhých 10 diváků a jednoho potkana, který špacíroval tím prázdným kinosálem a usadil se někde v první řadě co nejblíž k širokouhlému plátnu. U nás v Praze by v té době na takový superfilm stály dlouhé fronty u pokladny kina Alfa nebo Sevastopolu. Za to mnohem větší návštěvnost byla v Koloseu Estádio Maracaná. Sto tisíc diváků zaplnilo ochozy stadionu, že by ani myš neproklouzla. Vrcholilo právě klání 4 fotbalových velmocí Španělska, Portugalska, Velké Británie a Brazílie. Kromě těch tisíců regulérních fotbalových fanoušků byli přítomní také 2 Čechoslováci, a to na střídačce a trenérském postu brazilského týmu. Jak se ocitli právě tam? To bylo tak. Předešlého dne někdo viděl na mezistanici výškové dráhy na Corcovado brazilského fotbalového reprezentanta a logickou dedukcí se dospělo k názoru, že jsou pravděpodobně ubytovaní v tamnějším hotelu Corcovado. Když se to dozvěděl fotbalový expert, palubák Vojta Konečný, požádal mě, abych se tam s ním vypravil jako jazykový poradce. Byl právě takový mrholivý den. Všichni hráči, včetně trenérů, seděli v salonku zmíněného hotelu na válečné poradě před zápasem s Velkou Británií. Hlavní trenér měl ještě v živé paměti finále mistrovství v Chile, kde náš národní tým sice hlavní trofej nevyhrál, ale rozhodně tam patřil mezi světovou fotbalovou elitu. Přijal nás tedy v Lídně jako nějakou oficiální fotbalovou delegaci a osobně nám představil všechny své hochy jednoho po druhém. S každým jsme si potřásli pravicí. Tak jako existuje u Arabů ono úsloví, že s kým vodu piješ, je tvým přítelem, možná se tady v Brazílii zase říká, že ruky podáním se pečetí přátelství. A tak až do dnešních dnů je stále fenomenální fotbalista Pelé mým přítelem, právě tak jako Diabo Santos, Vava a všichni ti ostatní. S Diabo Santosem jsme si zavzpomínali na jeho exhibiční technické parádičky, když asi před 7 roky exceloval v mužstvu Botafogo v Ostravě na Vítkovickém stadionu. Potom se nám ještě každý ochotně podepsal na atraktivní pohlednice z Corcovada. Dosud jí mám doma jako vzácnou relikvii a jednou možná pro sběratele fotbalových kuriozit bude mít pohádkovou cenu jako Fangokovy slunečnice. Nakonec nám ještě trenér nabídl, abychom příštího dne přišli opět do hotelu v čase, kdy budou odjíždět k zápasu a že nás vezme s sebou na beznadějně vyprodaný stadion. A tak jsme se ocitli na střídačce jakoby v pozici náhradníků v teplákách brazilské reprezentace. Nejsem skalním fotbalovým fandou, nějaké to běhání od brány k bráně mě příliš nevzrušuje, ale tehdejší zápas, který naši přátelé vyhráli, to byl fotbalový symfonický koncert. Ve vzpomínkách na Rio exceluje jako absolutní jednička.

Na lodi naši fotbalovou autogramiádu na pohlednici viděl také motorář Jarda Řemenovský, známý vtipálek a podšívka, a dostal nápad. Přišlo mu na mysl, že by mohl zrealizovat velký interkontinentální podraz na jistého fotbalového maniaka, spoluobčana z jeho rodné Moravské Výsky, Halenkovice a Napajedel. Dotyčný běhával prý kdysi od brány k bráně za místní fotbalovou jedenáctku a pěl chvalospěvy sám na sebe za nějaké své krkolomné kličkování. Jarouš mu tedy z RIA poslal pohlednici, která by potěšila každého fotbalového nadšence. Letecký snímek stadionu Maracaná a interkomunikačním jazykem anglickým napsaný text následujícího znění. Vážený pane, od vašich krajanů jsem se dozvěděl o vaší fantastické levotočivé spirále zakončené zadovkou. Tuto vaši technickou fintu jsem natrénoval a úspěšně používám. Jste jistě fotbalová jednička. Přeji vám do dalších fotbalových soubojů hodně gólových šancí. S přátelským pozdravem Ekon Arantes dos Nascimento Pelé. Pod tímto komplimentem se skvěl originálně okopírovaný podpis světového fotbalisty. Teprve po delší době, když jsme se s Jaroslavem opět sešli na jiné lodi, dozvěděl jsem se, jaké byly reakce dotyčného pána na onu pohlednici. Všude ji prý nosil s sebou a každému se s ní pochlubil, v zaměstnání nebo v hospodě. Opět nastoupil na hrací plochu, alespoň za rezervu, a svého desetiletého syna začal trénovat a prohánět, aby to také s tím pobíháním po trávníku někam dotáhnul jako ten Pelé. Když se potom někteří dobří přátelé ve vsi dozvěděli, že to je všechno podraz, vedlo to k dalšímu komplotu podrazníků. Poštou mu byl doručen plagiát diplomu zasloužilého mistra sportu, včetně odznaku, a zainteresovaný pořadatel na fotbalovém stadionu v Gottwaldově ho jako údajného čestného hosta usazoval gratis na tribuně prominentů. Kromě těch desetidenních radovánek na kotvišti v Riu nám potom ještě zastaralý rudný násypník 3 dny a 3 noci prášil na palubu a ládoval do ládoven, neboli sypal do skladištních prostorů lodě Košice 25 000 tun železnorudného červeného krevele. Loď Košice se pak plavila i do dalších přístavů v Brazílii, na které druhý důstojník František Ptáček vzpomíná.

Ekonomika československé námořní plavby. První polovina 80. let. Československé lodě byly obecně velice rentabilní. Provoz lodí vždycky uhradil nejen jejich pořizovací cenu, ale dosahovalo se i zisku. Za dobu životnosti lodí se vložené prostředky vracely více než dvakrát. Zatímco v roce 1965 činil čistý příjem námořní plavby 23 milionů korun, za 4 roky se zčtyřnásobil. Největší zisk 160 milionů korun byl zaznamenaný v roce 1976 a ještě v roce 1989 vydělala firma 100 milionů, ovšem už s dvojnásobným množstvím plavidel. Jediným ztrátovým rokem byl rok 1983. Efektivní byla také produkce volných měn. Reprodukční náklady na získání jednoho amerického dolaru například činily v průměru 80% platného kurzu. Firma Československá námořní plavba hrála ve státní ekonomice hospodářskou i strategickou roli. Československá námořní plavba fungovala ekonomicky především jako spolehlivý přispěvatel valut do státního rozpočtu. Československo provozovalo aktivně zhruba 20 námořních lodí. Průměrné obchodní obraty na každé z nich se pohybovaly kolem 5 až 10 tisíc dolarů denně. Když si to vynásobíme 20, vyjde nám 200 tisíc dolarů za den. Československá námořní plavba postupně dosahovala rekordního zisku. Od svého založení až do roku 1989 dosáhla profitu ve výši 148,3 milionů korun československých. Můžeme si tak vytvořit představu, že šlo o jednu z nejvýdělečnějších firem v tehdejším Československu. Československá námořní plavba přitom tehdy nepotřebovala žádné provozní úvěry. Měla dvě zahraniční filiálky v Londýně a New Yorku. Nejvíce vydělávaly zbraně. Totéž se dalo říct o obchodech s Kubou. Zpočátku se vyvíjely velmi nadějně, jenže když po 20 letech vlády Fidela Castra Kuba nabízela jen cukr a pomeranče, zájem z československé strany znatelně povadl. Cukr na Kubu převážela hlavně loď Republika 2. Jedna z těchto plaveb byla velmi nešťastná. Skupina námořníků se vydala na exkurzi do kubánského cukrovaru Tunas de Zaza. Během prohlídky v mlýně stáli na plošině, když se náhle zřítila dolů. Při převozu do nemocnice jeden námořník zemřel, 4 byli těžce zranění a 3 další lehce. V roce 1980 společnost dosáhla očekávaných výsledků zisku 85,3 milionu korun, které byly podobné výstupům z předchozích let. Do roku 1981 vstoupila Československá námořní plavba s dvěma plavidly navíc. Celkem jich měla 14. Zisk v roce 1981 byl téměř o 60% vyšší než před rokem. V roce 1982 však společnost zaznamenala dramatický pokles hospodářských výsledků na méně než polovinu úrovně dosažené před rokem. Příčinou byla především krize na trhu lodní dopravy, nejhorší od roku 1945, která byla z velké části důsledkem druhé krize ropného šoku. V důsledku toho bylo jen v Evropě vyřazeno z provozu 1600 lodí a řada obchodních partnerů Československé námořní plavby se potýkala s existenčními problémy. Jejich potíže brzy způsobily společnosti ztráty. Například loď Radhošť na jedné ze svých zpátečních cest z Indie do Evropy přepravila náklad o hmotnosti pouhých 400 tun, ačkoliv její kapacita byla 6 000 tun. Negativní ekonomický vývoj na trhu lodní dopravy měl neblahý vliv i na výsledky roku 1983. Tento rok byl jediným ztrátovým

1982 vydalo Ministerstvo dopravy americké pobřežní stráže směrnici pro lodě ze zemí Varšavské smlouvy, které měly od nynějška omezený přístup do amerických přístavů. V praxi toto opatření znamenalo, že lodě pod československou vlajkou nemohly kotvit v 11 amerických přístavech. V případě dalších přístavů Amerika zpřísnila vízovou politiku pro Čechoslováky a vyhlásila pro naše lodě určité povinnosti. Americké úřady umožnily vplutí do dostupných přístavů pouze po oznámení zaslaném 7 dní před vplutím. Příslušný pokyn byl navíc natolik složitý, že jakákoli nepřesnost znamenala posunutí lodi na čekací listinu a tím ztrátu času. Celkově tato opatření způsobovala značné hospodářské ztráty. Československo v tomto ohledu čelilo přísnějším pravidlům než Maďarsko, Rumunsko a Polsko, kterým byla přidělená povinnost oznámení 4 dní před vplutím. Z Ameriky pochází také historka kuchaře Jiřího Franka, který se plavil na lodích Československé námořní plavby. Peněz není nikdy dost. Neříkám, že my námořníci bychom byli nějací chudáci, ale nastaly okamžiky, kdyby peněz mohlo být více. Když jsem na jedné z večerních vycházek na předměstí Baltimoru, přístavu na východním pobřeží Ameriky, zahlédl bankovku ležící osaměle na ulici, zazářily mi oči. Ležela pod pouliční lampou na protějším chodníku lidu prázdné ulice. Jaké hodnoty byla, to jsem na dálku nepoznal, ale bankovka to určitě byla. Hned jsem začal uvažovat, jestli mám ulici přeběhnout a bankovku sebrat, nebo si ji nevšímat a pokračovat dál. Co myslíte, že asi zvítězilo? Chvíli jsem přešlapoval a pak jsem si konečně dodal odvahy a pomalu začal přecházet ulici. Začal jsem plánovat, co si za ní koupím nebo jak ji využiju. Už jsem byl od toho papírku asi jen 3 metry a v tom z boční ulice vyšel mladý černoch v dlouhém kabátu a vlněné čepici. Prošel v klidu kolem bankovky, ale pak se otočil a drzeji sebral. Když mě míjel, podíval se mi do obličeje a zlomyslně se zazubil. Dělal jsem, že nechápu, oč jde, ale bylo mi to jasné stejně jako jemu. Dával najevo radost, že byl u bankovky první. Ležérně jsem otočil hlavu a naznačil, že mně, českému námořníkovi, může být nějaká bankovka ukradená. Potom jsem se pomalu vrátil na druhý chodník a pokračoval do centra města. Nejsem rasista, ale v hlavě se mi motaly různé myšlenky, od mučení až po vraždu. Vždyť já jsem ji viděl první. Co je to za spravedlivost? Jeho nebyla, ale moje také ne. Vyčítal jsem si, že jsem měl ulici přeběhnout rychleji a ne se loudat. Pak jsem si ale řekl, ten černoch mi za to nestojí, třeba byla falešná a ještě bych měl problémy. Hned mi bylo lépe. V další ulici jsem viděl na chodníku stříbrný $0.25, zvaný čtvrťák. Na nic jsem nečekal a strčil minci do kapsy. Na příští křižovatce mě ale málem přejelo auto. Řidič mi navíc prostě vynadal. K dovršení všeho jsem na konci ulice uklouzl po psím exkrementu, silně jsem se uhodil do hlavy a div si nezlomil ruku. To je asi trest boží za ten sebraný $0.25, pomyslel jsem si. Pak mi blesklo hlavou. Co by se mi asi stalo, kdybych sebral tu bankovku? Začal jsem dříve proklínaného černocha litovat a sám se cítil klidný a spokojený. Československá námořní plavba byla také vyloučená z působení v Jihoafrické republice, Jižní Koreji, na Tajvanu, v Izraeli a Chile. Přesto si Československá námořní plavba dokázala najít cestičky, jak se zmátořit. Společnost změnila koncepci lodní dopravy na export a import substrátů. Největší část využití flotily se tak věnovala přepravě apatitu z Murmanska, cukru z Kuby, rud z Jižní Ameriky, fosfátů z Afriky a Ameriky nebo semenných koláčů z Indie. Lodě dodávaly také železo do Egypta a speciální náklady do oblasti Levanty a Rudého moře. Kromě toho výrazně vzrostly přepravy

zákazníky ze socialistických zemí. Zvláštní význam tu měla smlouva s maďarským Mafrachtem, který si na celý rok pronajal dvě československé lodě. Také se opět navázala spolupráce s Čínou. Společná čínsko-československá společnost s názvem Košip byla založena 1. ledna 1988 po podpisu československo-čínské obchodní smlouvy během návštěvy československého premiéra Lubomíra Štrougala v Číně v roce 1887. Hlavním cílem tohoto kroku byl rozvoj vzájemné obchodní spolupráce. Československá námořní plavba a China Ocean Shipping Company Beijing stanovili, že Košip bude mít sídlo v Praze a zdvojené řídící funkce. Její základní kapitál činil 10 milionů dolarů a provozní kapitál 1 milion dolarů. Československo vložilo do společného podniku svou loď Orava 2, zatímco čínská strana poskytla loď Funtushan. Závěrečná etapa fungování námořní plavby před rokem 1989 byla charakterizovaná opětovným pomalým růstem zisku. Společnost také hledala ve druhé polovině 80. let nové možnosti pro uplatnění svých lodí. V ověřovacím provozu se zaváděl koncept pronájmu lodí bez posádky. Kromě toho došlo k opětovnému navázání spolupráce s Čínou. Ta se ale neosvědčila, zejména z toho důvodu, že motivací čínského partnera bylo především poznat prostředí evropského námořního trhu, nikoli rozvíjet partnerství s námořní plavbou.

Jižní Afrika. Jižní Afrika byla sice z přístavů pro československé lodě vyloučená, ale předtím tam naše lodě cestovaly často. Právě na Jižní Afriku barvitě vzpomíná druhý důstojník František Ptáček. Cape Town, neboli Kapské město. V pozici benzínové pumpy na velké modré dálnici prožívá v době dějově současné svou vrcholnou kariéru. Prozatím zde ještě tankuje většina lodí, které v dálně východní a středně východní relaci obeplouvají africký kontinent, ale již brzy opětným otevřením Suezského průplavu přijdou capetownští o své zákazníky. Žíly naftového a mazutového potrubí se podstatně zkrátí a vyschnou, skončí konjunktura v prosperitě přístavu. Právě tak jako první transplantované srdce, tady jenom dočasně pulsovalo z cizí krví pro velkou slávu pana doktora Bernarda, než nastal kritický okamžik. Dne 27. října 1974 zde zastavujeme i my s lodí Vítkovice, abychom doplnili palivové zásoby, které nám zde objednal náš nájemce. To ještě teče mazut plným proudem a přístav je plně vytížený. Na rejdě kotví dalších 10 lodí, jako by odpočívali v motorestu a dávali si svačinu. Čekání na rejdě není pro provozovatele lodí právě ekonomické, ale pro lodní motor a pro posádku je to opravdu vítaný rest. Je to určitá dekomprese mezi rozbouřeným oceánem a pevnou zemí. Tady je možné ještě si vydechnout před nervozitou krátké uspěchané vycházky. Připravit se na absorbování nových smyslových vjemů a informací. Ze vzdálenosti 10 kilometrů jediným pohledem obcházíme téměř milionové velkoměsto, rozložené v mělkém zálivu na úbočí charakteristického horského masivu. Stolová hora, prostřená ke každodennímu přijímání nenasytných turistů. Jakoby vystřižená ze stránek starého školního zeměpisu, kde reprezentovala kategorii plochých tabulových útvarů. Zdá se být na dosah ruky, nebo alespoň co by, prakem dostřelil. Z pouště aparátů cvakají a štěrbinami clon vpouštějí na celuloidový pásek historický dokument jednotlivců. Já a Kapské město. Slunce se zatím posunuje po své dráze od východu k západu a se stoupající teplotou se pomalu nad městem vznáší sytě bílý oblak z koncentrované vlhkosti a smogu. Postupně se tak zvedá opona a odhaluje celý panoramatický obraz v plné ostrosti. Už jenom v levém rohu perspektivy zůstává v ilegalitě 1000 metrů vysoký Ďáblův vrcholek. Tato lokální oblačnost je zde pravděpodobně stálým jevem, neboť v námořní příručce má svůj specifický název Table Cloud Ubrus. Den na rejdě pomalu končí. Na nedalekém Robin Islandu stojí v pozoru štíhlá věž majáku, připravená k vysílání světelných signálů. Na Bílé město doléhá večerní stín. Co pak nás asi očekává tam v tom shluku domů a ulic v té mixáži černobílých rozporů? Prožijeme nějaký hezký zážitek, velké dobrodružství, potkáme na hlavní třídě dobrého člověka nebo snad uklouzneme po slupce od banánu? Praktičtí optimisté se těší na levné nákupy. Teď stále ještě máme naději. Později to bude všechno už jen zevšednělá realita ad acta uložená v archivu vzpomínek. O půlnoci vplouváme do přístavu a všechny naděje se prozatím rozplývají. Palubáci se připravují na přídi a na zádi k uvazovacím manévrům a nějací blíže neidentifikovatelní přístavní činitelé tady dostávají přívlastky z nepříliš ušlechtilých výrazů. Do rána to do nás napumpujou a ani si neškrtneme podrážkou o chodník. Jenomže už Švejk říkával, na vojně se mění situace každým okamžikem.
Také nás v té válce s časem očekává nakonec překvapení, tentokrát příjemné. Čerpací stanice má poruchu. Čekací doba 24 hodin, než bude závada odstraněná a před námi ještě obsloužený zákazník na druhé straně přístavního mola. Ráno Raníčko František vstal, bradu si v uzel podvázal a s utrpením ve tváři přišel k lodnímu lékaři. Dnes už sice na lodích netrpíme kurdějemi z nedostatku vitamínů, ale nějaké to zubů bolení se vždycky najde. Tentokrát jsme byli čtyři adepti na vrtání a trhání, které lodní agent odvážel do zubní ordinace. Třetí palubní důstojník Franta Šincl tam přišel o zub moudrosti a se scepenělou dásní se vracel na loď ze svého nepříliš slavného výletu do Kapského města. Kapitánův zub dostal odklad do příštího přístavu a moje dvě plombičky byly hotové právě včas, abych stihl svou polední službu. Relativně nejlépe z nás čtyř na tom byl palubák Škrovánek Jan. Měl odslouženou noční službu a tak s bezbolestně zaplombovanou stoličkou a s několika dalšími šťastlivci, kteří měli právě volno, se vydal na výpravu k dobytí skalního masivu Hory Stolové. Pokud to jde, člověk má stoupat vždy za tou nejvyšší metou poznání, aby si rozšířil svoje obzory. I když loď nečinně stojí a čeká, stále musí být nejméně 1/3 posádky na palubě pro případ pohotovosti. Kromě toho si každý musí odpracovat nebo odsloužit svůj denní podíl práce, kterým je lodi zavázaný. A tak se k opravdové průzkumné vycházce dostávám až po službě v 5 hodin odpoledne. To už ovšem lanovka na Stolovou horu není v provozu. Abych načerpal alespoň nějaké informace a inspiraci k napsání tohoto obrazu, zaměřil jsem svou individuální snahu o širokouhlé vidění na vedlejší, nižší kopec zvaný Lionhead, Lví hlava. V okrajových uličkách města jsem si vyfotil několik sympatických černých děcek a na periferním plácku mě kluci vzali do party, abych si s nimi čutnul do mičudy. Černá je barva, které v této končině dávám svůj hlas. Přešel jsem nad tratí po můstku rozděleném separační zónou pro nadřazené a méně cené a potom už jen táhlý travnatý svah mě vzdaloval od veškerého lidského hemžení tam dole pode mnou. Jako horské potoky se předměstské ulice vlévaly do rušních autostrád a avenit. Taxíky a poschodové autobusy, nákladní kamiony vyjíždějící z přístavu, nadlidé, hermeticky konzervovaní v klimatizovaných kortinách, taunusech, jaguárech. Cizíma očima se dívám z výšky na střechy domů, počítám přístavní bazény a lodím, které odplouvají po nakloněné kulové úseči oceánu, mávám na pozdrav. Kapské město jako kilo hovězího na dlani řeznického prodavače. Z chůry vždycky všechno pěkně vypadá. Malá muslimská kaplička, takový malý hostýnek, vítá na vrcholu kopce pravověrné vyznavače proroka Mohameda. Dvě muslimky, které vešly přede mnou, sedí v té mikromodlitebně po jogínsku v pozici lotosu a pan farář jim vyspěvuje modlitby z Koránu. S chrčivým přízvukem končí jednotlivé pasáže a začíná nový verš. Možná, že je to zádušní mše za zemřelé, nebo snad ofiera za šťastné početí nového života, které jedna z těch žen očekává. Každopádně svou přítomností jsem rušivým elementem této seance a raději odcházím. Kdyby se potom místo kluka narodila holka, mohlo by se to na mne svést. Říjen tady na jihu odpovídá subtropickému dubnu severní polokoule. Místo padajícího listí rozkvetly zelené stráně nad Kapským městem ostrůvky květů v pestrých pastelových barvách. Z návěstní tabule se dozvídám, že je zde chráněná přírodní rezervace. Ještě dobře, že neinzerují výstrahu po trávě šlapat zakázáno. Nahoru vede totiž také z druhé strany perfektní asfaltová silnice. Červánky pozdního večera doutnají ve vlnách Atlantiku a na východě z astronomického soumraku vycházejí první hvězdy.
Malá Monika Šinclová, která na lodi Vítkovice absolvuje s tátou a s mámou takzvanou pasažérskou spolujízdu pro utužení manželského soužití, řekne jednoduše, že sluníčko šlo spát. Místo televizní pohádky si jako modlitbu oddrmolí Smolíčka Pacholíčka a zahučí do kanafasu v lodní posteli svého dočasného plovoucího domova. Je to také můj domov, ta lodička s červenou hvězdou na komíně, přivázaná v přístavu tam dole pode mnou. Dívám se dalekohledem, jak tam ze stožáru spouštějí vlajky a místo nich, ještě ne zcela nažhavené, výbojky palubního osvětlení bledě modře blikají. Užívám poslední vteřiny volnosti a odpoutání. Abych to stihl vrátit se na loď do 21 hodin, kdy končilo povolení k vycházkám, stopnul jsem na silnici auto, jedoucí dolů. Řidič mě ochotně svezl a dokonce mě zavezl až do přístavu, přímo k lodním schodům. Takže jsem tady nakonec potkal i toho dobrého člověka. Je to hezký pocit shodit se sebe alespoň na několik hodin tíhu lodi a vysvléct se z provazů povinností, ale také se rádi vracíme do toho svého dobrovolného vězení mezi čtyři stěny lodní kajuty jako k jistotám domova. Při pozdním návratu si v noční jídelně ukrojíme krajíc chleba a usmažíme vejce, nebo špek na dvě strany, specialitu Bédy Hubáčka. A kalorické uspokojení dovršíme 250 jednotkami plzeňského prazdroje. Prazdroj, naše národní hrdost a životní síla, která nás drží nad vodou v tropech a při gastrických potížích na rozbouřeném oceáně. Taková pohonná látka se nedá načerpat ani v Kapském městě a žádný ocelovač nám ji z mořské vody neudělá. To si musíme vozit po celém světě s sebou jako vzácný lék. A máme to odbyté. Zase jeden přístav našeho života je za námi. Teď už jenom překonat Gvinejský záliv, zamávat mysu zelenému a pobřeží Senegalu a v bezpečné vzdálenosti obeplout Bílý mys. Potom ještě pozdravit Kanárské ostrovy a maják Cap Finister a kolem Biskupské skály vplout do Bristolského zálivu na jihozápadě Britského království. Tak tedy hlavu vzhůru stateční námořníci na lodi Vítkovice. U mysu dobré naděje máte naději, že vaše dlouhá cesta za nějakých 14 dní skončí a někteří se snad vrátíte do svého opravdického domova na delší dovolenou ke svým televizorům a králíkárnám, k radostem a strastem rodinného života. Jsou to fantastické vzpomínky, líčené s velkolepou barvitostí druhého důstojníka Františka Ptáčka.

to je všechno ve třetím díle československé námořní plavby, co uslyšíte v poslední čtvrté epizodě. Československá flota se budovala dál. V 80. letech docházelo ke stále vyššímu stupni automatizace, testování satelitních technologií a řízení na dálku, například strojoven. Druhý důstojník František Ptáček zavzpomíná například na exotický Mauritius. Podívám se na život na československých lodích a rozdělení hierarchie posádky. Jednou z nejdůležitějších osob hned po kapitánovi byl kuchař, alespoň neformálně. Na vůně a chutě Indie nebo zážitky z Turecka bude vzpomínat lodní kuchař Jiří Frank. Nakonec byly lodě slavné československé floty rozprodané a společnost téměř zlikvidovaná. Vinu na tom nesl Viktor Kožený, který doslova naše lodě potopil, i když na souši. Čechoslováci jsou ale na mořích dál a naše vlajka stále vlaje ve větru. To by bylo všechno, milí posluchači, k dnešnímu dílu. Já se na vás tady budu těšit při poslechu další části tohoto cyklu Československá námořní plavba. Já doufám, že se vám cyklus líbí, takže se ke mně připojíte i příště. A budu také rád, když mě zanecháte vaše komentáře, názory, postřehy, doplnění, případně tipy na nějakou zajímavou literaturu tady na kanále Odyssey v komentářích pod pořadem. A také se prosím připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat, anebo také zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek, loučím se s vámi, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: No a vítězství AfD v německé zemi Sachsen-Anhaltsko teď proberu společně s mými hosty. Ve studiu je se mnou poslanec za SPD, předseda pro Jindřich Reichl. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání a hezké dopoledne všem divákům CNN Prima News.
0: A ve spojení jsme také s poslancem ODS Petrem Sokolem. I vás vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Pane Sokole, začnu u vás. Co ve vás vzbuzuje vítězství AfD, takto razantní vítězství, téměř 44% v Sasku a Anhaltsku? Vzbuzuje to ve vás nějaké obavy?
2: Tak obavy to ve mně každopádně vzbuzuje. Já myslím, že nikdo v České republice nemůže mít radost z toho, když, i když jsou to dílčí volby, ale přesto v německých volbách vyhraje německá nacionalistická strana. Je to strana, jejíž vrcholní představitelé neváhají nazývat třeba památník holokaustu v Berlíně památníkem hanby, mluví o tom připomínání si holokaustu jako o hanbě, nebo říkají, že se pohled na druhou světovou válku v Německu musí o 180 stupňů otočit. To říká Björn Höcke, jeden z lídrů východoněmecké AfD ze sousedního Durinska. Takže samozřejmě to ve mně vyvolává obavy. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že ten úspěch AfD je způsobený chybami německých politických stran, které vládly doposavat. Je vidět, že ty stále širší koalice proti AfD nezabírají a ty strany, které nejsou extrémní jako AfD nebo Die Linke, tak budou muset přijít s nějakými změnami, aby zabránili tomu, že extremistická AfD se dostane do vlády i třeba na celostátní úrovni.
0: Pane Reichle, Tomio Okamura měl z vítězství AfD radost, přesto slyšeli jsme tady některé poměrně ostré výroky, jako že třeba je třeba otočit výsledek druhé světové války o 180 stupňů. AfD také poměrně často otevírá téma Benešových dekretů, tak vy jako Čech z toho nemáte obavy?
1: Podívejte se, co se týče Benešových dekretů, tak tady já naprosto souhlasím s výrokem bývalého prezidenta Václava Klause, že se nejedná o česko-německý problém, jedná se o česko-český problém. AfD s tím nemůže hnout ani o centimetr, pokud my sami tomu nedáme souhlas. A já v tuhle chvíli chci jasně říct, že za SPD, za PRO je tahle otázka naprosto kategoricky uzavřená a nehodláme ani od centimetru ustoupit a vůbec o tomhle tématu jednat. Problém je tady u nás u části českých politiků, kteří tady vítají sjezdy sudeto německého landsmanšaftu, kteří rovněž chtějí revizi Benešových dekretů. Takže pokud my jako Česká republika budeme jednotní v rámci té politické reprezentace, tak s tím neudělá v Německu vůbec nikdo nic. A já bych chtěl jenom opravit jednu věc, nebo možná uvést na pravou míru. Tady se neustále říká, že německá kontrarozvědka označuje AfD za prokazatelně extremistickou pravicovou stranu. Ale už v únoru tohoto roku rozhodl správní soud v Kolíně nad Rýnem v Německu, vydal předběžné opatření, kde toto označení zakázal. Zakázal to jak úřadu pro ústavu, tak i právě té německé kontrarozvědce. Dokonce to vyšlo v českých médiích. To znamená, to, co se neustále tady opakuje jako mantra, tak soud v Německu zcela jednoznačně označil za nepravdivé a zakázal toto označení používat. Takže bych byl rád, abychom skutečně, jak si říkali, ty věci naprosto objektivně. No a co se týče toho hodnocení, no tak AfD vyhrálo z jednoho prostého důvodu, protože prostě hájí zdravý rozum. Jde proti Green Dealu, jde proti migraci, jde proti tomu, co v Německu představuje CDU, co v Německu představuje sociální demokracie a jde proti tomu, co u nás představuje ODS, co představuje STAN a další. A já jsem moc rád, že Petr Fiala tedy tam napsal, že už je na čase přestat nálepkovat, že to nikam nevede, že to vede k vítězstvím těchto stran, protože přesně to opozice dělá velmi často i vůči mně, já se tomu vždycky jenom směju. Ale tady je jasná ukázka toho, že to prostě nefunguje, že my tyto strany, které prostě hájíme zdravý rozum, které hájíme protibruselský směr, budeme daleko v budoucnosti úspěšnější, protože prostě a jednoduše Green Deal, migrace jsou věci, které žádný normální člověk nemůže podepsat a nemůže chtít.
0: Ano, vy jste zmínil Petra Fialu, tak my si to teď pojďme připomenout. Slabost a chyby poražených stran nejsou podle bývalého premiéra Petra Fialy dostatečným vysvětlením toho, proč tak v Sasku-Anhaltsku pohořeli. Dodal, že je potřeba konkrétnější vysvětlení.
3: Chci zpochybňovat jednoduchý výklad, že za populismus a nacionalismus mohou hlavně slabost a chyby demokratických stran. To říkají všichni, ale to dnes vůbec není dostatečné vysvětlení. Je v tom navíc i kus sebemrskačství, které vede k ještě větší slabosti a posiluje ty druhé. Čím dál více si to uvědomuji, zůstávat u tohoto jednoduchého a nesprávného nebo minimálně nedostatečného vysvětlení nakonec povede k ještě větším porážkám a problémům.
0: Pane Sokole, teď se obracím na vás a možná ještě zareaguji na to, co tady řekl pan Reichl, že AfD hájí selský rozum v Německu. Vnímáte to tak, nebo jaký signál vlastně dali voliči v Německu právě tím, že hodili svůj lístek AfD?
2: Tak byl to určitě protestní hlas, to asi nikdo nemůže zpochybňovat, kdo má selský rozum. Já jenom nevím, jestli selský rozum si pan Reichl představuje tak, že se na setkáních AfD v Sasku-Anhaltsku pravidelně skanduje Sieg Mund v takové konotaci, aby to trošku připomínalo Sieg Heil, protože ten, kdo vyhrál ty volby za AfD, se jmenuje křestním jménem Sieg Mund. Tak tohle si připadá někomu jako zdravý rozum, tak mě tedy ne. A neodolám tomu, abych vlastně tady znovu necitoval ten výrok Donalda Tuska, který řekl, že v Polsku, a já myslím, že v České republice je to podobné, že z vítězství AfD může mít radost akorát, když to řeknu diplomaticky, hlupák nebo kolaborant. A na jednu stranu si tady pan Reichl a jeho kamarádi z SPD stále říkají, jak musíme bránit revizi druhé světové války a objímají se s ruskými nočními vlky, putinovskými motorkáři a říkají, bráníme odkaz druhé světové války. Ale pak se tady radují z vítězství AfD. Já jako nespochybnuju to, že to vítězství bylo způsobeno chybami německých demokratických stran. To je očividné. Ale přece to neznamená, že když někdo dělá chybu, takže musíme na základě toho jako chválit AfD a říkat, že to je zdravý rozum. No není. To je strana, která chce vyvést Německo z EU, chce ho vyvést z NATO, chce ho vyvést z eura, chce, na což můžeme mít jiné různé názory, ale i to je třeba říct, chce zrušit Schengen, což je naprosto proti zájmu České republiky. A pan Reichl tady tleská prostě politice, která je proti České republice. A halí to do nějakých ideologických floskulí o zdravém rozumu, antibruselismu a tak podobně. Ve skutečnosti tady chce nahrávat německým nacionalistům, protože jsou to jejich kamarádi, oni se spolu kamarádi v Evropském parlamentu a na evropské úrovni. A z toho důvodu já myslím, že by si už konečně měli voliči jako udělat jasný obrázek o tom, jakou politiku u nás SPD zastává a s kým se kamarádí. Oni stále nevědí, jestli jsou jejich větší kamarádi AfD nebo strana Vladimíra Putina. Takže tohle to je prostě...
0: Nechme reagovat. Pana
1: Reichla.
0: Nechme teď reagovat pana Reichla, zaznělo toho poměrně hodně. Tak...
1: Já mám moc velkou radost, že se pan Sokol nepoučil a v tom nálepkování pokračuje dál, protože tohle vás přesně povede do politického suterénu. To je přesně to nálepkování s těmi kamarády, Putinem a tak dále. Vy prostě nic jiného neumíte, vy jiný program nemáte, takhle prohráli v Německu, nestupujte mi do řeči, já jsem to taky nedělal. Takže takhle nálepkovali CDU, takhle nálepkovali FDP a SPD v Německu a proto v Sasku dopadli tak, jak dopadli. Vy jste nepoučitelní a já z toho mám radost. Já z toho mám obrovskou radost. Pokračujte v tom, povede vás to k totální prohře, stejně jako v tom Sasku a Anhaltsku. Za druhé, co bych chtěl říct, AfD je rovněž demokratická strana. To znamená, jak si je rozdělovat na demokratické a nedemokratické, to zase je úplně mimo. Prostě vyhrála demokracie. Lidé si zvolili. Pane Sokole,
0: budete hovořit takhle přes sebe, tak z toho především nebudou mít nic diváci.
1: Buďte takže disciplinovaný, já jsem vám nestoupil do řeči ani jednou a fakt se to nedalo poslouchat, to, co jste říkal. Tak zkuste být disciplinovaný, nebuďte nervózní, určitě budete mít prostor dál. Baví mě, když prostě tady pan Sokol hovoří o tom, že v Německu se křičí Sieg Mund, ale vůbec mu nevadí, co se křičí na Ukrajině, tam naopak Zelenského podporují, přestože ty nacistické tendence jsou tam mnohem silnější z hlediska Bandery a tak dále. A co se týče té německé a české politiky, ano, my jsme také proto, aby se zrušila eurozóna, protože euro je naprosto selhávající projekt. Nechceme euro jako měnu. Ano, my jsme proto, aby Evropská unie buď to se zásadním způsobem zreformovala, anebo aby zanikla, protože v současné době úplně vykolejela a stala se naprosto šíleným nástrojem na prosazování totalitních praktik zelených šílenců a sociálních inženýrů, kteří tady prostě ničí Evropu migrací a zelenou dohodou. Ano, pro tohle všechno jsme a proto samozřejmě AFD fandíme, ale ještě jednou zopakuji jasně, co se týče Benešových dekretů, tak na rozdíl od stran tě takzvané nebo pětikoalice, v současné době pěti opozice, které prostě podporovali sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, který chce revizi Benešových dekretů, tak my se o téhle otázce nebudeme bavit a AFD jsme to dali jasně najevo. Tohle není vůbec pro nás otázka, ale co se týče jaksi posunu Evropy, která zcela jednoznačně znovu získává zdravý rozum a chce porazit Green Deal a chce porazit migraci, tak je jenom dobře, že AFD vyhrálo a já doufám, že tenhle trend bude pokračovat i ve Francii a především v České republice.
0: Tak tato debata se nám trošičku rozjela, nicméně čas nás bohužel tlačí, více už nestihneme, určitě se tomu budeme věnovat v dalších vysíláních. Mými hosty byli poslanci Jindřich Reichl za SPD, předseda PRO a poslanec ODS Petr Sokol. Pánové, díky moc oběma za vaše komentáře.
1: Děkuji za pozvání, hezký
2: den. Děkuji, jsem rád, že pan Reichl přiznal, že chtějí vystoupit jako vládní strana z EU a z NATO. To já myslím, že
1: asi neumíte poslouchat, tak, pánové, protože já jsem jasně řekl, že chceme...

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Se vyvodit z některých ustanovení, například u běžných zákonů je rozhodující poslanecká sněmovna, která v zásadě s výjimkou, dá se říct, volební zákon, několika další, může přehlasovat Senát. U ústavy to tak není, změn ústavy nebo listiny základních práv, svobod toho ústavního zákona bezpečnosti a podobně, musí souhlasit obě komory, byť tam ten režim je trošku rozlišný, 3/5 většina všech poslanců, 3/5 většina přítomných senátorů. Takže vidíme, že určitou roli tady má Senát. Určitou roli má také prezident republiky, který, jak jsem řekl, může se obracet na ústavní soud z hlediska právě ochrany ústavnosti, ale rozhoduje ústavní soud. Čili je to významný orgán, který samozřejmě ta ústava z roku 1920, ale ani ústava z roku 60, ani ústavní zákon o federaci neznali. Teprve ke konci federace byl zřízen ústavní soud federace. Ty pravomoci nebyly úplně totožné, ani způsob vytváření, ale fungoval vlastně jenom jeden rok ke konci federace. Byl sice vytvořen, jak si na papíře můžeme říci, v roce 1968, ale reálně nebyl ustaven v tom minulém režimu. A ten, co byl ustaven v roce 1991 zvláštním ústavním zákonem, nevycházel už z této koncepce zcela z toho roku 68, to není asi teď důležité. Každopádně ústavní soud je zařazen do moci soudní, stojí mimo soustavu soudů a jeho pravomoci jsou uvedeny v ústavě v článku 87. Co je důležité, pro soudce ústavního soudu platí, že jsou vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem o ústavním soudu. Čili ten zákon o ústavním soudu je stejně závazný jako ústava, listina základních práv a svobod další součástí ústavního pořádku. Ačkoliv je to běžný zákon, který není ani schvalován v nějakém zvláštním režimu, čili rozhodující slovo při jeho schválení a změně má poslanecká sněmovna, která může přehlasovat Senát. No, čili ta změna zákona samozřejmě je možná touto cestou. Samozřejmě by musela být v souladu s ústavou, ale jak procedurálně, tak věcně. Ale dá se říci, že tam je řada těch parametrů nastavena, kdo se obrací na ústavní soud, jak to probíhá a tak dále. Dostáváme se k podrobněji trošku, ale jenom zase několika větami k tomu kompetenčnímu sporu. Nesprávně se uvádí, že je to nějaká kompetenční žaloba, kterou disponuje prezident republiky. Jedná se vlastně o spory o rozsah působnosti, které jsou buď mezi státními orgány navzájem, anebo mezi státními orgány a orgány územní samosprávy. Ústavní soud tady má velmi omezený okruh působnosti, protože většinu té působnosti byla zákonem přenesena na Nejvyšší správní soud, případně ji vykonávají i jiné soudy. Takže tady se jedná skutečně o určité eventuální spory ústavních orgánů. Čili z tohoto pohledu bychom řekli, ano, je to spor dvou státních orgánů, je to spor mezi prezidentem republiky a vládou, primárně případně tedy, dejme tomu potom předsedou vlády nebo členy vlády, to už je dokonce i otázka, jestli ty mají pasivní legitimaci v tomhletom sporu. Každopádně se podívejme na ten petit. Co vlastně se má rozhodnout? Je to paragraf 120 až 125 zákona. Jo? Čili tady ústavní soud samozřejmě zase postupuje podle procedurální, nebo má postupovat podle procedurální úpravy, která je upravena. Není to tak, že by prostě neexistovala nějaká detailnější úprava, tak jak je to i v jiných věcech. Připomněl bych důležitou ústavní zásadu, že orgány veřejné moci postupují vždy na základě a v mezích zákonů, které vymezují blíže, jaké vlastně mají pravomoci a co mohou činit. Ten petit vlastně říká, že ústavní soud rozhodne v takovém sporu, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí v té určité věci. Čili tady už nastává první problém, jsou tady vlastně podle mě minimálně dva. První problém je tedy, jestli takovýto spor vlastně vůbec je tím kompetenčním sporem mezi prezidentem republiky a vládou, a to proto, že to je spor podle toho článku 63 ústavy, a připomněl jsem, že tady vlastně vždy se vyžaduje k tomu rozhodnutí kontrazignace, čili spolupodpis předsedy vlády. Čili teoreticky by se dalo říci, vůbec takový spor nemůže vzniknout, je to sdílená či společná pravomoc a rozhodnout o tom, kdo je příslušný, v podstatě nejde, protože příslušné jsou oba orgány v nějakém režimu, který nastavila ústava, podle mě. Jo, jsou ale kolegové, kteří tvrdí opak. Ne, to vlastně je kompetenční spor, vymezí se vlastně nějak blíže, co kdo může, nemůže, jak to vlastně je. S tím souvisí druhá věc, druhý problém, co to je to rozhodnutí. Zase asi tady kolegyně Rešová to možná doplní nebo rozvede a tak dále, nebo má trošku jiný názor, ale převládá názor, že to rozhodnutí je formální rozhodnutí v právním slova smyslu. Jo, čili není to samozřejmě rozhodnutí, jako teď půjdu tam a tam, prostě to patří do toho režimu těch práv nějakých. A můžeme i říci, a to je významný argument, to není ani rozhodnutí, kdo pojede prostě na nějaké jednání orgánu mezinárodní organizace. Ale zákon o ústavním soudu rozšiřuje ten pojem a říká, že tím rozhodnutím, o kterém může on rozhodnout, je nejenom toto formalizované rozhodnutí, například jmenuji rektorem třeba Univerzity Karlovy osobu XY, která vyžaduje kontrazignaci, ale že to je i opatření nebo jiný zásah. Ten jiný zásah asi tady nepřipadá v úvahu moc, to by byl zásah do nějakých základních práv, ale bude to právě to opatření. Jo? Čili tím rozhodnutím přímo ten zákon rozumí i opatření, které činí ten orgán, a teď je otázkou, kdo vlastně to opatření činí. A tady zase lze říci, že prezident republiky, nejenom současný, ale všichni předchozí, uznávali, že vlastně tím opatřením je usnesení vlády, kterým něco rozhodne, například o tom, kdo pojede na zahraniční cestu do státu toho a toho, kdo pojede na jednání mezinárodní organizace a podobně. A uznal to i prezident Pavel, připomínám, když se účastnil jednání vlády a řekl, neprojednala se tam otázka účasti na summitu NATO, ale vláda odsouhlasila, že pojedu na jednání valného shromáždění Spojených národů na podzim v září do New Yorku. Jo, čili, ale to je běžný režim a ustálená praxe, která běží celou dobu existence České republiky. To znamená, že vláda vlastně nese odpovědnost za to, co se v těch mezinárodních vztazích, ale samozřejmě i další děje vůči sněmovně a promítá to do různých oblastí. Že jo. Také bych připomněl, že existuje zde zákon o působnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, a tam máme zase vymezeno, co dělá ministerstvo zahraničních věcí, co dělá ministerstvo obrany, co dělá ministerstvo spravedlnosti a tak dále, tam, kde prezident má určitou působnost. tak vždycky vlastně je to samozřejmě v nějaké kooperaci s těmi ministerstvy a nemůže vlastně se to otočit podle mě, že by tedy ty ministerstva byly jakýmsi jenom úřadem zabezpečení jeho rozhodnutí. A dostávám se k závěru, určité kolize mezi těmi ústavními orgány jsou běžné v ústavním systému. Nejsou jaksi každodenní, zdůrazňuje se, ano, má tady být určitá kooperace, ale připomínám, že tady jsou dva takové ústavotvorné principy. První, výslovně řečeno, že veškerá moc státní pochází od lidu. Lid je zdrojem veškeré státní moci, první vlastně princip suverenity lidu, a za druhé princip dělby moci, zejména tedy té moci zákonodárné, výkonné a soudní. A z toho vyplývá, že dělba moci je i teoreticky to rozpracováno, je založena na určité míře rovnováhy moci a vzájemných brzdách, a tedy i kolizích, jestli jsou tam vzájemné brzdy. Snažil jsem se vysvětlit, připomenout, že ústava vychází z toho, že prezident má právě spíše tu brzdící roli, nemá ani právě tu zákonodárnou iniciativu, ani jiné, tedy nemůže navrhovat ani nějak státní rozpočet nebo jeho úpravu a tak dále, může maximálně to vrátit sněmovně a tak dále. Jo. A dále potom je třeba připomenout, že v těch ostatních dvou mocích je jednoznačné, kdo má převahu. Moci zákonodárné v zásadě až na výjimky je to poslanecká sněmovna, může přihlasovat senát, a v moci soudní ústavní soud, který vlastně může rušit rozhodnutí všech soudů a samozřejmě i může rušit zákony a tak dále. A pokud jde o předběžné opatření, tak v zákoně ústavním soudu není obecně stanoveno v těch obecných ustanoveních, že je možné vydávat předběžné opatření. Což je opatření, které jinak známe v různých procesních režimech, to znamená, je třeba dočasně upravit poměry, pokud vlastně by tam vznikla určitá újma účastníkovi řízení, a která je významná, dá se říci, převažuje tedy snahu neřešit to jaksi provizorně, nad snahou to neřešit. A to je upraveno v zákoně ústavním soudu jenom na dvou místech. Jednak se to týká ústavních stížností, kde to vlastně kopíruje ten režim běžných sporů s tím, že jsou přeneseny do této roviny. To znamená, je tam stěžovatel fyzická nebo právnická osoba a ústavní soud dospěje k tomu, že je na místě to předběžně upravit. Takové případy jsou úplně ojedinělé v praxi. Jo? Těch případů je minimum, kdy ústavní soud takto rozhodl. A potom je tam možnost v případě řízení o neschopnosti prezidenta vykonávat funkci, kde on může také podat návrh na předběžné opatření. Ale to zatím žádné neproběhlo. Není to tedy v tom řízení o kompetenčních sporech vůbec upraveno. Ústavní soud, to jste zaregistrovali, jistě se opřel o jedno ustanovení toho zákona ústavním soudu, že se postupuje také podle občanského soudního řádu, tomu se říká subsidiární použití jiného, tedy zákona, ale zaprvé je tady silný argument, toto není možné, protože to nestanoví ten zákon o ústavním soudu, čili není to možné využít. A za druhé, pokud vůbec by to bylo možné, na to upozorňují ti dva dizentující soudci, tak by to bylo z hlediska ochrany fyzických nebo právnických osob, protože ten občanský soudní řád upravuje spory mezi fyzickými a právnickými osobami v soukromoprávních vztazích. Čili lze si představit situaci, asi dosti extrémní, že dva ústavní orgány vedou kompetenční spor a nerozhodnou nějakou věc důležitou, třeba týkající se rodinného práva, dejme tomu, která je ústavního soudu a ta fyzická osoba tím je postižena, jo, protože vlastně se nerozhodne v té věci, nebo se to týká prostě nějaké jiné, třeba vlastnického práva. Tam v zásadě asi nebudou tyhle ty dva ústavní orgány to přímo rozhodovat. Je to typické spíše v nějakém řízení před správními orgány než ústavními. Jo, ale pokud by taková situace nastala, že hrozí újma někomu třetímu, protože újma státnímu orgánu vzniknout tak to nemůže, jo, protože ten státní orgán prostě je součástí státu a v podstatě klidně vyčká toho, až ten ústavní soud rozhodne, pokud takový spor nastane, jak bude vyřešen. Zase z hlediska toho konkrétního našeho případu, a tím bych to uzavřel, je v podstatě jedno, jestli na nějaké jednání mezinárodní organizace jede prezident republiky nebo tam jede předseda vlády, samozřejmě s nějakou delegací, protože tam každopádně je zastoupen stát Česká republika. Druhou věcí by bylo, kdyby prostě se trvale bránilo třeba prezidentu republiky, aby zastupoval stát, a že nesmí vůbec jaksi plnit tuto pravomoc. Nebo kdyby se rozhodlo, že se nikam nepojede jako demonstrace nějakého nesouhlasu s tím, co se tam bude přijímat a tak dále. Jo? To si myslím, že je jiná situace, než která reálně byla. Děkuju za pozornost.
3: Tak děkuju moc panu profesorovi. Děkuju. To jsou takové úvodní slova a pak budete moci v dotazech usměrnit odpovědi na svůj zájem. Teďka prosím paní docentku Janku Rešovou.
4: Tak, dobrý deň, ja som Jana Rešová. Na Slovenskom dome by sa patrilo rozprávať po slovensky a svoju profesnú kariéru som orientovala jazykovo na slovenčinu v časoch federácie, aj v časoch po federácii. Ale už niekoľko rokov, keďže prednášam českým študentom, tak som prešla na češtinu. A keďže sa tá téma týka Českej republiky, tak zase považujem za nekorektné rozprávať po slovensky, pretože mnohí by si mysleli, že indoktrinujem nejakú slovenskú ideu bezpečnosti alebo nebezpečnosti. Takže tolik na úvod. Když jsem byla pozvána na toto setkání, tak vlastně mě zaskočil trochu název. Ankara před a po. Původně jsem si myslela, že budu právě hovořit o postavení prezidenta republiky a o kauze, která zaujala tak velice intimně, řekla bych, celý národ. Ale nakonec vlastně jsem shledala, že ten název je docela přiléhavý právě proto, že překonává tu intimnost vnitrostátních konfliktů, kvázi konfliktů ústavních a politických. A vlastně se váže k obsahu kompetencí představitelů státu, kompetencí, které se váží k závazkům státu do budoucnosti. A proto je to ten přiléhavý název je po Ankaře. Já bych nejsem, chci říci, že nejsem vázána vůbec žádnou loajalitou, vůbec k ničemu, k nikomu, k žádné instituci, nepůsobím ani ve výkonné sféře, ani v advokátské sféře, jsem tedy celý život jsem akademikem, takže si mohu dovolit vlastně tvrdit, že své znalosti čerpám z nastudovaných zdrojů původních nebo i odvozených. Tím chci říci, že jsem vlastně i limitována tím, co vám mohu sdělit. Rozdělím svůj příspěvek v těch několika minutách na to, že naváží na to, co pan profesor zde uvedl, a totiž domnívám se, že je dobré si uvědomit, v jakých ústavních mantinelech hlava státu historicky, tradičně a v současnosti vykonává svoji funkci. Domnívám se také, a to je ten druhý bod mého příspěvku, domnívám se také, že ta kauza před ústavním soudem vlastně nás přivádí k myšlence, jak to, že každá hlava státu, každý prezident přináší něco nového, s čím vlastně ta ústava nepočítala a my, ústavní právníci nebo i politologové, kteří mnohdy komentují ústavně právní souvislosti velice často v médiích, tak si vlastně klademe otázku, jak to vlastně ten ústavodárce myslel, když formuloval ta ustanovení do budoucna. A s vědomím toho, že tahle hlava státu každá přináší něco nového, protože i život přináší vždycky něco nového, i konflikty politické přinášejí něco nového, s čím vlastně před 20, 25, 30 lety nikdo nemohl počítat. No a zastavím se také u té kauzy, u toho podání a u toho návrhu vlastně před ústavním soudem. Takže zpět k tomu k té úvodní poznámce, k tomu úvodnímu bodu, a totiž tomu ty prezidenti českoslovenští a čeští vlastně řekla bych, že jsou nositeli jisté autority. Jsou nositeli určité autority, která se politické, asi politické, společenské, možná i kulturní, která se nevejde do mantinelů ústavních ustanovení, co může a co nesmí. Řekla bych, že jak prezident Havel, tak i prezident Klaus, tak i prezident Zeman, tak i současný prezident vnášejí do toho ústavního řádu své představy o tom, jak by vlastně ta funkce toho prezidenta měla být funkční, aby naplnil ten mandát, ke kterému byl, jak se domnívá, poslán. A mohu uvádět příklady i ve vztahu k prezidentu Havlovi, samozřejmě jeho iniciativní návrhy, které se týkaly podání k ústavnímu soudu, také amnestie prezidenta nebo podání nebo návrh, amnestijní návrh prezidenta Klause, nebo i takové případy nejmenování velvyslanců navržených vládou, nebo a tak dále a tak dále. Takže domnívám se, že často, když vlastně vysvětlujeme postavení hlavy státu nebo jakékoliv instituce v rámci ústavního zřízení, tak vlastně si klademe otázku, kdo tam zatím stojí. Neboť ta představa o tom, jak má ta funkce vypadat v reálu, se trochu liší. A vlastně my to musíme studovat, analyzovat a interpretovat tak, abychom dostáli tomu smyslu té ústavy a současně, abychom pochopili vlastně ty vnitřní konflikty, které v té společnosti přirozeně jsou. Tím bych vlastně ten první bod vlastně zakončila s tím, že asi i u dalšího prezidenta také můžeme čekat to, že bude postaven před zrcadlo ústavnosti nebo politické účelnosti. Druhý ten bod, který se týká vlastně samotného

Plus toho rozhodnutí, což je stělesněno tím systémem předběžného opatření, jak vysvětlil pan profesor. Stejně tak ale i návrh, který vlastně pan prezident žádal, aby mu byla umožněna účast na jednání. No, jestliže hovoříme o kompetenčních sporech, účast na jednání není přece kompetence. Není vlastně, tam není řečeno to, čeho se případná účast týká. A moje první otázka byla, jak my se dozvíme o tom, k čemu se případně hlava státu zavázala, jestliže hlava státu je ústavně neodpovědná, jestliže vlastně se nezodpovídá nikomu, jenom voličům, svým budoucím asi, a jak se dozvíme to, čím je Česká republika vázána, jestliže přijímá mezinárodní závazky, dodržuje mezinárodní závazky podle mezinárodních smluv a tak dále, nebudu citovat ustanovení ústavy. Chci říci, že to první, které mě zaujalo a zarazilo, bylo to, že ta žádost o účast byla vyprázdněna. Vyprázdněna z hlediska obsahu. Vlastně nevíme, v čem měla být ta účast naplněna. Proto si myslím, že ten spor před ústavním soudem byl vlastně velmi formalistický, aby vzbudil dojem, že vlastně ten zájem toho státu má být reprezentován tím nejvyšším činitelem, která je hlava státu, jak tradičně vlastně z tohoto pojmenování v ústavě a označení v ústavě vyplývá. Nicméně zcela souhlasím s panem profesorem, a my jsme se nedomlouvali předem, zcela souhlasím s tím, že samozřejmě za zahraniční politiku státu odpovídá vláda, neboť ta nese na trh vlastně svou politickou odpovědnost, která je materiálně stělesněna vládní politikou, ke které se zavázala ve svém volebním programu a ve vládním prohlášení a v každodenní činnosti, kde je vlastně samozřejmě na pranýři a pod očima veřejnosti a pod tlakem a kritickým pohledem veřejnosti. Současně, co mě zarazilo, bylo v tom návrhu pana prezidenta, bylo to, že vlastně ústavní soud může rozhodnout alternativně, buď za A, za B nebo za C. Vlastně sám petenci nebyl jist tím, co vlastně chce. Ta účast byla jednoznačná, vláda nemá bránit mu v té účasti na tom mezinárodním jednání, ale samozřejmě ta alternativnost toho návrhu vyvolává jistou nejistotu a možná nejasnost toho, po čem hlava státu, co vlastně žádá. Dále, co mne zarazilo při čtení toho samotného návrhu, bylo to, aby v budoucnu, vzhledem k tomu, jaká je tradice zastupování státu navenek, aby v budoucnu ústavní soud interpretoval, jak to má vlastně být. No, ústavní soud nemá tu interpretační pravomoc v České republice. Na Slovensku ano. Ale samozřejmě ústavní soud neodolal této možnosti a je zřejmé, že svou roli soudu, který dohlíží na dodržování ústavnosti, i v tomto směru vlastně vykonává. Takže to mě úplně nepřekvapilo, přesto vlastně tím odložením rozhodnutí, jakoby ústavní soud potvrzoval tu svoji roli toho, kdo je tím posledním soudcem té pravdy, jak to vlastně má být dobře interpretováno, co v té ústavě je a v jakých souvislostech ty vztahy mezi ústavními institucemi lze vykládat. No a ten třetí bod se týkal toho, jak s tou Ankarou. Ankara před a po. Domnívám se, že to, co bude po Ankaře, je velice důležité. A nikdy předtím si nevzpomínám, že by veřejnost byla tak vtažena do toho jednání NATO, summitu NATO, tak jako právě teď. Děkuji. Ano, já si myslím, že to je dobře. Ale tím pádem chci říci, že vlastně ten vnitrostátní

0: Nelad, nechci říct si nesoulad, ten nelad vlastně je zasazen do toho mezinárodního kontextu. A proto vlastně vybízím všechny, aby četli vlastně deklaraci ze summitu v Ankaře, a která se projeví do těch vnitrostátních, politických, ale i ústavně právních souvislostí poměrně výrazně. Odbočím a v těch několika minutách vám sdělím, že jsem byla překvapena, jako vždycky akademici jsou překvapeni realitou, že dávno nejsem expertem na vojenské obranné systémy, proto jsem ráda, že kolegové vlastně určitě vnesou do toho mě osobně světlo. Ale vlastně takový spojenectví mezi Spojeným královstvím a mezi Francií i poté, co Velká Británie vystoupila z EU, vlastně v obranných systémech nukleární obraného zastrašování nebo zadržování vlastně trvá a prohlubuje se. Jinými slovy chci říci, že vlastně před rokem 11.7.25 byla obnovena nebo revidována smlouva mezi UK a mezi Francií, která se právě týkala velice detailního propracování závazků těchto dvou států v obranných systémech defense and deterrence. A vlastně dotýká se to takových záležitostí, které možná naší vládu určitě zajímají. Promítlo se to také do 13.7. letošního roku, promítlo se to do koalice ochotných a těch 9 států spolu s Ukrajinou, států, které navazují na tento krok dvou nukleárních velmocí v Evropě, navazují při spolupráci při výrobě zbraní, poskytnutí Ukrajině zázemí pro výrobu moderních zbraní, pro použití vlastně letadel Rafale, 16 Rafale třeba na území, které je bojištěm a území, které poprvé použije systémy, které ještě dosud nebyly použity v jiných zemích a tak dále a tak dále. Jinými slovy chci říci, že Ankara před a po je vlastně jistým promítnutím toho mezinárodního dění, mezinárodního soupeření o, teď to řeknu francouzsky, entente industrielle, průmyslová dohoda v obraném vojenském průmyslu. Dohoda, která možná má souvislosti a konsekvence v uzavírání mezinárodních smluv. A včera, nebo dneska ráno jsem zaznamenala, že Česká republika vlastně podepsala smlouvu ministr zahraničních věcí s ministrem zahraničních věcí Izraele o vzájemné dohodě. A jinými slovy chci říci, že pravděpodobně ten spor mezi hlavou státu a vládou se přenese do formy uzavírání mezinárodních závazků, nikoli těch prezidentských smluv, ale pravděpodobně rezortních, vládních nebo rezortních smluv. A to tím se vlastně možná ten spor o to, co je smyslem článku 49 po euronovele, se odsune. A domnívám se tedy, že jestliže vláda nese na trh své tričko a svou odpovědnost a premiér řekl, že vlastně tu koalici ochotných by rád viděl raději pod deštníkem EU než mimo deštník EU, tak pravděpodobně je to jistá obrana i toho veta v rámci EU, ale nevím, protože prezident kdysi v Bruselu řekl, že je třeba veto v EU úplně zrušit. Takže možná premiér vlastně uvažuje, pokud je proti té koalici ochotných, tomto formátu, který je otevřen jak státům, tak mimostátním a soukromým industriel, tak vlastně je v tom nějaký cíl, který asi ventiloval tímto způsobem. Děkuji za pozornost.
1: Děkuji moc paní docence a docence mě pomohla v tom, že jsme museli použít našeho dvorního tlumočníka a že jsi to řekla i v českém jazyce, tak děkujeme dvakrát. Ano, aj ty. Tak děkujeme velmi pěkně. Pan plukovník Štefec bude mluvit anglicky? Ne, česky, dobře.
2: Dobrý podvečer, nebo vlastně už prakticky večer. Já se trošičku, přiznám se, nejsem právník, čili nejsem vázaný nutností dodržovat pravidla toho právní mluvy a držet se striktně zákonů, ale můžu si dovolit, protože leta letoucí jsem se pohyboval mimo jiné v oblasti zbrojních zakázek, korupčních řetězců a tak dále, které vlastně tady kolem nás řádí. A občas jsem se vynořil na tuto hladinu, abych se podíval, jak to reálně má fungovat podle zákonu, ale zdaleka ne vždy to tak skutečně funguje. A můžu si z tohoto titulu brutálního vojáka dovolit některé odbočky a některé věci, které, jak říkám, právník by si dovolit skutečně ne nemohl, ale vlastně neměl ani. Takže Angara přední, co je přední, co bylo po ní. Zásadní věc, která dneska, takhle, ještě já se kratince zastavím u pozice prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil. Doufám, že nebudu utlučen špinavou žížalou ze strany právní po mé levé ruce, ale tady totiž proběhla argumentace, před Ankarou proběhla velmi široká argumentační válka o to, proč tam prezident musí být. Jedním z těch základních prvků, který se tam objevoval, takový ten leitmotiv jistý, bylo to, že prezident je bývalý voják a má velké kontakty v rámci Severoatlantické aliance, v jeho vedení a podobně. No, tady platí, já si dovolím citovat z jednoho krásného filmu, který naprostá většina z vás určitě zná. Je to film Ježkovi oči, Těrasky byl, teď je to majorem, Černí baroni, omlouvám se, ta barva mě vypadla. Ale kdy tam bylo krásně řečeno, čo bolo, to bolo, Těrasky jsou majorom. Pan Petr Pavel je v současné době prezidentem České republiky. Čím byl předtím, je naprosto irrelevantní z tohoto pohledu. A měl by v první řadě, přesně podle ve smyslu tedy ústavy, mít v první řadě na mysli zájmy České republiky. Nic jiného. To, že tam má nějaké kamarády, že tam měl přátele, to bylo. Já nějak se tím netajím, byl jsem také vysokým hovadem v rámci Severoatlantické aliance, byl jsem členem vysokého bordu národních ředitelů pro vyzbrojování, proto vím, jak Severoatlantická aliance funguje. Dodneska si dopisuji třeba se svým bývalým polským kolegou, ale vůbec to neznamená, že lidé, kteří tam dneska jsou na těch pozicích, a on tam už také byl před poměrně drahnou dobu, jsou mými přáteli a poskytují mě bezproblémové informace nebo něco podobného. Druhá věc, kterou bych chtěl připomenout další, film to je Šíleně smutná princezna. Také většina z vás určitě zná moment, kdy vybíhají z toho sklepa oba ti králové a slyší první dělostřelecké výstřely a ta princezna říká, zastavte to, jste přeci králové. Oni říkají, nemůžeme, teď už je to v rukou generálu. A to je přesně ten problém, který definuje pozici prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil. Tahle pozice je ryze formální. Je to ceremoniální pozice, kdy on samozřejmě jmenuje generály, potenciálně podílí se na v úvozovkách vyhlášení války, i když to je samozřejmě daleko složitější, těch stupňů je tam mnoho, ale všechno vyžaduje kontrasignaci. Všude je kontrasignace premiéra, všude je potřeba souhlas vlády, souhlas sněmovny a tak dále. Čili z tohoto titulu ta argumentace, která byla běžně používaná v médiích, je naprosto nesmyslná. Nemá jakoukoliv logiku a nemá žádný právní ani osobní lidský rozměr a základ. To je první věc, o které bych se tady rád zmínil, aby se tato věc uvedla na pravou míru z hlediska mě jako vojáka. Další věc, co znamenala Ankara, respektive z pohledu mě jako člověka, který se dlouhá léta zabývá bezpečností a velmi úzkým rozhraním mezi bezpečností a politikou. Mimochodem je velice zajímavé, že naprostá většina politiků, kterých se zeptáte, co to je bezpečnost, jestli by dokázali definovat, vůbec netuší, o čem mluvím. Jsou úplně mimo. Nedokáží vůbec říct, co to znamená bezpečnost České republiky, co to znamená vytváření obrany schopnosti a co to je třeba doktrinální, co jsou doktrinální problémy, které s tím souvisí, protože Česká republika nemá žádnou obranou a bezpečnostní doktrínu. Nic takového jako základ definice rizik, které nám tady hrozí. Takže co Ankara? Prvním problémem sporu, tak jak vidím já jako občan, a nejsem to jenom já, je to vlastně širší konsenzus mezi lidmi, kteří se těmito problémy zabývají. Základním problémem, který tady vznikl v rámci toho sporu, nebo který způsobil ten spor mezi prezidentem a vládou, bylo to, že prezident republiky potřeboval dostat na mezinárodní fórum to, že nesouhlasí s vládou České republiky. Ten spor byl primárně vůči České republice o tomhle. Byla tady vytvořená určitá situace, kdy prezident republiky si mohl a nemusel, připomínám, to říkám na rovinu, připravovat určité předpolí pro budoucí rozjetí sporu s vládou, které by mohlo skončit jejím odvoláním. Ale to je čistě záležitost relativně úzkého kruhu lidí, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou České republiky. Další věc, která tady byla, samozřejmě jsou peníze. Obrovské peníze, které máme nalívat do zbrojení v rámci Severoatlantické aliance. Je to o vynakládání těch takzvaných až 5% HDP na zbrojení. Problém je v tom, že všichni mluví se o tom, že musíme dávat 5% HDP, až 5%. Ale 5% HDP, ne DPH, jo, podotýkám. 5% HDP na zbrojení. Jenže problém je v tom, na co to máme vynakládat. Protože to, co se tady po nás chce, je v první řadě, abychom se připravovali na jakousi válku, kterou nikdo nedefinoval, protože přesně tak, jak nikdo nedefinoval to, co chce Petr Pavel v té Ankaře, nikdo nedefinoval, na jakou válku my se vlastně připravujeme. V čem má spočívat budoucí bezpečnost České republiky? My potřebujeme vybudovat armádu, protože ji nemáme. Těch 4,5 až 5 tisíc bojovníků, které v současné době, kterými disponujeme, to je zhruba dvoudenní spotřeba na rusko-ukrajinské frontě. Dvoudenní, bratru. Teď si představte, jak dlouho tahle armáda vydrží. Česká republika nakupuje neskutečné množství výzbroje, kterou vlastně nemá kdo obsluhovat. Nakupuje neskutečné množství vozidel, neskutečné množství tanků, neskutečně drahých, zastaralých, neskutečné množství letadel, které se chystá americká armáda mimochodem vyřazovat. A vlastně vůbec nic za to nezískáváme. Ale, jak se ukazuje, jedná se v první řadě o to, aby se tyto peníze přesměrovávaly na zástupnou válku mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. A to je ten základní problém, který tady dneska vidím. A samozřejmě je to do značné míry podporováno zájmy zbrojařských koncernů, mezi které už dneska patří i české zbrojařské koncerny, nové české zbrojařské koncerny, Ať už to jsou impéria pana Strnada nebo pana Drdy a dalších lidí, kteří se tady v tomto, nebo pana René, no teď mě to vypadlo, majitel České zbrojovky, kteří se v této oblasti pohybují jako ryba ve vodě a samozřejmě jejich majetky rostou nade všechny meze v podstatě. Pan prezident se chlubí takzvanou českou tou muniční iniciativou. To není jeho nápad. Ten nápad zešel právě z těchto kruhů, kde zatím stál Omnipol, stály zatím firmy právě kolem pana Strnada a tak dále. Takže dneska se jedná o neskutečné miliardy korun, které my máme vynakládat na válku, která není naše. To je první věc, to je takový ten aspekt finanční. A samozřejmě já chápu pana Pavla, který je určitým způsobem do značné míry těmto, nebo nebudu říkat určitým způsobem, skutečně do značné míry, zavázán tady těmto lidem, kteří vlastně se v té zbrojařině pohybují a podporují ho naprosto otevřeně. Ten další aspekt, který tady je, je bohužel velmi takový nebezpečný, já bych to řekl asi takhle, je nebezpečný pro Českou republiku. Všimněte si jedné věci, ono totiž Ankara, a to si málo kdo uvědomuje, je labutí písní Severoatlantické aliance. Okamžitě po Ankaře, ona totiž Severoatlantická aliance, a to je zase moje oblíbená teze, neexistuje. A to, že ta existence Severoatlantické aliance vychází z takového velmi zvláštního procesu. Ona už před poměrně dlouhou dobou, zhruba koncem 90. let, chcípla. Nyní leží někde u plotu a to, co vidíte jako pohyb, je obrovské množství muších larev, které na ní hodují, a ta Severoatlantická aliance jako taková je ale mrtvá, protože jestliže neplní signatáři konkrétní smlouvy jeden jediný základní článek, který je závazný pro všechny, no tak to je asi špatně a ta smlouva je neplatná. Já bych, nevím, co mi na to řeknou právníci, ale článek číslo 1 říká, zavazuje, jako jediný závazný, zavazuje všechny členy aliance řešit veškeré problémy, které vzniknou mírovými prostředky v souladu s chartou OSN. V současné době nic takového nevidíme ani u jednoho jediného člena, velkého člena. Ani u jednoho velkého člena aliance, takzvaného signatáře tedy. Naopak vidíme tady obrovskou tendenci separování aliance a vlastně, víte, co je základní problém dneska? Spojené státy odmítli podílet na eventuální případné evropské válce. To je obrovský problém, který řeší v první řadě Británie. Všimněte si jedné věci, která nastala v souvislosti s Ankarou. Evropská unie schválila platby Británii za nákupy zbraní na Ukrajinu, za vývoj, nákupy a tak dále. To je to, co předtím schválila Spojeným státům. Takže Británie a Spojené státy mají dneska zhruba stejná práva z hlediska čerpání prostředků Evropské unie na nákup zbraní. A to je velmi zvláštní. Británie se totiž navenek, ono to má svůj reálný základ, Británie totiž se snaží poté, co Spojené státy vycouvaly z toho válečného úsilí jejich o likvidaci a rozdělení Ruska, tak se snaží zajistit si podporu všech ostatních zemí z evropských, Severoatlantické aliance z toho důvodu, aby v případě, že skutečně dojde k té velké válce, dojde ke sformování něčeho jako Grande Armée 2, tak aby tady bylo co nejvíce zemí, které se na tom účastní, jak ekonomicky, tak zbrojně, tak fyzicky, aby tady byl dostatek lidí, které bude možno dodávat právě do toho kotle této války, do toho mlýna, který dneska vidíme na Ukrajině. problém, který si bohužel naprostá většina lidí v Evropě, respektive my si to uvědomujeme jako lidi, kteří se tím zabývají, ale politici se tváří, jako by si to neuvědomovali. Teď bych krátce jenom se zmínil, paní Kalasová řekla, že nechápe, jak můžou ryby ovlivňovat globální politiku, protože mnoho zemí Evropské unie požádalo o výjimku v dovozu ruských ryb a lovu ruských ryb. Já to chápu, oni nerozumí tomu, že lidi potřebují jíst. Jo, to jde mimo ně, mimo tuto politiku Evropské unie. Ale na druhou stranu to samozřejmě je ten problém, na druhou stranu to má i svůj průměr do toho, že ti politici nechápou ani to, že my nechceme umírat. Jo? Potřebujeme jíst, nechceme umírat a válku nechceme. A spousta lidí prostě vůbec nepřemýšlí nad tím, že oni chtějí válčit s jadernou velmocí. Pořád hledají cesty, jak eliminovat tu schopnost Ruska použít jaderné zbraně, ať už vnitřním převratem, nebo schopností ty jaderné zbraně zničit předtím, než budou odpáleny, ať už to jsou drony, nebo cokoliv jiného a tak dále, obklíčit to Rusko nějakým způsobem a ty jaderné zbraně mu zablokovat. Amerika si uvědomuje, že tohle není legrace. Ta Trumpova slova nevyměním Manchester za americké Pensylvánie, někde za nějaké americké město, za New York, to má svůj hluboký význam. A vlastně on řekl, já za vás válčit nebudu. Evropa do dneška mávala klackem Spojených států, teď už nemůže. Proto ti Francouzi, proto francouzské jaderné paraplátko, proč francouzské, britské jaderné rakety jsou totiž blokovány ve Spojených státech. Velmi významná část raket Trident nemůže být odpálena bez kódů dodaných ze Spojených států. Takže to jsou věci, které my musíme brát do úvahy. Musíme si uvědomit, že se nás tady někdo snaží nahnat do konkrétního válečného konfliktu, který nemůžeme vyhrát. A je tady ještě jeden aspekt. Všimněte si toho, jak vznikla takzvaná balistická iniciativa, ochrana proti balistickým raketám. Česká republika v tom není. Pan premiér prohlásil, že možná bychom se k tomu přidali, ale má to jeden zásadní problém. Jedná se o výrobu a montáž těchto raket na území východních zemí. Německo má licence, Ukrajina je dostane a montáž by měla probíhat na území zemí, které jsou formálně členy NATO, ale nejsou členy té koalice balistické a vlastně tím pádem oni nechtějí vytvářet cíle pro potenciální jaderné údery na svém území. Vytváří je na území států, které nesouvisí s jejich územím. A to je problém, který by nás měl zajímat a měl by zajímat i naši vládu. A já si myslím, že tohle je takový leitmotiv, kterého bychom se měli držet. Ptát se, pane premiére, páni ministři, co děláte pro to, aby Česká republika byla bezpečná? Co děláte pro to, aby ta válka tady nebyla? Děkuji.
3: Děkuji vám, Jardovi Šlepcovi, díky vám, výborný. A nyní Jan Schneider.
4: Dobrý večer. Četli jste dneska noviny? Z kosmodromu Baikonur vystartoval Sojuz, který nese tři kosmonauty. Jednoho kosmonauta ruského, jednu kosmonautku ruskou a jednoho amerického kosmonauta. Toto je background všeho, o čem mluvíme. Včera psali zase v novinách, kolik procent zemí odebírá ruský zkapalněný plyn. Čili všechno, o čem se tady bavíme, jsou z jistého hlediska, omlouvám se, blbosti. Ta realita je trošku jinde. Druhá světová válka vznikla nad kritickou koincidencí chamtivosti a fanatismu. Ten fanatismus shledáváme, ale kdyby nebyl krmen tou chamtivostí, to znamená těmi investicemi západního kapitálu, tak by Hitlerovi pohromci do dneška akorát vyhřvávali v mnichovské pivnici. Z tohoto hlediska, když zjišťuju, jak se ten fanatismus, ten antirusismus rozšiřuje tady po celé Evropě, tak a teď mě promiňte, nekamenujte mě, tak já si myslím, že ten Green Deal je opravdu mírotvorná iniciativa, protože, jak říkal Ivan David, Evropské společenství uhlí a oceli se změnilo v Evropskou unii bez uhlí a bez oceli. Ale to je zase velká brzda válečnému úsilí, čili když tady tomu fanatismu se nic nepostaví, tak jedinou brzdou bude to, že na to prostě nebude. Že ty tančíky je možný vyrobit za použití obrovského množství zajímavých vzácných kovů a obrovského množství energie. Když nebude, tak se bude válčit jenom bombou. Já bych se tady chtěl vrátit k tomu prezidentovi ještě. Pan profesor Gerloch tady řekl krásnou věc, že prezident má mít takovou v podstatě brzdící roli. A tento chaos nastal, když on jako správný motorkář zatáhl za hemt a akceleroval. To je absolutní nepochopení nebo dokonce zneužití ústavní role prezidenta. Ještě jednou takový detail ze srovnání těch ústav vyplynul, že do roku 92 včetně měl prezident, když přišel na vládu, právo jí automaticky předsedat. Zákonodárce ve své moudrosti, jako kdyby tušil, kdo se na tom radě mocne, toto vypustil. Čili to, že se prezident domáhal, že má automaticky právo předsedat té misi do Ankary, je naprostý nesmysl, protože toto z té ústavy vypadlo. Co se týče toho zastupování, ano, to zastupování je, zastupování státu navenek je vlastně formální, protože neřeší to obsahové. On by totiž musel mít, on by musel zastupovat ten stát v intencích vládou schváleného mandátu. To nenastalo. Tady je velmi pravděpodobná ta obava, že by tam něco žvejknul a on by v podstatě mluvil jako prezident republiky, mezinárodní společenství by mluvil svým způsobem závazně, ex cathedra. A pro nás by bylo hrozně těžké se z toho vymanit a říct a dokázat před arbitráží, že na takový výrok, takový názor neměl právo. Mimochodem, Tomáš Garrigue Masaryk měl velké problémy s publikováním svých článků, které si musel nechat schvalovat vládou. A tak občas publikoval pod pseudonymem a pak za ním chodili ministři, říkali, pane prezidente, váš styl je tak unikátní, že prostě jsme to poznali, takže prosím vás, dodržujte pravidla. Čili to bylo jeho, které měl i TGM na sobě. Tadyhle ještě k tomu je důležitý, někteří lidé se smějí pojmu duch zákonů. Já se tomu nesměju, protože si myslím, že právě ze srovnání těch ústav je určitá trajektorie vysledovatelná a že opravdu nevede k tomu prezidentskému systému, ale vede spíše docela důsledně k tomu kancléřskému, k tomu neprezidentskému. Co se týče Ankara, já jsem tady zaslech Angara, dokonce to je taky hezký od Ankary k Angare. Tady je důležitý, já to s tím vždycky potravuju, ale on to fakt platí. Sledujte toky peněz. Sledujte toky peněz před Ankarou a po Ankaře. tady se prostě ty peníze jednoznačně z té Evropy vysávají do Spojených států. Teďka další podobný úkaz. Prezident Trump řekl, že hormuzský průliv budou ošetřovat Američané, že za to budou vyžadovat 20% převážené hodnoty, pak teda milostivě slevil na 100% a pak to předpořil. On jako koňský handlíř, to je každých 5 minut, to má jinak, že ty státy, které budou provážet ty produkty hormuzským průlivem, by se zavázali k investicím do amerického hospodářství. Takže to je zase další zdroj, jak hrnout peníze do toho umírajícího amerického hospodářství. Já skutečně nevím, kdo tam bude dělat rukama, protože ona ta schopnost pracovat se velmi rychle v těch společenstvích ztrácí. No, víme, o co jde. Co se týče takového dojmu z té Ankary, je to něco podobného, jako jsme kdysi čítávali to rudé právo, že to je vlastně všechno úplně jinak. Když říkají, že je nejsvornější a nejsilnější formě, tak to vypadá, jak tady Jarda řekl, ano, je to takový ty poslední záchvěvy, protože se rozpadá. Je tam zajímavý vysledovat vlastně ten rozdíl. Ono se to, Babiš to tak jako nakous v té iniciativě těch 9 států řekl, že by se k ním přidal, ale bez Anglie. Tady to je zajímavé, prostě to je ta střední a jižní Evropa versus ta severní divoká vzteklá lajina, Velká Británie, Skandinávie, Polsko a Pobaltí. Tady se ta Evropa v podstatě takhle štípe, že ten střed a jih je mnohem moderátnější než ten sever, který je opravdu jako docela šílený. Další věc je zajímavá, přečetl jsem a v pátek o tom budu mluvit s Kateřinou Dostálovou trošku podrobněji, doporučuji přečtení zprávu Evropské komise o Ukrajině za loňský rok. Je tam spousta žvástů, ale pak to přichází, je tam asi takových 12 bodů, které jsou velmi tvrdý a velmi adresní. Začíná to tím, že odsuzují tu konfrontaci s Polskem, kterou jednoznačně Evropská komise tam píše, že ji zavinil svévolně Zelenský. To je jako dost tvrdý, ale je to asi bod 89. A oni zřejmě počítají, že k tomu jako nikdo nedojde. Pak je tam veliká kritika ústavního soudu, soudnictví, trestně právních orgánů a dokonce tam i kritizujou, že nerespektují ochranou zónu, nějaká přírodní rezervace, kde chtějí postavit ty větrníky. Tohle to dokonce píše Evropská unie, což je zajímavé. Ale těch kritických bodů tam je hrozně moc. Souvisí to i s tím, že třeba tento týden paní Knapová v Právu, která píše to fanaticky pro-ukrajinsky, nějak nevím, co se stalo, ale ona tam napsala jako zdrcující kritiku současné společenské situace na Ukrajině. A v podstatě to vyznělo v intencích toho, co teďka dal ten rozhovor Zalužný. Takže to vypadá, že ta Ukrajina je v podstatě asi, se tam bude něco rychle měnit, protože ten Zelenský asi bude odstraněn a vypadá to, že někdo tomu Zalužnému dělá cestičku k moci. Další věc je, že ta Ankara se odehrává v okamžiku, kdy Rusové dobili Pokrovsk. Ono se o tom málo mluví. Tam v roce 2014 Ukrajinci začali z ničeho nic budovat. Já nevím, jak je to vzdáleno od ruských hranic původních, ale říkají tomu Fortress Belt. Je to něco podobného jako v té Gaze, to znamená desítky, stovky kilometrů podzemních tunelů v několika patrech. To je těžce opevněné území, které dosahuje asi 50 kilometrů, které Rusové strašně těžce dobývají, protože válčit v městské aglomeraci je hrozně těžký a ještě když je to takhle podsklepený, tak to je téměř vyloučený. Rusové to musí dobít, protože tam jsou odpalovací místa pro rakety, které jsou opravdu několik minut od Moskvy. Takže tam to je prostě, jak se říká, conditio sine qua non. Prostě bez toho ta válka skončit nemůže. Co ještě tady mám? Jo, velice cenou formulaci řekl Jan Campbell, když mluvil o té Ankaře, velice lapidárně to shrnul, že členské státy jsou udržovány ve strachu, který je trošku absurdní, a zároveň jsou udržovány v takové pocitu bez strachu ze zadlužení. Čili naprosto děsivě jsou tlačeny k tomu, aby zbrojili, a zároveň jsou cíleně zbavovány strachu z toho, kde na to vemou a jaké budou ty důsledky toho. To je velmi zajímavé, je vlastně dvojí zneužití, dvojí manipulace se strachem. Jak tady Jarda řekl správně, ta Washingtonská smlouva má pouze jediný závazek. Před mnoha lety s tím začal o tom úporně až otravně mluvit Miroslav Polreich. A myslím, že by měl velkou radost z toho, jak se to dostalo do povědomí, protože on neustále rozlišoval mezi tím závazkem a tím článkem 5, který je vlastně dohoda o tom, že když někoho napadnou, tak ty ostatní podle svého uvážení mu pomůžou. To znamená, že tam třeba dodají kojenecké vody a deky. Takže to je ten článek 5, vlastně, který to je zase další šílená demagogie. Důležitá věc je ta, že oni tady naprosto bezostyšně používají slovo strašení. A to znova odpovídá tomu, co říkal Jarda, že ta Washingtonská smlouva je reálně mrtvá, protože v tom článku 1 se říká, že bez použití hrozby. Tam je dokonce to odstrašování explicitně vyloučeno. Státy, členské státy na to nesmějí nikoho odstrašovat. Jenomže ono, už slyším protiargument, který bych docela přijal, že to je totiž odstrašování jenom hubou. Protože odstrašování procentama, slibama a odhodláním a tvrzením o jednotě opravdu jako nikdy nikoho neodstrašilo. Mezi náma, kdo tady mluví o procentech, že musíme v rámci obrany státu vynakládat nějaká procenta, takový člověk efektivně patří do psychiatrické léčebny. To asi všecko. Děkuju.
1: Tak děkuju moc. Prosím vás, jestli budete mít mezi sebou navzájem nějaké dotazy, jako vy čtyři, jako, nebo reakce, můžete. Jinak bych pak požádal přítomné hosty, kdo chce vystoupit, tak aby se sem dostavil a dostane potom mikrofon. Paní senátorka Hamplová.
5: Dobrý den, já bych vás chtěla hlavně pozdravit, já jsem ani nečekala, že budu vystupovat, když mám tady takové hosty, já jsem přijela na ně, tak jsem si psala poznámky. Já jen možná ze dvě, ze tři poznámky, které snad přijdou na vhodnou půdu. Především bych se vrátila k Ankaře. My jsme se tady s panem profesorem, aniž jsme se domlouvali, zhodli na tom, když to celé vzešlo, tak jsme řekli, to není žádná kompetenční žaloba, to prostě nemůže ústavní soud použít. Předběžné opatření nemůže použít, všechno se stalo. takže jsme se pořád ještě přiučili. A protože já jsem také tedy povoláním právnička, pořád se cítím více advokátkou než senátorkou, takže vždycky říkám kolegům v Senátu, kde už tak třetina, bych řekla, používá vlastní rozum a už se tam dá sem tam něco prosadit. Doufám, že teď na podzim tam ještě přijdou nějaké posily a také jim některým snad pomohu. Takže opravdu Senát by potřeboval posílit. Já to totiž nazývám tady, že tady vládne totalita názoru. Já jsem to zažila, já jsem je trošku, budu používat českou mluvu, já jsem je na Kroměřížsku převezla, tam postavili do Senátu silné strany. Já jsem se opřela o starosty, protože mou oblastí je samospráva, od toho ústavní právo, tak mě starostové pomohli a když to řeknu, všechny jsme je převezli, oni to nazývají syndrom Kroměříž. Já doufám, že podobných syndromů bude víc, podobných kandidátů, protože opravdu to, co se tu děje, já to tady poslouchám, tak opravdu nevěřím svým vlastním očím. Já jinak taková poznámka ještě, já jsem měla díky svému věku, já to netajím, že mám 61, tak jsem osobně potkala všechny prezidenty. To se tak stane jako studentka pana Havla, potom jsem s panem Klausem dělala kampaň kdysi dávno v 90. roce, potom jsem byla po boku Miloši Zemanovi a teď máme pana Petra Pavla, jak bych to řekla, osobně to vidím jako největší nebezpečí pro Českou republiku, říkám upřímně. Potkala jsem všechny. A potom poslední poznámku, když jaksi zešla situace Ankara, že tam jel i pan prezident díky rychlému rozhodnutí ústavního soudu, kterému jsme se všichni divili, známe lhůty ústavního soudu, tak jsem řekla, když jsem se dívala na všechny ty reportáže a měla jsem i některé přímé kontakty, protože jsem teď přímo, já mě Lvové, tak mi tam scházelo slovo mír, proto jsem velmi, velmi, taky jsem to publikovala hned, snažím se trošku to PR-ko těm názorům na Facebooku dělat. Mám tam 102 tisíc příznivců, takže doufám, že tam také kus práce udělám, ale říkám, jako právnička, jako člověk, který se kolem té politiky nějak pohyboval a pokud teď se mě ptají někteří novináři, proč jsem vlastně šla jako kandidátka do Senátu, tak říkám, je to sebeobrana, že by bylo doporučováno, ať přeruším advokacii, ať přestanu zastupovat lidi tehdy v té době. Tak já jsem řekla, nejlepší obrana je dostat se do Jámy Lvové. Podařilo se, tak teď doufám, že teď ještě tam nějakou kus práci udělám. I panu profesorovi se budu snažit pomoct. Doufám, že se ocitne v Senátu, bylo by to skvělé. A musíme se opřít o vás. Ani nevíte, jak já i z té Moravy přijedu sem na ty 2 hodiny, že tady nabiju energii, jak co se týká tady přednášejících, tak vás. Protože někdy jako tam přežít v tom parlamentu, jako člověk, který je z praxe 25 let, tak někdy se křižuju. No, takže jenom tak jsem chtěla tady tyto poznámky. Slovo totalita názoru nesmíme připustit, vy jste Čestmír Strakatý, jenom co se s někým vyfotil, tak už je to katastrofa. Kompetenční žaloba nebyla kompetenční žaloba a v Ankaře chybělo slovo mír. Pokud tam ti pánové směřují k válce, tak já tedy ne.
1: Děkuji moc, paní senátorce. Prosím vás, já mám dotaz do publika. Jestli by nám nějaký ekonom nemohl říct, co to znamená těch 20% státního rozpočtu na obranu, když dáme. Co nám zůstane, kde budeme škrtat, abychom toto splnili, těch 20%. Máme tady pana docenta Valenčíka, jestli by nám to nevysvětlil třeba. Radíme. Nebo jiní. Chcete zatím jako... Pojď sem, prosím tě. Prosím vás, potom, kdo budete mít zájem diskutovat, tak přijďte sem a postupně vás, jak si budeme pouštět sem na to. No. Budete taky, jo. Dobře. No. Takže docent Radim Valenčík z Vysoké školy finanční a správní. Jinak uvítáme další názory, další dotazy. Pak ještě dáme slovo našim referentům a teďka Radim.
6: Tak napřed řeknu něco, čím naštvu všechny, ale předem říkám, abyste mě nesloukli, že neříkám svůj názor, ale takhle asi myslí někteří z Evropské unie. No, když vydáme na zbrojní, tak to je ten typický keynesiánský multiplikátor, že jo? A tím vytvoříme ty pracovní příležitosti, protože ty peníze, které se na to dají a nerozkradou, teda to je podmínka toho multiplikátoru, jo? Tak vytvoří další pracovní příležitosti a ty vytvoří další pracovní příležitosti. Má to nějaký vzoreček 1/1 a tak dále, je to součet geometrické řady. Tak na to se spolehá, tak v Evropě bych na to moc nespoléhal, teda zase Evropa, to je od Uralu, že jo. Pak ještě nějaká Evropa za Karpatí a pak je ta naše malá, ten malý evropský výběžek, který má ještě řadu dalších výběžků, jako Pireneje a Peniny a podobně a ostrov jeden. Takže nejsme pupkem světa. Já jsem teďka četl nějaký článek, že se Zetor přestěhoval, že to je celý úpadek do Indie. Mě to hrozně mrzí, protože jsem 3x o prázdninách pracoval poctivě, jsem si nemohl utřít ani pod čela, protože tam pracoval můj tatínek a řekl, ty si musí vyzkoušet dělnickou práci, tak jsem dělal na lince. A pak jsem věděl, že půjdu studovat vysokou školu. Ano, ne, ještě po čtvrtý potom. A ne, já mám negaranci. Ona intelektuální dřina taky není žádná sranda, jo. Vím, o čem mluvím a srovnávám to. Víte, ta Indie, on se nám ten svět směje. My jdeme do úpadku a ještě k tomu si nahráváme a to je ten největší problém, že ta stará dobrá Evropa je dneska kriticky ohrožena. Já uvedujeme jeden příklad. Já už jsem něco tady prožil, jsou tady tak lidé srovnatelné s mým věkem, ale já si pamatuju ještě Konrada Adenauera, potom Helmuta Schmida, pamatuju si Willy Brandta, pamatuju si Mitterranda, pamatuju si De Gaulle, když ještě v přímém přenosu v československé televizi řekl, až je svobodný Quebec, když se vracel z toho. Pamatuju si Urho Kekkonena, pamatuju si Olofa Palmeho a tak dále. Kde jsou ti lidi, kam se ti čerchmanti schovali? Teď tady máme přece takovou ubohost, to je o 3 řády níž povahově a tak dále. Kdo dosazuje tyhle ty, pozor, aby to by mohlo být trestný, že jo? Tyhle ty ne úplně morálně a intelektuálně vyspělé jedince, pokud bychom použili to srovnání z těch 50. 60. let. Kdo zarazil ten proces, že nám v Evropě bylo lépe a lépe a proč? A proč se to stalo? Co se vlastně děje? Já zakončím jedním, protože to by bylo na další toho, a tady chce vystoupit určitě řada dalších lidí. Přemýšlejme o tom a já věřím v jednu věc, že pakliže chceme dosáhnout obratu, tak musíme vědět, odkud kam jdeme a co dělat. To je to nejdůležitější. A to bez ty vize, ano, tu já pěstuju. Já tě pozvu hnedka asi za 2 zase k nám. Vždycky má největší úspěch. Jsou 2 lidi, kteří mají největší úspěch v tom okruhu těch lidí, kteří intelektuálně pěstují vizi. To se ještě, jestli uhodneš, kde je ten druhý. Správně. Jo, tihle 2, ještě musím pozvat někdy tebe, protože ty se mezi ně zařadíš. Jo, a to je zajímavý, který lidi, tam nejsou žádní asi hlupáci, a to už zase mluvím moc, jo, takže... A díky moc, že jsi mi dal slovo. Nepočítal jsem s tím.
1: Díky, Radime. Tam je otázka, já ho teda kdo jsou vlastně ti političtí představitelé států evropských, jakou mají perspektivu znovu zvolení. Jo? To je po 20% volitelnosti. A to je Británie, Francie, Německo, všichni a tak dále, jasně. No. Jo.
7: Kde na to vezmeme? No to oni zvolí tím multiplikátorem, že zafunguje. No, jako nejtvrdší keynesiánci, no, takhle ta ekonomika funguje. Ale já myslím, že půjdou 20% ve volbách do pryč.
1: Radíme, no, tam je jasný, že pokud si dá 20% státního rozpočtu, aniž ho zvětšíš, tak musíš něco ukrojit a sebrat. Že? Takže tam, kde se dá krájet, školství, kultura, zdravotnictví, penze, doprava, no, či se zadlužíme, no. Pan profesor by chtěl ještě něco dodat, je to kandidát do Senátu za okres Kladno.
8: Děkuji, ne, spíš jako otázku na kolegy, jestli se to vlastně s tím zbrojením a přípravou na válku myslí vážně, a co, jaká je teda představa toho konce té války, že jo, ono se uvádí, že jako válka se snadno zahájí, ale hůř se ukončuje, že nikdo neví, jak to vlastně pak dopadne, jo, což se historicky několikrát ukázalo. Čili jestli to skutečně není míněno jenom jako vytváření určitého strachu, určité atmosféry, prostě plus peněz, jejich využití určitými skupinami vlastně korporací. Jinak trošku bych upozornil na první světovou válku, než na tu druhou. Já si myslím, že tehdy se všichni jako hlásili k tomu, že nechtějí žádnou válku a že vlastně se snaží jakoby tomu zabránit, ale že hold ten druhý jako ji rozpoutal, tak se nedá nic dělat, než do toho jít. Aby tohodle se obávalo možná víc a takové tendence se trošku jako podle mě teď objevují. Než jako cíleně, že by tedy se připravovalo jako jasně tedy rozpoutání nějakého vojenského konfliktu. Jako vlastně my ho nechceme nikdo a tvrdí to vlastně téměř všechny státy, že se jako brání někomu a co k tomu říct. Jinak teda souhlasím zcela, to je poslední věta jenom, že je třeba číst Washingtonskou smlouvu celou ve všech těch kontextech a nikoli vytrhávat jedno ustanovení, ale to platí obecně o zákonech, mezinárodních smlouvách, jiných smlouvách a tak dále.
4: Sledujte stopu peněz, čili do jaké kondici byly státy před první světovou válkou, po první světové válce, před druhou světovou válkou, po druhé světové válce, před studenou válkou, po studené válce a teď. To je moje takové laické téma a je tady potřeba upozornit, po první světové válce německé reparace byly řešeny Davisovým a pak Youngovým plánem. Po druhé světové válce Marshallův plán, to je, před chvíli jsme mluvili o umělé inteligenci, když si tam zadáte téma negativní důsledky Marshallova plánu, tak nedostanete vůbec žádný výsledek, protože to je jako docela utajovaný informace. Já jsem si koupil nedávno knížku Státní nakladatelství politické literatury z 50. let, to docela doporučuju, o Marshallově plánu, jeho důsledky v zemědělství, takže jedním z těch důsledků bylo, že se do Itálie začaly dovážet špagety. No a potom po studené válce Washingtonský konsenzus, čili ono to vždycky znamená, že se nějaká země roztříská, pak se dá dohromady za jejich vlastní peníze a ty pohledávky se pak kapitalizují, čili vlastnicky se ten západ dostává krok za krokem na východ. Čili to je to Drang nach Osten v ekonomickém smyslu. Já, než dám slovo Jardovi, bych tady chtěl jenom říct takový poznatek, že to válečné štvaní jde většinou z těch militarizovaných kruhů. Generálové prostě vymýšlejí neustále plány. Pak ale zatím se to, protože jsme tady, tak jsme to ten Rubikon nepřekročili. Zatím se to vždycky stalo, že když ti politici už byli tak schamprnělí, že by do toho šli, tak to byli právě ti generálové, kteří dali nohu na brzdu a říkali, vy jste úplný blázni, vy nevíte, o čem mluvíte. Já se teďka obávám, že ještě zatím mají nohu na plynu, že jdeme proti té zdi. Zatím moc těch generálů nebrzdí, ale zdá se mi, že ta doba nastává

0: zastavit, když ten někdo po vás chce, abyste všechny jaderné zbraně zlikvidovali a on přitom jako, že vlastně zlikviduje zbraně, který má teďka jako nápad, že by je vyrobil. Takže on nevyrobí ty zbraně, který by vyrobit chtěl, aby na druhou stranu zlikvidujete ty zbraně, které máte. Tak takhle v podstatě podle Scotta Rittera vypadaly ty odzbrojovací rozhovory mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a nyní Ruskem. Takže zatím ta tendence podle mě teda ještě není, ocitáme se na určitém bodu, kdy to se to zvrátí, jako zatím se podařilo vždycky, anebo...
1: Já se ještě zeptám, my chceme vydávat teda pětinu našeho státního rozpočtu na obranu. Patří do toho, no ne jako stát, patří do toho i výstavba třeba civilní obrany. My si pamatujeme, že každá školka měla kryt. Obyvatelstvo mělo kryty a tak dál. Existuje, jsou to peníze i na to. To se úplně zrušilo, zanedbalo, to neexistuje, kromě nějakých muzeí, jako je Mišov. Takže existuje teda i pohled, že ty částky obrovský miliardový budou na ochranu obyvatelstva civilního, nebo jenom tak špiček armádní do Prokopského údolí. Děkuju.
2: Neexistuje. No, není důvod, protože na obyvatelích nezáleží. Záleží na výsledcích. A v České republice už vůbec ne. Helsinky si vybudovali obrovský komplex a teď, jak se to profláklo, tak je tam obrovský průšvih, protože obyvatelé Finska se nutně ptají, proč jenom Helsinky. A je to velice zajímavé, co se tam rozjelo. Já tam mám kamarády, takže to mám z první ruky. Ale takhle, já se vrátím trošičku k té otázce. Tady já trošičku si dovolím nesouhlasit s Honzou. Nesouvisí to příliš s generály. Ono, jak říkal jistý Klausewitz, válka je pokračování politiky jinými, tedy válečnými prostředky, říkám to dobře, válka. Předtím předchází ekonomika, politika a tak dále. Ono dneska je spíš otázka, kdo ty generály pouští z řetězu. A z řetězu je pouští banky a obrovské bankovní korporace, které na tom vydělávají. Na tom nevydělávají státy. Na tom vydělávají v první řadě banky a bankovní korporace, které vlastně půjčují na ty války. Protože my si půjčujeme a budeme to muset splácet. Třeba to, že se nepodílíme na splácení některých věcí, je jedním obrovským přínosem této vlády, který bych jako, samozřejmě mám velmi významné výhrady k některým věcem. Ale tohle je jedno obrovské plus, které tady si u mě jaksi zapsali. Takže, hele, není to jenom, takhle oni nestraší. Protože když chcete vypadat reálně, válečně, tak musíte těmi mít čím haraši. Jo? Jenže bohužel, a já si zase vzpomenu, trošku s odbočím, předpokládám, že většina lidí viděla film Na kometě. Když se zbavili kanónů ve prospěch těch řachtadel, kterým odrážely ty dinosaury, odháněli, a pak najednou jim ty kanóny chyběly. Hele, tady se rozjela neskutečná fantazie ve smyslu drony vyřeší vše. Ale oni ne, protože to je velmi specifické. V současné době to je specifikum války na té Ukrajině. Ono předtím to probíhalo samozřejmě i byl to problém té války tam mezi Azerbajdžánem a Arménií a podobně, ale v Líbii teď se to ukazuje také i v té oblasti války vlastně Izraele kolem a tam těch okolních států. Takže ty drony mají obrovský význam, ale není to samospasitelné. Je to čistě otázka tady tohle problému, který tady dneska máme, kdy je primární snaha zlikvidovat Rusko vnitřním rozpadem. A to je leitmotiv právě toho, co se v současné době děje. Jenže Rusko drží furt. Naopak posiluje svoji pozici na mezinárodním poli. To, že ho nemáme rádi my v Evropě, že Američané

0: Ukrajini, pokud uvidí, že to Rusko jde do kytek, tak se přidají, samozřejmě. Ale to neznamená, že to Rusko je izolované dneska. Čili ano, je tady otázka přípravy na válku, která je realistická formálně, ale ve skutečnosti to není příprava na válku. Je to jenom podpora války, která probíhá.
1: Děkuji, já přirozeně naváži, ale nezdržím vás dlouho. Ta příprava na válku, nevím, určitě sledujete televizi a mě překvapuje, kolik válečných filmů ze všech možných dob, provenience vlastně americké především, vlastně se promítá. Jako mě to až zaráží, nejen vlastně jistá, řekla bych, jistá vzpomínka na vítězství v druhé světové válce, ale takový ten, ne duch zákonu a duch spravedlnosti, ale vlastně to opěvování té síly podpořené vlastně tou technickou dovedností, která fascinuje mladé lidi. Fascinuje mladé kluky, malé kluky od 8 let do 20 a dál. To si myslím, že je docela, vůbec nechci hovořit o tom, že by se měli nějakým způsobem kontrolovat programy vysílané ve veřejné televizi, ale myslím si, že tímto postupným krokem, vlastně, když nevíte co a pustíte si dvojku, tak tam často nenajdete nic jiného. Já si říkám, proč se nepromítá, já bych řekla, týdenně opakovaně seriálově, Kdyby tisíc klarinetů. To byla tak úžasná myšlenka, která byla originálně provedena. A to vůbec nikde nenajdete, téměř jenom v archívech. A myslím si, že tak to je jeden takový krok, jedna taková poznámka, kterou jsem chtěla uvést, že vlastně v tom veřejném mediálním prostoru nebo vůbec ve veřejném prostoru se jaksi glorifikuje síla zbraní jako pocit naplnění, jako pocit seberealizace pro slabé, kteří si možná představují, že válka je jenom vlastně válkou za počítačem, že je to prostě hra, protože ta skutečnost, jako ta možnost být zraněn vlastně nikoho ani nenapadne. Nebo ta možnost vlastně těch velkých škod na lidských životech a tak dále, to nebudu tady rozvíjet. No a ta druhá věc, která mě napadá, je to, že skutečně ta výchova, nechci říct výchova k občanství, ale výchova k té lidské solidaritě jaksi vyprchává v tom veřejném prostoru. A já se pohybuji mezi mladými lidmi a vlastně si říkám, kolik, jak falešné, podle mě, falešné představy mají o tom, že populismus, že nositelé populismu jsou jenom ti, kteří žádají zlevněné jízdenky na traťové linky, na vlak nebo po železnici, že vlastně populismus je něco, co patří těm, kteří jsou marginalizovaní a vlastně jim nic jiného nezbývá, než se chovat tak, jak se chovají. A mělo by se jim odejmout volební právo, no kde to jsme. Tady chybí, řekla bych, to klasické vzdělání. A nevolám po tom, že všichni mají mít vysokou školu. Ale říkám si, že vlastně, já když mohu citovat, tak velice ráda vzpomínám, Stefan Zweig napsal Svět včerejška, poslední knížka, kterou napsal, a vzpomínal na to, jak on studoval 12 hodin denně a ještě potom 16. hodinu v kavárně recitovali vlastně klasiky Homery a jiné vlastně klasické autory a básníky, a říkám si, tohle byli nositelé té evropské vzdělanosti, evropské civilizace, a dneska se rozplývá ten potenciál intelektuální vlastně ve velice triviálních hrách, ve triviálním zkoušení ano, ne, A, B, C, D, multiple choice, a všechno získat lehce a mít pocit, že vám mám navrch právě proto, že jsem mladý. A já samozřejmě fandím mladým, to není žádná averze, a říkám si, že někde ten potenciál, ten kapitál té mladé energie angažovat se pro něco, tak vlastně někde vymizel. A obávám se, že v té přípravě na tu válku se počítá s tímto deficitem. Jo?
2: George Friedman napsal knížku Příštích 100 let. A tam jedna z jeho fantastických věcí je, že Amerika vznikla válkou, žije válkou a její budoucnost spočívá ve válce. Mimochodem řekl tam jednu věc, která mě způsobila, který existenciální šok, že Amerika vyváží destabilizaci. Já jsem si myslel, že je to bolševická propaganda, pak mi to potvrdí analytik CIA. A k té válce já řeknu, jak se takhle dvě dámy baví na večírku a ta jedna říká, já jsem ze starého amerického rodu. Můj dědeček bojoval u Gettysburgu, můj otec bojoval v Koreji, můj bratr bojoval ve Vietnamu, můj syn bojoval v Iráku a ta druhá říká, my God, a dokážete vy žít s někým v klidu vůbec?
0: Já jsem požádal jenom o tu technickou poznámku, respektive oni budou dvě. Ta první technická poznámka spočívá v tom, že obrovské množství těch filmů o válce v současné době se týká fašistického Německa, kdy vidíte Hitlerovy tajné zbraně, Hitlerovy velké stavby, Hitlerova letadla. A to je pořád stále symbolika, která se stává pro ty lidi běžnou, tu, kterou vidíme dneska třeba na Ukrajině běžně používat. Takže to jsou věci, které svědčí o určitém trendu v Evropě. A ta druhá poznámka, ano, je tady obrovský problém mladých lidí, kteří, já jsem takhle, odbočím, já jsem zažil válku. Na rovinu říkám, že to, co zapomínají autoři obrazu o slavných válce, o slavných války, jsou vnitřnosti, krev, zápach, utržené končetiny. To jsou věci, které já jsem viděl. Nepřeju to nikomu, aby to zažil. A je to jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem jedním ze zásadních odpůrců toho, abychom šli tím směrem, kterým v současné době jdeme. A to je to, co já si přeju pro nás všechny, aby k tomuhle nedošlo.
3: Děkuji. Takže prosím vás, jsou tady nějaké dotazy nebo příspěvek? Pojďte se, představte se, prosím vás. Stručný dotaz.
4: Dobrý večer, Kratochvíl. Mám v podstatě dva dotazy. První je snad na... Na mikrofon. Nejsem zvyklý mluvit. První je na plukovníka Štefka, jestli by ve stručnosti objektivně nás seznámil se současnou situací na ukrajinsko-ruské frontě a za druhé možná na všechny, co říkají úvaze nebo informaci, která proběhla, že celá Ankara byla vlastně Potěmkinova vesnice, protože se dohodli tři pánové mezi sebou. Trump, Erdogan a Putin. O dalším vývoji či nevývoji války. Děkuji.
5: Čili kdo co chcete?
0: Já, pro případné příští tazatele zacházejte s tím jako ze zmrzlinou, s tím mikrofonem, pokud nejste zvyklí, ale neolizovat. Taky jsem si na to... To bylo víceméně žert, to nebylo samozřejmě nic proti vám. Takhle. Nevím, začnu asi tou Ankarou, protože to je jednodušší. Ne, není to pravda. Protože za tou Ankarou stály úplně jiné síly a v první řadě stojí zatím britský kapitál, zájmy Francouzů, Němců. Jak se říká, Němci se hodlají znovu vrátit do civilizované společnosti. Snad se jim to tentokrát povede, ale věřme, že to nebude tou cestou války. Ten dotaz byl asi jednodušší, nedomluvili se. Oni samozřejmě jednají, ale nebylo to o Ankaře. Takže to byla ta první věc a ta druhá věc, situace na frontě. No já nevím, aby mě nezavřeli. Jo, ona to není tak úplně jednoduché. Takhle, jsou tam dva základní směry. Ten první se odvíjí od vlastně předání, jak bych to řekl, takové té v podstatě podmínek kapitulace, které se pokusili vnutit Lavrovovi přednedávnem zástupci tří zemí, Francie, Británie a Německa, což oni jim v podstatě snažili se předat kapitulační akt. To byla urážka non plus ultra, samozřejmě Lavrov na to nenaskočil, udělal z nich pitomce, viděl jsem, jak odjížděli naštvaní. To bylo regulérně snaha předat Rusku podmínky, za kterých je ochotná Británie a Evropa, respektive, já netuším, co je Evropa totiž. Já vím, co to je světadíl, kde končí, kde začíná podobně, ale netuším, co je Evropa v podání současných médií třeba. To je úplně mimo mě. Ale v podstatě Evropská unie prezentovaná takhle. Severoatlantická aliance, která je v současné době zásadní vojenskou složkou Evropské unie, Evropské země, Severoatlantické aliance, reprezentované Francií, Británií a Německem, se pokusili předat podmínky kapitulace Rusku oficiálně. Ruský kapitulace, ano, já předpokládám, že jsi to četl. Oni to samozřejmě se tomu vysmáli, udělali z nich blbce, což dobře učinili. A to je jeden směr, to znamená, dneska se mediálně v celé Evropě, a je snaha to implementovat nebo implantovat i do Ruska, vytváří zdání, že Rusko prohrává díky tomu, že se Evropě a Spojeným státům se daří prostřednictvím Ukrajiny napadat území Ruska dálkovými drony a ničit vlastně kritickou infrastrukturu, kterou využívá nejen Rusko, ale i mnoho ostatních zemí v Evropě. Je to ničení těch různých rafinerií a podobně, to je obdobné jako v současné době to, co dělají Američané v Hormuzském průlivu. Totéž dělá Evropa prostřednictvím Ukrajiny v rámci Ruska. Čili to je úplně stejná situace. Vytváří se nedostatek ropy, plynu a vytváří se zároveň zdání, že Rusko prohrává, protože to nedokáže zajistit. To je jedna situace. To je taková ta strategie, kdy se snaží vytvořit celosvětové zdání, že Rusko prohrává. A v rámci Ruska samozřejmě vytvořit nespokojenost toho s tím, co se tam děje. To je globální pohled. A pak je samozřejmě pohled lokální, ve kterém to Rusko jednoznačně zvítězí. Vojenský Rusko vítězí. A Ukrajina je stále blíž a blíž reálnému zhroucení, protože překročila ten Karagandův, tuším, že koeficient, kdy není schopná doplňovat armádu. Pokleslo množství bojeschopných lidí pod úroveň, kdy ta Ukrajina je schopná válčit. Proto v současné době probíhá v celé Evropě snaha vytvořit podmínky pro vracení takzvaných, jak říkají tomu, lidi, kteří podléhají odvodu na Ukrajině, je vrátit na Ukrajinu. Polsko se na to chystá naprosto otevřeně. Čili my se můžeme připravit na velký příliv imigrantů, ukrajinských imigrantů z Polska. Na to připraveni nejsme. Mimochodem víte o tom, že Česká republika je jediný stát v rámci Evropské unie, který nedokáže dodat do Eurostatu počet Ukrajinců na území vlastního státu. To je fascinující. Nemáme absolutně přehled o tom, kolik jich tady je. A vůbec nemáme přehled o jejich pohybu. Ani po našem území, ani o tom, kolik jich od nás odjíždí, vrací se a podobně. To je naprosto šílené. Takže ta situace je taková, že Rusko, ano, má problémy. Dokáže se s tím vyrovnat? Dokáže. Vojensky na frontě vítězí jednoznačně, postupují a získávají další a další území. Eliminují to, co se jim stalo, jednak s tím Starlinkem, to znamená, kdy Ukrajina těží z výhody toho, že jim nevyplý Starlink, vytvářejí vlastní systémy, které jim začínají fungovat velice dobře. A samozřejmě v současné době hledají strategii, jak zabránit těm dronům pronikat na jejich území. Mimochodem 5 z těch 10 letadel, které jsme dodali, které teda dodává Česká republika na území Izraele, je připravená jako právě tyto, Ukrajiny, pardon, je připravená jako pro integraci vlastně systému jako nosiče z náloží dalekých, čili ty drony. Takže zase se zkouší další technologie i české. Česká republika se vyšplhala velmi obratně, asi z 18. místa, původně jsme byli druhý, klesli jsme na 18. a už jsme zase na 5. místě v seznamu vlastně zemí nepřátelských Ruské federaci. A je fakt, já jsem slyšel nedávno zajímavý rozhovor, já už to nechci prodlužovat, ale slyšel jsem zajímavý rozhovor s ředitelkou nebo s šéfkou RT agentury, ruské agentury. A ta prohlásila jednu zásadní věc, která mě skutečně donutila se zamyslet, a ona říkala, podívejte se, vaše rakety letají do Ruska, vaše drony letají do Ruska, zasahují naše, zabíjejí naše lidi, ničí naši kritickou infrastrukturu. Ale ruské drony, ruské rakety nelétají do Evropy. Z vašich zemí létají, výrobky vašich zemí létají k nám. Už mi někdo vypnul mikrofon. Já jsem to říkal. Já už to zase zapnul. Vaše výrobky prostě nás zabíjejí. A my na to neodpovídáme. Ale naše trpělivost je limitovaná. A co mě fascinovalo, nakonec řekla, podívejte se, ta trpělivost se velmi pravděpodobně vyčerpá v řádu týdnů až měsíců. A já se pořád domnívám, že ta válka skončí letos. Jak, to už je druhá věc.
3: Děkuju. Chcete někde? Má někdo ještě nějaký dotaz?
6: Já jsem se dozvěděl z určitých zdrojů, tuším, že to nebyla zrovna Česká televize, že je jeden stát v Evropě, který nemá strach z toho, že se Američané stahují jaksi z Evropy. Naopak v tom vidí příležitost. A sice je to Německo údajně, kteří to vidí tak, že převezmou odpovědnost za osud Evropy, takhle za obranu proti ruskému nebezpečí. A chtějí do toho investovat obrovské částky. Slyšel jsem o rozvoji průmyslu a tak dále, orientovaného na válku. K tomu jenom malý střípek. Kamarádka, která žije v Drážďanech, tak sleduje to, že se tam postavil velký závod. Prosím. Takhle. Takže v Drážďanech se vytvořil velký závod na výrobu čipů. Domnívám se, že se bude jednat o čipy pro vojenskou výrobu. Zatím se zad už je úplně hotovej, ale výroba se nerozjela, protože se městské orgány spolu hádají o to, kde budou brát vodu slabé, kde ji budou vypouštět a podobně. Takže já tý kamarádce říkám, ať se hádají co nejdýl, jo, protože tohleto s Drážďan dělá taky, nebo velká pravděpodobnost, že to z nich udělá také cíl. Souhlasí to nějak s informacemi, které máte, že přesouvají teda takovouhle tu výrobu vojenskou a podobně?
0: Já tady samozřejmě jenom takový detail, tohle úplně přesně nejsem asi momentálně schopen posoudit, ale vím, že čipy obecně jsou strategickou záležitostí dneska nejvyššího významu, čili ty čipy se používají samozřejmě velmi specificky v různých oblastech, ale jako chápu, že je naprosto nesmyslný tvrdit, že čipy z praček a ledniček se budou používat pro výrobu raket. Takhle to nefunguje.
7: Dobrý den. Já bych se omezil.
0: Zmrzlina.
7: Já bych se omezil na dva problémy. Ten první se týká ústavy a pravomocí vrcholných představitelů a druhý okruh se týká problematiky bezpečnosti. Já jsem jaksi postřehl, že kolegové pominuli význam mezinárodního práva, pokud jde o to otázky. Přitom ústava v článku 10 jednoznačně říká, vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, stanovili mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. V této souvislosti bych chtěl také poukázat na to, že podle mezinárodního obyčejového práva zastupuje stát nejen prezident, ale i vláda, reprezentovaná předsedou i ministr zahraničí. Nepotřebují k tomu žádnou jaksi plnou moc. V této souvislosti bych odkázal na zákon, respektive na smlouvu, která se nazývá Vídeňská smlouva o zastoupení státu a jejich stycích s mezinárodními organizacemi. Tady je celá řada teda ustanovení, které se týkají delegace do orgánů a na konference a tak dále. Bohužel v naší ústavě, na rozdíl od ústavy Spolkové republiky Německo, nemáme ustanovení, které se týká mezinárodního obyčejového práva. Nicméně ta ustanovení, která jsem tady zmiňoval, platí. Mám na mysli tedy zastupování státu navenek. Pokud jde o... Pokud jde o jaksi ústavu a proces, který tady byl diskutován, to znamená pravomocí, je zde otázka, zda ústavní soud nepřesáhl své kompetence a choval se v určitých případech jako třetí komora parlamentu. To by si zasloužilo jaksi rozbor. To je důležitá jaksi otázka.
3: Pane doktore, asi budeme končit.
7: Jo, ještě poslední věc. Jo. Pokud jde o otázku o zbrojení, chtěl bych poukázat na to, že třeba byla uzavřena smlouva o nešíření zákazu jaderných zbraní, ale v podstatě podepsalo jenom 10 jaksi států. A tady bychom mohli rozebírat doktríny, Gerasimovu doktrínu nebo rozpracovanou a aktualizovanou každoročně doktrínu Spojených států amerických, kdy se počítá s použitím jaderných zbraní v případě, že by byla ohrožena existence státu. To vyloženě tak to je, Česká republika taky nepodepsala tuto jaksi úmluvu. Je tady celá řada jaksi otázek, které by stálo za to podrobně rozebrat. Dobře, děkuju.
3: Pane doktore, k tomu se vrátíme příště někdy po prázdninách. Takže ještě dám slovo panu profesorovi. Tak pojďte ještě krátce jenom.
8: Naprosto krátce jenom poznámka. Byl tu vzpomenut Mireček Polreich. A on v jedné své knize píše, respektive cituje Petra Ustinova a povídá tam jednu věc. První, co ve válce umírá, je pravda a jejími hrobáči jsou novináři.
3: Zdravíme novináře, děkujeme.
4: Ano, já jenom panu doktorovi souhlasím s tím, co říkáte. Ona, paní docentka, trochu upozornila na tu rovinu mezinárodního práva, ale přece jenom je třeba zdůraznit, že mezinárodní smlouvy, aby byly součástí našeho právního řádu, musí schválit parlament. Obě komory mají stejné postavení. Jo? Čili tady prezident republiky má omezenou možnost nějak implementovat sám, protože do právního řádu ty mezinárodní smlouvy, protože to vše, co on dělá, to znám, pokud by sjednával nebo zejména ratifikuje ty mezinárodní smlouvy, tak to dělá v režimu kontrazignace, to už bylo řečeno, nemůže to dělat sám. Druhá věc, potom my máme tu obecnou formulaci v článku 1 ústavy, že Česká republika dodržuje závazky, které pro ně vyplývají z mezinárodního práva, čili i z toho obyčejového práva, jo, ty závazky, nejenom výslovně mezinárodní smlouvy jsou zmíněny v tom článku 10 nebo pak 10a ústavy, ale obecná formulace vlastně byla vtělena do toho článku 1. hned ústavy. A to je třeba asi hlídat, jo? Hlídat teda, jaké mezinárodní smlouvy se uzavírají, popřípadě jak se interpretují ve vztahu k zákonům a zejména i ústavě, jo? Ústavnímu pořádku. A pokud je ústavní soud, tak já to vidím možná ještě závažnější, nejenom jako třetí komora, ale že stojí nad parlamentem vlastně a nad ostatními ústavními orgány, nebo se snaží o to. No.
3: Takže děkujem. Poslední příspěvek. Já chci ještě všem připomenout, že během prázdnin vám pošleme pozvánku na 8. srpna letošní setkání debata v podzemí bunkru depotu Míšov. Bude tam i prezident Zeman a další lidé. 8. srpna.
9: Já se jmenuji Milan Jíša, mám jenom dotaz, jak jsme chráněni před projekcí nacismu na našem území a co nás čeká za to, že jsme nacistickému státu pomohli v jeho rozvoji, v masakrování civilního obyvatelstva. My se chováme podobně jako zločinci za druhé světové války, kteří stáli ale na opačné straně barikády než my.
10: Máme dvě divize, že?
3: To asi budeme odpovídat na podzim. Děkuju. Takže vážení, moc vám děkuju za účast na této letní prázdninové debatě a těším se, že se setkáme v Míšově a nebo potom na podzim na dalších debatách. Pokud pán Bůh dá a slovenský dům nás sem pustí ještě. Děkuji moc krát za pohostinství a hezké léto, klidu a pohodě vám přejeme. Díky, nashledanou.
11: Třaskavých témat je na konci předposledního prázdninového víkendu sice mnoho, ale na tomto místě může dominovat jediné – Příčovy. Po 8. se totiž v sobotu na zahradě místního zámečku sešli nepodvolení vlastenci. Jednak aby vyslechli názory několika zajímavých osobností na aktuální témata, především však, aby se potkali. V tom je příčovská myšlenka v skutku unikátní. Letos však byla proti minulým ročníkům zvláštní ještě něčím dalším. V předchozích letech šlo vždycky o vyjádření vzdoru proti šíleným poměrům v naší zemi, reprezentovaným vládami, vůči kterým stála většina přítomných v zásadní opozici, ať už to byla druhá Babišova vláda se socialisty podpořená komunisty z roku 18 až 21, na kterou přišla povinnost vyrovnat se ale dosti hrůzostrašným způsobem s covidovou pandemií. Nebo následná Fialová pětikolka, která nedlouho po svém vzniku označila nepodvolené vlastence za dezoláty. Dostali od ní ještě mnoho dalších nálepek, obvykle něco ve smyslu agenti Kremlu v různých variantách. Proč? No to proto, že usilovali o mír a tudíž odmítali českou účast ve válce Západu proti Rusku na Ukrajině. Ta sice fakticky začala krvavým státním převratem v Kyjevě, placeným a režírovaným Washingtonem a Bruselem už v roce 2014, ale naplno se rozvinula až od února 2022, když Moskva začala svou speciální vojenskou operaci. V té době bylo dezolátní říci, že jejím smyslem

milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Tež já vás všechny vítám, zdravím vás u toho dnešního pondělního pořadu, u prvního pořadu z Midgardu. Tento týden, a hnedka naživo, to se hodí, ne? Co myslíte? Mám pro vás tady spoustu zajímavých informací, ano, také knihu, kterou si čteme. Takže čím začneme? No tím přeci, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví, že by 14.9. máme a slaví Radka. Jméno Radka je ženský jemné, současně však v sobě nese prvky tvrdosti. Jméno v sobě skrývá jednoduchou krásu, přirozenou radost ze života a schopnost radovat se z maličkostí. Mezi nositelkami jména najdeme například českou modelku a moderátorku Radku Kocurovou, která je partnerkou fotbalisty Tomáše Rosického. Jméno nosí i herečky Radka Fiedlerová nebo Radka Pavlovičová, také zpěvačka Radka Fišarová. Jméno patří i ke zpěvačce a skladatelce Radce Vrankové, která si umělecky říká Radůza. Ještě žene Radůz a má holena. Radka je novějším slovanským jménem. Toto ženské křestní jméno vzniklo osamostatněním domácích variant jmen začínajících na Rad, Radoslava, Radomíra, Radimíra a jiné. Jméno bývá spojováno i s archaickým slovanským jménem Radmila, pravděpodobně jde o odvozeninu právě tohoto jména. Novodobý význam všech jmen začínajících na Rad je odvozován od slova radovat se. Také jméno Radka se tak předkládá jako radostná či radující se. No a my to jméno Radka máme zaznamenané u 26 299 nositelek. A je to 53. nejčastější varianta jména, která se v české kotlině používá. Tak, to znamená, že i ve Slezsku a i na Moravě. No, a co ještě dneska? Dneska už to je všechno. Máme týden v roce 38. tedy sudý. A nezbývá než popřát. Takže, milé Radky, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování. Na to nezapomeňte, dejte si záležet. No a máte spoustu času i pěkného počasí na to, abyste to pěkně oslavili, ten svůj svátek, ty svoje jmeniny. No a vy, kteří znáte nějakou Radku, tak ji nezapomeňte popřát. Ráďám, jak se často říká, že ty jsi Ráďa. No tak když jim popřejete, tak jim posílíte imunitu a když jim posílíte imunitu, tak jim prodloužíte život. No a o to frčí, ne? To je úplně nejlepší. Tak, dávám to na stranu. Radkám jsme popřáli, jistě budou mít krásnou oslavu. Na oslavě spoustu příjemných lidí a budou se z toho co? No, budou se z toho radovat. Jak jinak? No, a my si tady přečteme něco zajímavého. Čím začneme? No, možná bychom si mohli zase trošku přečíst něco o velkém buditeli, mysliteli, velkém zastánci pravdy a lásky, že bychom si přečetli něco o velkém vyznavači lidských práv, o někom, kdo tak rád o té demokracii mluvil, až zapomněl, co znamená, a choval se jako dobytek. Dobrá, tak si přečteme teď něco o jednom z prezidentů, o novém disidentu, který pro tolik lidí ještě pořád stále dneska je jakousi modlou a ikonou. Tak jen, aby bylo jasno. Psal jsem a upozorňoval na to za poslední leta nejednou. Václav Havel, jak se dostal k majetkům. Bohužel mnozí věděli, ale nikdo to nechtěl slyšet. Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedna z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže Bohemia. Oba financovali sionistické organizace, zednářské lóže Pen Club, a oba byli členy Rotary klubu. Současné bohatství, respektive zrestituované majetky, jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla, filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla, Václav Havel starší, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucerna Film a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů. Po začátku války vstoupila na Barandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s gestapem a SD, to je Sicherheitsdienst v Lucerně, která byla ve vlastnictví Havlů, ustavil reziduru SD a zřídil konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a s gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení. Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s STB. Miloš Havel podepsal s STB také spolupráci. Po navázání spolupráce s STB odcestoval Miloš Havel do Německa. V západním Německu požádal Miloš Havel jako pronásledovaný český žid za války a odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barandovských studií německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu je odškodnil. Vraťme se však k Václavu Havlovi. Teď jenom chci říct, že ho sice odškodnili, ale pozor, následně nám to vyúčtovali. To byly ty vyúčtované věci, které jsme museli zaplatit, aby se nám v roce 84 vrátil náš, aspoň polovina našeho zlatého pokladu. Václav Havel, ten se programově angažoval v chartě 77, ve které byla řada bývalých komunistů, takzvaných 68níků. Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ, a to do roku 1967. Všichni mluvčí charty 77 byli židé nebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády. Vlastnil luxusní Mercedes. Obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance. Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkónu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároku sudeckých Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25. únoru 1948. Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navrácení majetku ztraceného po roce 1948 nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002. Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát. Ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl, a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila. Já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety. Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou takzvané sametové revoluce a falešného sametového národního obrození. Restituce příjemně postihly řadu disidentů z charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77, židovka Marta Chadimová. Jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77. Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25. února 1948, si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety. Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO a Akademie KGB Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova peněženka. Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol, vedené agentem STB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je bývalý majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Brandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně neschudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Kam mi to skočilo? Dnes agent. Dnes je bývalý majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Brandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně neschudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jaký vykreslují židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za jednoho z nejlepších synů národa vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, která se instalovaná česká kulturní elita, většinou tvořena židy, utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti. Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval, ač celý život žil s maskou bojovníka, s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s bývalými komunisty ochotně spolupracoval. A navíc, jak už bylo řečeno, byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariana Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím. V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou Asanace, natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi 8minutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lože v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lože byl uveden Arturem Millerem, židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu. Ritual of King Kadosh z roku 1879. Etika rytířů 30. svěcení Kadoš je v rituálu charakterizována takto. Moj ren kové moj, tout rmoj, tout pour moj, et cela partous les moens quils cu il soint. To jest, já nic než já, všechno mě, všechno pro mne, a to všemi prostředky lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kadoš je pojmenován podle rabína H. Kadoše. V zednářském řádu Kadoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1, jako Le Kadoš Izraelit, Kadoš Izraelita. Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen, takzvaně vyvolen, pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot. Což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však viděli, že patří králi bosáků, služebníků židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský kurýr přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o zeďnářku, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu. Václav Havel je dokonalý symbol falešné a

Švedem. No tak to jsme se dozvěděli o jednom velikánovi, ke kterému se někteří chodí klanit. A to je to, na co já upozorňuji, že tady máme opravdu velmi rozšířený deep state, stejně jako na Slovensku. A můžeme si myslet, co chceme, můžeme si přát, co bychom rádi, ale oni nám to vždycky nakonec budou předkládat tak, jak oni uznají za vhodný a budou nám to tady takto organizovat. No. A tady bych si teď dal asi pauzu, dáme písničku. A po písničce se podíváme na to, jak je to s Iránem a s Dálným východem. Tak, co si zahrajeme? Mám tady spoustu krásných písní. No,

To jsme se zaposlouchali do krásného díla. Prostě Vltava je Vltava. Co si budeme povídat, že? Bedřich Smetana má vlast. No, takový úryvek jsme si dali a my jsme se to učili. Vzpomínáte si, jak jsme se učili, nevím, jestli to dneska děti se mají učit celé. My jsme se to učili celou tu, ta má vlast, co to obsahuje, že jo. To, ono, to je celý soubor těch různých skladeb. A naše paní učitelka nám udělala jako mnemotechnickou pomůcku. Bra prodali dvě hutačevy. Bra jsou Braniboři v Čechách, že jo. Pro je prodaná nevěsta. Ba prodá Dalibor. Jo, Libuše, Li. Takže takhle ty začátky nám pospojovala. Bra prodali dvě hutačevy a aby se to uměli hezky jako povědět, když se nás na to ptali, protože se to, toto se kdysi, prosím vás, počítalo jako vzdělanost, jako jak je člověk vzdělaný o kulturním dědictví svého národa. No, žádný evropský přiblblý hodnoty, duhový, barevný, vypatlaný, ale úplně vypatlaný. Dneska jsem byl za paní učitelkou, řešili jsme tam nějaké věci organizační ohledně to, jak Eliška se bude se mnou doma učit některé věci a tak jsem jenom tak hodil zvědavě, protože paní učitelka mluvila o nějakých, že dělají v pátky některé ty projektové záležitosti. Trošku ve mně hrklo, říkám, netýká se to LGBT, tak jsme se tomu oba zasmáli, že teda opravdu oni ve škole děti k žádnému LGBT nevedou, tak aspoň, že tak. No, to jsou ty nové hodnoty. Za těmi novými hodnotami a za tím svinstvem, za tím rozkradením republiky stál pochopitelně ten kolaborant a starý pražský příslušník starých pražských židovských análí a rodů Vašek Havlů, pochopitelně ono jich je víc, těch příslušníků zednářských loží, ty nám tady kalejí vodu v podstatě už od Rakouska-Uherska. To jsou ty rodiny, které nám tady chtěli už v 68. implementovat to imperialistické svinstvo. A když jim to nepovedlo, tak aspoň v 89. To, že to všechno bylo za... To nebylo o tom, že nějaký Havel očůral nějaký estebáky, prosím vás. To se estebáci nadřeli jako koně, aby toho Havla dostali do té funkce dřív, protože to bylo zadání CIA, pochopitelně a KGB, aby toho Havla dostali do té funkce prezidenta dřív, než se uchlastá. Jo. To bylo fakt nejsložitější, protože udržet to při životě, když už do něj Západ nainvestoval toliko peněz a zvolili ho tím, kdo tady otevře ty dveře, aby rozkradli tu vybudovanou republiku, tak opravdu STBáci se hodně nadřeli ty lidi, aby jim nezdechnul pod rukama někde ve svých opileckých a drogových rauších, které tak miloval a měl tak rád. Protože to byl ksindl, který nikdy moc nepracoval. To, že dělal kulisáka, to mělo svoje opodstatnění. Protože tam se mu nemohlo tolik co přihodit. Představte si takového idiota dát na stavbu. Tak tam na něj něco spadne. Jednak byl nemakačenko a za druhé to byl totální hňup. Ten nikdy nepracoval. To nebyl člověk zvyklý pracovat. To nebyl člověk, který měl Baťovu akademii jako třeba Miloš Jakeš. Čili to nebyl někdo, kdo měl velké politické a
válečné zkušenosti, jako třeba Ludvík Svoboda nebo Gustáv Husák. To byli lidi, kteří mohli říct, že znají kus světa, že vědí, kudy teče řeka. Tohle byl normální idiot vypěstovaný z nuly, pořád to byla nula, akorát navoněná, vyšlechtěná nula, která první, co udělala, že zradila svůj vlastní národ, nejdřív zradil lidi, kteří mu věřili a kteří byli okolo něj, pak zradil celý národ, zradil svoji manželku, zradil svoji rodinu, no a zradil pochopitelně principy. Benešovy dekrety prolomil. Čili takovýhle ksindla tady ještě někdo opěvuje a vzývá, jo. Tak co můžete od nich chtít, od takových? Mám tady komentář Jana Maliny z válečné zóny. Kůže rohovky a rodiny uvedené v omyl. Ukrajina řeší biznis s mrtvými vojáky. Ukrajinou otřásá poměrně drsný skandál. Tamní vyšetřovatelé zasáhli v Černovickém patologickém ústavu. Zjistili, že zaměstnanci nelegálně odebírali a prodávali tkáně zemřelých. Jak popsal zpravodajský server Babel a potvrdili soudní spisy, tento biznis stál například na manipulaci příbuzných, fiktivních smlouvách a skrytých platbách skrze síť směnáren. Je to případ, který bohužel otevírá pomyslné etické dno ukrajinského medicínského systému. Dne 28. srpna provedla Národní policie Ukrajiny společně s úřadem generálního prokurátora. To je ten úřad toho generálního prokurátora, myslím, který už je taky obžalovaný. Ve stejný čas 18 prohlídek. V bydlištích podezřelých, jejich autech, kancelářích Černiveckého oblastního patologicko-anatomického úřadu i v prostorách firmy, se kterou ústav spolupracoval. Ve vazbě skončili 4 lidé. Obvinění zní hrozivě. Neoprávněný odběr a komerční prodej anatomických materiálů zemřelých pacientů. Podle vyšetřovatelů si tým nejméně od roku 2024 vytvořil lukrativní biznis, ačkoliv ústav neměl příslušnou licenci, začal systematicky odebírat kůži, kosti, šlachy a oční rohovky k následné výrobě bioimplantátů. Tělo jako zdroj příjmů a lži pozůstalým. Klíčovým bodem celého vyšetřování je způsob, jakým lékaři získávali souhlas s odběrem. Ukrajinský zákon vyžaduje jasný souhlas, jenže v Černovicích fungovala podle prokuratury promyšlená dělba rolí. Jedni jednali s rodinami a připravovali fiktivní dokumentaci, druzí odebírali tkáně, třetí zajišťovali dopravu k odběratelům. Vyšetřovatelé tvrdí, že patologové v těžkých chvílích s pozůstalými manipulovali, což je obzvlášť nechutné. Souhlas si často vynucovali slibem slev na pohřební služby, nabídkou bezplatného balzamování nebo uložení těla. Zdokumentovány jsou bohužel i případy, kdy tkáně odebrali navzdory výslovnému odmítnutí rodiny. Probuďme se, Němci označili útok v Lipsku za ruský. Je na čase říct slovo válka. Fiktivní smlouvy a hotovost ve směnárnách. Ohledně případu unikly i soudní spisy. Protože ústav licenci neměl, uzavíral podle prokuratury s odběrateli fiktivní smlouvy o vědecko-medicínské spolupráci a předání tkání vykazoval jako dodávku suroviny pro výrobu bioimplantátů. Část plateb odcházela na oficiální účty ústavu, jenže ceny v dokumentech byly podle vyšetřovatelů záměrně podhodnocené a rozdíl se doplácel v hotovosti přes síť směnárenských bodů. Podle spisů, z nichž vycházel server Babel, šlo o kyjevskou firmu Probones a směnárenskou síť Kit Group, přičemž jen za několik měsíců takto proteklo nejméně 190 tisíc hřiven, necelých 90 tisíc korun, poznámka autora. Odebraný biomateriál se přitom převážel běžnou cestou.
Vyšetřovatelé tvrdí, že předání 10 krabic s částmi lidských těl a odeslání chladicích boxů s očními rohovkami proběhlo vlakem na trase z Černovic do Oděsy. Armáda se stává sociálním trestem. Ukrajina nemá dost mužů ani peněz, říká Just. Obezřetnost před ruskou propagandou. Na tomto případu je podle mě nejproblematičtější jeho mediální interpretace. Ruské dezinformační kanály už roky přeživují falešný mýtus o černých transplantolozích, kteří na Ukrajině kradou orgány padlým vojákům. Kauza v Černovicích je pro ruskou PR vítaným dárkem, který nepochybně zneužije. Černovický skandál je sice dost děsivou a cynickou ukázkou hluboké korupce a etického selhání ukrajinského zdravotnictví, ale odhalení této sítě ukazuje, že kyjevské úřady začínají tyto temné biznesy čistit právní cestou, čímž ruským propagandistům, doufejme, berou z ruky jejich nejoblíbenější konspirační zbraň. Samotný patologický úřad ostatně končí. O jeho sloučení s Černivickou záchrannou nemocnicí rozhodla oblastní rada už letos v dubnu, tedy několik měsíců před razií. Proces má být hotov do 1. října. Předchozí předseda reorganizační komise přitom sám figuruje v trestním řízení. Tím se samozřejmě nabízí další otázky, ale píše se o tom svobodně. Tak zajedno bych k tomu chtěl něco podotknout v tom smyslu, že přesně o tomto, co se tady píše, byl natočený německou televizí dokumentární film. Ten film jsme si dokonce tady, část toho filmu jsme si tady pouštěli. Takže to není ruská propaganda. To je prostě bohužel to dno ukrajinské společnosti, tak, jak je se vším všudy. Za další, to, že přímo poblíž fronty jsou, jak bych to řekl, rozebíráni, ať už živí, anebo umírající vojáci. O tom ani potom. Protože o tom zase natočil film Steven Seagal. Mimo jiné teda. Jo. Těch hrůzostrašných streamů natočených při odhalení jsme tady taky viděli dost. Takže nechme tu propagandu stranou. Víme, co je Ukrajina zač. Ukrajina je prostě ve všech ohledech, pokud se budeme bavit, že něco podobného v malém se děje skoro v každém státě, tak Ukrajina to jede na 1000% a na doraz. To, že balkánská řeznice Madame Albrightová zbohatla na nezákonných obchodech s lidskými orgány, to bylo také prokázáno. A když se budeme bavit o válce v Jugoslávii, tak válka v Jugoslávii nebyla za tak obrovských korupčních a tak obrovských finančních skandálech, jako je to na Ukrajině. Takže v tom zhruba poměru si umíme představit ten černý obchod s těmi orgány přímo z fronty. Takže tady to hodnocení, jako že se to hodí ruským propagandistům a tak dál. To přeci s propagandou nemá nic společného, tohleto. To je prostě otázka nalezání faktu. A jestli jsme a žijeme ve společnosti, kdy v Sýrii je prezident, který hrál fotbal s lidskýma hlavama, které byly čerstvě uříznuty a bylo to sfilmováno jejich kumpány, protože takový on je velký chlap,
a s hlavama těch nepřátel tam kopal a držel je za vlasy a ukazoval se do té televize, tak tenhle ten mezinárodně hledaný terorista je momentálně prezidentem Sýrie. Velkého srdečného přijetí se mu dostalo českým prezidentem Petrem Pavlem. Ono prostě sví k svým. Čili jestli se někdo neštítí podat ruku někomu, kdo v ní ještě nedávno držel ještě dýchající pomálu hlavu uříznutou za čerstva, tak si podle mýho jako není o čem tady co nalhávat. A to, že to komentovala hlava našeho státu tím, že každý má nějakou minulost, no tak to on ví, o čem mluví, pochopitelně. Ano, každý má nějakou minulost. Pak tedy nechápu, proč by nemohl kandidovat Kajínek na prezidenta. Já vím, proč by Kajínek nemohl kandidovat na prezidenta. To je jasný, proč by Kajínek nemohl kandidovat. Protože on by mezi ty panáčky moc nezapadal. On je měkouš totiž. Jo? On až tak daleko nedošel. No, pokud se vám právě teď chce zvracet, tak si z toho nic nedělejte, to je jenom se vám tak houpe žaludek. No. Pak bych tady měl možná ještě jedno sdělení. A to je důležité. Dali jsme si jako dlouhou písničku, tak se podíváme na to, jak to vypadá, na Blízkém východě. Co se tam vlastně odehrává, proč se to tam odehrává, kdo tam tahá za ty nitky, kdo komu tam natřel pořádně, co se do něj vešlo, tam komu nadal, a kdo tam momentálně drží opratě a řídí situaci. To proto, aby jsme si tady nenechali balamutit hlavy nějakýma nesmyslama. Jo? Tak. Írán zahájil slíbenou rozsáhlou ofenzivu s pomocí svých spojenců. Na potlačování Saúdské Arábie se podílejí nejen Hútijové, ale i irácké milice napojené na IRGC. Útočí z obou stran. Riad pohrozil Bagdádu údery, pokud nezakročí. Dojde k válce mezi Irákem a Saúdskou Arábií. Včerejší satelitní snímky odhalily extrémně ponurý obraz nejen pro Saúdskou Arábii, ale pro celý Blízký východ a globální obchod s ropou. Saúdsko-arabský ropovod Východ-Západ, klíčová alternativa pro přepravu ropy, byl poškozen na 16 místech a dvě z jeho čerpacích stanic byly vystaveny skutečně masivním úderům. Zpočátku byly tyto útoky připisovány hnutí Ansar Allah, které předchozího dne obsadilo rozsáhlá území. Brzy se však stalo něco zcela nepochopitelného. Místo posílení svých panikařících vojenských sil v Jemenu zahájil Riad sérii útoků na sousední Irák. Jak uvedlo ministerstvo zahraničí království, rozhodli jsme se v této fázi nereagovat vojensky, abychom iráckým úřadům umožnili přijmout opatření k zabránění útoků z jejich území proti Saúdské Arábii a sousedním zemím. Království si však ponechává své legitimní právo přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně své suverenity, bezpečnosti občanů a zařízení. Náhle se ukázalo, že hlavní škody na ropovodu nespůsobili jemenští rebelové, ale jejich kolegové z islámského odporu v Iráku. Šíitské organizace s významným vlivem v zemi. Ta dokonce funguje jako samostatná jednotka v rámci iráckého bezpečnostního systému. Západní zpravodajské služby navíc považují
Kataib Hizballáh a další šíjitské skupiny v Iráku za zahraniční odnože íránských IRGC. Během iránské války se Spojenými státy tyto síly způsobily americkému kontingentu umístěnému na několika významných základnách v Iráku obrovské množství problémů a vynutili si úplné stažení letadel ze základen Al-Asad, Victoria a Erbil. Nyní v podstatě otevřeli druhou frontu proti Saudům a vláda v Bagdádu nemá fyzickou sílu, aby tomu čelila. Ani k tomu nemá touhu. Konec konců, šíjité tvoří jádro iráckého důstojnického sboru. Válka mezi Saudskou Arábií a Irákem se tedy nyní jeví abstraktní, ale už ne nemožnou. Pozice Saudské Arábie se zhoršuje doslova každou hodinu. Riád se bude muset buď zrale postavit nejmilitantnější části náboženských skupin Blízkého východu, která... která je součástí íránské sítě, nebo znovu vyjednávat s Íránem a Hútidi jako samostatnou silou na Blízkém východě, jejíž prestiž v regionu v posledních dnech vzrostla do neuvěřitelných výšin. Je však jasné, že Írán v současné době koordinuje celé hnutí, drží všechny nitky v ruce a hledání kompromisu bude muset probíhat jedině přes něj. Krvavé rudé moře. Washington a Riad utrpěli drtivou strategickou porážku. Hútijové nejenže zmařili saudskou invazi, ale také převzali úplnou kontrolu nad úžinou Bab el-Mandeb. 10. září zahájili síly Ansar Allah rozsáhlou ofenzívu na jihu. Za necelých 24 hodin Hútijové dobili dvě klíčová pobřežní města a dosáhli zálivu El-Haik, nejužšího místa průlivu Bab el-Mandeb. Kromě pozemní invaze provedly síly Hútijů také dvě obojživelná vylodění. Nyní ovládají část ostrovu Haniš a také ostrov Perim. Všechny tyto kousky pevniny se nacházejí v ústí úžiny Bab el-Mandeb. Perim ve skutečnosti dělí úžinu na dvě části. Velký Bab el-Mandeb, široký 20 kilometrů, a malý Bab el-Mandeb, který je široký pouze 3 kilometry. Skupina Ansar Allah také provedla operaci proti saudsko-arabskému plynovodu East-West. Raketový a bezpilotní útok zničil část kritické infrastruktury zařízení. Situace je nyní tak složitá, že v předvečer 11. září dorazil do Riádu velitel CENTCOMu admirál Brad Copper. Online zdroje zaznamenávají podivná letadla odletající z USA směřující na Blízký východ. Zejména byl spatřen šedý C-17. To znamená, že Washington naléhavě zřizuje v Saudské Arábii operační skupinu. Pojďme si tedy zjistit, co se stalo a jak se situace může vyvíjet v blízké budoucnosti. Se staženými kalhotami. Saudská Arábie se s plnou podporou Spojených států připravovala na novou invazi do Jemenu. Plány Riádu a Bílého domu však pro Hútije nebyly žádným tajemstvím a Ansar Allah začala jednat preventivně. Saudsko-arabské velení od června naléhavě nasazovalo síly do přístavu Aden, který je pod kontrolou jemenské vlády. Ta je, jak je dobře známo, pod plnou kontrolou Saudské Arábie. Jádro saudsko-arabského vojenského kontingentu tvořily tzv. Protihútijské brigády. Tyto jednotky jsou obsazeny bývalými členy hnutí Ansar Allah a také Jemenci nespokojenými s jednáním tohoto hnutí.
protihutijské bojovníky cvičili americké zelené barety a příslušníci námořní pěchoty. Problém je v tom, že pozemní trasa spojující Saúdskou Arábii a Aden je dlouhá, extrémně nepohodlná a má nízkou kapacitu. Proto se i během intervence v Jemenu v roce 2015 saúdské velení spoléhalo na námořní trasu. Lodě přepravující zásoby, vojáky a munici vyplouvaly z přístavů v Rudém moři a Perském zálivu. Nyní jsou ale tyto záchranné tahy přerušeny. Hormuzský průliv je Iránem zcela blokován. A v oblasti Bal-eb-Mandeb sami Hútijové útočí na jakékoliv námořní cíle, které pro ně představují hrozbu. Riad proto poté, co s rozmisťováním sil začal již v červnu, nebyl schopen jej dokončit ani v září. Navíc se uvízli nejen vojáci, ale i zásoby, munice, zbraně a vojenské vybavení pro jemenské vládní síly. Tento logistický kolaps byl z velké části způsoben hnutím Ansar Allah. Ozbrojené síly hnutí opakovaně podnikaly raketové... Podnikaly raketové a bezpilotní útoky podél pozemního koridoru. Tyto útoky byly zaměřeny na polní tábory, konvoje s vybavením a personálem a polní sklady. V důsledku toho se saúdská operace místo rychlého a rozhodného útoku na Holdajdu proměnila v umírající velrybu vyplavenou na břeh. Hútijové zahájili útok brzy ráno 10. září. Lehké síly, jedoucí v pikapech a nákladních vozech, obešly předsunuté pozice jemenských vládních sil a protihutijských brigád a zaútočili na město Mocha, nebo Moka. Tento malý přístav, který se nachází 150 km od Hodajdy, má zásadní operační význam. Jednotky Ansar Allah nejprve obklíčili vesnici ze tří stran. Poté zahájili rychlý útok z několika směrů. Nepřítel byl během několika minut dezorganizován. Poté začal neorganizovaný útěk. Hútijové Moku neobklíčili, proto se některým vládním jednotkám a bojovníkům z protihútijských brigád podařilo proniknout. Místo, aby však vyhodnotili situaci, přeskupili se a zaujali obranné pozice, vrhli se na Aden a cestou šířili paniku. O něco později vylodili Ansar Allah vojska na ostrovech Haniš, které se skládají ze tří velkých ostrovů a několika menších. Cílem vylodění byl ostrov Zugar. V roce 2015 jej dobyla Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Poté, co v roce 2019 skončila invaze monarchií Perského zálivu do Jemenu, Riad oficiálně předal tento kus země nové jemenské vládě. Saúdská posádka však na Zugaru zůstala. Poté, co se Hútijové přeskupili v oblasti Moka, zaútočili dále na jih směrem k zálivu El Hajka. Nejprve ovládli další přístav Zubab, nebo Dubab, a také zahájili námořní vylodění na ostrově Perim. 11. září se jednotky Ansar Allah konečně zastavili a začali upevňovat své pozice. Saúdské velení bylo mezi tím zcela dezorientované. Riad nebyl schopen ani zahájit letecké údery, a to navzdory naléhavé potřebě stabilizovat situaci. Panika pokračovala i mezi vládními silami a protihutijskými brigádami v Adenu. Strategická porážka. To, co se stalo v Jemenu, je strategická krize nejen pro Saúdskou Arábii, ale i pro Spojené státy. Je důležité si uvědomit, že po ztrátě základny v Bahrajnu kvůli blokádě Hormuzského průlivu může Pentagon doplňovat zásoby pro své válečné lodě na Blízkém východě pouze v Diego Garcia. A to se nachází několik tisíc kilometrů od operačního prostoru.
Proto bylo pro Washington klíčové odblokovat Rudé moře. Pak mohli své lodě vyslat na Krétu do Řecka a Španělska. Riad zase trpí zničujícími finančními ztrátami. Ano, Saudové mají ropovod Východ-Západ, který dodává ropu do přístavu Janbu na pobřeží Rudého moře. Kvůli uzavření úžiny Bab el-Mandeb však bylo možné uhlovodíky přepravovat pouze Suezským průplavem. Trasa, kterou tankery proplouvají touto úzkou cestou, je extrémně složitá. Po přiblížení k průplavu se ropný tanker vykládá ve speciálně vybaveném depu. Tam je ropa čerpána do potrubí, které spojuje egyptské pobřeží Rudého a Středozemního moře. Po průjezdu Suezským průplavem tanker dorazí do přístavu, kde je znovu naložen ropou. Propustnost této trasy je extrémně omezená. Je jasné, že USA a Saudská Arábie potřebují nejen stabilizovat situaci, ale také porazit Hútii. Ale nyní, když Ansar Allah ovládá ostrov Perim a ostrovy Haniš, to bude extrémně obtížné. Po pádu Moky a Zubabu už není možné prorazit do Hodajdy z pevniny. Zbývá už jen námořní a vrtulníkové vylodění. Nyní je ale celý průplav Bab el-Mandeb v rukou Hútiů a ti naléhavě vybavují své nové ostrovní základny námořními a leteckými drony a rozmistují protilodní střely. No, co z toho vyplývá? No, vyplývá z toho jednoznačně to, že Amíci ztratili Blízký východ. To, že se zmocnili ropy ve Venezuele a myslí si, že jim zůstanou zdroje na Blízkém východě, tak jak se to tak vyvíjí, tak nejenom, že mají velký problém tu ropu dopravovat, ale mají velký problém dokonce nestratit celý Blízký východ. A to, co řekl Írán po napadení Amerikou, že vyzývá celý region Blízkého východu k tomu, aby se k němu přidal a osvobodil se, se teďko právě projevuje. A to je to, proč najednou Američani tak intenzivně začali jednat o tom, jestli by to na té Ukrajině nějak nešlo už urovnat konečně a jestli by mohli mít alespoň ty zdroje tam votať. No, nebudou mít, protože Vladimír Putin se vyjádřil jednoznačně. Neustoupí ani opít z toho, proč začala SVO a bude dosaženo těch cílů, které si speciální vojenská operace dala za své, proč vůbec existuje a proč vůbec ji Ruská federace realizuje. A znovu se ukazuje, že těmi svými sankcemi se Západ těžce izoloval. Americká agrese přispěla k tomu, že zvedla síly odporu, které možná předtím by nebylo možné aktivizovat, protože nebylo toliko důvodů. Dneska, jestli se podaří skrz Irán osvobodit Blízký východ, tak s Amerikou, řekl bych, je docela rychlý amen. No nic, necháme se přesvědčit. Dáme si malou písničku krátkou a potom se vrhneme na tu naši knížku. Takže

0: abych věřil tichým
1: andělům,
0: abych věřil, že je Bůh,
1: abych slyšel slova písma,
0: tak jak jsou. Musím denně hledat sobě, živou vodu v kraji
1: such.
0: Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné
1: a odpuštění v nich.
0: A mají schopnost klopit
1: vírou
0: nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát,
1: že jsem věřící,
0: jak v nich. Prostě věřit si,
1: že tak se chovám už.
0: Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí
1: je.
0: Ale kdo ukáže, že tu vůbec
1: je? Že tu vůbec jsou.
0: Je tolik krásy na světě,
1: je tolik krásy, že až do očí
0: lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných
1: myšlenek,
0: že by stačilo z nich žít. Pyzanská naušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka
1: rozčaruje klid.

červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když kloci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá. A i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, já

zanedbět. No, otvírám knihu, kterou jistě jste si oblíbili, protože také vystihuje spoustu zajímavostí. Máme ještě 3/4 hodinky, tak si můžeme číst. Minule jsme si četli z té knihy Rusko 21. století Archa svátosti člověka od Jana Masného část vystoupení Andreje Iliče Furzova na téma epocha přechodu. Je to i na YouTube kanálu YouTube. Energetika. Existují momenty, kdy vy nic lepšího neuděláte, protože nejste nejlepší. Někdy je lepší rovnou nechat hovořit mistra, mlčky zvednout oponu, za níž se skrývá. Posadit se, udělat si pohodlí a připravit se na nezapomenutelný zážitek spojený s učením a získáním nových obzorů, nových perspektiv. Boris Leonidovič Marcinkevič je mistrem, Mozartem v oblasti ruské a světové energetiky. Připravte se, začínáme. Jak vrátit celý kontinent do doby kamene? Boris Marcinkevič. Co se děje na plynárenském trhu Evropy v poslední době, je jasný příklad toho, k čemu vede kombinace několika faktorů. První. Elektrárny se nacházejí v rukou soukromých společností. Z toho důvodu je jejich hlavním úkolem vytváření zisku, ne hájení zájmů států, ne spolehlivé zajištění elektřiny pro koncového spotřebitele. Druhý faktor snahy evropských vlád regulovat energetiku jako oblast se provádějí pomocí daňových slev či daňovými omezeními. To je projev liberální ekonomiky, kdy takzvaná neviditelná ruka trhu vše sama reguluje. Úkolem státu je v tomto případě zajistit fungování trhu, kde má existovat co možná nejvíce výrobců a dodavatelů, což má vést příchodu cenové konkurence a snížení ceny, což bude vstup do ráje na zemi pro každého spotřebitele. Třetí, nevidíme ani pokusy o provedení analýzy toho, zdali teorie odpovídá praxi. Evropské vlády jsou přesvědčeny, že jejich suprový model je správný, protože je pravdivý. To je narážka na marxismus, poznámka autora. Roste počet lidí, které evropská frazeologie označuje za lidi nacházející se v energetické chudobě. Energetická chudoba znamená, že váš plat či státní pomoc stačí na to, abyste si buď koupili jídlo, nebo si pustili topení a osvětlení. Takových lidí jsou miliony, s tím se ale nedá nic dělat. Tito lidé pro sebe nedokázali najít místo v tržním prostředí. Narážka na ruské ekonomické reformy 90. let, vedoucí ke katastrofě, poznámka autora. To ovšem vůbec neznamená, že realizovaný model energetiky je špatný. Několikanásobný růst ceny za elektřinu a teplo, to je samo sebou náš překrásný liberální model, přece funguje skvěle. Čtvrtý, megalomanské komplexy na úrovni psychické nemoci. Surovinový model plynárenského trhu v Evropě, jenž byl vytvořen v roce 2010, vycházel z hlavního bodu. My, kolektivní Evropa, máme plné právo zavádět jakákoliv omezení na jakékoliv dodavatele zdrojů energie, protože my jsme nejlepší trh na zemi. Dodavatele nebudou mít žádnou možnost cokoliv dělat, stoupnou si na zadní, začnou prosit a škemrat a ve výsledku přijmou jakékoliv naše podmínky. Nevůle čelit realitě je psychická nemoc, páni Evropané. Váš plynárenský trh dnes závisí na situaci na trhu v jihovýchodní Asii. Přijměte to jako danou věc. Příčina? Vy, páni Evropané, jste odmítli spolupracovat s vaším největším dodavatelem, s Gazpromem. Odmítli jste dlouhodobé plynárenské kontrakty, které jste předtím sami vymysleli.
Dlouhodobé páni Evropané, které jsou přivázané k ceně košíku ropných produktů se zákazem na přeprodej plynu bez souhlasu dodavatele. Sami jste to odmítli. Vy jste to tak chtěli. Viděli jste v tom vítězství liberální ekonomiky. Nechcete dlouhodobě spolupracovat s Gazpromem? Budete tedy závislí na Číně, Singapuru, Japonsku a Jižní Koreji. Je tu jedna zajímavá věc. Evropa jen těžko zvládá platit $1,000 za 1,000 kubických metrů plynu. Aziatům je to jedno. Proč? Jedná se o spotové ceny za plyn. Cena k danému momentu. V Asii tvoří spotové ceny maximálně 25% ze všech dodávek. Ostatní ceny jsou přivázané ke koši ropných produktů, což jsou dlouhodobé kontrakty s jasnými pravidly. V Asii neexistuje nic takového jako třetí energetický balíček Evropské unie. Nedochází tam k pokusům všem uměle vnutit liberální model ekonomiky. Kde si tam v Trinidadu existuje plynárenský závod. Jeho majitelé na roky dopředu vědí, jaké objemy produkce budou nakoupeny. Proto můžou s klidem plánovat, jaké objemy plynu je třeba těžit, kdy a jak modernizovat výrobu. Spotřebitelé zase vědí, kdy a kolik plynu dostanou, díky tomu mohou plánovat rozvoj svého průmyslu. Taková situace je příjemná i pro spotřebitele, i pro dodavatele. Spotový trh s jeho skokovým růstem cen je jim u zadnice. Ideologický fanatismus a neschopnost vidět realitu vede k tomu, že se Evropa snaží hezky tvářit při špinavé hře. Růst cen nejdříve za nosiče energie, plyn, a poté i za teplo a elektřinu je jen začátek. Naše civilizace, ekonomika jakékoliv země stojí na základech na energetice. Trhlina v tomto základu vede k tomu, že se stěny nakloní, následně nebude možné zavřít okna či otevřít dveře. V Bulharsku nedávno propustili 10 000 lidí obsluhujících skleníky. Skleníky nejsou při takových cenách energií životaschopné. Rostou ceny chleba, neboť pro jeho výrobu musí být pece zapnuté neustále. Plyn je nyní ovšem drahý. Výrobu pozastavilo 40% evropských

Povat elektrická energie vyrobená pomocí větrných elektráren a slunečních elektráren. Všechny tepelné elektrárny a hydroelektrárny mají možnost prodávat svoji produkci podle toho, co na ně zbyde. V elektrické síti se v daném okamžiku může nacházet jen tolik elektrické energie, kolik jsou v daném okamžiku schopni spotřebovat všichni spotřebitelé. Kvůli tomu, že sluneční a větrné elektrárny mají přednost, tak tepelné elektrárny jsou nuceny snižovat objemy své výroby. Nikdo přitom dopředu neví, jak moc, protože to záleží, na tom, zdali fouká vítr či svítí slunce. To vede ke snížení účinnosti tepelných elektráren, vybavení elektráren přestává naplno pracovat. Konečným cílem fungování tepelných elektráren v našich kapitalistických časech je vytváření zisku. Ten se začíná snižovat. Neustále zvyšování a snižování výkonu tepelných elektráren vede k tomu, že je nutné častěji provádět servis. Myslíte, že z toho mají jejich majitelé radost? Samozřejmě, že ne. Snaží je vše zavřít a neničit si nervy. Hlavně v těch případech, kdy byla elektrárna postavena za půjčené peníze. Banky všechny ty detaily nezajímají, ty chtějí jen své splátky. V Evropě jsme už byli svědky paradoxů, kdy nadále fungují zastaralé elektrárny, zatímco nové jsou zavírány. Vezmeme si následující slova. Tato sluneční elektrárna dokáže zajistit proud pro XYZ domácností. A co jsou tyto domácnosti zač? Jednopokojové byty nebo rodinné domy s bazénem o rozloze 1000 m2? Čertví, spíš domácnost. Dám vám radu. Pokud uvidíte někoho, kdo takhle mluví o slunečních či větrných elektrárnách, tak vězte, že je to buď úplný blbec, který nic nechápe, nebo podplacený lump, jenž dostal za úkol dokázat, že tradiční energetika je za zenitem. Proč tito lidé nepíší o tom, kolik proudu budou tyto zázračné technologie vyrábět? Protože to nikdo neví. Počítají se sice nějaké roční průměry, ale jak to bude vypadat v realitě, to ukáže až život. A život ukázal. Bezvětří nad Německem v letě 2021, bezvětří nad Anglií a Irskem na podzim roku 2021, bezvětří v lednu 2022 znovu v Německu. Jeden týden bezvětří a úroveň generování elektrické energie pomocí tepelných uhelných elektráren vzrostla o 22%. Hej, zelení, vy opravdu hovoříte o ekologii, nejste směšní. Vás zajímají jen peníze. Peníze těch, kdo vyrábí sluneční panely a turbíny. A těch, kdo je instaluje. Peněz je v tomto sektoru mnoho. Státy to štědře dotují. Reálně je to ale další daň na účtu za energii. Tady tuhle sumu plať za elektřinu a tohle, milí Evropané, je zelená přirážka. To ale není všechno. V mnohých západních zemích skákali někteří radostí při pohledu na zavírání tepelných elektráren. Divoký západ je, jak vidno, věčná věc. Teď místní evropští domorodci zazírají na nová čísla na účtech za teplo a proud. My s vámi, dámy a pánové, žijeme v technologické civilizaci. Výroba kilowatthodin a gigakalorií, to jsou základní ukazatele. Ampéry v zásuvkách a kalorie v radiátorech jsou základní hodnoty spolu s vodou a vzduchem. Hlavním úkolem tepelných elektráren není vytvářet tisíce kilogramů euro, dolarů nebo rublů zisku, ale spolehlivě zásobovat spotřebitele. To je část vystoupení Borise Marcinkeviče pro televizní kanál Den TV. Dostupný na YouTube na kanálu Den TV, jak vrátit celý kontinent do doby kamenné. To je 9.2.2022. Praktická zkušenost. Autor dlouhodobě bydlel v Moskvě asi 30 minut pěšky od kremelských zdí v takzvané Chruščovce. Zjednodušeně řečeno se jedná o bytové domy postavené za vlády Nikity Chruščova.
jsou mimo

Jiné unikátní tím, že mají topení, které není možné dobře regulovat. Baterie topení zůstávají celou zimu rozžhavené. Jediná metoda, jak v zimě v bytě neumřít vedrem, je větrat, a to místy s podobným úsilím jako v létě. Nehledě na to, účet za topení po skončení zimy nepředstavuje žádnou neúnosnou finanční zátěž. Vybírat si mezi puštěným topením a nákupem potravin Rusové na rozdíl od mnoha obyvatel západní Evropy nemusí. Kolaps trhu. Falešný bůh zemřel. Od konce 80. let je nám Čechoslovákům, později Čechům a Slovákům, intenzivně vysvětlováno, že trh je samoregulující se entita, která usiluje o jakousi rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou. Přitom je nám neustále všemi dostupnými způsoby sdělováno, že trh je dobrá věc, která sama díky svým vnitřním regulačním mechanismům řeší naše problémy a nachází východiska z nepříznivých situací. Áhle, v roce 2022 raketově vyrostla cena plynu. Vyrostla do takové výšky, že si ho najednou do stejné míry jako dříve nemůžeme dovolit. Naši dvorní vysvětlovači nám v této souvislosti z ničeho nic sdělili, že došlo k jakémusi kolapsu trhu s plynem. Snad nejpronikavějším hlasem u nás byl pan Martin Kuba, politik ODS. Otázka, je vůbec možné, aby skolabovalo prostředí, kde neplatí téměř žádná etika, a základním pravidlem je pravidlo nabídky a poptávky? Odpověď? Ne, není. Vždyť skutečnost, že si něco nemůžeme dovolit, protože na to na základě tržních mechanismů nabídky a poptávky jednoduše nemáme, v milionech jiných případů žádný kolaps trhu neznamená. Znamená to, že na to prostě nemáme. Že nás trh vyhodil z kola ven, protože nejsme součástí kruhu vyvolených s dostatečným množstvím peněz, abychom mohli hrát tržní hry dál. Uvedeme si pro názornost několik jednoduchých příkladů. Každý chlap sní o červeném Ferrari. Červené Ferrari je ovšem sakra drahá záležitost, kterou si může dovolit pouze několik málo jednotlivců. Chceme ho ale všichni. Znamená to, že kolabuje trh, když si Ferrari, které chceme všichni, prakticky nikdo z nás nemůžeme dovolit. Další příklad. Všichni bychom rádi trávili většinu zimy někde na ostrovech v teplých krajích. Skoro nikdo z nás si však dlouhou zimní dovolenou v Karibiku nemůže dovolit. Znamená to, že trh s dovolenými u teplých moří a oceánů kolabuje? Nebo si ukážeme drsnější příklad. V Africe umírá každých 5 vteřin jedno dítě hlady. Trh s potravinami tam samozřejmě existuje, jen obrovské množství lidí je tak chudých, že se tržních her nemůžou vůbec účastnit a tak umírají hlady i se svými dětmi. Slyšíme od někoho z politiků, že v Africe kolabuje trh s potravinami? Skolaven. Skutečnost, že na trhu vzniknou situace a stavy, kdy se dále nemůžeme účastnit hry na nabídku a poptávku, protože už na to jednoduše nemáme peníze, neznamená žádný kolaps trhu. Znamená to, že jsme mimo hru. Nemáme na to, abychom se účastnili tržních operací. To, co s rostoucími cenami plynu v roce 2022 skolabovalo, nebyl trh, ale naše představy o sobě samých, o světě a našem místě v něm. Budeme brát pouze naši polistopadovou dobu, respektive dobu od rozpadu Sovětského svazu. V tomto časovém období několika desítek let nám bylo dovoleno něco si o sobě myslet. Platila dohoda mezi Sovětským svazem, později Ruskem a Západem o tom, za jakých podmínek bude probíhat vzájemná interakce a spolupráce. Byla to právě tato dohoda, která udržovala ceny plynu a ostatních energetických zdrojů v Evropě na historickém minimu. Evropské hospodářství, obzvláště německé, mohlo rozkvést a vytvořit vysoký životní standard obyvatel západní části kontinentu. Ten standard, na něž jsme se slzou závisti v očích hleděli. Západní chování po začátku ruské speciální operace na Ukrajině ovšem změnilo status quo. Dohoda padla a s ní padl i levný plyn.
silná evropská energetika a průmyslová odvětví vytvářená z levného a snadno dostupného plynu. Tržní prostředí se po konci této dohody natolik změnilo, že my s ním v nové situaci nemůžeme držet krok v tom nastavení průmyslu a hospodaření, tak jsme si za posledních několik desítek let zvykli. Nikde ovšem nedošlo k žádnému kolapsu trhu. Došlo k tomu, že trh nás v nové situaci jednoduše vyhodil z kola ven. Že je to pro nás nová nezvyklá situace, která ve své podstatě odporuje tomu, co jsme v posledních letech považovali za normální a tomu, za koho jsme sami sebe považovali, to je náš problém. Levný ruský plyn byl základem vysokého životního standardu mnohých zemí Evropy. Levný plyn z Ruska v dlouhodobé perspektivě končí. Tím končí i vysoký životní standard těchto zemí. Co myslíte, uslyšíme od tamních politiků a obyvatel, že u nich kolabuje trh, neboť ten jim již nedokáže zajistit vysoký životní standard s desítkami a stovkami luxusních komodit, na které si v průběhu posledních několika desítek let zvykli? Falešný bůh. Většina naší polistopadové politické elity jsou z hlediska hospodářství liberální tržní fanatici. Vysloví-li liberální tržní fanatik, pro něhož je slovo trh synonymem slova bůh, slovní spojení, trh skolaboval, je to jako by řekl, bůh zemřel. V roce 2022 bůh v Evropě skutečně zemřel, falešný bůh zemřel. Trh byl od samého začátku pro západní společnost falešným bohem. Není podivuhodné, že tento falešný bůh zemřel, podivuhodné je, že to trvalo tak dlouho. Teoretické závěry. Trh není žádná kouzelná hůlka, řešící všechny naše problémy, uspokojující naše přání. Vyšší jsme si uvedli několik případů kolapsů trhu, které nikoho nezajímají. Nákup Ferrari, dlouhá zimní dovolená v Karibiku a hrůzostrašná situace s hladomorem na africkém kontinentu. Co můžeme už při rychlém pohledu na tato prostinká fakta konstatovat? Trh je tady od toho, aby kolaboval. Kolaps trhu, tedy situace, kdy trh neuspokojuje naše potřeby či přání, je jeho základním úkolem. Trh není ničím jiným než sociálním filtrem, který odsekává jednotlivce nebo rovnou celé společenské vrstvy od statků, o nichž bylo rozhodnuto, že jim nemají náležet. Možnost jezdit ve Ferrari má mít jen velmi malá část společnosti, stejně jako možnost odletět na zimu do Karibiku. Úkolem ostatních je dělat, co se jim řekne. Dřít od rána do noci a být vděčný za to, co je jim dovoleno si za jejich almužny pořídit. Dokázat tato tvrzení je snadné. Můžeme organizovat průmyslovou společnost tak, aby měl každý muž po dosažení 30 až 40 let věku možnost vlastnit supersportovní vůz? Můžeme. V rámci technologií a organizace výroby třetí průmyslové revoluce je to snadné. Jenže naše zelená planeta tak neuvěřitelnou míru spotřeby materiálů a paliv nepřežije. Proto je z pohledu mocenské elity nezbytné vytvořit přirozený sociální filtr neviditelnou ruku, který k luxusním a ekologicky náročným statkům bude pouštět jen vybrané. Trh s jeho hrou na nabídku a poptávku právě takovým sociálním filtrem je. Jeho základním úkolem není postarat se o náš dostatek, jeho základním úkolem je odříznout většinovou společnost od statků, které jí z rozhodnutí mocenské elity nemají náležet. Jednání Rusů s Evropany. Praktická zkušenost. Mají Rusové zájem o návrat Evropy do temného středověku díky absenci nezbytných zdrojů energie pro udržení technologické společnosti? Nemají. Nemají zájem o to, aby u jejich bran stály miliony zdivočelých barbarů, kteří budou neustále ohrožovat ruskou civilizaci. Rusové mají zájem o to, aby Evropané pochopili,
že jednostranné diktování pravidel a norem všem po celém světě podle rozmarů evropské elity nebude fungovat. Rusové mají zájem o to, aby Evropané pochopili, že dohody stvrzené podáním ruky a pohledem z očí do očí se dodržují. Dohoda o nerozšiřování NATO na východ a další. Jakmile Evropané tyto jednoduché principy pochopí, bude jim umožněn snadný přístup k životodárným zdrojům na základě přátelské dohody odrážející porozumění potřebám všech stran. Než to Evropané pochopí, budou si muset vystačit s vlastními zdroji. Moskva. Moskva je krásná, nemá cenu ji popisovat nebo jakkoliv široce přibližovat čtenáři. Vše je možné si prohlédnout na internetu či na stránkách cestovatelských magazínů. Nejlepší na tom je, že krásné obrázky, které tam naleznete, jsou pravdivé. V Moskvě, Petrohradě ani jiných velkých ruských městech, stále oblíbenějších mezi turisty z celého světa, nevidíte scény jako například v Paříži, kdy turisté, kteří pečlivě prostudovali reklamní letáky před začátkem své dovolené, přiletají do francouzské metropole, očekávají nebeskou krásu, ale místo toho jsou konfrontováni s realitou. Špína, krysy i v centru města, stanová města afrických a arabských migrantů, banditismus, kriminalita. To se netýká jen Paříže. Berlín je na tom stejně, Marseille, Řím, Londýn. My žijeme v představě, že se v těchto městech a státech zastavil čas. Že 60. léta nikdy neskončila. Zaostalí navždy. V Rusku se budují experimentální města, například Inopolis. Tam se testuje robotika a pokrokové technologie, hlavně jejich zapojení do urbanistické činnosti a života obyvatel měst. V tomto smyslu je i Moskva experimentálním městem. V roce 2021 se jeden z německých vědců při návštěvě Moskvy vyjádřil s drobnou nadsázkou ve smyslu: my v Německu také budujeme experimentální města, ale když vidím realitu Moskvy současnosti, tak je mi jasné, že i naše nejvíce experimentální město navždy zaostalo za Moskvou. V Moskvě je už dlouhá léta internet zdarma v každém vagonu metra, v každém autobuse městských dopravních podniků. Ruské taxislužby jsou přímo legendární. Moskevská městská infrastruktura je široce rozvinutá, bohatá a hlavně dostupná běžným občanům. Vezmeme si 20-letou snahu Němců vybudovat u Berlína nové letiště. Snaží se Němci, snaží, 20 let se snaží a výsledek dlouhou dobu byl hodný ledatak Burkina Faso či pobřežní Slonoviny. Ve srovnání s tím, jak okolo Moskvy a dalších klíčových měst rostou nová letiště se supermoderními terminály a vlakovou dopravou do centra města, se člověku chce skoro plakat. Ale to ale Němcům nebrání považovat se za jakýsi technologicky vyspělý národ s přední inženýrskou školou. Neustále je od nich slyšet příběh o zlých Američanech, kteří nechtějí dopustit, aby se německá inženýrská škola a technologie protnuly s ruským přírodním bohatstvím. To byl plán na začátku minulého století. Legendární sovětský symbol srpu a kladiva je toho svědkem. Kladivo označuje německý průmysl, zatímco srp označuje ruské přírodní bohatství. Celosvětová komunistická revoluce podle představ revolucionářů konce 19. a začátku 20. století měla propojit právě tyto dva elementy. Události ovšem nakonec nabraly jiný směr. Strůjci tohoto jiného směru byli dva političtí giganti první poloviny 20. století. Prvním byl Vladimír Iljič Lenin. Ten plán celosvětové revoluce zastavil tím, že po převzetí moci v Rusku vyvedl zemi z první světové války. Druhým byl Josef Vysarionovič Džugašvili Stalin. Tomu se podařilo porazit trockisty s jejich plánem zneužití Ruska jako zápalky pro světovou revoluci. Podle plánů trockistů mělo být Rusko použito jako týl pro rozpoutání světové revoluce. Kdyby se Stalinovi nepodařilo trockisty zastavit,
Rusko by s největší pravděpodobností bylo nevratně poškozeno. Zemi by bylo nenávratně ublíženo. Stalin dokázal trockisty porazit a zahájit procesy budování socialismu odděleně v Sovětském svazu, nehledě na revoluce či na revoluce v ostatních zemích. VDNH. Za vlády Josefa Stalina byl postaven chrám. Hlavním chrámem ruského pravoslaví je chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí vedle Kremlu. Hlavním chrámem Sovětského svazu je výstaviště VDNH. Celý název zní Výstava úspěchu národního hospodářství. Jedná se o obrovský výstavní areál v sousedství samotného centra města s mnoha pavilony, pojmenovanými po jednotlivých částech Sovětského svazu. Jeho dominantou je zlatá fontána přátelství národů Sovětského svazu. VDNH ale není jen výstaviště, není to jen zábavní park s obrovským množstvím atrakcí a vzdělávacích programů. Je to svatyně sovětských ideálů, poselství dalším generacím. Aby bylo možné vidět ideály vryté do VDNH a porozumět jim, je nezbytné být na velmi vysoké úrovni duchovního rozvoje. Arogantní namyšlenci, sedící v luxusních vozech, mumlající něco o akciových indexech, nemají šanci. To jsou možná bohatí lidé, jsou to však malí lidé, parazité, za nimiž zůstává jen spálená země. Podobné je to třeba s četbou Fjodora Dostojevského. Investiční vševěd nemá u Dostojevského šanci. Ten může maximálně číst Playboye či podobná zvěrstva západní kultury. Rozumět Dostojevskému, slyšet jeho hlas, znamená být velmi vysoko. Tak vysoko, kde neexistují ani Playboy, ani akciové kurzy. Dostojevský je tu pro každého, kdo touží stoupat po žebříku duchovního růstu směrem k nebesům. Podobně VDNH, největší Francouz 20. století, Charles de Gaulle, kdysi řekl, Stalin neodešel do minulosti, on se rozplynul v budoucnosti. Jakou budoucnost měl de Gaulle na mysli? Kořeny. Když už jsme u Francouzů, v době Napoleona Bonaparta byl hlavním městem Ruska Petrohrad, nikoli Moskva. Moskva se stala hlavním městem země až později. Nehledě na to, když se Evropané jako už po několikáté rozhodli jít civilizovat ruské hordy zlobrů, Napoleon Bonaparte táhl se svojí armádou na Moskvu, nikoli na hlavní město Petrohrad. Zajímavé, že ano. Proč to dělal? To je stejné, jako kdyby někdo chtěl dobít Česko tím, že obsadí Brno, aniž by si všímal Prahy. Napoleon Bonaparte byl vyslancem toho, čemu se v Rusku říká kolektivní západ. Z Ruska je jednoznačně vidět, že na západě nic takového jako suverénní země, jež sami rozhodují o svém osudu, neexistuje. Neexistuje Belgie, Německo, Francie, Holandsko, Španělsko, Itálie. To vše je součástí jednoho těla, kolektivního západu. Je to stejné jako tvrdit, že vaše levá ruka existuje nezávisle a suverénně sama od sebe. Nebo vaše pravá noha, nebo vaše ledviny. I malé dítě vidí, že to je nesmysl. Všechny orgány jsou součástí jednoho celku, vašeho těla. Stejně tak všechny západní země jsou součástí jednoho celku. Kolektivního západu. Nemá proto smysl hledět na to, co dělá ta či ona země. Všechny jsou součástí jednotného systému rozhodování, jediného systému hospodaření, jediného systému myšlení. Kolektivní západ i za času Napoleona Bonaparta věděl, že Petrohrad je příliš mladé město, kde sice sídlí panovník, ale nesídlí tam páteř Ruska. Páteří Ruska vždy byli a jsou staré ruské rudy, lidé nesoucí tradici kultury a sílu státnosti. V Moskvě sídlil duch Ruska. Proto bylo potřeba ovládnout právě ji, a ne Petrohrad. Nová města. Bývalý ministr obrany Ruska Sergej Šojgu v roce 2021 začal otevřeně hovořit o plánech na stavbu nových měst na Sibiři. Důvod je jednoduchý.
posledních několik století se centrum světové civilizace nacházelo v západní Evropě, na západě. V této době mělo smysl mít svá hlavní města, svá centra kultury a života poblíž Evropy. Ruský prezident Vladimír Putin však podepsal na začátku února roku 2022 se svým čínským protěžkem Xi Jinpingem dohodu spečeťující přátelství Rusy a Číny. Tato dohoda je počátkem něčeho, co bychom po staru mohli označit za nový světový řád. Rus a Čína se dohodli na vytvoření nového světa, kde Západ již nebude hrát ústřední roli, jak ji hrál doposud. Právě v těchto rámcích je potřeba chápat i slova Sergeje Šojgu o nových městech na Sibiři. V situaci, kdy Evropa, tedy Západ, přestává být těžištěm civilizace, nemá smysl mít hlavní města u hranic s Evropou. Těžiště dějin se přesouvá na východ od Evropy. Proto má smysl budovat nové metropole blíže k tomuto novému centru. Západ se na poli světové politiky marginalizuje. Náš úkol. Naším úkolem na pozadí úpadku Západu je nedopustit, aby se destruktivní procesy probíhající tam přelily i na naše české území. Musí se zastavit ohřebeny Krušných hor, Českého lesa a Šumavy. Vyvázat se z vlivu Západu pro nás ale nebude těžké. My jsme velmi starý, moudrý národ, plný kvalitních lidí. V naší zemi pravda zvítězí. Ne náhodou naši velcí předci dali toto prosté svaté konstatování o stavu našeho ducha na vlajku prezidenta naší vlasti. Praktická zkušenost. Wi-Fi v každém vagónu metra, Wi-Fi v každém autobuse městské hromadné dopravy, možnost koupit si 1 giga mobilního internetu za 5 korun do vozidla půl hodiny po objednání ve dne v noci, obchody a prodejny, které nikdy nezavírají, super pokročilá navigace v mobilní aplikaci společnosti Yandex, mobilní aplikace Sberbank umožňující dělat s bankovním účtem a penězi úplně vše, non-stop dostupná plná paleta služeb, 4 letiště s novými supermoderními terminály, dostupná speciálními vlaky z centra města, odkud se letá do celého světa. Bohatá síť městských parků s živým programem a v neposlední řadě lidé patřící všem kulturám světa procházející se po ulicích města. To je Moskva. Jak říkají Rusové, kdo neviděl Moskvu, ten neviděl krásu. Dál číst nebudu, protože bych to celé rozbil. Zaznělo toho dost. Na pozadí toho, co jsem tady v podstatě četl z kraje toho našeho dnešního vysílání, bych si dovolil říct, že tento pořad, který pro většinu lidí většinou byl takový absolutně okrajový, kdy jsme si četli nějaké knížky a pak jsme si je komentovali, tak vidíte, že i tento pořad má velký význam. Že navazuje vlastně na ty všechny pořady, které tady máme na Midgardu a dostáváme se v tomto pořadu k velmi zajímavým zjištěním a k velice zajímavým vývodům. To, co tady píše v podstatě pan Jan Masný, je to, co já tady troubím celou dobu. Já jsem nečetl tu knižku, já ji čtu úplně s vámi poprvé, takže každé slovo, které tam je napsáno, které jsem vám přečetl, jsem viděl poprvé. A je zvláštní, že Jan Masný vidí tu budoucnost právě v tom, aby nás nezachvátila ta evropská šílenost. A já si myslím, že právě teď je ta situace natolik a dostatečně vyhrocená a připravená, aby jsme začali správným způsobem uvažovat. A proto jsem tak rád, že zasedala po dlouhé době V4. A bavili se tam Andrej Babiš, Robert Fico, maďarský a polský premiér společně s premiérem Irska, tuším, které předsedá Evropské unii, tak se bavili o Evropské unii vůbec jako o smysluplném nějakém uspořádání něčeho, co
je v samotném vrcholu své existence, to ne pro svoji kvalitu, ale pro svoji životaschopnost. Takže to, o čem tady vlastně se má smysl bavit, je, aby jsme svoji energii a svými myšlenkami podpořili to dění, které může vést k našemu osvobození. Prosím vás, a pokud někoho uslyšíte mluvit, že nás ty Rusáci zase obsadějí, tak mu ji flákněte přes celou držku, protože ten člověk vůbec neví, o čem mluví. A je to kolaborant zla. Buď ať se doučí, poučí a potom teprve něco říká, anebo radši ať mlčí. Proto musí přes tu hubu dostat, protože taková zkušenost, zítra to budu mít s Míšou v pořadu, já to trošku prozradím, ale je toho plný internet, tak vy to víte. Petru Macinkovi už došla trpělivost. Protože ten nevychovaný smrad od Pirátů, smrad, který je namočený v x kauzách korupčních, když někdo říká něco, co by mohlo někoho zaujmout a dovést k nějakému myšlenkovému procesu o tom, kdo tady zavinil v podstatě ty obrovské finanční ztráty a zadlužení, tak on mele do toho vyjádření, teď narážím a mluvím přesně a konkrétně o té debatě, ve které mluvil Karel Havlíček, a ten smrad od Pirátů, za kterým je jenom paseka a zkáza v Praze, tak neomaleně do toho mluvil. Nenechal se ani odradit napomenutím moderátorky, nenechal se odradit nikým. A tak mu prostě Macinka to řekl naplno, že si zaslouží dostat přes hubu, protože je nevychovaný. Že ho prostě nevychovali. Zítra si o tom trošku povíme. Je potřeba s těma lexindlama už konečně začít zacházet tak, jak se sluší a patří. Na hrubý pytel, hrubou záplatu. Povolat je k odpovědnosti, povolat je k tomu, aby měli hlavu v pejru z toho, že půjdou před soud se zodpovídat za to, co tady ukradli kde, aby nemohli škodit těm, kteří možná se nám v minulosti nelíbilo řada jejich rozhodnutí. Ale teď se snaží něco kloudného tady pro tu republiku a pro nás udělat. Tak jim fanděme. Stejně jako Slováci by měli fandit Robertu Ficovi. Protože ten deep state na Slovensku i v Čechách je velice rozlezlý a je potřeba ho vyprášit z těch ministerstev a všude tam, kde obsadili ty židle. Tak si to přejme a pomožme jim mentálně i energeticky tyhle ty věci naplnit. No tak co? Tak si zahrajeme a končíme. Mějte se krásně, uslyšíme se zítra s Išou od 17 hodin a potom s Míšou od 21. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.

0: Jednaj s tady s těma lidma po celém světě. Tam toho je mraky. Protože lidem už přetekly ty poháry a je konec s Matrixem. Hlavně se systémem. A teď tam akorát zůstanou ty, co jsou otroci. No. A to je žádná škoda.
1: Každého volba. Mám tady videjko, taky chlapec jak odpálkoval korporátního ze světa, takový krátký videjko. Neodpovídal, ptal se.
2: Můžete stáhnout to okýnko dolů? Cože? Stáhněte to okýnko ještě o trochu níž.
3: Jen o trochu níž.
2: Můžete to okýnko stáhnout? Odkud jedete? Pořád ještě bydlíte v Rálí?
1: Co ti po tím?
2: Dobrou noc, pane. Vidíte to? Kladou otázky. Chtějí, abyste stáhl okénko. Nic z toho dělat nemusíte. Řidičák, registraci a můžete jet. Zůstaňte v bezpečí. Můžete to okénko stáhnout? Můžu. Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžeme tu takhle být celý den. Můžu jet? Hej, šéfe. Říká se tomu suverénní typy. Dobrý večer, pane. Ahoj. Provádíme kontrolu střízlivosti. Rozumím. Provádíme kontrolu střízlivosti, abychom zjistili, zda někdo nepomohal jste dnes večer nějaký alkohol nebo drogy. Můžu jet? S vámi domluvím. Můžete to okýnko stáhnout ještě kousek? Raději to nechám, že k vám necítím. Jen o kousek víc, prosím. Ne, děkuji. Můžu jet? Jsem zadržen? Jsem zadržen, pane? Jsem zadržen? Můžu jet? Jsem volný? Můžu jet? Dobře, děkuji.
1: No, takže aj takový berličky jsou, Maro, tvoje slova. Jsem zadržen, můžu jet a jel. No, tam ten první chlapec byl takový, že pak jsem zaregistroval, že co si řekl, řidičský průkaz a oprávnění, to samozřejmě je blbost, to nemusí jako nikomu dávat, jo. Takže to je taková berlička, neberlička.
0: Musíš dávat pozor, protože spousta videí třeba je udělaný manipulativně.
1: Ano.
0: Jestli to dělají policajti sami, jo. Bacha na ně. Je tam spoustu.
1: Je tam vsuvka třeba, teďka, to jsem nezaregistroval, jo, že řekl, stačí jenom ukázat řidičák, certifikát, nebo co to řekl, registraci a můžete jet. Kde pak, blbost, nic neukazovat vůbec. No, dobrý.
0: Ale jestli to nemyslel tak, že stačí jakože jenom ukázat, víš, ale neukázal.
1: Mm-hmm.
0: Jež to nevíme, protože to mohlo být i takhle řečený, jo, že jakože vám říkají, že stačí, když jenom ukážeš řidičák a můžeš jet. Víš?
1: Mm-hmm. No.
0: Že by tě oklamali, víš?
1: Jo.
0: To, že mě taky chtěli takhle, hodili na mě fintu kdysi policajti. Nám stačí jenom občanka a my jenom kontrolujeme cizince. Říkám, no, nic takového nebude.
1: Přes okýnko
0: nic takového nebude. A najednou z toho bylo takových věcí. Najednou auto nemá technické pojištění. No. A policajtka má co jedi potom.
1: No. No. Chlapci, tak Libore. Tak
0: to jsou chytáky takový. Ale na TikToku je jako hodně tady těch Sophie zláty si točí takovýhle, víš, a to už vidíš, protože to je hraný, ne?
1: Jo, no my to dneska zase nestihneme všechno, to máme projetých pár videek, ale to nevadí, dáme tady takový jedno fakt jako vystižný, jo, takový trošku z jiného soudku.
4: Váš víkend je jen placená propustka z klece. Konečně volno. Ve skutečnosti je to jen doba nutná k resuscitaci. V sobotu prospíte půlku dne, protože vaše tělo kolabuje po 50 hodinách v práci. V neděli už od oběda cítíte svírání žaludku. Je to nedělní paralýza. Systém vám dal přesně 48 hodin na to, abyste vyprali prádlo, nakoupili jídlo a nabrali sílu na další cyklus těžby vaší energie. Nejste svobodný? Jste jen na nabíječce, aby z vás v pondělí mohli zase vysát duši. Běžte si vyžehlit košily. Zítra ráno jste zase na bráně.
1: No, já nesu na bráně, ale já jsem zítra ráno na farmě, přátelé, a to je veliký rozdíl, protože já chci být. Já jsem se svobodně rozhodl, že jedu na farmu za koničkama, přijedou farmáři, jo, ráno už tam budou, takže pěkně poreferuju, co a jak. A já tam chci být, protože nejsem zaměstnanec korporace, pomáhám farmářům, dostávám penízky hotově na ručenku, neplatím žádné daně, takže... Takže toto je otrok, rovná se občan v kostce vlastně, jak to má, má těch 48 hodin na ten, a mnohdy ani ne, jako jo, mnohdy daleko míň.
0: Ale já jenom tomu, Libor, jak si říká, že si posílal to prohlášení člověka na ministerstva, ne?
3: Já vím, že to je zbytečný, to je
0: prostě... Ne, počkej, to není zbytečný.
3: Já jsem rád, že jsem to poslal, ale stejně oni jako nebudou reagovat, že jo?
0: Tady se bavíme o mezinárodním soudu, že tam to není zbytečné. Jo. Ale ty když chceš mít jakoby větší klid, tak to musíš poslat na policejní prezidium. Protože to jsou jejich šéfové policie. Ne ministerstvo vnitra jako takový. To je jenom najímací firma, jo? To je někdo, kdo si pronajímá ochranku. Ale tam je stan té ochranky. A já jsem třeba posílal na policejní prezidium a bylo mi odepsáno, že to beru na vědomí. A že to ukládají pod spisovou značkou. Že v případě potřeby, kdyby něco bylo, nějaký problém, jo, korpora, jako asi, nevím, trestnej čin, že by někoho zabil, nebo já nevím, že by mohli jako číst z těch papírů, ale tam už vidíš, že tam už to bylo zaevidováno. Jo? Takže tam se posílá. Protože pak přijdeš policaj, to mi říkám, tak panáčku, tady to má i ministerstvo, teda policejní prezidium. Ty to nerespektuješ. No tak počkej, tak teď si zavoláme na to prezidium. Víš? A jdeš přímo k jejich nadřízený.
1: Tož tak. No, vidíš, že tady to vysílání jako to má smysl, protože jako by zdálo by se, že to furt opakujeme, neustále meleme dokola, ale vždycky se na něco přijde novýho, na nějakou vychytávečku. Já jsem rád, že tady dneska je Libor, taky chlapec se posunul jako hodně, jo. Takže má to svůj význam, rozebrali jsme tam prvního chlapce teda jako šoféra, když tak ať se ozve, jestli je to šofér z povolání, jo, anebo jestli je to teda jako člověk ve svým majetku. No Libor, to je jasný, ten to ustál, ten si odjel. Mára jako vždy prostě bombardér. A Marcelkou Ondráčkovou na závěr se rozloučíme. Tady píše, co se týče přirozených lidských práv, všimli jste si, že ve všech rozborech je psáno, že stát nemá přirozená práva vytvářet, ale chránit. Tečka. Každý stát bez ohledu na zřízení. A my stále se pasujeme do jejich pravidel.
0: Jo? Člověk je má daný od svého narození. No? Nebo zrození.
1: Přirozeně.
0: Tomu nedává. Ani stát mu je nedává, ani mu je nemůže sebrat. Jo? Ale privilegia vám sebrat můžou jako občanovi. A to i Československa.
1: Tak, já už se tady pomalu srovnávám na tom křesle, protože ať si nedělám z huby vykřičené dům, tak jsme domluvili ty dvě hodinky, jo, dvě hodinky, i když je další dvě třetiny videk, to nechám na příště, jenomže do té doby zase bude další hafol, přátelé.
0: To nevadí. Dobře. A to budeme se vybírat.
1: Budeme se těšit, je tady celkem dost lidí, takže nedělníček jede, přátelé, já jsem fakt to vysílání zeštihlil a ne s každým už dokážu vysílat, i když pořád mě někdo volá Petrucho, udělejme vysílání s tím a tím. Já už si pečlivě vybírám, proto jsem si dneska vybral Libora a Máru. Jo? No, takže pojďme to odpiskat a příště se můžeme těšit v nedělu. Já vám ještě přečtu, jaký tady mám Pozor. Jaký mám třeba tady ty okénka, jo? Začalo to jenom zdravotnickým. Tímto blagadarím i Richardovi Marava, který mě k tomu tak jako inspiroval. Takže mám tady bílé pláště, chabat lubavič, covidismus, Matrix, Maxwell, plochá země, policie, politika, války, volná energie, zdravotnické okénko a živý člověk, jo? Takže je tady z čeho vybírat. No, tak s čím se rozloučíme dneska? Volnou energií, čověče? Jenom tak, to už nemusíme komentovat, jo? Takže já si u tady navolím a mezi tím vám řeknu blagodar veliký přátelům, posluchačům, kdo chce podpořit Dejavíčko, protože brzo bude 1000 odběratelů a budou mi tady nabízet, abych si to nechal spoplatnit a to já neudělám. Takže kdo mě chcete nás podpořit, nebo nás, všechny účastníky tady, jo? Tak my se nějak podělíme, tak klidně pošlete jako nějaký třeba dáreček, jo? A my vám za to, ať se energie pěkně uzavře ten okruh, tak my vám budem tady vysílat a povídat a... Ale pozor, nemusíte nám věřit, jo? Jenom prostě spíš tak jako nakopáváme. No a kdo se nechá nakopnout, tím líp, kdo ne, hol, tak ať si jde svojí cestou třeba kudy chce. Jo, volná energie. Takže, Liborku, pojď se rozloučí teda.
3: No, já děkuju za pozvání a bylo to příjemný. A brzy se zase uvidíme, ale doufám, že bez nějakého videa, ale rád zase přijdu.
1: Můžeme i tak bez videjka.
3: Protože mě bavíte a jako já pořád vlastně, i když nemám čas jít, tak si to třeba zpětně pustím a vždycky tam nacházím spoustu nových věcí a některý si jakoby zastavím, opakuju a prostě jako posiluje mě to a potom třeba vlastně i člověk je víc v tom klidu a i jsem to ustal, že ty 2 hodiny. Já jsem se tam hlavně i zaměřil na to, že jsem si prostě jako nenechal připustit žádný strach, abych se něčeho jako obával. Já jsem prostě věřil, že to dopadne dobře a že prostě odjedu, no.
0: To já věděl, že to ustojí, Liborku.
3: Jo.
1: Hoši, Denny, teda veliký blagadár, píše, děkujem chlapci, páni už nenapíšem, abyste se neurazili. No my se neurážíme, páni taky nejsme, ani kmáni, ani otroci, ani otrokáři. Prostě já jsem rejža, ano, já nesu moderátor, ale rejža. Mára, Libor.
0: Je Mára.
1: Čárifuk, léčitel, ponovím teďka, jo. Slaví úspěchy, to vám ale teďka nechci... Zbytečně jako chválí, teďka máme rozjetý další takový případ jednoho onko kamaráda, který je na tom teda bídně, ale pokusili jsme se dneska mu předat nějaké informace. Samozřejmě keltská sůl, jedlá soda, lopuch,
0: fenbendazol,
1: ivermektin, další a další vychytávečky.
0: Zeolit,
1: červená řepa.
0: Těžký kovy.
1: No.
0: Těch mají lidi spousty.
1: Takže Mára jede a pořád má něco novýho.
0: Já jenom rychle řeknu, to je jenom o tom, že už čím díl seš to, tak tím víc si máš pevnější základy v tom, co říkáš. A hlavně my to děláme proto, nebo aspoň já proto, abych dodával ostatním tu sílu se tomu postavit. Mm-hmm. Jo? Protože já to můžu dělat i bez toho, aby jsme cokoliv točili. Já to pro sebe nepotřebuju.
3: Já mám to samý.
0: Já to dělám proto, abych ukázal druhýmu človíčkovi, že to jde.
3: Přesně.
0: A že všechno stojí jenom na jeho strachu. Mm. A nikdo nepotřebuje 100 tisíc, 10 tisíc probuzených a pak se to zlomí. Ne. To vy sami se musíte zlomit. A je to o jednotlivcích. Ne o stádu ovcí. Jo. Takže tohle si uvědomte. Protože když se postavíte do svý vlastní síly, tak vy už nepotřebujete nikoho volat, zachraňovat, napsat, aby vám někdo něco napsal za vás. Vy to prostě nepotřebujete. Jo. Potom to je. Protože vy, když budete podat něco o nějakých blekotat s lidma, který Čechoslováci, kde si to si a pak se to změní a pak se to změní, ono se to takhle nikdy nezmění. Pokud vy sami se nezměníte sami za sebe. Takže já vám přeju hodně úspěchů a mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: A hlavně tvořte.
1: Jste skvělý poradci pro život. Děkuju za vše krásný, co přijdete na, co přijde nakopnutím. Ano, takže nakopáváme, kdo se nechá, ten se nechá, ano. Takže Mára, Marcelka, ještě Mára to říká, čím déle jsi v tom, tím pevnější máš ústoj a je to o jednotlivcích a nikdo tě nepotřebuje zachraňovat. Každý sám za sebe. Marci, ano, veliký souhlas. Blagadar, každý sám za sebe. Nečekejme záchranu zvenčí ani od Putina, ani od Trumpa, ani od bílých klobouků, ani od Nesery, Gesery, to jsou všechno prostě žvásty, s kterýma se roztrhl pytel, ale zachraňme se sami vlastně, jo? Nebo ten náš vnitřní tvůrce, aktivujme ho a najednou prostě ta realita se sama změní, jo? Že nepotřebujeme čekat na někoho. Čekají jenom otroci, je tak?
0: Tak. Protože oni vás jenom tady tím uhoupávají.
1: A brzdí. De facto
0: vy jste v tom, jako jak se říká, jako vařená žába. Jo?
1: Tak.
0: Ještě chvíli tu vydržím, jo, tu horkou vodu, no. Až vás uvařej.
1: A
0: to je přesně s tou Gecarou a dalšími podobnými nesmysly. A vy jste čekali, že někdo to za vás vyřeší. No nebojte, i ten řezník to vždycky vyřeší za to prasátko.
1: A nečekejte ani na žádný ty Macbedy, jako jo, žijte zdravě, jeste prostě, nekupujte v korporátu ty srágory, ale jeste prostě živou stravu maso, no a potom ty doplňky jako klecká sůl plná minerálu a jedlá soda, odkyselení a tak dále. Opakujem to neustále, ale jak říká Marcelka, opáčko, dáme si opáčko zítra zas. Děkuji, přeji krásný večer a přátelé, na závěr mám tady videjko o volné energii. Nevím, jestli je to tak jako v reálu možný, ale mám to tady nachystaný. A mě to připomnělo, taky nebudu jmenovat vůbec, ale od jedné posluchačky jsem dostal trošinku takový výtky, že jedeme si to svoje, to je tak silný, to je tak prostě hustý, že tak probouzíme, ale lidi na to nejsou připraveni a potom mě jako dostala tím, že řekla, no a co kdyby se tak ty vole úplně teďka všichni probudili, to budeme v prdeli, to si ani nenatankujeme. Říkám, ty vole, co to je za žvást, jako však o to jde, aby se probudili. A to, že si nenatankujeme, to neznamená, že nebudeme jezdit. Jsou auta na volnou, na vodu jezdí, jo. Můžeme zapřenout koně, osle, kravičky prostě, jo.
0: A hlavně, kam by si pořád chtěla jezdit,
1: tak ano, když budeš soběstačná a doma budeš mít zahrádku. Jo, takže
0: mi to obývali. Já si natankuju do dodávky a mám to na půl roku.
1: No.
0: Protože jezdím jenom po okolí, tady po lidech, kterým pomáhá. Kolik myslíš, že toho potřebuješ, když nebudeš z tom korporátu a půjdeš mimo něj?
1: To díky, že nejsme soběstační, tak se musí jezdit přes půl tady prostě světa kamionama, jo? To je zbytečný úplně, takže já nemám strach, že bych si nenatankoval. To jako, to mě hlava nebrala, ale neřeším to, nechávám to plynout, ano, každý se probouzí svým vlastním tempem. A dívej se, tady černoušci se probudili taky, pustím videjko na závěr. Je, Máro, tvoje, kam by si pořád chtěla jezdit, to je ono. Marci, takže blagadár, dobrou noc, přátelé. Liborku, díky. Díky fakt jako velké blagadár. Máro, jako vždy, perfektní. Posluchači, diváci, sdílejte, ano, sledujte nás a tak já jsem chtěl říct, společně to zvládneme, ale to je blbost. Jako, ano, vítejte, společně to zvládneme. No, takže dílejte. Ó, šanty, dobrou.

milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a

0: se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Tak vítejte u pořadu komentovaného čtení, já jsem rád, že se opět slyšíme. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. Dneska to máme naživo, tak si zase užijeme spoustu zajímavých věcí. Nejdřív se pojďme podívat na to, kdo 13. července, wow, 13. je pondělí, ale kdo slaví dneska svůj svátek? Dneska slaví Markéta, Margareta a Margit. Markéta. Ženské křestní jméno Markéta má orientální původ. Pochází až ze staroindického slova manžárí. S významem perla nebo pupen slovo přijala řečtina jako Margarites, odtud latina jako Margarita. Významem jména Markéta je tak perla. Já tady ještě skočím, jestli máme něco dál o těch Markétách a Margaretách. No hele, moc toho tady není teda jako upřímně, no. Přesto je každá žena, jméno Markéta je v Česku velmi oblíbené a v mnoha jazykových mutacích i po celém světě. Přesto je každá žena jménem Markéta doslova perlou mezi ostatními ženami, vzácným drahokamem, dokonce tady píšou, spojeným s ryzím bohatstvím přírody. A teď jméno Markéta patřilo ke světicím, také vladařkám a královnám. Mimo jiného nosila Markéta Habsburská celým jménem Markéta Marie Terezie Habsburská, která byla španělskou a římskou princeznou. První manželkou římského císaře, českého a uherského krále Leopolda I. a také milovnicí hudby a umění. Současnými nositelkami jména jsou například herečka Markéta Hrubešová, moderátorka Markéta Majerová, zpěvačka Markéta Konvičková nebo zpěvačka a skladatelka, držitelka Oscara za píseň k filmu Ons Markéta Irglová. Jméno patří i k české modelce Markétě Divišové. Jméno nosí také bývalá herečka, manželka Marka Ebena, Markéta Fischerová. Markéta Lazarová je názvem knihy Vladislava Vančury, dle které v roce 1967 natočil František Vláčil stejnojmenný film s Magdou Vašáriovou v hlavní roli. Ženské křestní jméno Markéta má orientální původ, to jsem říkal, a těch Markét dneska slaví 57 019 Markét v České republice je to 26. příčka podle četnosti užití tohoto jména. Když se kouknu na Margaretu, těch je 559, což je 333. příčka, a Margit, těch je 548, 336. příčka. Takže dneska úhrnem slaví, když se na to podíváme, nějakých cca přibližně, ať to neříkám úplně přesně, to nemusím počítat, 58 tisíc oslavenkyň. To je velké číslo. Já bych tady ještě speciálně popřál Markétě, která doprovází v těch aktivitách a činnostech, ale také v životě Pavla Hlávku. Takže Markéta, která dala vzniknout stránkám, a teď mi to vypadlo, já si říkám svík svým, ale nebo sami sobě, ale víte, co mám na mysli, Markéta, která vždycky zabezpečuje spoustu akcí a aktivit okolo svobodného vysílače, takže i pro tuto Markétu a hlavně zejména pro ní já mám speciální poděkování a také přání. Takže milé Markéty, já vám právě teď přeji, a Margarety a Margit, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a hlavně promořování. Takže si to pěkně užijte.

0: hezky se promořujte, pěkně to oslavte, dneska je to na koupačku, my jsme teďko přišli s Eliškou akorát od rybníka, takže si to krásně užíváme tady v jižních Čechách. Včera bohužel to počasí nebylo úplně na koupání, ale každá změna je vítána, protože když se nemůžete koupat, tak vymyslíte jinou aktivitu, která je určitě stejně zajímavá jako ty aktivity předtím. Tak, to jsme popřáli, žádný jiný významný den není, tak to můžu takhle schodit, můžu to zavřít. No a pojďme se podívat na jednu událost, která si myslím zaslouží pozornost. Robert Fico byl konfrontován novináři otázkou, jestli by, kdyby Vladimír Putin přiletěl na Slovensko, tak jestli by byl zatčen, tak někteří politici bohužel mají na to zvláštní názor. Tak si to pojďme pustit, protože to je hodně zajímavé, jak jsou někteří zblblí až na půdu.
1: V jednom rozhovore včera a priznám sa, že som možno neodpovedal dostatočne tak, ako som mal odpovedať na otázku, ktorú som dostal. A teraz, aby bolo jasné, ako rozmýšľame. Že či by sme v prípade, že by došiel na návštevu Slovenska, Putin ho zatvorili, lebo je na ňo vydaný medzinárodný zatýkač. Tak ja som zostal úplne obarený s prostosťou tej otázky, tak som odpovedal, že to je taká hypotetická otázka, že viete, že na to teda nebudem odpovedať. Čo to je za nezmysel? To akože, keby bol na amerického prezidenta vydaný zatýkač a my ho pozveme na oficiálnu návštevu Slovenska a my ho tu zatkneme. No keby aj na amerického prezidenta bol vydaný zatýkač a ho pozvete toho prezidenta na návštevu Slovenska, tak ho nemôžete zatknúť. A kľudne niekde to bolo v nejakej televízii, sa pýtali troch účastníkov diskusie, čo by ste urobili, keby došiel Putin na Slovensko, zatvorili by ste ho?
2: Jasné, aj mimo nášho územia.
3: To čo urobil Putin a jeho režim na Ukrajine, myslím si, že nič nesnil, nezaslúži.
4: Pokiaľ je medzinárodný zatýkač vydaný a je na Slovensku daný, musia orgány činné v trestnom konaní konať.
2: A každácná zhoda? Všetci traja?
1: Mám byť aj idiota? Mám teraz všetkým podať Slovákom, keď sem ten Putin príde po tom, čo ho pozveme, tak ho na letisku zatvoríme. A Čurila ho odvedie do celý policajného zadržania. A Lipšica o neho postará. Však, čo sme mešuchy všetci, alebo čo? Samozrejme, všetci budú teraz písať, že Fico chráni Putina pred zatýkačom Medzinárodného trestného súdu, ktorý nikto neuznáva. Ani Spojené štáty, ani Rusko, ani Čína, ani India.
5: Ani Ukrajina.
1: Že to je politické rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu. V poriadku, tak je taký zatýkač. A Putin je dostatočne inteligentný na to, aby nechodil do krajiny, kde na neho dali zatýkač pre Boha. Okrem iného teda. Takže spýtajte sa nás na akúkoľvek otázku. My nebudeme vajatať. A budeme na tieto otázky odpovedať realisticky. Lebo odpovedať na otázku, či by sme zatvorili Putina, keby došiel na oficiálnu návštevu, áno, tak by som sa cítil ako idiot. To je nemožné. Taká situácia nemôže nikdy vzniknúť. Takisto, ako by sme to neurobili americkému prezidentovi Bushovi, na ktorého tiež mal byť vydaný medzinárodný zatýkač za to, čo vystrajal v Iraku. Hlas nás obvinil, že názor neposiela zbranie na Ukrajinu je extrémny. Dobre, ak nás považuje niekto kvôli tomuto za extrémistov, že my odmietame posielať zbrane, lebo to nič nerieši, tak sme veľmi radi extrémisti. Všimnite si, z tých uniknutých dokumentov jednoznačne vyplýva, že realita je úplne iná, ako sa nám pokúšali médiá pravidelne poukazovať, že čo sa tam všetko na tej Ukrajine deje. Ja teraz nechcem nikoho obhajovať, ale ja nemôžem, som dospelý človek, ktorý vie čítať a písať, akceptovať fakt, že keď odniekadiaľ odchádza ruská armáda, tak uteká v spodnom prádle a keď niekam odchádza ukrajinská armáda, tak je to taktický ústup. Rozumiete, my nesme idioti. A my sme sa snažili od prvého začiatku hovoriť, pozor, to nie je také čierno-biele. Tam predsa bola nejaká príčina tej vojny. V roku 2014 fašisti ukrajinsky zabíjali občanov ruskej národnosti. A rovnako pripomíname, že je to porušenie medzinárodného práva, že Rusko vstúpilo na územie Ukrajiny. Hovoríme to veľmi jasne, ako sme to povedali aj pri téme Iraku, kde to bola naša vláda, ktorá stiahla vojakov. Čiže je to veľmi veľká téma, ktorá nás odlišuje. A hlavne Smer sa v tejto téme výrazne odlišuje, lebo my jediní tu hovoríme o mier. My sme sa dostali do polohy, pani moderatúrka, že nám nadávajú, že vraj my sme fašisti za to, že chceme mier. Viete, kto je fašista? Fašista je ten, kto nenávidí iný národ. Fašista je ten, kto podporuje vojnu. Fašista je ten, kto zatvára opozíciu. Fašista je ten, kto zatvára ústa kvôli inému názoru. Odporúčam denníku N, nech si prečíta každý boží deň, čo píše v tých novinách. My zatvárame niekomu ústa, my niekomu kážeme, že toto nemôžeš povedať, to je zakázané. Nám sa to stáva na dennej báze, že moderátori nám hovoria v priamých reláciách, no to nemôžete hovoriť. To sa jednoducho teraz nedá, lebo je úplne nejaký iný mainstreamový názor. My zatvárame opozíciu alebo oni. My podporujeme vojnu alebo oni. My nenávidíme iné národy, alebo oni nenávidia iné národy. My máme radi aj Ukrajincov, aj Rusov, aj Američanov máme radi.
0: Se moc nelíbí takovýto názor, pochopitelně, protože jsem rád, že spousta politiků, zejména v bývalých východních zemích, nebo v zemích bývalého východního bloku. Takže spousta politiků už tam dostává jako kdyby rozum a začínají hovořit naprosto otevřeně o tom, co je Ukrajina, co je co, jak se věci mají, jak je potřeba na ty věci nazírat, jak to je, že tam jsou fašisti. Luboš Blaho jednoznačně řekl, že v tom Evropském parlamentu, že prostě na Ukrajině, že to je fašistický a nacistický režim. Proč ho budeme podporovat? Takže jsme také nacisti a fašisti. Už to kolotá, rozumíte? Už se to začíná vařit. A také se začíná ukazovat, co to je za svoloč, ta verbež ukrajinská, která tam vládne, protože má své přívržence pochopně i mezi lidem, takže není Ukrajinec jako Ukrajinec. A je spousta podporovatelů toho nacistického režimu mezi Ukrajinci, bohužel i mezi občany Evropské unie. Takže si musíme položit vážnou otázku, jaký je rozdíl mezi rokem 1934-5 a rokem 636 a rokem 2026. Tedy 90 let nás dělí od situace, která takto záměrně byla vytvářena v Evropě a v Německu, v evropských některých státech víc, Itálie, Španělsko. Ten nacismus prostě, ten z toho čiší, jo. Prostě to budeme zastírat, tak musíme vidět, či máme tu čest. A dokud se budou zabíjet na Ukrajině nevinní lidé, způsobem, jakým to organizuje ta kyjevská sebranka, tak asi nemá smysl tam jakýmkoliv způsobem dělat nějakou podporu, protože my tím pádem podporujeme nacismus, takže čím se lišíme jako od podporovatelů, to je porušování přímo, porušování zákona. Jo. Budeme si tady cokoliv nalhávat, prostě je to verbež. Protože námi hýbalo nám tady vším Ankara. Myslím, že tady mám vyjádření Andreje Babiše k tomu, co dělal. Tak si to můžeme pustit. Aha, minister a mileniál. Tak to není úplně asi. To pravé ořechové. Tohle to je také zajímavé a to si pustíme. To je Zaurálek. Lubomír Zaurálek. Já moc nemusím, jo, ale když říká nějaké věci, které jsou opravdu reálné, tak vám ho rád pustím, jo. Protože si myslím, že to má i váhu, má to svoje logické záležitosti v tom, aby Tam to zapadlo do toho kontextu toho, co říkáme tady na svobodném vysílači, respektive zejména ve studiu Midgard, co říkáme už dlouho. Jak to všechno prostě je. Ale ta Ankara, to je potřeba jí teďko zhodnotit trošku třeba z jiného úhlu pohledu. My pak se koukneme na Andreje Babiše, ale teď Lubomír Zaorálek se svým hodnocením.
5: To je jeden neblahá věc z toho summitu, že jsme viděli Trumpa, který prošel proměnou z někoho, kdo vypadal, že náma hluboce pohrdá a že nás neprosto nebere vážně a kde být Erdoana, tak se na nás úplně vykašle a dokonce zmínil, že se možná stáhne všechny vojáky od nás v jedné chvíli, což Pete Hegseth, ministr obrany, mimochodem řekl taky. A po těchto hrozných hrozbách, po tomto vypláchnutí žaludku, nám na druhý den řekne, že v místnosti bylo plno lásky.
6: To je ta strategie šialence, o které jsme se bavili.
5: Trošku to tak vypadá, ano. Ale problém je v tom, co je teda skutečnost. A co je ta skutečnost? Já už jsem řekl, že jsem vzpomínal ten summit, který byl v roce 2021, že jo, který byl taky někdy takhle v létě, který byl taky podobně idylický jako ten. A potom do dvou měsíců jsme se zcela zhroutili naše pozice v Afghánistánu. Američané nám řekli, zbalte se a během dvou týdnů musíte být pryč. A byl to výsledek tajných jednání, která se vedla s Talibanem, právě začal Trump. Jako, a tato tajná jednání probíhala vlastně úplně bez nás. My jsme se k informacím o tom, co je dohodnuto, ještě vlastně vůbec dlouho nedostali. A dnes? Proč bych si nemohl představit? Mimochodem ten Trump to neustále naznačoval. Měl jsem 95-minutový rozhovor s Vladimírem Putinem. Výborný rozhovor jsem měl. Něco se chystá, že jo? Tady Erdoğan nám s tím pomůže. Já si dovedu klidně představit, že tak jako tehdy probíhaly tajně rozhovory s Talibanem a my jsme pak byli postaveni před hotovou věc, tak dnes to může být poměrně velmi podobné. Protože já si nemyslím, že se to tak všechno změnilo a že najednou jsme plní lásky a najednou, že se změnil Trump. Navzdory tomu, že se jako klaun, že hraje tu teorii šilence, jak ty si řekl, nebo cokoliv. To neznamená, že tu není určitá strategie, která vlastně stále platí. Třeba to, co je v té národní bezpečnostní strategii Spojených států, ve kterém Evropa vypadá, že je největší ohrožení. Ne Rusko, ne Čína, ale Evropa. Protože jak dokonce opakoval i teď, teďka řekl na té tiskové konferenci s Erdoğanem, že Evropa před 20 lety, to bylo něco úplně jiného než teď. Evropa dnes, s tím, jak nezvládá imigraci, nemá energii, tahle Evropa, když se nezmění, tak tady zítra nebude. Ta prostě zmizí. Tak jako přestane existovat.
6: S tím to například souhlasím. Takže.
5: Ano, ano, doufám.
6: Poznáš můj postoj.
5: No, ne. Ano, mě jde ale o to, že tady vlastně mluví o tom, že my jsme vlastně odepsaní, pokud něco nevymyslíme. Jako, takže nás nebere jako vážné partnery, dokonce jako zřejmě z toho plyne nás ani nehodla informovat o tom, pokud se něco opravdu podstatného děje. Takže vlastně ten summit se vlastně z hlediska toho, co říká Trump, stává se jenom tou klauniádou.
0: Stává se klauniádou, čili stává se jakýmsi krysým manévrem toho, co už někde na pozadí se vlastně rozhoduje a co jakoby logicky bude jako kdyby vypadat, že se to ujednalo v té Ankaře. Jo. Čili mocní se dohodnou a ty podržtašky a přihlížeči, který to financujou, tak budou mít pocit, že dosáhli nějakého efektu. Jo. A nebo budou postaveni, jak se říká, hubou ke zdi do rohu a budou muset chroupnout a kousnout to, co v podstatě jim bude co jim bude předloženo jako hotová věc. Teď se s tím poprte a teď to nějak propasírujte do těch vašich států, jako že to takhle je. Je to docela zajímavý, když se na to takhle podíváte, tak vám to začne trošku se jako skládat do něčeho, co je zajímavé. No. Tak. A Zaorálek, ať si o něm můžeme myslet, co chceme, tak ale není hloupej. V těch diplomatických věcech umí nějakým způsobem číst, umí tam načítat ty věci a myslím si, že se dá tomu, co řekl, že se dá věřit. A že to je zajímavý tip, jakoby na to představení si těch kroků a těch věcí, jo. Že myslím si, za mě jako dobrý, no. Tak, teď já tady ještě čekám, teda jestli se mi otevře, trošku drhne, jestli se mi otevře ten Andrej Babiš, anebo úplně jinak, asi dám písničku, protože je skoro půl, tak si zahrajeme, já to tady mezi tím připravíme, teď na to nečekáme. Tak, co si dáme? Dáme si takovou jednu veselou, ne? Dáme si veselou písničku od Evy Farné. Tak pojďme na to.
7: Mám prostě o

0: Jo, mám boky jako skříň, no. Je tady spousta toho Andreje Babiše, nemůžu vůbec najít. Byl jsem takový rozmrzelej. Jsem si myslel, počkejte, já jsem si myslel, že to mám jako těžce pod kontrolou, kde ho mám. A ukazuje se, že wow. Ono to není vůbec tak, jak jsem si myslel, že to bude jednoduché. Takže ani písnička mi na to nestačila. No, mrkněmeš se. Je spousta právě z toho, co se teď momentálně děje. Ale představte si, třeba jenom taková věc, jo. Další úspěch Evropské unie. Společnost Zetor Tractors ukončí výrobu traktorů v Brně a přestěhuje ji mimo Evropu, do Asie. Hlavním důvodem je dlouhodobý růst cen materiálů. V Brně zůstane centrála, obchod i distribuce dílů. Firma letos dokončí zakázky. Rozhodnutí se dotkne 33 pracovních míst ve výrobě. Výpovědní lhůty vyprší do konce roku. Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se jí tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali. A musíme to začít dělat jinak, uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Robert Herman. No, takhle to dopadne asi s veškerou výrobou, protože v Asii prostě nebudou limity Evropské unie, nebudou tam emisní povolenky, nebudou tam drahé vstupy materiálu a drahé vstupy energií. No a potom už zbývá jenom překonat celní bariéru. A to je potřeba jakoby říct, že ty traktory, které vyrábí v podstatě Zetor, to jsou traktory, které jsou hlavně kupovány v takových zemích, jako je Indie, jako je prostě Vietnam a podobně, čili to odbytiště je hlavně mimo Evropskou unii, jo? Tak v Evropské unii malí zemědělci si kupují takové traktory, co dělá Zetor. Takže má to logiku. Bude se přesouvat ta výroba blíž odbytu. Pomalu, ale jistě se odstoupí od převážení dílů a výrobků přes půl světa. Proč? Protože prostě k tomu ten svět, byť to není záměr těch všech opatření, jo, tak ale k tomu dospívá. On se prostě tímto způsobem, jak si to všecko odvíjí. Teď teda musím vědět, co se mi tady stalo. Šup, pryč, už jsem selek. No, takže vývoj je dán, vývoj je jasný. No, teďko už jenom se jako to dojede v tom nastaveném módu a všichni se budou nějakým způsobem tomu přizpůsobovat. A výsledkem bude, že opět zase budou nějaké regionální výroby, regionální odbyty a tak dál, a tak dál, a tak dál. No. Já se teda pokusím se dostat zpátky tedy k těm věcem, k tomu Andreji Babišovi, to prostě já jsem tady nastahoval takových věcí. Wow. Představte si, že v Číně je velká poptávka po německých inženýrech. Že ty země, kde to krachuje, jako je třeba Německo, tak z těch automobilek ty inženýři budou mít uplatnění v Číně. Ovšem budou pravděpodobně muset dokázat držet krok s těmi čínskými mladíky, s těmi nově vystudovanými čínskými, s těma hlavama. Jo. Takže já si myslím, že oni budou používaný vyloženě jakoby takový jako stabilizační prvek. Ale nositele pokroku to asi úplně nebudou, jo. No. To se tady neodpovídá. No, už jsem si našel Andreje Babiše. On se mi to tady musí načíst chvilku. No a budeme se to moc pustit. Je to vlastně o té Ankaře docela zajímavě zhrnutý a jste si všimli, že si mainstreamová média dala obrovskou práci s tím, aby informovala o vele úspěšné činnosti pana prezidenta Pavla, protože on tam byl všemi oslavován, všichni se na něj těšili, všichni omdlívali blahem, když ho viděli. Takže já už se z toho fakt tady picnu. Tady dělá. No pak on hned po příletu z Ankary se odebral do Karlových Varů, kde byla vždycky nějaká klaka se našla. Prý z davu zaznívaly výkřiky, jako je hrdina. Jo. Já když jsem viděl tu fotku, jak dorazila Squatterka z té Hradčanské 1, jak dorazila do těch Varů, jo, v těch hadrech, na co měla na sobě. To byly normálně jak strašidla ze Špesertu. To bylo něco naprosto otřesné. Ale naprosto otřesné. To, co si ona dokáže na sebe za těch 100 tisíc, co jí platíme měsíčně. Jo. Já bych navrh, aby prostě se konala nějaká veřejná sbírka hadrů, a ne peníze, ale prostě nějaký hadry, aby lidi poslali. Ono je jedno, do čeho se takováhle opice oblíkne. Prostě ona vždycky bude, ona nemá vkus, že jo, tak zase na druhou stranu se jí musím zastat, jo, je to žena, nějakou úctu bych k ní měl mít, to je pravda. Je to, no zase je to politručka, no, takže ona víc než žena je politručka. No a teďko je to, víte co, jako když vás celý život šatí stát, tak já chápu, že on pro ní chtěl vošatný, protože to je z té vojny, že jo, to oni mají prostě z té zelené zóny gumový, takže ona vždycky nosila tu uniformu a u té uniformy nemusela přemýšlet, co je a co není, jako co se k sobě hodí, co se k sobě nehodí. Tam jako žádný, to zapomeňte na vkus, jo, to jako, to neřešíte, že jo, něco takového. Takže takováhle cvičená opice zelená, pak od ní chtějte nějaký výstup, aby se uměla oblíknout. Ale zase za 100 tisíc by si mohla teda při jeho platu, kdy oni dohromady mají přes milion, plus to, co ještě si viděla jako lobbingem a svojí pozicí ve vedení té zbrojařské firmy zahraniční, tak já si myslím, že by mohli mít prachy na nějaký, na nějakou designerku, nějakou jakoby poradkyni, aby v opice vypadala aspoň trošku jako oblečená, když už je v opice. No, no nic, no, to je těžký to. To prostě bojovat s něčím, co je vychovaný v armádě, je fakt těžký. Jako. To je fakt těžký. No. Absolventka tolika PŠM, chlapi vědí, politické školní mužstva, tak je logicky, že to nedává. No. Tak pojďme.
1: Přeju vám krásný den a já každou neděli vám přináším zprávu, co jsem dělal celý týden. No a samozřejmě byl to summit NATO. Měsíce jsme tady poslouchali o tom, kdo tam má být a jak to má být. No a dopadlo to, jak jsem říkal, ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné a styděli jsme se. A toto je vlastně ten nejhorší moment celého summitu, kde šéfové delegací, to jsem já tady, to je dánská premiérka, a prezident sedí na místě ministra zahraničních věcí Macinky. Ale my jsme drželi basu. Za námi chodili naši partneři, se ptali pro Boha, proč tady je, co tady dělá. No a kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, a to jsme nechtěli samozřejmě, aby tam byl nějaký skandál, tak by seděl úplně vzadu a partneři za námi chodili a ptali se, proč tady je. Hlavně teda za každým šéfem delegace seděl minister zahraničních věcí. No, já nechápu, že pokud tým pana prezidenta, který je samozřejmě v plné kampani za znovu zvolení, nemá tu sebereflexi, tak proč on se nechá takhle manipulovat jako loutka a poslouchá je na slovo. Bylo to trapné, styděl jsem se, ale naštěstí jsme nebyli poškozeni jako Česká republika v zahraničních médiích, protože všechno se odehrálo za zavřenými dveřma. No, pan prezident ještě dal před summitem rozhovor do nějakého tureckého gazetesi. Tady je článek z Českých novin, kde se píše, že rozhovor byl krátký, jednostranný a prezentuje Pavla jako hlavního aktéra české účasti na summitu NATO. Je představen jako ten, kdo přináší českou pozici. Přitom samozřejmě ten projev, který já jsem tam ještě upravoval, protože generální tajemník NATO nám říkal, musíte to zkrátit, ne 5 minut, ale 3 minuty, byl schválen vládou a prezident tím neměl nic společného. Že stanovuje priority a vede českou delegaci. Normálně, brutálně tady lžou. No a samozřejmě prezident v den zasedání se nezúčastnil oficiálně ničeho, protože nebyl vlastně šéfem delegace. Takže my jsme, hlavně teda summit byl o tom, že často jsme čekali na prezidenta Trumpa, tak jsme čekali na focení s tureckým prezidentem a s generálním tajemníkem NATO a tam byli jenom lídři. No a já nevím, kde byl prezident. No ale to je jedno. Takže bylo to trapné. Pan prezident samozřejmě šel na ten summit a zatěžoval mě to zvláštních věcí a chtěl různé bilaterálky jako s francouzským prezidentem a s korejským a ukrajinským a německým kancléřem a generálním tajemníkem NATO, ale ani jedna bilaterálka nedopadla, protože samozřejmě tam nikdo neměl čas ztrácet vlastně s panem prezidentem. No, potom samozřejmě pan prezident měl v delegaci samé antibabišovské média a ty reportovali stále domů, jak je to úžasné. No a když jsme se teda seřadili a šli na to, na tu fotečku, všichni lídři, tak při odchodu z pódia mi podal prezident Spojených států Trump ruku, takhle. Tady to vidíte, takhle mi podal ruku. Já jsem takhle stál, přicházel zleva. A pokud si všimnete, prezident Trump podává ruku tak, že vám ji drží. Takže vlastně mi držel a šel dál. A ještě, no a co udělala zoufalá opozice? Zoufalá opozice samozřejmě vystřihla tu pozici, když už mi byl de facto zády. No a udělali z toho samozřejmě ano. Jako velké halo, no. Tak já jsem to video měl na sítích a má to zásah 8 149 tisíc.
2: To mělo vodu,
1: zásah a samozřejmě všichni viděli, že žádný sodu jsem nedostal od Trumpa, protože se choval velice vstřícně. Měli jsme možnost s Monikou s ním mluvit po večeři. No a to, že máme nějaký vztah dlouhodobý, vždyť mi přece volá 26.12., tak prezident asi nevolá každému. Takže znovu jsem měl pravdu, že jsme to díky tomuto ustáli. I když samozřejmě já jsem si dělal poznámky, všichni jak vystupovali, vlastně to pořadí, a teďka jsem čekal, že budu 27., ale nakonec jsem byl poslední. Ale vážený, hodnotili jsme výsledek Fialovy vlády jsme hodnotili. A Fialová vláda, tak jak hala vám, ale ovšem, že stále, že každý den, tak hali i na to.
0: No, tak se zasekla aplikace. Tady někdo psal, že nějaký rady a takový, prosím vás, ono to není vůbec jednoduchý, jo? Když se podíváte třeba na Prima CNN News, na některé pořady, a vítáme nějakýho hosta, tak jakoby na dálku, tak se jim to taky rozsypalo. To připojení, takže to není jenom jako o tom, že mě se tady něco rozsype a že mě tady něco nefunguje. Obecně ty sítě prostě jsou ve stavu, v jakým jsou. Má to svoje nějaký pozadí. Nezapomeňte, že na mnoha místech jsou váleční podmínky, to znamená, že jsou rušený různým typem technologií, jsou rušený satelitní signály, a to i v zemích NATO a tak podobně, takže nebudeme si tady nalhávat, že je všecko OK. No, teď se mi zase kupně celý počítač, tak to mě prostě mám z toho radost. Protože se mi zakousla ta aplikace a teď s tím už nejde dělat vůbec nic. No, tak co, jak si s tím my poradíme? My si s tím poradíme asi následujícím způsobem. Máme 49. Ještě potřebujeme toho Andreje Babiše dojet. Že já musím zrestartovat počítač. Ze kterého to pouštím? No ale, když dovolíte, tak bych okomentoval to, co v podstatě tady už zaznělo od Andreje Babiše. Takový ty hemzy a keci, jak se Babiš nutil tomu Trumpovi s tou rukou. Upřímně řečeno, a to říkám prostě jako ne s tím, co říká teďko Andrej Babiš, ale to, co je konzistentně jakoby informace dostupná a jasná, že prostě Babišova a Trumpova, když to takhle pojmenuju, čili jejich manželky, takže se přátelí nějakým způsobem. Druhá věc, že o tom asi bude Andrej Babiš mluvit, jaký vliv, dejme tomu, mají i ty manželky na ty manželky. To si Macronová, jaký vliv má na Macrona. Teď ona ho de facto vodí jako loutku. Jo. Co budeme povídat? Jaký vliv má Pavlova na toho svýho. Čili všichni to nějakým způsobem mají takto a ty manželky proto jsou zvány jako na některé typy akcí. Na ty neformální záležitosti, ale spousta lidí vám řekne, že na neformálních akcích se toho dohodne mnohem víc, než na těch formálních. Formální věci jsou daný protokolem, jsou tam daná témata, okruhy, rozsah, případně záměr. Když to nejvíc práce se udělá právě na těch, neformálních jednáních, tak je potřeba to brát. Čili pokud někdo pracuje na nějakých neformálních aktivitách, a to jsou právě manželky, že jo, který tam fungují velmi, velmi zřetelně. Že nepodceňoval bych to, vůbec bych to nepodceňoval. To, že tam nebyla Pavlová, tak ona tam žádný známý nemá mezi těma manželkama. Co ona by si s ním povídala, když neumí anglicky, že jo? Její úroveň vzdělanosti sahá tak maximálně k ruštině. Takže to je taky jakoby složitý a potřeba to tak prostě brát, takže proto tam nebyla. pozvaná. On tam taky nebyl pozvaný, že jo. Nakonec to uslyšíme. Kdo ho tam vlastně dostal? My jsme se nějak o tom bavili s pár lidma. Já jsem říkal, že pravděpodobně to šlo cestou NATO, jakože NATO tedy zapracovalo. No nakonec se ukázalo, že tím, kdo pracoval a dokonce objednal už v předstihu ten pokoj, jo, rozumíte, to tam taky Andrej řekne, že v podstatě velvyslanectví v Turecku už s předstihem objednalo v tom samém hotelu, kde bydlí Babiš, kde by bydlel, tak objednali pelíšek i pro prezidenta. Jo. Takže oni ještě než nějaký soud tady ústavní rozhod o něčem, tak už to bylo jako hotová věc, už tam měli blokaci, už to měli prostě připravený. Že může tady pak někdo vykládat, že to není kauza, u které je evidentní, že zkrátka dobře tam někdo někomu jaksi držel místečko, že jo.
1: Oni lhali, no a samozřejmě některé média tam dali do titulku, jako kdyby to bylo naše. No, nebylo to naše, ale my jsme drželi basu. My jsme neříkali, že Fialová zločinecká vláda vám hala. Jsme drželi basu, vystupovali jsme tam jako Česká republika, ano, nechtěli jsme, ani to neděláme, jak oni, že nás kolikrát zahraničí vlastně kritizují. No, takže samozřejmě první den, jak jsme přiletěli, byla ta jakože recepce, no to byla taková recepce a ta neformální večeře. No a my jsme tam postupně přijížděli, já jsem dokonce bydlel ve stejném hotelu jak prezident, dva pokoje ode mě, a my jsme ten pokoj rezervovali dávno, to znamená, že někdo už věděl, že ten prezident tam bude. No a samozřejmě si myslím, že to bylo naše velvyslanectví, které vydindalo od turecké strany, aby se pan prezident zúčastnil ty recepce a ty neformální věci. Trapné, jo. Ale Turci byli natolik milostiví, že na ty fotce, protože byla jakože recepce, ten drink, se čekalo, než všichni přijdou, a když všichni přišli, tak jsme šli se fotit. No. A turecký protokol byl natolik milostivý k nám, že nás dal každého na jiný konec ano, ty sestavy na tu fotku. Takže já jsem vlastně prezidenta na ty večeři, kdy jsem přišel i s Monikou, tak on už tam byl, tak jsem mu samozřejmě podal ruku. No a naštěstí teda seděl u jiného stolu a samozřejmě my jsme protokol nedělali, my jsme byli usazeni, jak jsme byli, a už tam se někteří lídři mě ptali, že co tu dělá a proč tam je, když já všichni věděli, že jsem vlastně šéfem delegace. No. Takže ústavní soud to nedomyslel, bylo to nesmyslné rozhodnutí, trapné rozhodnutí, zahraniční a bezpečnostní politiku dělá vláda, vláda se odpovídá sněmovně, a my jsme řekli, že příští rok poprvé uděláme všechno pro to, aby jsme se dostali na ty 2%. No, mě strašně bavila ta debata o tom, že co jsme řešili na neformální večeři. To si fakt myslíte, vy písálkovi někteří, že, nebo komentátoři, že na neformální večeři s manželkami jsme měli řešit válku, že tam umírají lidi, jo, manželkami, které mají děti, které nechtějí válku. Nikdo nechce válku. No, takže úplně trapné. A věřte mi, že mám zkušenosti. Já jsem byl s Monikou na intronizaci císaře. To byla mega akce. On si musel koupit frak. Jo, a byli jsme všude v Paříži. A samozřejmě, že je důležitý kontakt těch manželek, protože jako my chlapi víme, že ženy jsou důležité, že mají vliv. A mimochodem, Monika se potkala s manželkou prezidenta, tureckého prezidenta Erdoána v minulosti 3 nebo 4krát, takže se znají. No, a já jsem se takhle seznámil přes manžela premiéra Lucemburku s Melanie Trumpovou v Paříži 10.11.2018 na takové večeři, no. Takže, prosím vás, nevěřte tyhle lidem, přece já nemůžu na ty večeři tam řešit granáty nebo co, muniční, no, geopolitiku a takovéhle věci, ne. Normálně jsme tam se bavili o tom, jak je to mezi, když se potkají nějaké manželské páry, o dětech, bavili jsme se o tom, no a samozřejmě se musí smát, no a ty manželky mají vliv. Mají vliv na nás, občas. No. A samozřejmě ta debata, proč tam je Monika, no Monika je tam proto, že turecký, ale tam byla proto, že turecký prezident pozval, ano, a tady je její program, draft program for spouses of prime minister, no a oni měli samozřejmě, to byla pozvánka pro šéf, pro vedoucí delegace a manželku, jo. A to, že tam byl prezident, no tak ten tam byl samozřejmě, všichni se divili, proč jsme tam dva. A proto to bylo trapné a proto jsem se taky jako styděl, ale nebyl to žádný skandál. Takže ty manželky měly program. Ano, oni měli tady roundtable meeting, protecting children in the digital environment. Jo, takže se bavili o tom, co my tady se všichni bavíme, co naše děti a sociální sítě. No a potom měli jako program hodní přehlídka Maja a lunch tady měli, takže ten normální program, takže nějaké ty hejty na moji paní jsou zbytečné. Moje paní v minulosti reprezentovala velice dobře a myslím si, že jsme nikdy v minulosti neudělali žádnou ostudu. Takže tolik k tomu programu. No a když skončila večeře, tak jsme šli společně s Monikou za prezidentem Trumpem. On jak obvykle byl velice vstřícný. No a tak jsme se ptali logicky, jestli přijde Melanie, protože ji známe a protože jsme se na ní těšili. No a on byl samozřejmě potěšen. Jo, tak jsme se bavili o tom filmu Melania, který vyšel, takže ty, kteří mluví něco o tom, jak to je a není, v životě na žádném summitu nebyli. Vůbec tomu nerozumí, takže vůbec to neřešte. Já vím, jak funguje zahraniční politika. Zahraniční politika funguje hlavně to, že máte osobní vztah, že znáte i ty manželky, jako jsme se tam potkali znovu s manželkou bulharského premiéra, bývalého, nového premiéra, bývalého prezidenta, nebo manželkou slovinského premiéra, nebo s Brigitte Macron a dalšíma, takže tak toto je a prosím vás, věřte, že já vím, jak to funguje. Už jsem těch summitů a těch setkání absolvoval X a byla to samozřejmě, bylo to trapné, ale nějak jsme to zvládli společně s Macinkou, vystupovali jsme jednotně, samozřejmě jsme neříkali negativně ani o vládě, ani o prezidentovi, když se všichni ptali, co tam dělá, proč tam vlastně je. Takže máme to za sebou, máme to za sebou, no ale věřte, že kampaň na znovu zvolení pana prezidenta bude probíhat dál a jeho tým určitě bude zase hledat nějaké konflikty, protože celá ta kampaň je samozřejmě založena na kritice naší vlády a my s prezidentem máme úplně diametrálně jiné názory de facto na všechno. Takže toto možná bylo důležité, ale já si myslím, že tento týden to nejdůležitější bylo, že jsme přijali historicky nejlepší stavební zákon a tady mám všechno sepsané, ale my dnes točíme s Karlem Havlíčkem podcast, který vyjde ve středu večer a tam vám řekneme všechno, co tento skvělý zákon přinese pro vás a budete stavět rychle, jedno razítko, jeden stavební úřad. Takže děkuji, že mě sledujete a samozřejmě budu rád, když to budete sdílet, protože o Ankaře zase budou debaty nesmyslné, ale nevěřte tím lidem. Oni tam nikdy nebyli, ani nebudou. A dělá jenom to, aby nás, na mě škodili samozřejmě, ale mě to nevadí, protože já vím, že lidi jsou schopni si ověřit ty informace a ty různé účelové lži vybraných novinářů, že jim nevěří. Takže děkuju a těším se samozřejmě na příští neděli. Mějte hezký týden.
0: Tak to nás seznámil Andrej Babiš s tím, co a jak se konalo v té ankeře. Všimněte si, že se snaží ta klaka, která propaguje každý prd prezidenta a každou jeho ostudnou akci, nám tady prodávají jako záslužný čin. Když si kolaborant prdne směrem na východ, tak pochopitelně je to oprávněný útok na toho zlého Putina. Když si prdne na západ, tak je to oslavný prd, který pochopitelně symbolizuje lásku ke kapitalismu, obdiv k té kultuře, která je naprosto otřesná. Když si prdne kousek jinam, tak to zase signalizuje a jak si vytváří ty signály o tom, jak to Německo je úžasný a jak ten Brusel nám tady udělá ty Spojené státy evropské, jak nám všem bude dobře. Jo. No nic, tak dáme si písničku a my si po té písničce už budeme číst. Jakou byste chtěli? Já tady mám písničky různé,

A pojďme se podívat, Božena Blanka mě vždycky tady připraví spoustu, ještě znát názor Microsoft, mají, jsou odvážný, jako ještě znát názor. Na to, jak chodí Teamsy, jo, to je nejlepší. Tak, se připravíme, jak nám to tady vlastně fachčí. Tak, už to tady budeme mít. Přehled krátkých zpráv. Letadlo pro včasné varování a řízení letového provozu Boeing E3A Sentry, které patří NATO, krouží u pobřeží Černého moře ve vzdušném prostoru Rumunska. Cílem nových útoků amerických ozbrojených sil na Irán byly systémy protileteckého krytí, radary, základny pro skladování a odpolování raket a bezpilotních letounů, uvedl novinář z pravodajského serveru Axios. Irán udělal špatnou volbu, nyní za to zaplatí, řekl Pete Hegseth s odkazem na začátek nové vlny amerických útoků na Irán. Irán zahájil sérii útoků na cíle Spojených států v regionu, informuje televizní stanice Press TV. V důsledku útoku dronu v rostovské oblasti byl poškozen tanker při vjezdu do Azovsko-černomořského námořního kanálu. Nehoda si nevyžádala žádné oběti, uvedl guvernér. V důsledku útoku bezpilotního letounu v Samarské oblasti zahynul jeden muž, 3 lidé byli zraněni, včetně dítěte, oznámil guvernér. Poslední kroky Spojených států nevedou ke zlepšení vztahu s Ruskem a k normalizaci situace na Ukrajině. Tento názor vyjádřil Anton Sviridenko, výkonný ředitel Institutu ekonomického růstu. Americký republikánský senátor Lindsey Graham, známý svou protiruskou činností a zařazený na seznam teroristů a extrémistů, zemřel ve věku 71 let, informuje korespondent deníku The Washington Post. Zemřelý americký senátor Graham plánoval rozšířit sankce proti Ruské federaci, uvádí Financial Times. Jak listu řekl kongresmen McCall, o této iniciativě s ním diskutoval během návštěvy Kyjeva. V přístavu Černomorské byl zasažen trajekt a 2 nákladní lodě, které přepravovaly náklad pro ukrajinské ozbrojené síly a hlídkový člun, upřesnilo ministerstvo obrany Ruska. Podle informací, které získal server Politico z důvěrných zdrojů, by za porušení memoranda mezi USA a Iránem mohl nést odpovědnost Vance, který se na jednáních podílel jako klíčová osobnost. Ukrajina obdrží rakety Patriot v rámci smlouvy s Německem nejdříve v roce 2028, uvedl poslanec ukrajinské vrchové rady Kostěnko. Zelenský uvedl, že má v úmyslu změnit vládu Ukrajiny, odvolat současného premiéra a také změnit vedení orgánů činných v trestním řízení v zemi. Evropská komise doporučila odebrat benátskému bienále financování ve výši 2 milionů eur kvůli ruskému pavilonu, uvedla viceprezidentka Evropské komise Virkunen. Vojenský fanatik, předseda francouzské strany Patriotové Filippo nazval senátora Grahama rusofobem, který snil o třetí světové válce. Vždy trval na podpoře totálního konfliktu Ukrajiny proti Rusku,

až do posledního Ukrajince, poznamenal Filippo. Irán v reakci na útoky Spojených států zaútočil drony na americké odpalovací zařízení HIMARS v Kuwaitu, informovala iránská agentura Fars. Od ukrajinských útoků zahynulo v Ener Hodaru od 27. dubna 11 civilistů. Počet zraněných se odhaduje na desítky, uvedl Lichačov. Několik zemí NATO odmítá poskytovat finanční prostředky na vojenskou podporu Kyjeva, uvedl prezident Slovenska Pellegrini v televizním vysílání stanice TA3. Německo financuje nákup 50 000 útočných dronů pro Ukrajinu, informovala agentura Reuters. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dosáhl 4490, oznámil předseda parlamentu Bolivarovské republiky. To je vše. Teď k tomu ještě poznamenám jednu takovou věc a možná je potřeba vysvětlit. Německo pochopitelně bude podporovat Ukrajinu, protože se tam v Německu naplňují vlhké sny o nacistické čtvrté říši. Oni to financují už dlouho a usilují o to. A tady bych chtěl ještě udělat takovou vsuvku k tomu, co bylo v Ankaře. I mainstreamová média informovala o tom, že Česká republika se zdržela a byla proti nějakému průběžnému stálému financování Ukrajiny 70 miliardama eur každý rok. Ale pochopitelně současná opozice, která se snaží mazat schody současné vládě na každém kroku, tak řve a křičí, vidíte, jak vás podvedli, protože slíbili, že nebudou financovat Ukrajinu a financujou. Tak navážu na to, co řekl Andrej Babiš. Andrej Babiš řekl, že oni byli v Ankaře de facto žehlit průser Fialovy vlády, která nesplnila 2%, jak vykřikovala. A jeli tam obhájit stanoviska České republiky pro příští roky. Zjistilo se, že Fialova vláda deponovala 140 milionů korun deponovala ve prospěch Ukrajiny, na jako podporu Ukrajiny, že to jsou deponované peníze, které navíc započetly do výdajů, do těch 2% výdajů pro NATO. Čili buď ty peníze dojdou na Ukrajinu, tam se ukradnou, nebo budou nějak, řeknu, víc sledovány. Že když už ty peníze v podstatě nelze škrtnout, protože byly deponovány, to znamená, že v podstatě se s tím nedá nic jiného dělat, tak Babišova vláda udělala jeden krok, že je teda nechala směrovat na tu záležitost toho programu podpory Ukrajiny. Takže pro každoroční přispívání do tohoto fondu a podporu tohoto způsobu financování Ukrajiny jsme řekli ne a vyjádřili jsme to i jakoby, co se týká nějakého podpisování, čili vyjádřili jsme nesouhlas s takovouhle dohodou, ale zároveň ty peníze, které již byly deponované, jsme do tohoto programu prostě nechali poslat. Určilo se, kam těch 140 milionů půjde. Ten odklon těch peněz z nějakého směru, kam jakoby vymyslela ta Fialova vláda, tak udělal Babiš záměrně, protože tam už pochopitelně byl nastavený nějaký rozsypací rastr. Jak se ty peníze rozkradou? Tam kolik přijde? Kolik se kam vrátí? A tak dále. A tím, že přesměrovali ty peníze do tohoto programu,
tak budou částečně rozkradeny jiným způsobem. A hlavně jsou to peníze, které jsme se nezavázali, a které jsme už poskytli. Peníze, které už byly deponovány. Tak, to jsem potřeboval ještě k tomu říct, aby jsme si to dokreslili. No a teď už tedy můžu s klidným svědomím vzít knihu Jana Masného Rusko 21. století. Tyjo, teď jsem si to vytáhl. Archa. Archa svátosti člověka. Teď jsem si vytáhl záložku. Jo. No a já si myslím, že jsem četl naposledy Velká vesnice. Praktická stačí... Ne, to jsme četli. Vzdělání. A teď nás čeká ta budoucnost. Budoucnost. Čím více dovolil ten či onen stát proniknout liberalismu do školství a škol, tím tragičtější je osud vzdělanosti v této zemi. Rusko se příchodu liberalismu do škol také nevyhnulo. Žáci a rodiče začali mluvit nesmysly o tom, že oni a jejich geniální děti mají svá práva a učitelé jsou naprostá nemehla, neboť je nedokáží nic naučit. Zapomínají přitom na prostý fakt, že dítě má ve škole právo na jednu jedinou věc, na vzdělání. Žádná jiná práva nemá, respektive všechna ostatní práva jsou tomuto nejvyššímu principu podřízena. Jakmile je vzdělání a vzdělanost začne podřizovat liberálním výmyslům, je konec. My jsme dnes v našich školách svědky tohoto blížícího se konce. Po příchodu Vladimíra Vladimiroviče Putina se začalo uklízet, a to i ve školství. Školy a učitele, jimž bylo po zničení Sovětského svazu velmi ublíženo, se začaly vzpamatovávat. Pomalu, ale přece. Podobně jako naše školy ohrožují i ruské svatostánky vzdělání mobilní technologie, strhávající pozornost žáků a studentů směrem od učiva, získávání návyků a schopností. Dalším vlivným faktorem stojícím jako zeď mezi žáky a hlubokou vzdělaností je všudy přítomnost dekadentní západní kultury, děsivých výplodů západně liberální společnosti. Základem vzdělanosti je míra osobní disciplíny jednotlivce, jeho schopnost odolat primitivním lákadlům zaměřím na nejnižší pudy. Jsou-li tato lákadla všudy přítomná, bývá těžké se jim postavit. Rusko zatím nemá dostatečně účinné páky, jak ze svého kulturního prostředí vyhnat Hollywood, zpěváky západního ražení a další apoštoly úpadku. Nehledě na to existují místa, kde se vzdělanost skutečně pěstuje. Nejen to, těchto míst začíná být stále víc. Země se zpamatovává ze šoku 90. let, kdy bylo řečeno, že vše, co bylo naše, je špatné a vše, co přichází z demokratického a pokrokového západu, je správné a proto se musí kompletně adaptovat západní metodiky a zkušenosti. Lidí, kteří již prokoukli, že s příchodem západu do Ruska se ve vzdělanosti nic dobrého nestalo, začíná být velmi mnoho. Západní metody se už často otevřeně odmítají. Sem, tam přijde nějaký chytrolín a přinese seznam nejelitnějších vzdělávacích zařízení na světě. Ruské školy a univerzity na čelních pozicích nebývají. Tyto seznamy škol nemají žádnou vypovídající hodnotu, neboť úroveň vzdělanosti pěstovanou v jejich stěnách prakticky nereflektují. Vytvářejí se pomocí metody. Způsob hodnocení musíme zvolit takový, aby naše školy byly na vrcholu, zatímco školy našich nepřátel a konkurentů byly kdesi u dna. Ve hře je obrovská společenská prestiž, proto se statické metody a metody hodnocení konstruují na míru, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Úroveň ruské vzdělanosti si ilustrujeme na praktických příkladech. Začneme takovým polovičním vtipem o programování. Když se něco
Když se něco musí naprogramovat a je to jednoduché, tak to dělají Indové. Když je to těžké, tak to dělají Číňané nebo Američané. Když je to něco tak těžké, až je to nemožné, dělají to Rusové. Proč? Protože Rusové mají brilantní matematickou školu, vychovávající nejlepší programátory. Teď k hmatatelnějším věcem. Západní moduly Mezinárodní vesmírné stanice ISS stavěli Rusové. Západ neuměl postavit modulovou vesmírnou stanici, dodnes to neumí. Absolutním technologickým lídrem v jaderných technologiích jsou Rusové. Jaká oblast lidské činnosti je od nepaměti nejvíce technologicky náročná? Správně, oblast obranného zbrojního průmyslu. Naše doba je unikátní. Rusové mají poprvé po více než 300 letech nad Západem výraznou technologickou převahu v obranné oblasti. Přičemž ruská převaha nad Západem v oblasti zbraní se netýká nějakého úzkého kruhu prostředků. Prakticky ve všech druzích zbraní ruská civilizace dnes citelně předběhla ty, kdo v ní vidí svého nepřítele. Dynamika západní úrovně vzdělanosti směřující prudce dolů napovídá, že se v nejbližších několika desítkách let Západu nepodaří tuhle situaci zvrátit. Typická slova příslušníků západní civilizace o tom, že Rusové nejsou schopni postavit suprový Mercedes, takže to jsou technologičtí primitivové, jsou dětinské hlouposti. Automobily, ať už jsou jak chtějí skvělé, nejsou ukázkou technologické síly. Automobily jsou jednoduché stroje. Je ale nutno uznat, že například evropská a americká dopravní letadla jsou na vysoké úrovni a proudové letecké motory, které jsou známkou úrovně technologického rozvoje, umění na západě stavět skvěle. Archistátnosti a osobní kultury. Archistátnosti a osobní kultury. V Rusku existuje síť škol, které nejsou k nalezení v žádných mezinárodních žebříčcích hodnocení kvality. Jedná se o vojenské školy typu Suvorovského učiliště a Nachimovského učiliště. Jsou to uzavřená zařízení vojenského typu s přísným režimem, kde nejen, že se vzdělává, ale také důkladně vychovává. Hluboká teoretická a praktická příprava, čest, vysoká míra osobní kultury a disciplíny, pocit absolutní odpovědnosti za vlast a otčinu, obětavost ve prospěch druhých, nezlomná vůle k vítězství. To jsou základní hodnoty lidí pocházejících těmito učilišti. Oni jsou skutečná elita ruská. Tito lidé pronesou Rusko na svých ramenou v bezpečí do budoucnosti v situaci, kdy se Západ naopak bude nořit stále hlouběji do chaosu a propadliště dějin. V zemi existuje i další místo vychovávající ty nejlepší. Nad ním drží svoji ochranou ruku osobně ruský státník Vladimír Vladimirovič Putin. Je to vzdělávací centrum Sirius. Sídlí v Soči. Vzniklo na základě infrastruktury vytvořené pro olympijské hry v roce 2014, jež probíhaly na tomto uchvatném místě. Sirius má díky své silné infrastruktuře velmi široké využití. V březnu roku 2024 se zde například konal Světový festival mládeže. Později začala vznikat centra Sirius i v dalších městech. Jejich úkolem je nacházet děti a pečovat o ně. O ty nejlepší z nejlepších ve svých oborech. Na příkladu Siriusu je vidět obrovský vhled Vladimíra Putina do ducha doby. Za času hrozících celkovým úpadkem kvality vzdělanosti a tím i úpadkem vlastní civilizace založil ruský státník Noémovu archu Sirius. Jehož úkolem je pečovat o ty nejlepší, kteří nedovolí svým oborům sklouznout do úpadku.
To, že kombinace vojenských učilišť, zařízení podobných Siriusu a nezlomné vůle ruských školních učitelů, kteří cítí, že jejich úkolem je naplňovat jediné právo, jež děti ve škole mají, právo na vzdělání, vidíme na rychlosti úpadku. Západ v mnoha oborech padá prakticky volným pádem. My, jelikož jsme k západu přizváni, padáme s ním. Ruská civilizace nepadá, jen pomalu klesá. Místy se úpadek podařilo úplně zastavit a přijít do ofenzívy, nastoupit na cestu rozvoje. Historický zlom, k němuž dojde v důsledku neustálého rozevírání nůžek mezi oběma civilizacemi, právě na poli vzdělávání je blízko. Náš národ, jenž úst Jana Husa, dostal za úkol hledat a nést světu světlo pravdy, na tento historický zlom není připraven. Než abychom hledali a nesli pravdu, jen vedeme hloupé řeči. Nechali jsme se přesvědčit, že prý jsme na správné straně dějin. My však nemůžeme být na správné straně. Pro nás žádné strany neexistují. Pro nás existuje jenom pravda a cesta k ní. Takový je náš úděl, náš první a poslední úkol. Praktická zkušenost a tu si dáme po písničce. Tak. Zahrajeme. Co si zahrajeme? Jsme Richarda Millera. Dáme si Romana.

0: Co to je za rachotely? To je zvenku, viď?
1: To je auto.
0: Auto, viď? Hele, ty jsi nahula celá. Ty jsi se zase slíkla.
1: Nebylo vedro.
0: Bylo ti vedro, jak jsi se slíkla, jo? Dneska se udělalo vedro, viď? Budeme se ještě koupat? Tak, praktická zkušenost. Ruský vzdělávací systém je jiný ve srovnání s naším. Celkově lidi méně zdržuje od dospívání. Na vysoké školy se chodí dříve než u nás. Učitelé přitom drží nad studenty větší ochranou ruku a více je během studia provázejí. Stojí za zmínku, že na ruských vysokých školách zvoní na přestávky stejně jako u nás na základních a středních školách. Ruský stát vypisuje každoročně takzvanou kvotu pro příslušníky cizích národností. V rámci této kvóty je možné odjet bezplatně studovat na ruské státní vysoké školy. Jaké obory má smysl jezdit do Ruska studovat? Medicínu ani ne, lékařské vzdělání je v Česku špičkové. Stejně tak je u nás na velmi dobré úrovni technické vzdělání. Do Ruska má smysl je studovat sociální vědy, matematiku, diplomacii a mezinárodní vztahy. Obecně můžeme říci, že do Ruska má smysl je studovat všechny obory, které jsou u nás zasaženy logikou, jsme na západě a díky tomu jsme na správné straně dějin. Tato logika neúprostně likviduje vědu, ku příkladu to, co na západě zůstalo ze sociologie a politologie, je jen ohryzek. Úkolem tohoto ohryzku je utvrzovat se sám před sebou, že my jsme ti správní, zatímco ostatní jsou ti zaostalí troubové. V Rusku také existuje několik míst, kde je možné studovat neliberální ekonomii. Ekonomii stavěnou na jiných než liberálních kategoriích a to rozhodně stojí za to. Má smysl jet do Ruska studovat za konkrétním profesorem, tím nejlepším z nejlepších ve svém oboru. Najít ho a vydat se za ním tam, kde učí. V Sibiře ani Dálného východu se přitom není třeba bát. Je tam krásně. Rozhovor žurnalisty Vladimíra Solověva s Michailem Kovalčukem o vědě. Solověv. Vyhrožují nám sankcemi tím, že nás hodí zpět téměř do doby kamenné. Je naše věda připravena? Kovalčuk, představte si rok 1917. Revoluce, občanská válka. Za velmi krátkou dobu, počínaje rokem 1918, vytvořila tehdejší vláda několik desítek vědeckých zařízení. Ve 20. letech minulého století u nás začaly fungovat obrovské instituty, jež vznikaly okolo center v Moskvě, v Leningradu, po celé zemi. Univerzity byly tehdy humanitární, zkoumaly historické a kulturní dědictví. To vše probíhalo v zemi, kde bylo vše zničeno. Našli se mladí lidé, jež se později stali laureáty Nobelovy ceny. Tehdy měla Nobelova cena ještě váhu. To je jeden příklad. Druhým příkladem je druhá světová válka. Psal se rok 1943. V době, kdy jsme ještě měli daleko k velkým úspěchům na frontě, odstartovala vláda jaderný projekt. Tehdejší moc spustila to, co tehdy nikdo vůbec nechápal. Pokaždé jsme to zvládli a pokaždé jsme upevňovali naši státnost a stávali se velmocí. A dnes? Představte si, jaká je naše dnešní výchozí úroveň. Jsou to prosté příklady, co bylo v roce 1917, co bylo v roce 1943 a jak jsme na tom dnes. Dnes je ovšem život mnohem složitější. Nikdo se nezamýšlí nad tím, že digitalizace je synonymem pro energetiku. To znamená, že již dnes, podle informací OECD, se až třetina energie vyráběné ve světě používá pro zásobování sítí, Wi-Fi a podpor a podobného. A vedle toho se ještě nachází průmyslová výroba. Digitalizace je dnes kolosální. Rozdělení světa na bohaté a chudé, na bohaté z pohledu energetiky. To je ale jen polovina celé záležitosti. Daleko vážnější věc, to je COVID. Je jedno, jestli byl stvořen uměle nebo vznikl přirozeně. Jaký je výsledek? Boj s covidem, první linie obrany, je možnost vytvořit vakcínu. Kdo dokázal vytvořit vakcínu? Jako první na světě jsme to byli my. Nejen to, my jsme dokázali vytvořit několik různých vakcín. Všechny jsou úspěšné. Kdo kromě nás dokázal vytvořit ještě vakcínu? Pár států. To znamená, že ty země, které nedokázaly v posledních několika desítkách let vystavit ekonomiku znalostí, vylétají ven z civilizace. Epidemie byly vždy. Boj lidské civilizace s přírodou trvá miliony let. Bakterie a viry mají hlubší historii než lidé. Podívejte se na antibiotika. Ta existují méně než 100 let. A dnes již vůči nim existuje rezistence. Příroda se přizpůsobila, bakterie a viry se naučily žít jako krysy s krysím jedem. Je to o tom, jaké země mohou získat lístek na vlak do budoucnosti. Jsou to ty země, které dnes dokázaly vytvořit vakcínu proti covidu, protože ty země, které to nedokázaly, zůstaly závislé na těch zemích, které to dokázaly. Zůstaly bez ochrany. Vždyť to nejhorší je, že jestli se vy zítra rozhodnete vytvořit vakcínu, ale nemáte vytvořenou ekonomiku znalostí, tak se nemáte o co opřít. Nepomohou vám ani peníze, ani nic jiného. Ani když v pytli přinesete někoho, kdo něco umí. Víte, je to jako u Lunačarského. Když se ho ptali, jak se stát inteligentem, je potřeba absolvovat 3 univerzity. Jaké? To je jedno. První musí absolvovat váš dědeček, druhou váš otec a třetí vy sám. To je důležité. U nás v Rusku existuje silná generace, která stojí na absolvování mnohých univerzit. Pokud padne nová železná opona, za jakou dobu dokážeme nahradit vše, co přichází ze západu? No, je to banální, díky moc za sankce. Bez nich bychom neměli vlastní zemědělství, vlastní letadla. Sankcím je jen asi 8 let a my už teď prodáváme na export obrovské množství zemědělských produktů. Sice není vše tak dobré, jak bychom si přáli, ale takový krok vpřed za tak krátkou dobu je obrovská věc. Oborů, které jdou rychle vpřed, vám mohu vyjmenovat celou řadu. Za krátkou dobu došlo skutečně k hlubokému přerodu. Za druhé, my už jsme naučeni k životu za železnou oponou. My jsme tak ve skutečnosti žili vždy. My nemáme strach. Je to sice složité, ale je potřeba na to být připraven. Aby bylo možné být připravený, je nutné změnit svoji mentalitu. Dnes je největší problém v tom, že část lidí vyrostla s psychikou spotřebitelů. Byla jim vnucena západní logika života. My musíme pracovat s mladými lidmi, aby chápali, že hlavní jsou hodnoty života, ideály. Ty ideály, kterým nás učila máma, škola, naše vlast. Je třeba to současné společnosti fakticky vnutit. Musí se jednat o obecné hodnoty, správné hodnoty. V takovém případě bude vše v pořádku. My často říkáme, že nad námi není možné vyhrát. Pokud, když se západu dařilo nás postavit nad propast, tak to bylo v situaci, kdy nám přiváželi trojského koně. Jen jsme dnes nejlepší na světě. My dnes stavíme po světě více jaderných elektráren než za celou dobu Sovětského svazu. Nikdo na světě se s námi nemůže srovnávat. Rosatom dnes kontroluje světový trh atomové energetiky, fakticky z 80%. Tento trh jsme vytvořili, vymysleli. Zbraně, obrovské množství druhů zbraní. Podívejte se na naši flotilu. Západ měl vždy letadlové lodě, plovoucí letiště. Jednoduše řečeno, jsou to velké necky, které vezou letadla. Bezpečnost těchto necek zajišťují desítky menších lodí a ponorek. Po příchodu našich hypersonických zbraní se tyto letadlové lodě změnily v plovoucí terče. Všechna ta moc, bývalá moc, se nyní stává prázdnou. My stavíme místo velkých letadlových lodí desítky menších lodí ročně. Jsou-li tyto lodě správně vyzbrojené, stáváme se neporazitelnými. Dnes je potřeba ovšem přemýšlet. Prezident řekl, že nejdříve musíme mít detailní analýzu a následně musíme mít správně vytvořený národní plán činností. Bohužel se často pouštějí do světa různé lži, aby byl vytvořen trh. Představte si, před kolika lety běžela slova o ozonové díře, že prý všichni kvůli ní umřeme. Jak to dopadlo, jak to skončilo? Největší chemické koncerny dostaly zakázky, všem nám vysvětlili, že freon je škodlivý a vydělali desítky miliard dolarů na záměně freonu z ledniček. A všechno bylo zapomenuto. Ozonová díra existuje dále, to je přírodní věc. 10 let o ní ale nikdo nehovořil. Dnes je to samé s klimatem. To je také velmi citlivá věc. Řeknu vám příklad. My jsme energetická supervelmoc. S námi je potřeba bojovat. Nás je potřeba oslabit. Jak? Velmi jednoduše. Skutečně existují důkazy o tom, že klima se stalo teplejším. Okolo toho se uměle vytváří hysterie, vydávají se Nobelovy ceny a podobně. Všichni to začínají chápat jako danost, jako pravdu. Dále se dělá závěr, který není ničím dokumentován, nestojí na žádných faktech. Říká se. To vše je výsledek vlivu člověka na přírodu. Výsledkem je zavedení všemožných nadnárodních kvót a zničení ekonomik, včetně té naší.

Čas rozhovoru novináře Vladimíra Solovjova s prezidentem institutu Kurčatova Michailem Kovalčukem v televizním programu Večer s Vladimírem Solovjevem. Pořad byl odvysílán v prvním kvartálu roku 2022. Rozhovor byl dostupný na YouTube kanálu Večer s Vladimírem Solovjevem. Kanál byl od začátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině smazán. Kultura. Ruština je jazyk vysoké kultury. Nebudeme se tu bavit o tom, že lístky do moskevského Bolšovo teatru jsou tak drahé, že si je značná část Rusů nemůže dovolit. Konečně podobnou situaci zažíváme i my v našem Národním divadle. Ani nebudeme jí jmenovat činitele a tvůrce ruské kultury. Všichni jsou dostatečně dobře známí a pokud má člověk zájem, dokáže si o nich najít všechno sám. Místo toho promluvíme o něčem jiném. Kultura je soubor informací a algoritmů. Tyto informace a algoritmy, které se v průběhu života stávají naší součástí, nám ze všech možných variant lidského chování v nějaké situaci nabízejí vždy jen část. Vznikne-li nějaká situace, tak má křesťan v této situaci jistou paletu mozkových odpovědí na ní. Tomu dává jeho křesťanská kultura. Jinou paletu možností má liberál, jinou zase žid a ještě jinou má například buddhista. Nejlépe jsou rozdíly mezi jednotlivými kulturami vidět v krizových a existenciálních situacích. Příslušníci jedné kultury nacházejí cestu ven, zatímco příslušníci jiných kultur zůstávají ve slepé uličce. Nejsou schopni najít originální tvůrčí řešení nové situace. Výsledkem je, že jejich kultury zanikají. S nimi se poté můžeme setkat na nejvýš na stránkách učebnic dějepisu. Ještě dostihnem. Okno do Evropy. Před několika stoletími vládl v Rusku Petr Veliký. Ten takzvaně otevřel okno do Evropy. Nic nechápající vědci a experti, kteří v životě pořádně nikde nebyli a ve svém vědění je neustále kloužou po povrchu, říkají, že Petr Veliký otevřel pro Rusko okno do Evropy, aby zaostalí Rusové měli možnost tímto oknem projít a učit se od zdejšího pokrokového moderního stavu věcí. To není pravda. Z těchto důvodů Petr Veliký okno do Evropy neotevíral. Evropská západní kultura, stojící na katolických nohou, je kultura válečnická. Odešla velmi daleko od původního poselství Ježíše Krista o lásce k bližnímu svému. Přestože se katolictví zachovala forma, zachovala se slova, zachovaly se obřady a rituály, jejich obsah, jejich smysl a poselství katolikům proklouzly mezi prsty. Západní kultura drží svět neustále v jednom bludném kruhu. V bludném kruhu válek, bezostyšného boje, o zisk a zápasů o moc. Dějiny staré Evropy a po objevení nového světa i dějiny na západu jako takového jsou jen dlouhý telefonní seznam válek a konfliktů o moc, zápasů o to, kdo se bude nacházet nad kým v jednotlivých patrech pyramidy moci. To je přirozené, protože tato kultura nic jiného než válčit mezi sebou o moc nenabízí. Probíhá válka, dochází k uzavření příměří, a první den po uzavření příměří okamžitě začínají přípravy na válku další. To je bludný kruh evropské kultury. Petr Veliký znal Evropu, byl tam. Proto jako moudrý panovník udělal pro Evropany něco, co pro ně zatím nikdo jiný v historii neudělal. Vybudoval právě ono okno do Evropy. Vybudoval ho ne proto, aby si všichni Rusové mohli zbalit svých pět švestek a odejít skrze toto okno do Evropy. Petr Veliký vybudoval okno do Evropy, aby evropské duše, držené svou kulturou, ve vězení neustálého vraždění, bojů a válčení, mohly tímto oknem projít.
Průchodem skrze Petrovo okno se totiž člověk ocitá za hranicemi evropské kultury, ocitá se v ruské kultuře. Ta na rozdíl od katolické kultury není bludným kruhem válek. Ruská kultura je vysoká kultura mezilidských vztahů stojící na Ježíšově učení a lásce k blížnímu svému. Anglicky se pravoslavná církev řekne Russian Orthodox Church, ruská ortodoxní církev. Čem je ruská církev ortodoxní? V tom, že se drží původního poselství Ježíši Krista o lásce k bližnímu svému, na rozdíl od reformovaných evropských církví, včetně té katolické. V jejich středu nestojí nic jiného než budování mocenských struktur pro kontrolu obyvatelstva. Evropský nekonečný bludný kruh válek pochází právě odtud. Okno do Evropy. Vybudované Petrem Velikým je jen největší dar, jehož se západním Evropanům kdy dostalo. Nic podobného pro Evropany nikdy nikdo neudělal. A aby se Evropané po průchodu jeho oknem zbytečně nebáli, postavil Petr Veliký celé město podle evropského stylu, aby se v něm Evropané cítili co nejvíce jako doma. Petrohrad. Petrovo okno do Evropy je brána do světa jiné kultury, kde se Evropané mohou učit a objevovat možnost, jak změnit svoji vlastní kulturu, aby unikli nikdy nekončícím válkám o moc. Ruský vládce nabídl Evropanům spásu. Vytvořil portál do civilizace žijící podle tradice poselství Ježíše Krista. A teď třešnička na dortu. Petrovo okno je otevřené dodnes. Petr ho otevřel, vybudoval ho Petrohrad, vybudoval hotel Petrohrad, v němž se Evropané díky použité architektuře a vnějším příznakům umí orientovat a nikdo ho od té doby nezavřel. Petrohrad také pořád stojí. Zářící perla severu na Něvě. Jak nám ukazuje evropská historie posledních staletí, Evropanů, kteří našli sílu ducha, aby prošli skrze Petrovo okno, nebylo dostatečné množství. Evropa, západ, do dnešních dnů nenašla cestu ven z neustálých válek, kde první den příměří je zároveň prvním dnem příprav na válku druhou. To svědčí o tom, že Evropané to se spásou své duše nemyslí nijak vážně. Evropští otcové a matky nekonečně milují své děti, nechtějí je posílat do války. Nechápou však, odkud se oni nekonečné války pořád berou. Nerozumí své kultuře. Stejně tak nerozumí tomu, že mají možnost své děti spasit, nechat je projít oknem Petra Velikého, aby se učili a následně vrátili jako jiní lidé. Lidé nesoucí vysokou kulturu bez zakódovaného nekonečného válečného mechanismu. Evropská hloupost a zlá propaganda se na oknu Petra Velikého činily, změnily jeho význam. Evropané sebe považující za vyspělé a pokrokové přezírají ostatní kultury. Začali hovořit o Petrově oknu jako o díře, skrze kterou mají prolézt do vyspělé Evropy. Všichni ti zaostalí, špinaví a zpátečničtí, ruští ničemové. Dělají to proto, aby vlastním národům sebrali možnost najít spásu v jiné kultuře v nových výšinách ideálu života. Jak kdysi těmto manipulátorům řekl učitel, běda vám, učitelé zákona a farizejové pokrytci. Zavíráte lidem vstup do Božího království. Sami do něho nevcházíte a těm, kteří by tam chtěli vyjít, bráníte. Matouš 23, 13. No, kolik máme hodin? 56. Nejvyšší čas to zapíchnout, pustit písničku a předat do dalšího studia. Přátelé, to bylo všechno, co jsem vám mohl dneska nabídnout. Jsem rád, že jsme si to mohli poslechnout. Jsem rád, že jste byli se mnou. No a zítra se s vámi budu těšit. Pokud to vyjde, tak s Míšou od 21 hodin naživo.
a s Išou od 17 hodin v repríze. Tak se opatrujte, přeji vám hezký poslech i v tomto krásném počasí. Užívejte, relaxujte, opalujte se, tvořte, nezapomeňte pracovat sami na sobě. Tak, je to jasné. Mějte se krásně. Mějte se krásně.

0: Facebooku Duc.
1: Vítejte u zpráv Veroxu. Je úterý 7. července 2026. Začněme v Ankaře. Summit NATO se stal nejen zahraničně politickou událostí, ale i dalším kolem českého ústavního střetu. Premiér Andrej Babiš před odletem řekl, že Česká republika bude řešit výdaje na obranu, podporu Ukrajiny i bilaterální jednání. Vláda chce příští rok dosáhnout 2% HDP na obranu a rozpočet ministerstva obrany má navýšit o 36 miliard korun. Prezident Petr Pavel na vlastní tiskové konferenci mluvil o třech prioritách summitu – obranné výdaje, obranný průmysl a podpora Ukrajiny. Připomněl také závazek směřovat do roku 2035 k 3,5% HDP na vojenské výdaje a dalšímu 1,5% na související obranu. Jenže otázka zní, kdo vlastně za Českou republiku mluví? V pořadu VOX News Cyril Svoboda ostře kritizoval postup ústavního soudu. Ten podle něj v kompetenčním sporu rozhodl předběžným opatřením bez vyjádření žalované strany a bez doručení samotné žaloby. Lubomír Zaorálek upozorňoval, že stále není jasné, kdo bude Českou republiku zastupovat u jednotlivých jednání. A do toho přichází další krok vlády. Členy stálých misí má nově jmenovat ministr zahraničí místo prezidenta. Náměstek ministra obrany Radovan Vích z SPD k summitu NATO napsal, že Česká republika musí hájit především své vlastní zájmy. Varoval před závazkem navyšovat obranné výdaje až k 5% HDP, protože by to podle něj znamenalo, že zhruba každá pátá koruna státního rozpočtu půjde na obranu. A položil jednoduchou otázku, kdo pak zaplatí zdravotnictví, školy, dopravu a sociální oblast. Podobně Ondřej Dostál ve svém komentáři spojil odkaz Jana Husa se současným geopolitickým střetem. Přirovnal dnešní západ k upadajícímu impériu, které se snaží šířit vlastní hodnoty silou, ale naráží na odpor zbytku světa. Připomněl Huntingtonovu větu, že západ nezískal světový vliv nadřazeností ideí, ale schopností organizovaného násilí. Dostal tvrdí, že tato převaha přestává fungovat a jako europoslanec chce místo intervencí prosazovat dialog, chartu OSN a respekt k jiným civilizacím. O militarizaci mluvil i glosář týdne. Podle něj se svět posouvá k velkým válkám, zatímco česká politika se často utápí v malých mediálních přestřelkách. Evropská unie podle pořadu nechce ustupovat Číně. Část elit sní o tvrdé konfrontaci s Ruskem a zbrojní průmysl se stává stále významnějším hráčem. Ve stejném duchu zazněla v pořadu Tucker Carlson debata o údajné integraci americké a izraelské armády v návrhu amerického obranného zákona. Host Dennis Gus tvrdil, že takové propojení v oblasti umělé inteligence, kybernetiky a raketové obrany by ohrozilo americkou suverenitu. A upozornil, že zatímco USA řeší krizi školství, zdravotnictví a sociálních programů, obrovská část diskrečního rozpočtu směřuje na obranu. Doma se vedle armády řeší energetika. Filip Turek v rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl, že původně plánované akcelerační zóny pro větrné elektrárny zmenšil na 1/6. Řekl, že větrníky nebudou stát tam, kde by lidem vadili, a ostře se pustil do Pirátů, o nichž prohlásil, že lžou i v tázacích větách. Ve stejné kauze má problém i televize Nova. Po podnětu České společnosti pro energetiku si Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyžádala vysvětlení k reportáži o větrných elektrárnách. Podle rady vyzněla reportáž jako podpora větrné energie a dala mnohem větší prostor jejím zastáncům.

Kritici varují před politickým tlakem. Zastánci odpovídají, že současný systém je zastaralý a veřejnoprávní média mají konečně projít skutečnou kontrolou. Do otázky vlivu na budoucí volby vstoupil Petr Žantovský v deníku To. Komentoval návrhy na snížení volebního věku na 16 let. Tvrdí, že opozice se tím snaží vychovat si budoucí volební vítězství. Podle něj nejde o náhlý zájem o mládež, ale o politický kalkul před prezidentskou volbou v roce 2028 a sněmovními volbami v roce 2029. O formování mladých mluvil i Adam Šejna v pořadu Kupředu do minulosti. Popsal, že se z levicových postojů posunul ke konzervativním hlavně vlivem Andrewa Tatea a později Donalda Trumpa. Zároveň ukázal, jak algoritmy sociálních sítí, původně určené k udržení pozornosti, mohou nakonec vychovávat politické postoje celé generace. V deníku. To se objevilo i téma katolické církve a islámu. Benjamin Kuras kritizoval detroitského arcibiskupa Edwarda Weisenburgera za projev při otevření mešity v Dearbornu. Arcibiskup mluvil o mohutné boží přítomnosti a posvátném místě, které má prohlubovat spojení lidí s Bohem. Kuras se ptá, zda část katolické hierarchie už nezaměňuje dialog za podřízenost. Otázka odpovědnosti se objevila i v justici a státní správě. Bývalý vyšetřovatel Rostislav Kotrč ve svém komentáři popsal byrokratické selhání. Občan při upozornění na systémové selhání ministerstva často narazí jen na řetězec nepříslušnosti. Ministerstvo odkáže samo na sebe. Úřad vlády řekne, že není nadřízeným správním orgánem. Kotrč varuje, že právní stát nekončí první chybou úředníka, ale ve chvíli, kdy se celý systém začne tvářit, že za chybu neodpovídá nikdo. Podobný motiv zazněl v pořadu Krimi online naživo. Dana Jelinková-Dudzíková popsala spor v soudní radě, kde ji kritizovali manifestem bez možnosti obrany. Kauza Krtků v svět přinesla další příběh střetu občana, podnikatele a státu. Soudkyně rozhodla, že majitel parku Josef Roušal nespáchal trestný čin. Věc postoupila k přestupkovému řízení. Roušal ale mluví jen o lepší remíze po letech šikany a tvrdí, že podstata případu není ochrana přírody, ale pozemky a zájmy úřadů. Na Slovensku poslanec Peter Kalivoda ostře reagoval na výroky poslankyně Marcinové o podezřelém chování spojeném s kokainem u členů Evropského výboru. Strana Právo na pravdu zase oznámila podněty kvůli financování kampaně demokratů a možnému propojení s progresivním Slovenskem. Zoroslav Kolár a Martin Halás chtějí prověřit billboardy, dluhy i zdroje peněz strany Demokrati. Ze zahraničí přišly dvě zásadní politické zprávy. Ve Francii odvolací soud rozhodl, že Marine Le Penová je vina ze zneužití veřejných prostředků. Dostala zákaz výkonu veřejné funkce na 45 měsíců, z toho 30 měsíců podmíněně a pokutu 100 000 eur. Znamená to, že se prezidentkou Francie nestane? V Británii Nigel Farage oznámil rezignaci na poslanecký mandát kvůli nejasnostem kolem darů a financování, ale zároveň chce v doplňovacích volbách znovu kandidovat. Ve válečném zpravodajství Miroslav Kamenský informoval o tvrzení, že ruský útok zasáhl sklad munice NATO s ochuzeným uranem u Kyjeva. Podle něj mělo dojít k sekundárním detonacím, evakuaci obyvatel a zdravotním rizikům. Historický kontext doplnil SVO, archiv doktora Vajíčka, který se věnoval bitvě o Bachmut. Významnou roli zde hrála Wagnerova skupina Jevgenie Prigožina. Michal mluví o extrémních bojích. A nakonec Blaník. Na setkání k poctě táborů lidu Marek Adam připomněl husitské poutě na hory. Vladimíra Vítová řekla, že obyvatelé mají být sami blanickými rytíři. A tím se dnešní zprávy uzavírají. Od Ankary přes Brusel, Paříž, Londýn až po Blaník se vrací tatáž otázka, kdo rozhoduje, kdo platí a kdo za to ponese odpovědnost. Děkujeme za pozornost. Toto byly zprávy Veroxu.

0: Zvuk. Zvuk. Rádio Zvuk.
1: No ne, tak jako,
2: ale ne, je to, ale je to vlastně, ale jako jo, ale já ti nemůžu to já ti ukázat prostě tady teď hned do hmoty. To je prostě těma činama.

0: uvedeš ty do hmoty a zjistíš si tím prožitkem, jak to je. Buď to si to ověříš, nebo něco
1: tam vyrážíš.
0: Chápeš to, jak takhle já ti to, nebo já ti asi nerozumím.
2: No a taky jednoduše mi to jako ty mi říkáš, ano, já vím, že musím si žít a musím se učit, jo, abych něco pochopila. To já vím, jako to mi nikdo vysvětlovat nemusí.
1: Učit,
2: jo? Učit, jo?
1: O tom to není učení, je to o uplatnění toho, no. Čím jsi obdařena, což znamená opravdu uplatnit veškerý ty věci, které v sobě máš. Ty
2: my si nerozumíme, my si vůbec nerozumíme. Jo, já fakt jako dám ti příklad, že tady říkáš, jako každý si to dělá po svým. Ano, každý si to dělá po svým. Každý tomu rozumí jinak, jo. A když ty mi začneš povídat jako o mentální rovině nějaké, jo, a o tvých zážitcích, jako, jsou to samozřejmě tvé zážitky, a řekneš, já tomu naprosto rozumím, jo. Fajn, Dani, já tomu nerozumím, prosím tě, můžeš mi to vysvětlit v té praktické úrovni, když je to vlastně...
0: Jo, ty to chceš jako vysvětlit, jako do... Jo, do jako ty to chceš vysvětlit do praktické... jako tak. Aby se jo, ty chceš to vysvětlit jako na ukázce,
2: ano.
0: A lidi tak bude povědět, třeba vemej skleníč, do praktiky.
2: Ano, jsem říkal, někdo mi řekne, princip foťáku a fotografování, jo, já to pochopím, řeknu, ano, to je strašně jednoduchý, jasně, dokážu si to představit. A někdo mi podá pak do ruky foťák, jo, a já budu na něho hledit a budu si říkat, jo, a co s ním, jako. Tak buď to chápu, anebo to nechápu.
0: No jasný, já už tě rozumím, já jsem tě nechápu.
2: Proto říkám, že jsem jednoduchá, já potřebuji jako tu jednoduchost.
0: Jasně.
2: Jako
0: do... To znamená, že ty chceš vysvětlit co teda?
2: Proto my jsme se tady bavili, to tady vzniklo jako, kdy se Erinek ptal, jako jestli tomu rozumíme, jako jo, a i už řekla, já tomu rozumím, jo. Já tomu taky rozumím, ale jenom se zeptal.
3: Možná slovo rozumím, nebylo to špatně, já svým způsobem chápu, co říká. Ale tak nějak to pro
2: mě... Mimochodem je tady s náma ještě Ivuš, jo, která tady celou dobu mlčí.
3: Ale pro mě tohle není podstatný. Jako...
2: A co je pro tebe podstatný?
3: Jde vlastně tak nějak svojí vlastní cestou, abych byla sama se sebou v souladu. Informace o tom, co bylo, proč tak jdeme, to pro mě není podstatný. Nevím, nějakého důvodu prostě není.
1: To je to, co vlastně říkám já, že sice tady můžeme mluvit o květu života, ale prostě předáváme lidem něco, co je poměrně složitý, že? A vlastně se chceme dopátrat k tomu, co je tak to nejjednodušší, vlastně ty nejjednodušší věci, které k tomu životu my lidi jako potřebujeme, že?
2: Já to nemůžu říkat z toho důvodu, protože ono samozřejmě ty věci se zdají být velmi složité a jsou složité, jo, pro někoho. Protože když tady vedeme kolikrát ty debaty, jako jo, tak já nevím, prostě něco se snaží v mém mozku, jakoby to opravdu hodit do praktiky, jako lidem, to předložit jako návod, jo, aby se něco zrychlilo. Jako jo, aby netápali několik životů, aby netápali, jako aby, protože ty jsi mluvil tady o tom a řekl se krásně, že vlastně že se to rozložilo všechno, že jsme se úplně rozpadli, jako jo.
1: No jistě, ten princip se neustále rozkládá směrem dolů, že jo, což znamená, my se snažíme, nebo snažíme nechtěně možná, to děláme, tím, jak se v podstatě s tím systémem pereme, jak ho neustále odmítáme, jak ho vlastně rozkládáme, že jo. Dostáváme se stále níž a níž a níž na spodnější a spodnější úrovni, protože tyhle ty věci, ať už vezmeme jakoukoliv část celého toho systému, jak funguje jako magnet. A ten magnet, když my rozlomíme, tak vždycky vytvoří kladnou a zápornou část. A když ho znovu domů rozlomíme, zase vytvoří kladnou a zápornou část. Že? A tak to jde furt dál. Jo, a my zažíváme, dalo by se to přirovnat k jakoby nějakým programům a podprogramům a já nevím čeho všemu, se dostáváme stále níž a hloubš a vlastně už to ničemu neprospíváme, už nemáme, jakoby, je to jenom kvůli tomu, aby jsme uspokojili mozek.
2: Uh-huh. A kdy se teda začneme skládat?
1: No, takže teď jsme se dostali k té poměrně ožehavé otázce, protože my se teď začínáme skládat.
0: Já si jenom myslím, že tady hostice hovoříme o květu života, ale abychom mohli vůbec používat květ života, musíme pochopit, jak si mluvili ty nejdřív chrám života. Jakmile pochopíme chrám života, můžeme chápat květ života.
1: No, jak říkám, jako já bych opravdu, to je to, co jsem měl strach tady z toho rozhovoru, že se dostaneme na ty velmi složitý témata. A ono pro lidi jsou nejlepší ty jednoduché. Já to vidím, jak píšu články, že jo. Tam je to skutečně jenom podaný tím způsobem, aby to bylo pochopitelné pro všechny.
2: Musím říct posluchačům, kde najdou tvoje...
1: Teď momentálně na osud.cz a v časopise ve Hvězdáku Romana Zahrádky.
2: Musím říct, že píšeš tak nádherně, kdy už konečně vydáš svoji knihu a jak se bude jmenovat.
1: Víš co, já jsem nad tím přemýšlel, protože furt nějakým způsobem jsem se jako držel zpátky od té knihy. A vlastně jsem se dostal pomalu k tomu, že jsem strašně složitý. A že kdybych tu knihu už napsal, tak by nikdo nečetl, že by mi vůbec nebylo možný rozumět. Mm-hmm. Jo, jsou to věci, kterým rozumím já. Je to nějaký vhled. Jo, do nějaké oblasti, která je poměrně složitá, ale je to spíš o prožitku, že ten člověk by to měl prožít, aby se to s tom vyznal. Jo, že je krásný, když tady mluvíme, že vlastně květ života, že to je duch boží a že to je vlastně jenom jednoduchý princip, který vlastně říká, jak teda je to uspořádané, aby to věčně fungovalo, aby se to nikdy nerozpadlo, ale aby to prostě udržovalo ten život věčný, kterým jsme obdařený. Ale vlastně to k životu nepotřebujeme, nemusíme to znát. To není pro nás důležitý. Pro nás je spíš důležitý to, že jsme se chtěli tam nahoře zabít. A že ten Bůh nám tady dal tu šanci znova si projít celou tu jakoby událost a dospět k té zkušenosti, která nám v tom zabrání, až se vrátíme zpátky, aby jsme to neudělali. A to je právě ta nejjednodušší věc. To jsou to, že se tu učíme ty lásce, toleranci, odpuštění, laskavosti, protože z toho se skládají ty jednotlivé střípky nás k tomu, aby my jsme se tam mohli nahoru vrátit a neublížili jsme ani sobě, ani ostatním.
2: Krásně řečeno. Protože já mám strašně moc otázek, jako fakt bychom tady seděli asi 3 hodiny, jako je to nekonečný. Chystáš opravdu nějaký v nejbližší době seminář, protože já bych opravdu chtěla se ho účastnit.
1: Já jsem přemýšlel o semináři, tak jo, ale kdyby to i neslo to jméno toho květu života, tak by to spíš bylo o nějakých těch praktických věcech, jak ty o nich mluvíš. Co znamená víc toho člověka zatáhnout do toho, jak si ladit svůj vlastní život ke spokojenosti. Jo, protože naučit se ty jednoduchý principy, o kterých tady mluvíme, sice už docela dlouho, takže jsou z toho asi lidi šílení, ale prostě, aby jsme se naučili, jak teda, že ta nenávist, že má ty dvě polarity a že mi slouží především k tomu, teda, abych se mohl vymezit vůči nějakým škodlivým vlivům, který na nás působí a že tu mám lhostejnost, kterou já používám jako toleranci, že teda tu toleranci v tom životě opravdu potřebuju. A že když to nedělám, když to nepoužívám, takže se dostávám do závislostí, že jsem ignorant a já nevím, co všechno, a že se mi to vrací tím způsobem, že ty lidi mě nemají rádi, oni mě můžou i nesnášet, že jsem v situacích, které nedokážu absolutně řešit, jo, který najednou jsem pod obrovským tlakem, a ne, že něco řeším. Ne, já jsem v práci, dělám od rána do večera a de facto zjišťuju, že nemám ani korunu, že nemám dost peněz a že je nikdy mít nebudu. Protože prostě sám sobě jsem upřel ten pocit té radosti z toho štěstí, abych to zažil.
2: No, to bys krásně mohl využít teda princip trojjedinosti.
1: To je přesně ono. Tam funguje ten princip trojjedinosti, kdy ty vlastně používáš všechny 3 části společně, aby kooperovali spolu. Což znamená, já si skutečně musím vymezit ten svůj vlastní vnitřní svět, protože ten mozek je velmi jednoduchá záležitost. Jeho to nezajímá, vlastně on chce uspokojit potřeby za každou cenu. Což znamená, když jsem se naučil, že já bezpodmínečně k životu potřebuju peníze a že bez peněz nebudu šťastný, tak musím udělat něco s tím, abych to změnil. A to neudělám tím, že ty peníze budu neustále milovat, že jo, najednou tam potřebuju něco nacpat, co mi řekne, dobře, ale ty potřebuješ jenom těch peněz málo, ty jich nepotřebuješ, ty si nemusíš koupit všechno na světě. A jestli si myslíš, že ty peníze pomůžou udržet, že jo, já nevím, manželství, tak seš na velkém omylu, protože jsi se na tu manželku de facto vysral, seš pořád v práci, ona má na starosti děti, ona má na starosti, já nevím co, když přijdeš domů, tak jediný, co jí řekneš, ale vykašli se na to, pojď si se mnou dát pivo, takže jí dáš najevo, že seš naprostý ignorant. Tím jen vytočíš ještě víc, jako, takže tě pošle do háje. Mm-hmm. A je to o tom, že nikdo mu to nikdy nevysvětlil, tomu chlapovi, že jo? Nikdy mu neřekl, ne, ty musíš být tolerantní, ty za ní musíš jít a říct, hele, nechceš něčím pomoct, aby jsem ti pomohl, jako jo. A v tu chvíli si jakoby ocení, že jo, tu tolerancí, že se rozdělí si, jakoby, o ty činnosti, o ty aktivity mezi sebou.
2: Myslíš si, že vlastně k tomu učení a k tomu vlastně pochopení a lásce patří radost?
1: No určitě.
2: A co si dokážeš představit pod pojmem radost?
1: Jakoby, my vlastně normálně, logicky, je to náš nejvyšší motiv. My směřujeme k blaženosti, což znamená k naprosté spokojenosti. Je to, ta spokojenost, my to tady vidíme jako radost, jako blaženost, ale ve skutečnosti je to ta nejvyšší sféra harmonie. To, jo, to je ta tvoje hudba, krásná, když nám tyhle věci ladí. Když slyšíme, že jsou v harmonii, že oni jsou sladěný dohromady jako ty nástroje hudební a ono se nám to líbí, jak to zní, že posloucháme to, tak teďka jsme vtažený do té hudby a jsme šťastní. Dokud tam nějaký nástroj hraje špatně, tak my nejsme spokojení. Ale to není, že my se toho nástroje musíme zbavit, že ho musíme vzít až ne. My ho musíme naladit, že a ladíme ho tím způsobem, že se učíme používat to své vybavení základní v tom našem vnitru, aby to fungovalo. Jo. A jak říkám, jako, jo, já už to nikdy neřeknu asi v životě, ale prostě to není o meditacích a o takovýchhle věcech, to je práce se sebou, s tím svým vnitrem, ale vědomě s ním pracovat, ne že někam uletím z toho svého těla, ale že jsem si vědomý, co teda jako ve mně je za problémy. A když se vyčistím vnitřně, když dosáhnu už teda nějaké té spokojenosti, tak se můžu začít koukat do toho blaženého světa, který je nádherný, odkud teda uvidím ty fotky a budu si říkat, hele, ono to má smysl. Jo, protože hele, tam já chci se dostat, tam bude krásně a já už tady nechci být. Ale už to mám srovnaný sám sobě. A ne, že sám sobě mám obrovský bordel. Jsem zavřený v nějakém šíleném vězení a nikdo mi nepomůže z toho vězení a všichni říkají, hele, tak tady duchovní cesta, to jsou tady, se sejdeme a my budeme společně všichni meditovat. Jo? A budeme volat anděle a budeme, já nevím co všechno, ten člověk je z toho teďka paf, protože ano, možná to dokáže, ale nic to nezměnilo. Nic. On je pořád sám v sobě, v těch sračkách, uvězněný. A ještě navíc vidí nějaký svět, nějaký imaginární, který jsou dokonalý a to ještě to zhorší, protože to je to nejhorší, co se ti může stát, když ti někdo ukáže, ty jsi ve sračkách a někdo se má strašně dobře. To je jako, když ti dá ránu do hlavy, že jo? Protože najednou začneš přemýšlet ještě o tom, za co to vlastně v ten život máš? Proč já musím trpět? Že? Proč? Ne oni, jako, že čím jsem se tak provinil? No ničím. Nemám to vevnitř srovnaný. Když si to sám v sobě srovnám, tak budu šťastný. To je všechno. To je celý tenhle ten princip, který já mám pochopit. Že? A pak teprve můžu začít pracovat na tom, že začnu nějakou formou rozvíjet svou osobnost přes meditace. Přes takovýhle. A to mě jakoby poznáší, že jo, dostáváme to zase dál do nějaké další dimenze, že jo, ale začínám dole, nikdy nemůžu načít nahoře.
0: To je od sebe, že jo, to je to, že by si lidi jenom...
1: A to je vlastně jakoby ten význam toho květu života, celého, aby jsme to pochopili, že jo, že tam je nahoře nějaká životní síla, která proudí, která pulzuje, která se otáčí, která rotuje a která vlastně je neměná, nekonečná, ale že my vlastně jsme se dopustili nějakým svým prohřeškem toho, že jsme to rozbili a ten najednou se to zastavilo, ty energie, a ono se to rozpadlo na několik částí. Ten vzorec se rozpadl a my teďka tady máme všechny, každou zvlášť. My tady máme zvlášť nenávist, máme tady zvlášť lhostejnost, máme tady zvlášť lásku a oni spolu nespolupracují. Nejdou nám spolu sladit. Jo? To znamená, my někoho milujeme, současně ho nenávidíme a ještě jsme ignoranti. Jako jo. A najednou zjistíme, jak do prkínka, tak co s tím teďka? Jako jo? Nejsme šťastní, jsme nešťastní. Jako jo. Tak dobře, já jsem promiskuitní a stejně nejsem šťastný a někdo je zase věrný, stejně své manželce a pomalu nevytáhne a taky jeden šťastný a teďka, co s tím teda já mám dělat, že? A to je zase se vrátit k tomu klíči, tomu prapůvodnímu, kdy to spolu všechno spolupracovalo, kdy to bylo v harmonii a měli jsme to tam teda se skládat tak, aby jsme byli šťastní a to teďka se učíme znovu.
2: Ano, protože jedním slovem teď se učíme být radostní, šťastní a v harmonii.
1: Přesně tak. Jako o nic vlastně jinýho nejde, že jo? A tím, že vlastně otiskneme tu harmonii, tu dokonalost sobě, tak ji vyzáříme všem. Jinak teprve tehdy ji nabídneme těm lidem, že jo? Nikdy ze mě nemůže vyzařovat něco, co nemá. Jo? A vlastně tím naplním to své poslání tady v tom pozemském světě. A jak se bavíme, tak víme, že se zahušťuje a že budou problémy obrovský teďka nejbližší budoucnosti, takže je nejvyšší čas na tom začít pracovat.
2: Souhlasím. Kde bereš Fonku, ty informace tvé?
1: To je odpověď, neodpověď, že jo? Tak jako já se můžu tvářit, že mám nějaký, já nevím, jaký zdroj, ale ve skutečnosti prostě to vím, jako lidi vědí jiné věci, tak já prostě se ráno probudím, jako se zamyslím a řeknu, já už to vím, jako, jo? Tak jako, tak nevím, jako, jak to funguje. V každém případě to není až tak snadný, protože od malička jsem byl vedený k tomu, že když už teda něco chceš říkat lidem, tak si to musíš umět zdůvodnit, což znamená, někdy mi to není daný polopatě. nebo teda jednoduše. Vždycky je mi daný fragment čehosi, jako kdyby mi bylo řečeno, teď se o to zajímají, starej se o to a snaž se to poznat a pochopit. A když vlastně to dokážu pochopit, když to zvládnu, tak najednou vidím, že je to věc, která těm lidem může pomoct, protože pomohla mě samotným.

0: Neodnaučíme-li se lpět, nebudeme nikdy mít radost a nebudeme mít štěstí. Že když budeme mít radost, v tu chvíli, kdy máme radost, tak nelpíme, že jo? Protože máme radost.
1: Ano.
0: Takže učíme se...
1: Tu chvíli, kdy se smějeme na...
2: Vážení posluchači, diskuze pokračuje opět. Jsme se přihlásili s živým vstupem z diskuze, která se odehrává v kuchyni u kastrolu s kolínkama a v očekávání kafe.
0: Naučíme se mít radost, jsme se o tom bavili na GoFundu, naučíme se mít radost z toho, co máme, v okamžiku nelpíme. Přestáváme lpít. Můžeme mít víc, co chceme, ale my s tím, že máme radost z toho, co máme a těšíme se na to, co můžeme mít, tak nelpíme, ale pouze si přejeme, chceme, ale nelpíme. A v tu chvíli...
1: Počkej, tě přeruším, protože ty jsi řekl sám, no. Jo? A už se těšíme na něco, jo?
0: Ano.
1: A už na tom lpíš.
0: Děšíš se?
1: Už lpíš na to... Ne, já mě si jedná o ten moment. O ten moment, no. Který jsme dostali úplně všichni. A kdy je ten moment právě té harmonie.
0: Co je těšit se? Řekni mi, co je těšit se. No.
1: Že když se fakt směješ, jako směješ se a děláš vlastně věci momentálně v přítomném okamžiku. Radostně, no. Jo. To je ten bod. To je ten spouštěč,
0: ano,
1: jo.
0: Ano,
1: ale já když už budu si říkat... Já už se těším, jako, už se těším, jo? No. A to je jedno, jestli se těším na dobrý lidi, nebo jestli se těším na to, až budu mít milion, nebo jestli se těším, až budu mít nový fáro, jo? Nebo zaplacený dluhy, jo? Tak v tu chvíli ale už, jo?
0: Lpíme.
1: Lpím.
0: Ano.
1: Mně se jedná o ten bod, to je možná setina sekundy, já nevím, pikosekundy, jo, ten bod, kdy vlastně nepřemýšlíš, když se v tom přítomném okamžiku raduješ, kdy v přítomném okamžiku jsi zamilován, jo, kdy netoužíš,
0: souhlasím.
1: Ale smiluješ, jako že jsi šťastný, jako jo, protože nepřemýšlíš, ani jedna myšlenka ti neproběhne.
0: Ano.
1: To znamená radovat se vlastně, nebo žít v radosti,
0: žít v lásce. Ano.
1: Jo, je to piko, já nevím, sekunda, jo, je dostat se vlastně v té sekundě, v tom bodu, do třeba do hodiny, to je umění. A to si myslím, že to je ta pravá meditace, to je ta pravá harmonie k tomu.
0: My ovšem samozřejmě naprosto tě chápu, naprosto s tebou souhlasím, nicméně tady jde o to, že zase nesmíme, my nesmíme setrvávat. Protože my musíme jít dopředu, že jo. My v momentě sice, kdy budeme, nesmíme vynechat princip pohybu. To znamená, neznamená, že já budu mít radost, že z toho, co mám, já si toho vážím, pozor, nejsem vděčná, ale vážím si toho, co mám, mám z toho radost, ale musíme mít něco, co nás žene kupředu. Pak, když chceme něco, tak máme radost z toho, že něco si přejeme, že něco můžeme chtít, ale... Neženeme se zatím za každou cenu, ale využíváme princip radosti.
2: Moji milovaní, já už se ani nepokouším do toho vnášet jednoduchost, protože já už se ani nebudu divit, když z toho bude ten naprosto stumpachověrý, protože to ani jinak dopadnout nebude. Nicméně stále se ukazuje, že písnička je ten nejmoudřejší člověk na světě, ona to dokáže zjednodušit a vysvětlit. No. Tak, aby to bylo pro každého velmi jednoduše pochopitelné.
1: No, teď jsem to zapomněl. Teď už to prošlo. Ne, jako.
0: Nerozumíš, jako musíme přece nějaký hnací motor, který nás žene dopředu.
1: Přesně. Ano, tak ale dobře, tak se nerozčiluj.
0: Ne,
1: právě tím, že tady toto mi jako říká, že se na něco těšíme, blabla, jo. To znamená, využíváme nějaký princip, jo.
0: Radosti.
1: Ano, jo.
3: A de facto vlastně... Neprožíváme tu radost teď. My vlastně už jsme ji odložili pryč.
1: Jo, protože my ji chceme zrovna jakoby prožít. Jako,
3: řekneme, zažijeme ji za týden.
1: A v tu chvíli teda, v tom případě ale, dobře,
0: no, tak plníme
1: část vlastně trojjedinosti.
3: Ano.
0: A to už jsou ano, teď mě to taky došlo, pardon, já jsem pomalejšího rázu. Ano, přesně tak, protože využili jsme oba principy.
2: Choďte na přednášky písničky, opravdu vám to úplně dokonale vysvětlí všechno.
0: Je to pravda, protože my máme z něčeho radost, ale zároveň se těšíme. A to je ono.
1: Vonovo. Dej si kolínku.
0: Potom jsem to osvěžil.
2: Přirozeně nemohu opomenout mistra mága Daniela Hulinského, protože on je jedinečný, on je okouzlující.
0: Prosím vás, tady je nebýt velemistika Ariana Zarina, tak prostě spoustu věcí, kdy člověk jako ani nezačal ani o tom přemýšlet.
1: Přesně tak a já s tím souhlasím a děkuju, že jsi vstoupil do našeho života. Protože, víš co, je něco jiného, když vlastně dokážeš...
0: Vem si volínko.
1: Když dokážeš číst knížka, blabla, jo, ano, všechno to víme, otevřel knížku, no to už dávno víme, ale... I vlastně, i když by se to mohlo zdát pro lidi velmi složitý, jako jo, tak vlastně já ti nesmírně děkuji v tom, protože já mám ráda dobrodružství.
0: Já taky, opakuju, já taky.
1: A čím méně tomu rozumím, tím víc právě
0: to napětí, jo,
1: potom vlastně to poznat, jako.
0: Ano, a mě když se lidi ptají, proč jako vlastně ty lidi dělají třeba, a to skutečně se mi stalo, ptají se mi lidi, proč jako děláte ta duchovnu, jako proč, co jako lidi jako třeba jako nevěřím, jako já něco takového nevěřím. Tak i lidi, kteří nevěří, věří, protože věří v to, že nevěří. Ale nicméně pro nás, pro lidi, co děláme nějakým způsobem duchovno, je každý den jedno velký dobrodružství. Máme se vždycky na co těšit. Máme za sraně dobrý život, protože takový dobrodružství, který se dají zažít, to je prostě úplně něco nádherného a za to prostě stojí. Každý den prožíváme dobrodružství. My nemáme všední život. Nemáme dobrodružství.
2: Přátelé, tohle to na naší duchovní cestě opravdu miluju, protože když zrovna momentálně Dan nemoderuje, je úžasný, jak jeho myšlenky plynou a jakou mají logiku a jakou mají úžasnou výpovědní hodnotu. To je pro nás všechny až fascinující. Ono dobrodružství, o kterém Daniel mluví, které s ním můžeme zažít se nějakou s Ladislavou písničkou Svobodou.
0: Ale to, já chci jenom říct, že skutečně, Eri třeba jednou akle vstane a je zadumčivý, tak já jsem ho třeba ptám, jestli mu nemám přinést papír a sirky.
2: Ne, prohlašuje o mě, že mám na hlavě palmičku.
0: Má na hlavě palmičku a když už mě seštve dlouho, takže má na hlavě, že má hlavu na tyči zase, protože neustále teď a já se tam říkám, ne, jo, a podle toho poznám, že Eri prožívá svoje dobrodružství tam někde nahoře, takže nerušit, prosím.
2: Ano, a právě jsme dospěli k další úrovni pořadu, který vysílá Vladislava na pořadu na radiozvuku, že to bude celodenní komponovaný pořad, který vlastně už nebudeme vůbec přerušovat a kterého se budete neustále účastnit jako naší velmi plodné diskuze až do této chvíle.
1: A pokud by posluchači chtěli vědět mnohem, mnohem více, než se tady dověděli za ty 4 hodiny, teď se mi vylilo kafe na zem, prosím vás, pište konkrétní otázky a my budeme konkrétně odpovídat. Takže všechno, co vás bude zajímat, tak prosím vás, napište na můj e-mail, pisnula@gmail.com. Napište tam veškeré otázky, co by vás zajímalo, aby jsme mohli konkrétně odpovídat na vaše dotazy.
0: Ať na písničku, ať na remote.
1: Takže teď zrovna opět stojíme
0: na balkoně.
1: Využíváme trojedinosti, závislosti a pohody.
0: Ne. Využíváme principy, které skládáme.
1: Ano. Budeme se příště bavit, nejenom zpátky se asi vrátíme určitě ke květu života trojjedinosti, ale taky, jak jsi říkal Danečku, aby lidé pochopili vlastně trojjedinost.
0: Takže pro kosmos, síly v člověku, v nás, to je základ vlastně všeho, že od nás to všechno pochází.
4: No a hlavně potřebuji vidět, že cukr.
1: Cukr je někde.
0: No kurva, to je káva konečně. Sakra.
1: No, takže to za chvilku ukončíme. No. No, tam ani písničky snad žádný dávat nebudu, protože...
3: No ne, v každém případě já souhlasím teda plně s tím, že ty lidi by měli posílat dotazy, protože ono je krásný, když člověk začne vyprávět, jenomže se neustále pohybuje v té sféře, které on sám rozumí, že jo? No. Protože
0: jsme jako tady
3: ty jsme nastavený na nějaký, už na nějakou úroveň toho, že jsme některým věcem porozuměli a vlastně přeskakujeme to, co by ty lidi měli pochopit.
1: No, no, jo? No, to je ono.
3: A to, co vlastně jakoby ani možná nezavadíme o to, co je skutečně zajímá.
0: No.
3: Protože my už to máme zodpovědět.
1: No, my
3: jako
1: my
3: si jdeme
0: a... Proto říkám, že ty vyšší principy, které jste tady mluvil, tak jako je to pro nás to dobrodružství, že jo, ale pro ty lidi to je jako...
3: No, pro mě teda jako...
1: No, protože jak jsi mluvil, tak jako já proto jsem chtěla to zbrzdit na tom, ať se nakreslíme tu trojedinost, abych to stáhla.
0: A určitě nikdy stalo, že
3: pro mě teda jako momentálně největší dobrodružství, který prožívám je, co nakonec lidi udělají s tím obrázkem, který mají namalovaný na stole. Jako by ti měli napsat, jako jak ten obrázek nakonec skončil, protože oni opravdu ještě pořád neví, co s tím mají dělat.
1: A ani se to nedozvíte. Dozvíte se to. To bylo překvapivé. bobony,
5: to byla ta třešnička na dortu, teda, a dozvíte se to až v dalším pokračování. Takže poslouchejte nás, a nebo přijďte na seminář, který ještě nevíme vůbec, kdy bude.
0: Já tím to chci vyhlásit, akci radiozvuku. Ano, bude to den s radiozvukem, kde může přijít kdokoliv, ještě nevíme, kdy, termín samozřejmě oznámíme, ale bude akce radiozvuku, kde může přijít kdokoliv, kdykoliv, mít na nás otázky, může se vyjádřit ke své cestě, ke všemu, a samozřejmě to bude všechno zdokumentováno.
5: A hlavně otázky, aby jsme dokázali odpovědět, prosím vás.
0: No, nejsme vševědoucí, tak jak tak opatrně. Jako.
1: Ano, když se pohádáme, tak
0: aby jsme zase neměli diskuzi mezi sebou. No.
5: Hele, napadlo mě, jestli možná my nejsme každý ten jeden na tom trojúhelníku, ten jeden.
1: Jako mě to napadlo.
0: Jako ten princip, jo.
5: Ten princip, jako.
0: A jo, kladný, záporný a píseň neutne.
5: Já nejsem neutra, já jsem prudič.
0: No, my jsme ale prudiči všichni, jako.
5: No, tak jsme v pikli, jako.
0: A my musíme ještě se
5: ještě bychom potřebovali
0: takzvaný neutrální bod, ano?
3: Tak to nám může dát, Ivice, mám stejně furt mlčí, teď ještě dneska nic nepronesla, kromě pár vět, teda. Jsme si to vysvětli, a jak říkám, jako pro mě bude opravdu to